milovníci country muziky si u nás přijdou na své. Legenda české country Mirek Černý a jeho Country dostavník. Na jeho příjezd se v našem vysílání můžete těšit každý všední den v 9 hodin večer. Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček, které si zaspíváte. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Olomoucký Folkfest patří k nejlepším festivalům u nás. Loni probíhal šestý ročník, který navázal na dlouholetou tradici dostavníků. Folkfest nese podtitul Setkání lidí, léta a muziky. Konává se tradičně poslední prázdninový víkend na dvou scénách, v Mohelnických sadech a taky v sousedním kempu. A právě tady, na Morava scéně, dnes pořád na cestě začneme. Klidný poslech přeje Jarka Nosková.
1: Metelím pacifickou v noci na Nashville.

První skladbu Legenda o Chain zahrála kapela Monopol, která vznikla kolem Jima Macháčka, kterého možná pamětníci znají z falešné karty. Jim je taky autorem většiny písniček.

Kapelu Monopol z Brna tvoří kromě autora a kytaristy Jima jeho žena, zpěvačka Lucka Macháčková, lipo Tomáš Martiník s mandolinou, dobrista Tom Juřena a Béďa Bystřonovský hrající na baskytaru. Monopol teď zahraje v pořadu Na cestě poslední písničku, ale vy si celé jejich vystoupení na loňském folkfestu můžete najít na YouTube, kde se streamovaly všechny kapely z Morava scény.

Ta mašina se občas zastaví a do některých kopců chytá dech. Jsi hráč a cesta ta tě neznaví.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme kapely, které zahrály loni na Folkfestu na scéně Morava, která je pro diváky volně přístupná. Tramský monopol vystřídá teď kapela, která přijela taky z Brna. Říkají si Miregulán Session, neboli MH Session.
1: Tram plný plyn, motor chytá slinu, ruka.

zapni ten pedál, brzdy zapomeň, hele, nech to je, ať máme úroveň. No už jsme sudy v Texarkeně, tuhle jízdu máme v ceně, v cíli zapijem to všichni zároveň. Dám plnej plyn, motor chytá slidu.

0: Seskupení MH Session přijelo na Folkfest jako duo. Prvním muzikantem, který vše vymyslel, je Mirek Hulán. Toho budete asi znát z jeho působení v legendární sestavě Poutníků. A druhým je kytarista Radimec, Radim Zelina, který je taky hlavním zpěvákem i autorem českých textů.
1: Už zas to se mnou žije a zas už nemám klid. Zas vlk ve mně vyje a chtěl

0: Teď se v pořadu Na cestě s duem MH Session a Mohelnickou Morava scénou rozloučíme. Zahraj ovšem ještě jednu písničku, než se v pořadu Na cestě přesuneme na scénu druhou Mohelnického folkfestu.
1: Byl jsem cowboy, ale už dneska ne.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Snad jsem si zmýlil odjezd vlaku.

0: A to už na vlnách Českého rozhlasu Olomouc přijal z loňského Mohelnického folkfestu poslední kovboj v podání kapely Michal Tučný Revival, který zahrál na velké scéně v sobotním čase kolem poledne.
1: Na dnešek jsem měl divnej sen. Slunce pálilo a před celunem stál v prachu dav tvářících očekávání. Prostřed šibenice z hrubých klád, šerifův pomocník sejmul odsouzenci z hlavy kápy a dav zašuměl překvapením. I já jsem zašuměl překvapením. Ten

Já jsem si vlastně kapelu Michal Tučný Revival poslechla pořádně až z nahrávky Českého rozhlasu Olomouc, protože na Folkfestu jsem měla zrovna jiné povinnosti. A pokud vás zaujala stejně jako mě, tak ji najdete pod názvem Rostia Fischer a Michal Tučný Revival. A Rostia připomíná Michala Tučného nejenom zpěvem, ale i vzhledem. Kapela je z Plzně a jako Revival zahráli skvěle. Poslechneme si pořadu Na cestě v jejich podání i ještě další hity Michala Tučného.

Na vlnách Českého rozhlasu Olomouc právě posloucháme záznam vystoupení kapely Rostia Fischer a Michal Tučný Revival, která vystoupila na loňském 6. ročníku Mohelnického folkfestu na velké scéně. A myslím, že diváky pořádně překvapila. A jak už bývá v Mohelnici zvykem, zpívali si společně s muzikanty, protože písničky Michala Tučného znají úplně všichni, nejenom folkoví fanoušci.

Tak a máme před sebou poslední písničku, se kterou se pro dnešek s Mohelnickým folkfestem rozloučíme. A bude to ještě jednou Michal Tučný Revival. Od mikrofonu pořadu Na cestě se loučí taky Jarka Nosková.

0: dostal Karel Gott? Kolik jich obdržela Helena Vondráčková? Vyhrál někdy v anketě populární hudby také Václav Neckář? A co teprve skupina Katapult? Ve staré krabici od Bot jsou výstřižky z novin a časopisů, fotografie hvězd a jejich písničky. Každý týden v ní Martin Hrdinka hledá nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie československé populární hudby. Slavíci v krabici. Poslouchejte každou sobotu po 20. hodině v našem vysílání. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné čtvrteční odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Josef Fousek. Dobrý den, ahoj, vítej.
3: Srdečně zdravím posluchače, ahoj.
2: A dnes veršuje Pepa, samozřejmě, prosím.
3: Sedím v horku u rybníka, na omšelé kládě, hostem budu, říkám rybám na Humoriádě. Z vody na mě představte si jukl kapr Fanda. Fousku, už se hrozně těším, jaká bude seranda.
2: Taky ryby poslouchají, i když mlčí, asi nám nezavolají, ale těšíme se na všechny.
0: Humoriáda.

0: Bojte všichni dovnitř, pozvěte si všichni známe. My vám dobrou radu dáme, neboť právě otvíráme. Prodáváme, vydáme, co prostěte, tak to máme, co nemáme, obětáme, všechno dáme, všechno víme, poradíme, posloužíme.
1: 10 deka, 20 deka, jeden rohlík, jedna veka. Dejte si, co vám chutná, poslouchejte Humoriádu. Dneska je naším hostem Pepa Fousek a on se těší na 3. září, protože to bude velká slava v Semaforu, jak ano. Jsem se doslechl, co to bude.
2: 3. září, to prozradím rád. Bude to, můj koncert, bude se jmenovat pořad, abych jsme to řekli normálně. Bude se to jmenovat Fouskův svět. Budu tam se svým synem a hosté budou pan Drobný, Milan Drobný, Miluška Voborníková, Uršula Kluková, Mirek Paleček, Bára Hrzánová. Zkrátka se na ně hrozně těším, protože tam mám pro ně verše a doufám, že lidé přijdou a potěší
1: mě
2: a oni nás.
1: 3. září Fouskův svět. A prý se tak jmenuje i film, který se chystá?
2: No, film se točí, Karel Greif točí se mnou film o Kladně. Ne, je to o Kladně, je to o mně, jaký mám vztah ke svému rodnému městu. Je to Kladný vztah, protože jsem se narodil.
1: Kladno, Kladný.
2: A je to můj domov, že?
1: No, jasně.
2: A z kousky z toho budou dány i do toho filmu, které budou natočeny v Semaforu. A pak ještě další vyjde kniha Fouskův svět, kterou bude ilustrovat mé fotografie a Karel Greif. Je to 100 umělců, s kterými jsem se setkal a bude to nikoliv kritická kniha, ale ocenění jejich práce, co udělali. Dělal jsem na tom 20 let, tak to je dopsána.
1: Tak Pepo, vypadá to, že tví fanoušci dostanou opravdu naloženo v uvozovkách tady
2: no,
1: v tom všem.
2: Do práce proti smrti, říkal jeden filozof.
1: Výborně. Koho nabídneme posluchačům úvodem?
2: Já bych byl hrozně rád Petr Nárožný.
1: Máme ho tady o škole a o škole.
3: Tak bylo zajímavé, že byli lidé jako dneska už neboštík, matematikář a fyzikář profesor Kubíček, kterýmu nebylo možné vyvést z rovnováhy. Ten prostě psal na tabuli, řešil matematické formule a nevím co, a přilítla mu na hlavu vlašťovka. To se může stát, samozřejmě. Je to běžné, proč ne? Ale jak reagoval profesor Kubíček? Otočil se, sundal tu vlašťovku z hlavy, došel ke koši, zmačkal to a řekl, prosím tě, já nevím, kdo to hodil, já to vyšetřovat nebudu. Já to musím odučit, vy si to musíte poslechnout. Možná, že by šel někdo radši do baru, nebo si zakouřit, seber se, vypadni ven, zapál si, nebo jdi do baru, neotravuj mě, zdržuješ mě, mě to taky dneska moc nebaví. Byl konec. Konec. Žádná druhá vlašťovka nepřilítla. Ten člověk byl takový zahámbený, ponížený, prostě výsměch, ironie, žert, prostě hlubší význam, všecko. Tohle, když se uplatní a správně zacílí, tak je prostě polegrace. Mu vstoupil do třídy a Jirka Modr udělal stojku, prostě, že ano, a ještě takovou s rozepnutýma kalhotama, takže to vypadalo obzvlášť jako divně, že jo. A on řekl, Modr, už jsem tady, sedni si. Konec. Jo? Ale přišla učitelka, budu ji říkat Troníčková, je naživu. Samozřejmě, tu jsme měli radši než profesora Kubíčka. A tam stačilo takový to, co se asi dělá do dneška, že ano, jak ty řady sedějí a to schéma české třídy se snad nezměnilo ve smyslu, že vlevo jsou pas oken, vpravo pas věšáků, vzadu mapa, vepředu katedra, vlevo u okna. A když se ty tři řady prostě, neboli těch 6 dvojic, ty tři dvojice, tak teda domluví celý ty řady, že nasmluvené znamení prostě, až kantor veme pero a začne psát do třídní knihy, aby to bylo stejný, jak udělá celý řad. Docela tichounce se začne ozývat chorál. To je taková krásná věc, kde se nemusí otvírat pusa, že jenom se tak... Když se to zpívá takzvaně po vlnách, že kteří jsou nejblíž, zpívají nejtišeji, vzadu silněji, a když kantor projde tou uličkou, sílí zpěv za ním, že to vytváří takovou vlnu, jako že za chvíli má pocit, že je u domažlic. A v úplně jiným roce. Ano, A nebo prostě někdo hodí někam špulku z nití nebo něco takového. Co udělá ta učitelka? Samozřejmě ta neřekla jako prostě vyhoďte to tak. Špulka. Vystupte z lavic, tašky na stůl. No o to šlo, proto se to dělalo. Začalo vyšetřování. Namaluje si plánek, kde kdo seděl. Zjišťuje se, viděl jste tu špulku, jak letěla před váma? Jo. Škrtnou se řady za... Snaží se to jaksi eliminovat, ten problém, že ano, konečně chytne viník. A až se samozřejmě zase dostane do situace, no ne, to bylo jasně za náma, to letělo přes nás. A jenom se zjistí, že se to nedá zjistit, jo.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik o škole a učitelích. Petr Nárožný a Pepa Fousek je pohotový muž, má také něco o škole. Jsem s tím.
2: Já jsem dopsal tu knihu, kterou jsem tady taky už zmínil. Pradědeček Fousadlo, vyprávíte o škole. Jsou to básničky, vlídné básničky pro děti, pro babičky i pro pradědečky. A napsal jsem tam dětem, školákům, poškolákům, maminkám, tatínkům, dědečkům, vnukům, vnučkám, učitelům, uklízečům, kuchařkám, všem zkrátka napsal jsem o škole, o životě, ze vzpomínek kousek pro velké i pro dětičky, básně Josef Fousek. Mm-hmm. A Petr Nárožný, to mám velkou radost z toho, protože on tenkrát namluvil moji kazetu MC, já jsem napsal Pumprlíci a námořníci a on to geniálně namluvil na MC kazetu, byla úplně zmizela rychle, dneska se schání těžce a v semaforu to byl zážitek se s ním setkávat. Byl i u nás doma, choval můj vnučku, teda vnučku, dceru a teda choval jí, myslím, na klíně. Dávali rady do života a potom i byl na mých výstavách a to byla vždycky čest pro mě, protože pro mě je to nezapomenutelná osoba, je to moudrý muž a neoplývali chodkami, neplýtval s nimi.
1: Tak Petr Nárožný by mohl pokračovat. Ano, tak pojď, dej to tam taky ještě.
2: Tvé charisma je pověstné, má v sobě smích i žal. Jsi architektem příběhů, co dohlouby jdou dál. V tvých epizodách nervózních ctí moudrost jedné z věd, že člověk v píše netuší, jak bizarní je svět.
1: Tak tolik Pepa Fousek na téma Petr Nárožný. Tak to je určitě paráda, pokud nás pan Nárožný slyší. Je zřejmě potěšen. A mně se líbilo to kouzelné pradědeček Fousadlo. To jsi vymyslel sám?
2: Ne. Já to musím prozradit. To vymyslela dcera Miloslava Šimka, Hanička nejmladší, která tenkrát řekla Fousadlo. A Krampol povídá, no Fousadlo, to je krásný jméno, to nejde s každým jménem udělat. A potom, než odešel Jirka Krampol na nebeské jeviště, tak mi volal telefonem Fousadlo. Prosím tě, já byl tenkrát nemocnej, v semaforu se mi něco stalo, ale naštěstí jsem se z toho probudil zásluhou lékařů a on mi říkal, já to řeknu přesně, Fousadlo, zůstaň na světě. Mě by tady bez tebe bylo smutno. No a teď je smutno mě.
1: No, ale Fousadlo zůstává s námi v Humoriádě. Já nabídnu posluchačům hlasování. První v dnešní humořce Petr Nárožný nebo David Šír, který skvěle paroduje nebo napodobuje Felixe Holzmana. Vyberte si humor podle vašeho gusta SMS-kou humor mezera A nebo humor mezera B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Josef Fousek a Pavel Kučera a na našem telefonu můžete teď přidat své hlasy pro Petra Nárožného nebo Davida Šíra s výstupem podle Felixe Holcmana. Tak kdo pak jde hlasovat? Dobré odpoledne.
3: Hezké odpoledne, přeji vám, Pavle, posluchačka Stanislava.
2: Zdravím.
3: A srdečně zdravím pana Fouska, kterého si strašně vážím. Mám vás strašně ráda, měla jsem tu možnost být na vašem představení v divadle Hacker v Kobylisích.
4: A děkuji.
3: Bylo to krásný. Tak vám přeji hodně zdraví a sil.
4: Děkuji ze srdce, děkuji moc.
2: Tak, a vybíráte?
3: Ráda se stalo a vybírám Bčko.
2: Bčko. Děkujeme pěkně, naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
5: Krásné odpoledne, slunečné, nádherné. Marta zdraví Pavla Kučeru i pana Fouska, to je poprvé, co jsem ho pozdravila, ale tak vidím ho, když jsem doma, ale já jsem tu na vyletě. No a já nechám pokračování a všichni se mějte krásně, parádně. Ahoj.
2: I vy.
5: Ahoj.
2: Děkujeme Martě a zveme dalšího. Dobrý den.
6: Já vás zdravím oba dva. Pane Fousku, vy jste topka ve svým řemeslu. Já scházím knížky, abych si přečetla vaše básně nebo bonmoty nebo tak. To je něco skvělého. Snad ani Sládek a naši slavní básnici neřekli národu tolik, co vy. A mám vás ráda, protože vy hrozně milujete svoji rodinu jako já. Takže vám přeji hodně zdraví a ať nám ten humor dlouho rozdáváte.
4: Děkuji. Řekla jste mi krásná slova, já se budu snažit je neposkvrnit.
2: Krásná slova byla, ale nepostřehl jsem hlasování, milá paní.
6: Ačko,
2: bezva, máme to všechno. A děkujeme krásně. Pokračuje Petr Nárožný, tentokrát Cesta vlakem. Luděk Sobota, Miloslav Šimek a Petr Nárožný.
7: Má se zapřádat ve vlaku rozhovor se spolucestujícími?
8: No, co myslíš?
9: No tak, já myslím tady, že to nevím teda.
7: To je výborný. No já bych aspoň věděl, jak na to. Já myslím, nedá se nic dělat, budeme vás muset trošku obtěžovat, že bychom teď se měli zdvihnout všichni společně, odejít někam na nádraží, na vedlejší koleji si najít odstaven vagon, tam se usadit v kupé a celý ten problém si tam vyřešit. Co tomu říkáš?
9: No tak já myslím tedy, že to už, aby jsme tam byli.
7: No ano, tak to nebudeme zdržovat, prosím vás, pojďte.
9: Prosím.
7: Já myslím, že jak bychom to zorganizovali?
9: No, že myslím, že ty první řady, že by šli nejdřív, aby se nepokopali navzájem.
7: No tak, kdo má blíž tady k tomu vchodu, půjde tudy, kdo tam. Kabáty si prosím vás neberte, to bereme za vás, to si rozeberete cestou. Ano, prosím vás, slečno, už to, že byste sama dala příklad a zvedla se. A
9: prosím
7: ostatní...
9: vás, peronky má kdo ještě? Organizační?
7: Peronky mám já.
9: Peronky máš ty, jo, prosím, jak se jmenuješ?
7: Šimek.
9: Šimek, prosím vás. Šimek,
7: tak prosím vás dvíhat, jak jo. Jsem říkal, a už abychom byli.
10: Prosím vás, zastavte tu akci, díky, je to nesmysl. Pane, vy vypadáte tak naivně. Nechoďte nikam, nikoho zatáhnu na těšno. divadelní akce, podívejte se na mě. Já mám ruce jako bagr, hrábnu do těch židlí. Já to kupé vytvořím tady, kam byste chodili, když to chce skutečně jenom špetičku divadelní fantazie. No, podívejte se na mé dílo. Okýnko, okýnko, příčná ulička, podélná ulička, takhle je vagon, tamhle to jede, zhasněte, hrajem!
9: Tak, jestli je to takhle, tak já sedím u okýnka.
10: No, prosím. Moje místo, vždycky. Tak sedíte u okýnka, stejně jdeme fádní krajinou, samej tunel jako do Vranýho.
9: Já si ještě koupím na peroně busta.
10: No tak si koupte busta. Ale ať vám to neujede.
9: Já si pospíším.
10: No to si pospíšte. Nezapomeňte, že ČSD, to je omega.
9: Tak já už letím. Jako abych rychle.
10: No a my můžeme začít.
7: Já už dávno jedu. Bude veselo. Co je, vás to bere hodně, že jo?
10: No co by bylo, vyjíždíme z ranžíru, šibujou vexle.
7: To si musíte zvyknout, to oni dělají pořád, oni vůbec neberou na lidi ohled.
10: Ale to se nechce si, ty vaše řeči, mě to vůbec nezajímá, chci spát.
7: No promiňte, teď jsem toho snad tolik ještě neřekl.
10: Já jsem toho zase tolik ještě nenaspal.
7: Tak si spěte, spěte si, oni vás stejně zbudí.
10: Kdo?
7: No průvodčí, přijde vám štípnout lístek, ne?
10: Průvodčí chodí až za Kolínem.
7: Co jste to říkal teď?
10: Že průvodčí chodí až za Kolínem.
7: Víte to jistě?
10: Jasně.
7: Čeče, totiž já mám lístek do Kolína, to bych ho mohl prodat, že jo? Že mám vlastně zbytečně lístek. Chápejte, že bych ušetřil peníze, vy byste si ode mě nekoupili.
10: Ale jste bez těch důvěrností, co to má znamenat, dejte tam ruket pryč.
7: Já jsem vám jenom chtěl...
10: Já si spát, já jsem vás dvakrát žádal, že chci spát, necháte mě spát.
7: Vy zpěte, zpěte si, vám bych ho stejně neprodal. Vy se mě nelíbíte. Je prvně, co cestu v kupé s mrožem.
0: Humoriáda.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Humoriáda pokračuje. Josef Fousek vybírá další výstup. Tak kdo a co to bude?
2: Já bych samozřejmě Jiřího Krampola.
1: Už jsme ho tu zmínili.
2: Já na něj myslím pořád.
1: Tak si ho připomeneme ve výstupu Můj životopis.
3: Jidáš se na brambory dívá pohrdavě a pěstuje mák. Zřejmě se nemůže dočkat úrody, protože makovice sklízí ještě zelené. Když jsem se ho zeptal, proč to dělá, usmál se a řekl, aby bylo všem lidem na celém světě dobře. A nyní k mému vzdělání. Základní školu jsem ukončil s dobrým prospěchem, i když jsem se musel učit potají, neboť tatínek tvrdí, že vzdělání lidi mate. A jediná věda, kterou uznává, je useknout malý kus masa tak, aby se zákazníkovi zdál velký. Také číst mi otec zakazoval. Sám v životě přečetl jen Psohlavce do poloviny a omdlel. Zajímavé je, že i když nečte, sám knihu píše, a to odbornou. Má už 300 stránek a říká, že je tak zhruba v polovině. Kniha nese název, co vše se dá přidat do mletého masa. Nejvíce mě zaujaly kapitoly piliny, nejedovaté kovy, nač vyhazovat staré madrace, tvrdý chléb je pro prasata škoda a špetka masa pro chuť. Volba povolání je pro každého mladého chlapce tak trochu krokem do neznáma. Studovat mi naši nedovolí. Táta říká, že studií se nenajím a že už hodně filozofů umřelo hlady. Bratr Jidáš zase nemůže pochopit, jak můžu mít občanský průkaz a nemít ještě vkladní knížku. S většinou názorů své rodiny nesouhlasím, ale v čem dávám otci za pravdu je, že jediné, co má perspektivu, je zemědělství, protože žrát se bude vždycky. Z těchto důvodů žádám o přijetí do vašeho JZD Slušovice.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik vzpomínka i na našeho někdo.

0: Kdejšího humoriádníka Jiřího Krampola, taky jsme tu s ním sedávali. Teď je tu s námi Pepa Fousek a ten nám pro změnu taky přidá něco k panu Krampolovi. Co to bude?
1: No samozřejmě to nejlepší. S Jirkou Krampolem a se Slávkem Šimkem jsme hráli v mnoha městech, doma i v zahraničí. Jirka byl nejen kamarád, ale i můj rádce, který mi radil a říkal pravdu. Já jsem mu napsal tenkrát verš. Nikdo není dokonalý, tak nechtějte ode mne verše, které duši rmoutí, uplakané dojemné. Miloval jsem vřelý úsměv, který oči rozzáří, jak Belmondo zapomínám na trable a na stáří.
0: Krása, přímo parádní verše Josefa Fouska zazněly. Teď bude znít písnička Olympiku a během ní můžete hlasovat, zdali chcete dalšího Jiřího Krampola, tentokrát v povídce Šimka Grossmana Jak jsem se věnoval umění, anebo budeme absolvovat Návrat z lázní s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Menšíkem. Hlasujte SMS-kou Humor mezera A nebo B na čísle 90 011 04, telefon 731 800 900.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Právě teď probíhá hlasovací kolo, vybíráte si Jiřího Krampola nebo Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Menšíkem. Tak co vy na to? Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Honzo z Vlkavy. Zdravím vás, Pavle, i pana Fouska.
3: Děkuji.
2: A já bych hlasoval pro paní Bohdalovou s panem Menšíkem.
1: Děkujeme za váš hlas, přejeme hezký den. Dobré odpoledne.
4: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Fousku.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den i vám, Pavle. A
1: dobrý taky den.
4: Taky pro Jiřinu Bohdalovou a Vladimíra Menšíka.
1: Píšeme si, díky. Dobré odpoledne.
5: Halo, tady pejskar ze Dvora Králové, zdravím. Pepu Fouska, Camfrňouska a Pepu.
1: Ano.
5: Mauta, pánové.
3: Mauta.
5: A dáme si Bohdalinku.
1: Děkujeme pěkně. Děkujeme. Naslyšenou. Dobré odpoledne. Haló.
6: Dobrý den, tady David. Dávám Bčko.
1: David dává Bčko. No dobrá, děkujeme i za váš hlas a posloucháme dalšího na telefonu 731 800 900. Dobrý den. Tak zkusme slunit rádio.
7: Haló, tak už den, bez vás. Zdravím.
1: Zdravíme. A?
7: Pana Fouska.
3: Děkuju.
7: A hlavně Pavlinku, taky vás. A
1: děkuji.
7: Vzpomínám z nostalgii na Kladno, kam jsme všichni jezdili za prací tady z Kralupa, z okolí. Dělal jsem na šachtě 20 let na Rolnovce. A zdravím moc.
3: Děkuju.
7: Pana Menšíka s paní Bohdalovou a vás zdravím a hodně zdraví, pánové. Mějte se hezky.
3: Zdar Bůh.
1: Děkujeme krásně. Kladno, to je to město, jak ano. Se zpívá v jedné známé písni. Jojo, Benduše. Tak na Jiřinu Bohdalovou taky máme složku, abychom to tak řekli, Pepo.
3: No napsal se, samozřejmě to nejde zapomenout vůbec. Já Jiřinu Bohdalovou jsem napsal jednou a je to moje myšlenka, za kterou ručím. Je to pro mne paní herečka. Každé setkání s ní byl svátek pro mou amatérskou duši. A scénky, které hrály s Vladimírem Dvořákem, by mohly být vzorem pro mnohé další dvojice, které se o humor pokoušejí. Mm-hmm. Já jsem napsal pro ní verš Ukláním se do hlediště, z pódia k vám dolů, zažili jsme zlé i dobré, buďme stále spolu. Nespočet jsem rolí měla, zůstala mi jediná. Jsem jako vy z masa kostí, Bohdalová Jiřina.
1: Jako by to řekla ona sama.
3: No.
1: Tak slova Pepy Fouska pro paní Jiřinu. Rádi jsme je přeposlali. No a v tuto chvíli k našim posluchačům posíláme další kus zábavy. Návrat z lázní. Československá televize, rok 1974. Jiřina Bohdalová a Vladimír Menšík.
8: Karličko, ty jsi tomu včera dala, nebo to bylo předevčírem, na ně ono už vlastně dneska, zítra, to je možný. Já se radši zeptám a hned se to dozvím, jedna. Ahoj, Andulo, ahoj, hele, promiň, že tě vyrušu, je dneska čtvrtek nebo pátek? Sobota, ale prosím, to je vyloučený. Vždyť Karel se má z lázní vrátit v pátek. To už by tady od včerejška musel být. A jo, jestli ho nemám zastlanýho, to teda vlastně nemám. Někdo odemyká, tak to bude pátek. Holka, tady dojde k tragedii, no nazdar. Já, Andulo, no tak to už mi nepomůžeš, to ne. To
9: Freddy!
10: Co?
9: To Karlinko!
10: Ne, moment, moment, to kdo to přišel?
9: Já povídám, tedy, tady, už je tady.
10: Já bych si říkal, Freddy, to je tady.
9: Zavři oči, zavři oči. A nedívej se, já mám pro tebe překvapení.
10: No počkej, když já se nedívám, já nevidím.
9: No to nevadí. Počkej, lužičkou druhou.
10: Jaký pak mě připravila hošička připravení? No, pořád si nebohu do hlavy o něco
9: tak. Já mám nápad, Karlinku, já mám nápad. No? My půjdeme na večeři. My půjdeme
10: ale prosím, já něco usuchtím, tady já se malinko převlíknu, oholím se a ujám se hezky večer
9: k tomu. Já mám nápad, my půjdeme na játýrka, dáme si šampus.
10: Dáme si šampaňský.
9: Šampus ne.
10: Proč ne?
9: Tak, no, já ho nemám ráda. No, pravda, yeah. Jsem chtěla malovat. A oni povídali, co jsem to přemýšlela.
10: To ty jsi mě, viď? No. Žádný játýrka, žádný.
9: No.
10: No tohle snad není.
9: No to je nemožný.
10: Tohle snad není možný.
9: To je hrozný, hrozný, Karle, já jsem bez tebe taková nemožná. Já ani nevím, kde která věcička patří, víš. Kytičky, Karle, kytičky, tvoje kytičky, já jsem kytičky. Zalévala denně. Karle, denně.
10: A to jsi zalévala vermutem?
9: No dovol, jak by se tam...
10: Já z toho cítit vermut.
9: Vermut.
10: Tyhle chudím se vlašskej salát, tamhle přeciní voholenej kaktus, co tady dělala? Pokra...
9: Já to uklidím, to...
10: Co je tohleto?
9: No co by to byla pánev?
10: To možná byla pánev. Teď jsou tam připálený vajíčka, v tom je zapečený můj krtáček na zuby. Co tady dělala?
9: Já jsem chtěla původně asi dělat chlupatýk na vleky.
10: A co ty flašky tady chudé? Co je plno flašek?
9: Je hodně.
10: Co to znamená tohleto? Ještě tomu netypizovaně. Jsem ti říkal, ber jedině, ale když jsou na zálohu, potom je vyměníš, nakoupíš česnek, vlastnice a tohleto. No tak bluf!
9: Já ti to řeknu. Včera přišel holky a přinesl...
10: No, přinesli prázdný flašky, ano, to, tak ti tak já...
9: Ne,
10: tak
9: to byl ještě plný kamer.
10: Ano.
9: To byly plný.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Budou pokračovat tyto dvě hvězdy, Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem, anebo půjdeme do tobogánu na ruby za Tomášem Slámou. Vyberte si SMS-kou v závěrečném dnešním hlasování v Humoriádě. Humor mezera A, humor mezera B, číslo 90 011 04. Pro SMS, pro telefonování máme 731 800 900 a na vaše hlasy se těší i Pepa Fousek.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Závěrečné hlasovací kolo, přidáváme vaše hlasy teď živě na našem telefonu v Humoriádě s Pepou Fouskem. Připomenu aktuální výběr: Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáš Sláma, slavný to někdejší moderátor Tobogánu. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, Pavlíku. Srdečně zdravím vás a srdečně zdravím pana Pepička Fouska.
3: Děkuji.
2: S kterým jsem i vyfocená na Žatecké dočasné a vaše knížky si kupuji. Máte už nějakou zase v dohledu, bude něco nového?
3: Krátce to řeknu, připravuju knížku Fousků svět, to budou ty osobnosti, slavné 100 osobností, a pak bude kniha Fousadlo vypráví pradědeček pro děti laskavý, aby se staří i mladí měli rádi, a je to o dětech, a mezi tím budou ty moje pravnučky, jak mluví, a to je všechno. Mm-hmm.
1: Tak to by stačilo, ne? Dvě knížky na jednoho
3: Fousků svět.
2: Budu těšit a budu to sledovat. Mm-hmm. Abys on nějakou tu knížku nevzal.
1: Dobře.
3: Já čekám na nakladatele a určitě ji budete mít.
2: Budu pokračování.
1: Pro Ačko. Děkujeme.
2: A pane Fousku, hodně zdraví.
3: Já děkuji.
2: Ať všechno zvládáte a...
1: Naslyšenou, děkujeme.
3: Moc děkuju.
1: Dobré odpoledne.
4: Tady Květa ve Strážnice.
1: Dobrý den. Děkujeme, paní Květo. Naslyšenou. Dobré odpoledne, kdo je tady? Haló.
5: Martina, dobrý deň.
1: Zdravíme.
3: Dobrý deň.
5: Hlasujem za Ačko, mm-hmm. A prajem vám pohodový zvyšok dňa. Dovidenia.
3: Dovidenia.
1: Ďakujeme pekne. Do počutia aj tak, Samuo, že dobrý deň. Kto je ďalší?
6: Dobrý deň. Celý národ dneska bejská, že zaslyší pana Fouska. Moc milého, ohromného. Vás by měli rozdeliť každý deň pár minut a nebyli by třeba psychologové ani psychiatři. Váš klid a váš přístup, no prostě jste báječnej. Volím no. Ačko a přeju hodně zdraví vám obom, panu vašemu kolegovi tam taky samozřejmě. Mějte se, paň, a ať jste tam víckrát.
3: A já děkuju.
6: Pohlazený po duši.
3: Děkuju vám, já se červenám úplně radostí. Děkuju.
6: Nečervenejte, je to ohromný. Děkujeme vám, děkujeme.
1: Děkujeme děkuji. Moc. Tak to vypadá, že to veršování Pepy Fouska je nakažlivé. Už i posluchači se do toho pustili.
3: Dobře, co se berá.
1: Dobré odpoledne, kdo je s námi?
7: Haló?
1: Ano, jste to vy. Haló?
7: No. Já bych chtěla hlásit taky. Písničku,
1: tak hlaste. Nebo... Chcete Jiřinu Bohdalovou je... s Vladimírem Menšíkem nebo Tomáše Slámu?
7: Já bych chtěla Bohdalovou.
1: Dobře, děkujeme pěkně. Tak jsme se to nakonec dozvěděli, všechno, co jsme potřebovali. A ještě vy pojďte s námi hlasovat. Dobrý den.
8: Dobrý den, krásné odpoledne, zdravím vás, Pavle, do Humoriády a vašeho milého, pohodového hosta, pana Josefa Fouska.
3: Děkuji.
8: Pane Josefe, zdravím vás, přeju vám vše dobré, ať se vám zdraví, ať se vám daří, hlasuji pro Ačko, Pavle, a všem posluchačům a vám oběma přeju krásný večer či příjemné páteční ráno s příjemným probouzením do nového dne, přeje posluchačka Růžena z Lichnovska.
3: Děkuju vám. Moc děkuju.
1: Naslyšenou. Tak myslím, že je to jasné. Jiřina Bohdalová s Vladimírem Menšíkem dokončí návrat z lázní.
9: To je ohromný. No to je ohromný. Víš, jak se to říká, že? Myša vytáhne paty a kočky mají prejít. No, pitomec. Já, pitomec, já tam neupí v lázních, pokrk v bahně, už to na sebe nemyslím, na svý zdraví, ne, myslím, jak tady ještě žiješ, co jíš, co jestli nemáš zkažený z té hospodské starý žaludek. Já, pitomec, a neužil jsem si ani tohle. Mohl jsem si užít.
10: Jo?
9: Mohl jsem. No to jsem tak starý, že bych nemohl.
10: Ale ne, Karli.
9: Na předschodu vidle, no. Krásná operní pěvkyně.
10: Jo.
9: To ona teda ztratila už hlas, jo. Ale figura zůstane. A já, ne, ne, paní, ne. Já bahno.
10: Já bych to takhle malinko.
9: Ježiši, Maria Myšle.
10: Jaký Myšle?
9: Žádný Myšle, ale moje šandy zapešený v šunkofleka. Co to má znamenat na tohleto?
10: No to já nevím. Teď sám moc dobře víš, že já ani nevím, jak se šunkofleky vaří.
9: Aha, právě proto. Protože šunkoflety se pečou. Já ti od souru starý měl, jaký ti pečou ty šunkoflety. To se mu to peče v cizí troubě, s cizíma flekama, s mýma šandama. Mluvky.
10: No dovol, tedy já ti řeknu, já od prvního dne jsem umazávala vidně čárku po čárce.
9: Ale žádný čárky nevidím.
10: A když tam nejsou, když jsi přijel, jsou všechny umazány.
9: To je detail. Co jsi dělala mezi tím, co jsi umazávala ty čárky?
10: To ti klidně můžu říct.
9: To mě řekni, to mě zajímá.
10: To ti řeknu. A to ti bude zajímat. Tak. No, v pondělí jsem odjel. No, prosím, a to já jsem byla u zubaře. V úterý no, kroupy. Kroupy.
9: To mi nepovídej, ty kroupy nejíš.
10: Padaly takovýhle.
9: Holubí vejce.
10: Veliký, jako holubí vejce. Padaly a mráz. Vedle zelenáři na zahradě umrl ten. No, jak si ho pořád ale prosím tebe. Fox terrier.
9: No a co má být?
10: To je tě málo.
9: Ten to je Fox terrier, když mám tady komediánskej
10: hůd. Pejsáneček to byl. No a potom přišli holky.
9: Komediánsko, hodničko. Herberk jako v tanku. No to by se musel zajít najít v tom Herberku někde.
10: Nožičky.
9: No, člověk jenom vytáhne pod zbaláku.
10: Skoro na své místě.
9: Kdyby to zůstalo aspoň tak, jak to je, ale takový jde tam tady.
10: Tak, druhou nožičku.
9: Dej mi pokoj, prosím.
10: A pokoj. Co? Co je zase?
9: Moment. Pravíš? Já z toho skoro vypadávám. Kdo mě rozšlapal? Bačkovi skoro odsud číslo. Říkaj, že to byly holky.
10: Tadyku, teď to vidím. Ty jsi nám zhubnul. Kajdek nám zhubnul. I ta nozička je taková majnitatá.
9: No, já jsem nám zhubnul, ano. A to je zajímavé, když jsem odjížděl, jsem vážil vody děkýla víc. Neříkej mě, že zhubne noha.
10: Nejdřív zeštěvně.
1: Tak máme tady závěr dnešní humoriády s Pepou Fouskem a ani ve finále nechybí jeho verš, nebo verše dokonce. Prosím.
3: Hodinu jsme spolu byli s historkami slavných jmen. Doufám, že vás potěšili. Fousek přeje dobrý den.
1: No tak parádně. Parádně zakončeno. Pavel Kučera k tomu přidá ještě přání dobrého poslechu našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. Hodně zdraví všem a mějte
3: Děkuji.
1: Se hezky.
3: Naslyšenou.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí

0: Dobrého českého humoru není nikdy dost.
1: Prosím, někde žije, když se kolem sebe podívej.
0: S radostí oznamujeme, hvězdné návraty jsou zpět.
2: Jo, to je zajímavý, no jo.
0: Každý víkend vás čeká hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
3: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
4: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
5: Bylo 5 hodin.
0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: Promenádní cesta podél přehrady Harcov v Liberci bude hotová až na podzim. Frýdlantská radnice začala lidem ze sídliště vydávat klíče k zámkům na kontejnerech. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Dnes bude jasno nebo polojasno a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Promenádní cesta podél přehrady Harcov v Liberci bude kompletně hotová až na přelomu září a října. Povodí Labe už sice dokončilo rekonstrukci přehrady, úpravu jejího okolí má ale na starosti město Liberec. Podle primátorova náměstka Jiřího Jandjůrka ze starostů pro Liberecký kraj bude část od hrázek pláže hotová během srpna. Delší čas pak zabere úprava promenádní cesty u Bílého mlýna, říká Jandjůrek.
6: U Bílého mlýna tam v této chvíli děláme nově náhon, abychom si převedli Harcovský potok do toho náhonu a mohli vlastně začít dělat ten most novej, nové schodiště a dělat tam rampy a dělat tam vlastně tu část propojení Králova háje vlastně s touto promenádní cestou. To bylo vždycky tak jako udělané, tak aby se tam dalo jít, ale nebylo to úplně bezpečný.
5: Obyvatelé sídlišť ve Frýdlantu na Liberecku si mohou vyzvedávat klíček nádobám na odpad. Informovalo o tom město na svém webu. Od 1. července začne na Frýdlantsku fungovat systém door-to-door. Lidé budou moct nově třídit odpad přímo u svých domů. Změny se chystají i na sídlištích. Kontejnery tam budou nově uzamčené gravitačními zámky. Týkat se to bude nádob na směs a kontejnerů na kov, textil, sklo a elektroodpad.
7: Pro každou domácnost má město připravený jeden klíč, který bude sloužit k otevření všech typů nádob. Aby ho lidé dostali, musí být zaregistrovaní v systému poplatníků za odpad. Další klíče si můžou vyhotovit na vlastní náklady. Prozatím kontejnery uzamčené nejsou. Podle radnice by měly být zámky na nádobách od poloviny června. Mají zajistit, že do kontejnerů na sídlištích nebudou vyhazovat odpad lidé, kteří v místě nebydlí. Z Frýdlantu Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
5: Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín z Pece pod Sněžkou, na Sněžku z Janských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky. V Jičíně začíná dražba městských pozemků pro stavbu rodinných a bytových domů v historickém vojenském areálu. Na 10 hektarech u Valštejnské Lipové aleje by mělo vzniknout přibližně 200 bytů a za prodej parcel by město mohlo získat stovky milionů korun. Mělo by se mu tak vrátit 274 milionů, které investovalo do infrastruktury v této oblasti. Elektronická dražba potrvá do 9. června.
0: Počasí.
5: V Libereckém kraji nás dnes čeká jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci bude přibývat oblačnosti. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách se budou dnes teploty pohybovat mezi 18 až 21 stupni. Vítr bude vát mírný od severozápadu, rozptylové podmínky by měly být postupně dobré, bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: Na silnici u Cvikova na Českolipsku padá kamení ze skály a silnice je uzavřená. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
8: Teď už tedy 4 minuty po 5. hodině a příjemný poslech Českého rozhlasu vám od mikrofonu přeje s datem 29. května Martin Kolín. Byť tedy kalendářně stále máme jaro a to si můžeme užívat i nadále, myslím si, že jsme v předešlých dnech měli značnou možnost už si trochu začít užívat i léto a postupně se na něj připravit. A proto také za okamžik zamíříme na koupeliště v turnovském rekreačním areálu Maškova zahrada. To je totiž připravené právě na letní sezónu. Tak kdyby se mělo tedy otevírat, případně kdy se můžeme těšit právě na otevření, to se dozvíte už za okamžik v dnešní první reportáži. Přejeme tedy dobré ráno a samozřejmě úspěšný závěr pracovního týdne.

0: 11 minut po 5. hodině posloucháte Český rozhlas Liberec, konkrétně tedy dobré ráno, které přejeme vám a to našim posluchačům. Je to také čas, kdy se můžeme vydat do Turnova, protože díky současným tropickým teplotám už asi řada z nás přemýšlí, že by se klidně vydala k vodě. Na počasí reagují také provozovatele koupališť, která už intenzivně připravují právě na letní sezónu. Bazény se pomalu plní vodou, údržbáři dělají revize skluzavek a tobogánu. Lidé si nejspíš už tento víkend budou moct přijít zaplavat také na koupaliště do Turnova.
1: Toalety, šatně, plavčíkárně, co je potřeba, připravujeme.
2: Je to práce na celý den asi, možná na celý týden, víte?
1: No a koumáknem si, ale jde to.
2: Říká pracovnice Beatrice Vaškebová. Koupaliště už je napuštěné, co se bude ještě dělat před začátkem sezóny?
3: Tak už nám toho chybí fakt jako malinko. V tuhletu chvíli musíme seřídit chlorový hospodářství, protože zatím vlastně chlorujeme všechno v ruce, to znamená v tuhletu chvíli koupaliště vypadá, že je připravený, ale kdybyste do něj skočila, tak chloru tam máme ještě víc, než bychom měli mít.
2: Říká manažer Maškovy zahrady Tomáš Špinka. Tobogány jsou seřízené?
3: Tak, tobogány máme revizi, máme vlastně všechny nutné opravy na tom udělané, letos toho bylo trošku víc. Firma, která se nám o tobogány stará, s tím tady strávila zhruba týden času.
2: Což je víc než obvykle?
3: Což je víc než obvykle. Už jsou přece jenom 11. sezóna a třeba červený tobogán tím, jak je uzavřený, tak s ním zase takové problémy nejsou, ale největší práce máme se žlutým.
2: Je to taková ta skluzavka, kde když někdo sjede, tak si může natrhnout plavky?
3: Je to to místo, co nás trápí a tomu před sezónou i vlastně během sezóny se snažíme věnovat maximální péči, aby se nám tohleto nestávalo.
2: Tady se dělal nějaký nový vrt, bylo málo vody?
3: Je pravda, že pokud se nám současně potkal provoz koupaliště a zimního stadionu, což bylo v druhé půlce letních měsíců, tak pak jsme měli trošku problémy s kapacitou vody vzhledem třeba k chlazení na zimáku, tak proto jsme vlastně posilovali toto vodní hospodářství tak, aby jsme s vodou dostatečně vyšli.
2: Otevřít koupaliště plánujete na tento víkend, ale záleží to na počasí, takže lidé by měli sledovat webové stránky.
3: Je to tak, my v tuhletu chvíli směřujeme proto, aby jsme v sobotu měli od 9 do 19 otevřené. Předpověď zatím vypadá příznivě.
2: Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
4: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s

0: počasí.
1: Také v pátek bude převážně jasná nebo skoro jasná obloha. Později večer a také v noci očekáváme od severozápadu postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni. Biozátěž ale mírná na jedničce a hlášený máme slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Dobré ráno pokračuje také po písni Marka Ztraceného, a to 9 minut před 17:30. Je to také čas, kdy se společně můžeme vydat k odpoledni, konkrétně po dnešní 13. hodině, kdy opět otevřeme naši poradnu o zdraví a zdravém životním stylu s Patrikem Rozehnalem a doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Oba teď zdravím a ptám se, jaké téma se bude dnes rozebírat.
1: Chceme vám všem popřát dobrý den.
2: A zároveň bychom chtěli, abyste se na něj mohli bez problému podívat.
1: Tedy nemít třeba i drobné problémy s občasným špatným viděním.
2: Povídat a radit budeme těm, kteří třeba ani nenosí brýle. Vidí dobře, ale sem tam se vám stane, že se vám zrak rozostří, přeběhnou přes něj třeba fleky nebo čáry a pak je to zase dobré.
1: Znáte tyto potíže se zrakem? Běhají vám před očima čárky, blesky nebo máte malé mlhavé skvrnky?
2: Dejte nám o tom vědět. Poraďte se dnes v našem pořadu. Stačí o svých problémech napsat už teď přes formulář, který najdete na stránce veseleazdravie.cz nebo na našem Facebooku.
1: Můžete nám také nechat vzkaz s dotazem na záznamníku s číslem 221 553 770.
2: Opakuji ještě jednou ten náš telefon pro vaše dotazy před vysíláním 221 553 770.
1: Občasnému špatnému vidění a chvilkovému zhoršenému zraku se budeme věnovat dnes po 13. hodině v pořadu Vesele a zdravě.
2: Reprízu pak uslyšíte ještě dnes po 20. hodině.
1: Ráda vás vyslechnu a pokusím se poradit.
3: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Zeithamlovou. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu.

0: Bylo 17:30.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Vězňům by měla s návratem na svobodu pomoct chystaná platforma s názvem Pro výstup. Nabídne jim přehled dostupných služeb od stovek organizací. Pomůže jim tak třeba s hledáním bydlení, práce nebo odlužením. Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Posílení autobusové linky mezi Jabloncem nad Nisou a Prahou soukromým dopravcem se zatím vyplácí. Vyplývá to z zjištění společnosti Koryt LK. Komerční linka soukromého dopravce, autobusy VKJ, jezdí mezi Jabloncem a Prahou od poloviny března, a to v pátek a v neděli. V Libereckém severočeském muzeu dnes pokračuje projekce snímků z mezinárodního Nisa Film Festivalu. Ten se koná celkem v 11 městech v regionu Nisa v Česku, Německu a Polsku. Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Cirichu s Finskem 1-4. Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V ulici Josefinino údolí v Liberci havarovalo osobní vozidlo, na místě je rozlitá látka. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 17:30, přejeme příjemný poslech dobrého rána Českého rozhlasu Liberec, a to hned po zprávách Lenky Markové. Co nás čeká už za okamžik? Bude to možnost přesunout se na, alespoň na okamžik, tedy na filmová plátna. Například Krakonoš a lyžníci, Páni kluci, nebo Přijela k nám pouť. Režisérka těchto slavných filmů, tedy Věra Plívová Šimková, by dnes oslavila 92. narozeniny a už za chvíli budeme mít možnost si ve vysílání její tvorbu připomenout. Popřejeme tedy dobré páteční ráno v naší společnosti a úspěšný závěr pracovního týdne.

9 minut po půl šesté, na okamžik jsme se vydali na Vysočinu společně se skupinou Rangers, v tomto čase ale budeme moci zamířit také spíše do kalendáře. 92 let by totiž dnes oslavila filmová režisérka Věra Plívová-Šimková, rodačka z Lomnice nad Popelkou, která odešla před 2 lety 13. října. Svůj rodný kraj v tvorbě nikdy neopustila a její filmy ovlivnily nejméně 2 generace nejen diváků, ale také herců. Prince.

0: Já vím, že co tobě paměť sahá, tak si žila obrazem a chtěla si moc ten film dělat. No.
1: Ale Eliško, všimni si moje dětství a mládí. My jako mrňavý už máme divadelní soubor Svornost v Lomnici. Já tam jsem jako pindík takový 3, 2,5 roční a obě sestry tam jsou. My jsme skutečně hráli loutkový divadlo, že vymýšleli. Maminka hrála ochotnický, táta taky. Takže tady jsou kořeny.
0: No ale co ten obraz? Ty si toužila potom mít kameru a skutečně ten film začít. Já vím, jak tě zrazovali dokonce na Barandově a říkali, ty si myslíš, že tamhle někde schuchelný, že budeš moc točit filmy, ale ten koníček tam byl na začátku.
1: No, to samozřejmě, taky jsem měla tu první kameru, ta byly 8 mm, že jo, dneska už má každý video. Já vždycky dbám na obraz snad víc, než na herecký projev. Já jsem přísnější na kameramany zkrátka než na herce, no, aby neujeli.
0: To je až skoro nepřípustné ptát se, který, že to film podle tebe tvůj by byl nejlepší. Ale dobře, tak který by to byl?
1: No, já si myslím, že ty Lišáci měli takovou šťastnou souhru. To dělal kameru Emil Sirotek a je to černobílý a souhru taky hudby, protože ten Liška byl opravdu mák muziky. Ale tam se to potkalo, že jo, já vášnivá na to vyjádřit příběh, který jsem si sama napsala s dětmi. Dobrá kamera. Tak vášnivý byl ten Emilek, že když se objevila skutečná mlha, aby jsme nemuseli běhat talířem a zamlžovat, tak to se hejbalo jedna kamera, druhá a šlo to a hned se to snímalo. Jo? Tohle byli Lišáci, Myšáci. No, je to jedna kouzlo černobílé, pak je to ten sníh, pak to předjaří a do předjaří vám pustí ty zvony míchany s tou až barokní muzikou, Liškou.
0: No ale ty jsi měla vždycky štěstí i na muziku. Poslouchej. Ze Semil Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 5:45 aktuální čas na hodinách. Můžeme nastínit dnešní den, kdy očekáváme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, později tedy večer a v noci od severozápadu, ale čekáme postupné přibývání oblačnosti. Nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni. K tomu tedy hlášený slabý, proměnlivý nebo severozápadní vítr.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar.

0: kalendáři 29. května roku 2026 doba mobilních telefonů a asi se shodneme, že mobilní telefony změnily mnohé. Například i to, jak může proběhnout divadelní představení. Jednu vzpomínku připojí také herec Petr Rychlý.
1: Bylo to v divadle na Vinohradech, bylo to legendární představení Proud v hlavě, hlavní role Viktor Price, možná, že někteří z vás jste to viděli. A to už bylo ve druhé polovině hry, kdy už Viktor byl úplně spocený, tam hraje tu dvojroli, má takovou tu rádiovku, držel prostě nůši s dřevem. A ve čtvrté řadě takový kluk, takový v květovaný košili, najednou prostě tin, trin, trin, trin, trin, trin, tenkrát byly ty melodie, jako jo. A on normálně zved ten telefon a mluvil.
2: No co je? Ve Vinohradském, no.
1: My jsme přestali hrát. Viktor na něj koukal a nevěřil. My jsme si ještě mysleli, jestli to není skrytá kamera, se jaký for.
2: Brou v hlavě. Price to dělá. Jo, je docela dobrý.
1: A teď samozřejmě celý hlediště se podívalo na toho chlapa a on.
2: Hele, asi tě vemu ven, tady na mě blbě čuměj, vole.
1: Rozkop ty lítačky tam. A teď to je takový vědomí, jak nejste vidět, tak máte pocit, že nejste slyšet. A začal tam řešit nějaký podnikatelský problém, nějaký zamrznutý vagón někde, já nevím, no tady nebudu předvádět. A když to dořešil, tak zase rozkop ty lítačky. Teď ale uviděl, že je ticho a všichni se nedívali. A on řekl, sorry, no, můžem.

0: Kováčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Bylo 6 hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Liberec přispěl festivalu Benátská více peněz na posílení dopravy. V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. V Novém Boru si dnes připomenou památku obětí rumburské vzpoury. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, později přibývání oblačnosti a teploty v Libereckém kraji vystoupají ke 26 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Hudební festival Benátská s Impulzem letos dostane od Liberce víc peněz. Zatímco v předchozích letech přispívalo město na akci 500 000 korun, letos se částka zvýšila, a to na 800 tisíc. Důvodem navýšení jsou podle primátorova náměstka Ivana Langra za Starosty pro Liberecký kraj rostoucí náklady. Podle smlouvy musí pořadatel příspěvek využít na dopravu návštěvníků do areálu, říká Langer.
4: Musí vlastně ty peníze proinvestovat za nákup veřejné dopravy, za posílení spojů na přepravu návštěvníků. V minulosti se poskytovala sleva právě z toho posílení linek a město ji vlastně doplácelo dopravnímu podniku. Pak jsme se rozhodli to udělat napřímo.
2: Festival se letos v libereckém sportovním areálu Vesec koná od 23. do 26. července. Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
5: Chata vznikla přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
2: V některých regionech policie samotné statistiky krádeží pohonných hmot nevede. Obyvatelé Nového Boru na Českolipsku dnes zavzpomínají na oběti rumburské vzpoury v závěru první světové války. Pietní akt začne v 10 hodin dopoledne u pomníku rumburských hrdinů na Lesním hřbitově. Připomene událost z roku 1918, kdy se čeští vojáci náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády v Rumburku vzbouřili kvůli hladu, nevyplacenému žoldu a šikaně od důstojníků. Vydali se na pochod k Novému Boru, kde byli rozprášeni. 10 vůdců povstání bylo popraveno a další vzbouřenci skončili ve vězení. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby, nikoli na financování veřejného sektoru. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy. Sport. Hokejisti Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové. Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké.
3: Počasí.
2: Jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by během dne měly být většinou dobré, bio na jedničce.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Rekonstrukce vodovodního řadu uzavřela ulici Ostašovskou v Liberci. Objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská. Jeďte opatrně.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: 4 minuty po 6. hodině, páteční dobré ráno pokračuje. Dnes tedy s datem 29. května. Stále si užíváme poměrně příjemné počasí, k tomu ale je to také období například během jarních senosečích, kdy v Česku se řeší také trochu vážnější problém, co se zvířat týče. Podle odhadů ochránců přírody totiž právě díky tedy senosečům až desítky tisíc srnčat přijdou o svůj život. Konkrétně tady můžeme doplnit, několikadenní mláďata nedokážou před zemědělskou technikou utéct, a tak se dobrovolníci snaží zachránit je a využívají k tomu například už i běžně drony s termovizí. Jak to vypadá v praxi? Na to se společně ve vysílání podíváme za okamžik. Od mikrofonu vám příjemný poslech přeje Martin Kolín.

0: Helena Mondráčková a společně s ní další písnička, která nám nezestádla pozitivně laděná záležitost Ještě světu šance dej 12 minut po 6. hodině a to v pátečním dobrém ráno. Je to také čas, kdy se vydáme do přírody. Ostatně myslivci a další dobrovolníci po celém Česku se znovu zapojili do vyhledávání srnčat před jarním sečením luk. Cílem je odnést čerstvě narozená mláďata z porostu a tím je zachránit před zemědělskými stroji. Nejúčinnější metodou je ranní procházení terénu. No, ideálně v kombinaci s využitím dronů vybavených termovizí.
1: Zemědělské pozemky jen kousek od Třebihoště na Trutnovsku. Jsem tady společně s Alešem Chládkem a také členy místního mysliveckého spolku. Aleš Chládek má na krku zavěšenou obrazovku od dronu s termovizí, ten před malou chvílí vystoupal nad nás a my se pojďme podívat, co vám dron dokáže ukázat v té vysoké trávě.
2: Vlastně má to termokameru, laserový zaměřovač vzdálenosti, který používáme, aby jsme věděli, jak jsme vysoko, má to optickou kameru, takže lítáme z těch 60 metrů a vlastně vyhledáváme body, které se nám rozsvítějí, protože jsou teplý. Na obrazovce to vypadá jako bílej svítící bod.
1: A právě ten se nám teď objevil, je to kousek od nás a my z našeho místa to nemáme šanci vidět, protože jsme ve vysoké trávě. Dron to zaznamenal. Co bude teď? Zjistíte, co je to za zvíře?
2: Teď si to v podstatě přepnu na optickou kameru. No, vidíme tam srnče maličký, takže srnče si označíme.
1: Zatím tam zůstává.
2: Zatím tam zůstává a pokračujeme dál v hledání. V podstatě tímhle způsobem prolítáme celou tu plochu, ty jednotlivý srnčata si označíme a nakonec, až jdou vyhledávači, je odnášet.
3: My jsme s nima klapli k sobě.
1: Skončilo samotné vyhledávání pomocí dronu a teď společně s myslivcem Kamilem a dvěma koši jdeme pro samotná srnčata.
3: Srnče je zalehlý v vysoké trávě, už se k němu blížíme, bývá nás a my v absolutní tichosti k němu přijdeme, aby jsme ho nevyděsili. Navlíkám si rukavice a začínám trhat trávu, aby jsme vystali koš tou travou. Takže teďka uchopím pomalinku srnčátko, ono někdy píská, tohle je zrovna potichonku, uložíme ho do koše, přiklopíme druhým košem, aby se nám nezvedlo a neuteklo. A odneseme ho na kraj lesa do stínu, kde přečká, než přijede ta zemědělská technika, která louku pokosí.
1: Takže sem na tohle místo se vrátíte třeba za 4 hodiny?
3: Ano, za 4 hodiny. Nejdýl, aby srnčátko tam bylo co nejkratší dobu, takže hned jak to posečou, tak ho vypustíme, aby bylo bezpečí.
1: V Česku podle zástupců spolku Stop sečení srnčat působí víc než 60 dobrovolnických skupin vyhledávajících zvířata ve vysoké trávě. V Královéhradeckém kraji je jich 7. Václav Plecháček, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnes v Liberci pokračuje příjemné počasí, zatím tedy minimálně v ranních hodinách, jinak během dne očekáváme převážně jasnou nebo skoro jasnou oblohu, později večera také v noci od severozápadu očekáváme přibývání oblačnosti. Teploty dnes 23 až 26 stupňů Celsia, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni, k tomu tedy slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a biometeorologická předpověď na jedničce.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Z chleba a bez vody jak cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
3: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
2: Dům bytové kultury.
4: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje u kuchyňské linky UKN.
2: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
5: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
2: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou 70 dneska slaví sestra Michaela Jacksona LaToya. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.

0: Jaké změny čekají obyvatelé sídliště ve Frýdlantu, co do odpadkové politiky? To se za okamžik ve zprávách Lenky Markové dozvíte.
1: Bylo 6:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Pomoc lidem bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Vládní novela zavádí kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona o podpoře bydlení by měli dnes schválit poslanci na mimořádné schůzi. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném pod Jištědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy.

0: 12. května odcizil 35-letý muž a zalil do betonu. Restaurátorům se ji podařilo zachránit. Obyvatelé sídlišť ve Frýdlantu na Liberecku si můžou vyzvedávat klíče k nádobám na odpad, informovalo o tom město na svém webu. Od 1. července budou lidé ve Frýdlantu moct nově třídit odpad přímo u svých domů. Městské koupaliště v Turnově by mělo zahájit sezónu už tuto sobotu. V areálu Maškova zahrada ho pracovníci intenzivně připravují na otevření. Bazény už jsou vyčištěné a napuštěné vodou, po opravě jsou i skluzavky a tobogány. V blízkosti vznikl i nový vrt. Tenista Vít Kopřiva do třetího kola Roland Garros nepostoupil, když podlehl Martinu Landalusemu. Na turnaji končí i Kateřina Siňaková, která v singlu podlehla Kanaďance Mbokové. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, později večera v noci přibývání oblačnosti, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 18 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V Jablonci nad Nisou je úplně uzavřená ulice Podhorská v úseku od křižovatky s ulicí Slovenského národního povstání až po křižovatku s ulicí Mlýnská. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové. 6:30 je také čas, kdy pokračuje naše páteční ranní vysílání, kam společně během následující půl hodiny zamíříme. Už za okamžik nabídneme další pohled do Libereckého kraje, k tomu tedy přidáme aktuality a zajímavosti, to nemůže chybět. Stejně tak nemůže chybět před 7:00 cesta za těmi nejmenšími. V tomto případě společně s nimi připomeneme jedno režisérské výročí, takže podpatrně jasné, co budeme společně s dětmi řešit. Bude to film a bude to konkrétně režisér. Tak kdo je to režisér a hlavně jak to vidí děti? To se dozvíte právě před 7:00 ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Další půl hodinu začínáme na pozitivní notě společně s Jojo Bendem a písní Rybitví. To je lepší.

0: takovém tom správném a pohodovém rozpoložení pokračuje naše ranní vysílání na vlnách Českého rozhlasu Liberec. My přejeme příjemný poslech. Společně se můžeme 9 minut po půl sedmé vydat také do Desné, ku příkladu tedy na web město-desná.cz. Tamní sbor dobrovolných hasičů, konkrétně Desná 2, ve spolupráci s městským úřadem, totiž pořádá tuto sobotu, to znamená tedy zítra, soutěž v požárním útoku. 19. ročník memoriálu Jana Vedrala v kategorii mladší a starší žáci a také 37. ročník jizerského poháru v kategorii mužů a žen. Začíná se v 9 hodin dopoledne, a to na městském atletickém areálu. Můžeme tedy v tomto momentě pozvat právě tímto směrem, vydat se ale také můžeme do Rychnova u Jablonce, kde je naplánovaná odstávka elektřiny, a to konkrétně v pondělí 1. června mezi 9. až 16. hodinou. Týká se ale jen dvou adres, a to číslo popisného 219 a také 524, konkrétně v ulici Květinová. A tedy další odstávka následuje hned následující pátek, a to 5. června v čase 8 hodin 30 minut až do 14.30. V tomto případě se bude týkat čísla popisného 569 v Nádražní ulici a také čísla 481 v ulici Občanská. Taky s tím tedy lepší počítat dopředu.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Léto nám bude pokračovat, byť tedy ráno zatím o něco chladnější. Teploty dnes očekáváme mezi 23 až 26 stupni. Na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni Celsia. K tomu tedy jasná nebo skoro jasná obloha. Pravda, později večera také v noci očekáváme od severozápadu přibývání oblačnosti. Biometeorologická předpověď ale mírná, tedy na jedničce, a k tomu slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Takové počasí nás čeká v pátek 29. května.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: mi voní dým.
1: Před 105 lety se narodil animátor a také režisér Josef Kluge. Jestli si myslíte, že jeho jméno neznáte, tak vám dokážeme opak. Točil totiž animované filmy a pohádky, například všechny ty o kocouru Mikešovi, a to převážně v 80. letech. Redaktorka Tereza Beránková se proto dětí ptala, jestli vědí, kdo je to režisér a v čem jeho práce spočívá.
2: Že pracuje v nějakých restauracích. A když někdo chce dát oběd, tak to musí zaplatit, když odejde a už je najedenej.
3: No, to je takovej kuchař.
2: Můžu tam vařit pici a polévky. Je to takový pan, který natáčí filmy.
4: A co tam natáčí?
3: Natáčí tam strašidelné věci, Mario, nebo Pokémony i Frankensteina.
2: Popelku a takový princeznovský věc.
3: Harryho Pottera.
4: A jak to natáčí?
2: On to natáčí, nevím jak. Natáčí to takovou kamerou.
3: Může vyrobit takovej film, který nikdo vůbec nezná a je novej.
4: A kde režisér pracuje?
2: Kde se natáčí třeba takový ty filmy.
4: A proč je režisér důležitý?
3: Protože se dozvíš, co se stalo.
2: Protože rozhoduje o tom, co se má natáčet. A taky jsem se koukala na Skoč do divočiny.
4: A kdo musí režiséra poslouchat?
2: Jeho pomocníci.
3: Co tam pracují?
4: A kdo tam pracuje?
3: Lidi různí.
4: A jaký lidi?
3: Herci.
2: Herci, který se oblečou a to a hrajou tam nějaký divadlo a to chytil nějakou myš, aby ta myš byla jako

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Bylo 7 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
5: V Liberci v neděli skončí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. Státní zástupkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Půty za neoznámení nabídky úplatku. Připravovaný webový portál pro výstup má pomoc vězňům, třeba s hledáním bydlení nebo práce. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, později pak přibývání oblačnosti a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Až do neděle můžou lidé v Liberci posílat své návrhy do participativního rozpočtu. Týkat by se měly zlepšení veřejného prostoru, komunitního života nebo městských akcí. Na malé projekty je možné získat 1 milion korun, na velké pak 2 miliony. Celkem město mezi vítěze rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat se bude letos v říjnu. Ještě předtím ale vedení města jednotlivé návrhy projde, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
6: Podíváme se na ně velmi zevrubně, zdali jdou vůbec realizovat a v jaké podobě. Ve shodě s těmi zadavateli je případně upravujeme. Kolikrát je potřeba nacenit trošku jinak. Snažíme se maximálně spolupracovat s těmi navrhovateli tak, aby ten jejich projekt dosáhl toho cíle, co chtějí.
5: Státní zástupkyně zrušila trestní stíhání libereckého hejtmana Martina Půty ze Starostů pro Liberecký kraj. Hejtman to napsal na síti X. Policie Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale neoznámil to policii. Hejtman od začátku vinu odmítá. Náměstkyně Ústecké krajské státní zástupkyně Kateřina Doušová odmítla důvody zrušení komentovat.
7: Policijnímu orgánu byla za tu skutečnost samozřejmě sdělena a rozhodnutí bylo doručeno všem oprávněným osobám. K důvodům, které vedly státní zástupkyni k tomuto rozhodnutí, se zatím blíže nebudu vyjadřovat.
5: Podle Doušové se věc vrací do stádia prověřování. Obvinění Půty navazovalo na zásah policie, která v dubnu 2024 zabavila jeho počítač a telefon v takzvané třetí větvi korupční kauzy, spojené zejména s libereckým magistrátem. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje také lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Jánských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky. Návrat na svobodu má vězňům usnadnit připravovaná platforma s názvem Pro výstup. Vývoj webového portálu zaštítili asociace organizací v oblasti vězeňství a vězeňská služba. Snaží se dostat služby k vězňům tak, aby se do společnosti začlenili a do vězení se už nevraceli. V Česku je totiž dlouhodobě jedna z nejvyšších recidiv v Evropě.
1: Počasí.
5: V Libereckém kraji nás dnes tedy v pátek čeká jasno nebo skoro jasno, později večera v noci přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by měly být postupně většinou dobré. Biometeorologická předpověď na stupni číslo 1.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
5: V Jablonci nad Nisou jsou kvůli práci na inženýrských sítích uzavřené ulice Liberecká a Polní. Objížďka vede ulicí Tovární. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
8: Také po 7. hodině pokračuje páteční ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec a u poslechu vás od mikrofonu i v tomto čase zdraví Martin Kolín. Možná už někteří plánujete dovolenou, možná už jste třeba někam jeli, měli možnost vyrazit, anebo naopak třeba ještě přemýšlíte, co během léta podniknout. Já můžu nastínit, že nás ve vysílání čeká cesta do Švýcarska. To bývá ostatně velmi příjemná záležitost. Většinou tedy, když zamíříme za přírodou, obdivujeme kulturní památky, nebo si obecně užíváme švýcarskou kulturu. V tomto případě to bude ale cesta trochu trpká. Zamíříme totiž na mistrovství světa v hokeji. Konkrétně připomeneme čtvrtfinálový duel hokejového mistrovství světa mezi Českem a Finskem. Přidáme tedy ohlasy po zápase, samozřejmě názory hráčů i trenérů a také připomeneme včerejší výsledek. Popřejeme hlavně příjemný poslech a úspěšný, pokud možno poklidný pátek.

0: myslím si, jméno, které není potřeba připomínat, ale připomenout ho přeci jen ve vysílání můžeme. Václav Neckář, 11 minut po 7. hodině s písní Láska má. Dobré ráno pokračuje, dokonce už se nám probudili pěkný další, také dnes to bude letní den. Společně se ale trochu ochladíme. Taková možná pro někoho studená sprcha. Hokejová reprezentace totiž skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál s Finskem 1-4. Konečný výsledek zásadně ovlivnila už první třetina utkání.
1: Dva rychlý góly, jeden z protiútoku. Mluvili jsme o tom, že v tom jsou silní, prostě utekli nám tam. Potom jsme to nakopli a padlo tam pár tyček. Celý turnaj nás to trápilo, to dostat za toho brankáře.
2: Ta první třetina si myslím, že nás stala jako ten výsledek, protože než jsme rozjezdili nohy, tak to trvalo 20 minut.
3: Navazuje na útočníka Jaroslava Chmelaře trenér národního týmu Radim Rulík. Ne, že by snad v opatrném úvodu Finové český tým viditelně přehrávali, ale dvě chyby stály udržení šance na nadějný výsledek.
2: Ty hráči se tomu chtěli vyvarovat, těch výkonů, já za nima jednoznačně stojím. Prostě opravdu to není těžký, musím nabrat zkušenosti, potřebuji získat pozice v klubech, mít odehráno a v tu chvíli to potom převedou do toho národního týmu.
3: Češi nechali soupeře odskočit do tříbrankového vedení a jediný gól, který pak národní tým dal, byl v přesilovce 5-3, trefil se obránce Filip Hronek. Snahu o vyrovnání pak brzdil nejen soupeř, ale také branková konstrukce. Tu trefili Češi ještě za stavu 3-1 pro Finy dvakrát. Reprezentace nehrála na turnaji vždy podle představ a s tím souvisí i produktivita. Pokračuje obránce Tomáš Cibulka.
4: V základní skupině jsme to mohli trošku ovlivnit, na koho půjdeme. Bohužel jsme v některých zápasech nepodali úplně dobrý výkony a stalo nás to asi ten turnaj.
1: Strašně nás to mrzí, strašně těžko hledám slova, protože fakt nás to mrzí, že jsme to nedotáhli do vítězného konce.
3: Říká útočník Jaroslav Chmelař, který odehrál první mistrovství světa dospělých. Národní tým obsadil na turnaji konečné 5. místo. V sobotním semifinále se Finové utkají s Kanadou a domácí Švýcarsko bude hrát s Norskem. Z Curychu František Kuna, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jasná až skoro jasná obloha, tak takový výhled máme na pátek 29. května. Později večera v noci očekáváme od severozápadu přibývání oblačnosti, nejvyšší denní teploty ale mezi 23 až 26 stupni, na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni a hlášený máme slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr. Biometeorologická předpověď ale pro dnešek mírná, tedy na jedničce, a tak je před námi další v podstatě už letní den v 7:17. Páteční dobré ráno pokračuje, pokud se do něj postupně probouzíte. Popřejeme tedy nejen příjemný poslech, ale také úspěšný a poklidný závěr pracovního týdne.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi Haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: dalších zprávách Dobrého rána společně s Lenkou Markovou zamíříme také na hudební festival Benátská noc a přidáme aktuality právě k této populární záležitosti.
1: Bylo 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Dnes je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Hudební festival Benátská s Impulzem letos dostane od Liberce víc peněz. Zatímco v předchozích letech přispívalo město na akci 500 000 korun, letos se částka zvýšila na 800 tisíc. Důvodem navýšení jsou podle primátorova náměstka Ivana Langra za Starosty pro Liberecký kraj rostoucí náklady. Posílení autobusové linky mezi Jabloncem nad Nisou a Prahou soukromým dopravcem se zatím vyplácí. Vyplývá to ze zjištění společnosti Korit LK. Komerční linka soukromého dopravce autobusy VKJ jezdí mezi Jabloncem a Prahou od poloviny března. V Libereckém severočeském muzeu dnes pokračuje projekce snímků z mezinárodního Nisa Film Festivalu. Ten se koná celkem v 11 městech v regionu Nisa v Česku, Německu a Polsku. Česká hokejová reprezentace skončila na mistrovství světa ve čtvrtfinále. Národní tým prohrál v Curychu s Finskem 1-4.

0: Dnes bude jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti, teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách na 18 až 21.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Ulici u nemocnice v České Lípě je kvůli práci na inženýrských sítích provoz veden jedním místním pruhem. Jeďte opatrně, Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Tolik tedy další zprávy Lenky Markové, 7 hodin 32 minut a 29. května v kalendáři. Ze studia Českého rozhlasu Liberec přejeme nejen tedy příjemný poslech, ale i úspěšný pátek. Za okamžik k tomu přidáme další aktuality a zajímavosti a společně s meteorology se podíváme právě také na nadcházející víkend.

0: A pak, že nebudou vidět, také hvězdičko blízkává. Jsme si užili 9 minut po půl osmé a to ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Je to také čas, kdy můžeme nabídnout další pohled do libereckého kraje, tedy v tomto momentě s pozastavením u dalších aktualit. Ku příkladu, Rychnov u Jablonce nad Nisou zahajuje od června zkušební provoz autobusu Rychnov Pelíkovice. Jedná se o poptávkovou dopravu, která bude obsluhovat oblast Rychnova, Pelíkovic, také Půlečného, Klíčovna a následně Kopaniny. Jízdní řád a podrobné podmínky najdete případně na stránkách Rychnova, tedy rychnov.cz. Odtud jsme ostatně čerpali také tuto informaci. Přesunout se společně můžeme i také k dnešnímu dni, konkrétně tedy k pátku 29. května, kdy máte možnost vydat se na Noc kostelu, a to na hrad Valdštejn. V 18 hodin začínají samostatné prohlídky venkovních prostor areálu. V 19 hodin následně vystoupí v hradní kapli pěvecký sbor My Gospel z Železného Brodu a po koncertu máte jedinečnou možnost podívat se také do krovu kaple.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Jen pár vteřin nás dělí od 7:04. My se během tohoto času rozhodně budeme věnovat počasí, a to společně s panem Janem Hrubým z Českého hydrometeorologického ústavu. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Pane Hrubý, pátek zatím slunečný, tak prozraďte, bude nám sluníčko tedy pokračovat po celý den?
2: Bude, a vlastně, jak jste říkal, tak už teď máme jasno nebo skoro jasno, a to očekáváme i během dne. Na stanicích aktuálně měříme od 8 do 12 stupňů Celsia a na stanici Holenice tam máme aktuálně už 16 stupňů Celsia a odpoledne očekáváme ty nejvyšší teploty od 23 až do 26 stupňů Celsia a později večer a v noci očekáváme přibývání oblačnosti.
1: Tak myslím, že můžeme říct, že nám tedy pokračuje spíše takové letní počasí. Na druhé straně důležitý dotaz. Zdali nám to vydrží i přes ten nadcházející víkend?
2: Tak asi vás zklamu. Očekáváme, že už vlastně, tak jak jsem říkal, tak dneska později večer a v noci bude přibývat ta oblačnost a během zítřka očekáváme spíše tu větší oblačnost a místy se vyskytnou déšť nebo přehánky a vyloučena není ani bouřka, že se zítra vyskytne, a teploty zítra 23 až 26 stupňů Celsia a v neděli tam vlastně očekáváme, že by ráno měla být nějaká zmenšená oblačnost, ale během dne bude oblačnosti přibývat a odpoledne a večer se objeví, dá se říct, asi hodně přeháněk a taky i bouřky a teploty budou od 23 až do 27 stupňů Celsia.
1: Tak na ten víkend je potřeba se tedy připravit, tam nás bude čekat lehká změna. Na druhé straně, kdo si bude chtít užít hezké počasí, rozhodně bude mít jistotu dneška, kde tedy s letním tím nádechem budeme pokračovat. Pan Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu, ten nám předal tedy informace. My za ně děkujeme, popřejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Naschanou.
0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct. Tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme příjemný poslech Českého rozhlasu. Liberec, datum 29. května v kalendáři. Společně v tomto směru můžeme také zamířit teď už za tématem, o kterém se v podstatě nemluví. Takové lehké tabu, které tedy otevřeme 10 minut před 8 hodinou. Vězňů v Česku by totiž ještě letos má pomoct s návratem do společnosti také nový webový portál na rozcestníku zvaném Pro výstup. Přehledně dohledají organizace, které jim pomůžou třeba s hledáním zaměstnání, bydlení nebo tím, jak napravit vztahy s rodinou. Návrat z vězení totiž nebývá jednoduchý. O tom svědčí třeba studie pro Centrum Rubicon, podle které se do 7 let od propuštění polovina lidí do vězení vrátí.
1: Kdybych si nespracovala tu závislost už ve vězení, tak si myslím, že jsem se vrátila zpátky do těch starých kolejí.
2: Popisuje Jana svou největší překážku při návratu z vězení. Odsouzená byla na 1,5 roku za majetkovou trestnou činnost. Právě závislost je jedním z problémů, se kterými lidé ve vězení potřebují pomoct nejčastěji, potvrzuje plukovník Jona Šlučný z vězeňské služby.
3: Každý to má jinak, mají problémy se závislostí, mají problémy s dluhy, s financema, nemají dostatečné pracovní návyky, aby byli uplatnitelní na trhu práce, často mají roztříštěné rodiny a vůbec ty sociální vazby, takže nemají ani kde bydlet.
2: Pokud vězeň nenalezne dostatečnou podporu, téměř jistě se podle Lučného do vězení vrátí. Nabízejí ji především neziskové organizace. Vězeňská služba spolupracuje s asi 70. Jejich služby se ale nedostanou ke všem, říká výkonná ředitelka Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzana Tinglová.
4: Zároveň určitě platí to, že ta kapacita těch služeb je regionálně velmi nerovnoměrná a je nedostačující. Nicméně my víme, že jedním z těch problémů je i právě ta nedostatečná informovanost.
2: Pro lepší orientaci má vězňům sloužit webový portál Pro výstup CZ. Internetová stránka s nabídkou asistence třeba s bydlením, řešením dluhů, závislostmi i dalšími problémy. V portálu bude možné dohledat služby třeba podle volné kapacity nebo města a okresu, pokračuje Tinglová.
4: Rádi bychom, aby byla dostupná třeba i rodinným příslušníkům, samozřejmě i obětem, všem odborníkům, kteří s klienty pracují.
2: Některým se přesto návrat na svobodu povede. Jana už při pobytu ve vězení nastoupila do ochranné léčby v Opavě, poté na doléčení do Brna. Dnes se Jana do věznic vrací, aby pomohla překonat závislost dalším.
1: Já konkrétně vedu cvičení, miluji jako běh a cvičení a pohyb, takže se mnou je vždycky v úterky cvičení s Jančou.
2: Ročně věznice v Česku opustí 10 000 lidí. Platforma Pro výstup s přehledem dostupných služeb pro ně bude fungovat od letošního podzimu. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Bylo 8 hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Na zítřejší pouť v Jablonném Podještědí bude dohlížet policie kvůli návratu lebky svaté Zdislavy. V části českých krajů letos podle policie přibylo případů krádeží pohonných hmot. Čeští hokejisté prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa skončili ve čtvrtfinále. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, později pak přibývání oblačnosti a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké ráno. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května ocizil 35-letý muž a zalil do betonu. Restaurátorům se ji ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikátní mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
3: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
1: Policie letos v některých krajích v Česku zaznamenala nárůst krádeží pohonných hmot. Český rozhlas to zjistil od krajských policejních ředitelství. Ceny benzínu v Česku stouply na jaře kvůli válce na Blízkém východě. Krádeží přibylo v Libereckém a Olomouckém kraji a mírně na Vysočině a v jižních Čechách. Zloději se zaměřují na odstavená nákladní auta nebo stavební techniku. Popisuje na konkrétním případu z Liberecka policejní mluvčí Dagmar Sochorová.
4: Chatal vnikl přes oplocení na parkovišti jedné firmy, kde z nádrže zaparkovaného nákladního vozidla odcizil 139 litrů nafty. V tomto případě pachatel způsobil ještě škodu poškozením plotu.
1: Obyvatelé Nového Boru na Českolipsku dnes zavzpomínají na oběti rumburské vzpoury v závěru první světové války. Pětní akt v 10 hodin dopoledne připomene u pomníku rumburských hrdinů na Lesním hřbitově. Události z roku 1918, kdy čeští vojáci náhradního praporu 7. střeleckého pluku rakousko-uherské armády v Rumburku vzbouřili kvůli hladu, nevyplacenému žoldu a šikaně od důstojníků. Vydali se na pochod k Novému Boru, kde byli rozprášeni. 10 vůdců povstání bylo popraveno, další vzbouřenci skončili ve vězení. V Praze nejezdí část metra linky A. Kvůli technické závadě stojí provoz mezi stanicemi metra Želivského a náměstí Míru. Pražský dopravní podnik o tom informuje na svém webu. Kdy se provoz obnoví, zatím není jasné. V úsecích Želivského, depo Hostivař a náměstí Míru, nemocnice Motol jezdí metro normálně. Sport. Čeští hokejisté si o medaile na mistrovství světa nezahrají. Ve čtvrtfinále v Curychu prohráli s Finskem 1-4. Češi skórovali až za stavu 0-3 po polovině zápasu. Výkony národního týmu na celém turnaji hodnotil obránce Tomáš Galvas.
5: Bylo to takový střídavý, jednou jsme byli výborní, po druhé zase špatný výkon. Poslední dva zápasy jsme odehráli velmi slušně, ale když jsme hráli třeba průběžně lépe, tak jsme mohli mít samozřejmě slabšího soupeře třeba ve čtvrtfinále.
1: Do semifinále postoupila kromě Finska i Kanada po vítězství nad Spojenými státy americkými 4-0. Dál jde i Norsko, které zvítězilo 2-0 nad Lotyšskem a domácí Švýcaři přehráli Švédsko 3-1. Počasí. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci pak přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky většinou dobré a bio bude na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulici Švermová v Liberci havarovala dvě osobní auta a teď překážejí na vozovce. Projíždějte tady se zvýšenou opatrností.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: Po 8 hodině popřejeme nejen příjemný poslech, popřejeme také hlavně dobré páteční ráno ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Už zhruba za měsíc začínají letní prázdniny, ke kterým my se můžeme přesunout a možná se v některých případech také vrátit do dětských let. To konkrétně tedy ohledně brigád. Některé obce v Podkrkonoší totiž nabízejí studentům letní prázdninové brigády. Často jde o záskok například během letních dovolených. Já se přiznám, v momentě, kdy to šlo, tak jsem léto většinou na brigádách trávil a ono moment, kdy si člověk po měsíci domů donesl několik tisíc korun. Bylo to velmi příjemné a cítil se o něco lépe. Samozřejmě to skončilo vždy za něco nerozumného, tak jak to k věku patří. Na druhé straně, jaké pozice tedy v tomto momentě nabírají letní brigádníky a hlavně, jaký je o brigády zájem? To se dozvíte už za okamžik v další reportáži pátečního Dobrého rána.

0: Martou Kubišovou jsme vkročili do další části našeho ranního vysílání s písní s nebývalou ochotou, teď už tady 11 minut po 8 hodině. Čas, který jsme v podstatě už avizovali, že se budeme mít možnost věnovat také brigádám a létu. Ostatně v malých obcích v Podkrkonoší se zvyšuje zájem o prázdninové brigády, a to pro místní studenty. Práce na společném majetku je přes léto hodně a obce se do práce snaží zapojit především mládež, která má v místě trvalé bydliště. Mladší obvykle pomáhají s natíráním a hrabáním, ti starší se sekáním.
1: V první části 7. měsíce zde máme připraveno 5 brigádníků.
2: Nezávislý starosta obce Dudník Pavel Steklý právě kouká do seznamu na letní měsíce, který už je zaplněný brigádníky.
1: V půlce 7. měsíce další 2. I začátkem 8. měsíce máme připraveny 2.
2: O brigády tady v obci je velký zájem.
1: Se nám přihlásilo poměrně hodně zájemců. Máme nějaký strop, nějaký plán, kolik brigádníků chceme přijmout, na jak dlouho, protože si na ně plánujeme dopředu počet finančních prostředků, upřednostňujeme děti od nás z obce.
2: Když se podíváme po obci, tak vzhledem k tomu, že samozřejmě zeleně v plném proudu přes léto vůbec těch prací bude hodně.
1: Nejvíce budou pomáhat s těmi udržbářskými pracemi, to znamená natírání herních prvků, laviček, ruční broušení.
2: Pracovníkům technických služeb tato pomoc hodně uleví a budou se zase moci věnovat jiné činnosti.
1: Samozřejmě to i pomáhá ve chvíli, kdy dochází k čerpání dovolených v letním období, to znamená, že nemáme třeba četu v plném obsazení.
2: Studenti o letních prázdninách budou vypomáhat také například v nedaleké Čisté u Horek.
3: Letos to bylo strašně rychlý a šlo to obráceně. My jsme ani nezveřejnili nějakou potřebu, ale nám se nahlásili sami nebo rodiče těch dětí už někde z kraje roku.
2: Říká nezávislý starosta Čisté u Horek Ladislav Jiříčka.
3: Někteří z těch kluků už třeba teďka pracují o víkendech do seky, nebo to průběžné sekání a údržba, to je potřeba udělat ručně. Ty zeleně máme opravdu poměrně hodně, plus nějaký nátěry a obnovy nějakého drobného mobiliáře.
2: Většina studentů bude pracovat do začátku září, pak se vrátí zpátky do školy. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
4: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 8 hodin 17 minut. My můžeme připomenout poměrně pozitivní výhled na dnešní den. Bude jasno nebo skoro jasno, později večera v noci od severozápadu očekáváme přibývání oblačnosti a nejvyšší denní teploty 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách dnes měříme mezi 18 až 21 stupni.
0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Saňkařská dráha na Smržovce by opět mohla získat zpátky svůj věhlas a místní klub by zase mohl začít vychovávat budoucí reprezentanty a olympioniky. Než se tak ale stane, je potřeba ji pořádně opravit. Na tom teď pracují bývalí reprezentanti Jakub a Ondřej Hymanovi. Jak se jim opravy daří, zjišťoval regionální stopař Patrik Fischer, kterého už v tento moment také zdravím ve vysílání. Patriku, dobré ráno.
2: Krásné ráno od smržovské saňkařské dráhy. Bez příliš velké nadsázky skoro nad hlavou mám ikonickou zatáčku karusel, která by se v budoucnu mohla opravit také. Ale o tom už mi víc poví olympionik a hlavně člen klubu TJ Saně Smržovka Ondřej Hyman. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Vy už jste v zimě na dráze jezdili, a dokonce jste tady i pořádali závody. Ukázaly se tím nějaké slabiny, které je opravdu potřeba vyřešit?
3: No tak vždycky po každý zimě, to zná asi spousta lidí, lem na to vodu, plácáme to ze sněhu, tak vždycky na tom jaře se vždycky, na jaře se vždycky objeví další věci, prostě, které jsou potřeba řešit. A to je po další zimě a my se to tady těch věcí vždycky se objevuje víc a víc, takže prostě my řešíme od těch nejzávažnějších, co prostě nás nejvíc trápí, aby jsme mohli fungovat, tak od nich chceme začínat právě a začínáme to opravovat a řešíme vlastně ty nejhorší.
2: My jsme spolu mluvili už někdy na začátku února a tehdy jste i s bratrem měli spoustu plánů, co všechno tady vylepšit. Mluvili jste primárně o zázemí a v nějaké pozdější budoucnosti třeba i o chlazení, které tady zatím chybí. Jak se vám daří ty plány plnit?
3: No tak teď se nám podařilo, vlastně připravujeme tady vlastně základy, patky a vlastně příští týden nám budou usazovat tady vlastně mobilní buňky spojený, kde vlastně bude nová šatna, aby jsme měli zázemí vlastně pro děti. To se nám podařilo vlastně zrealizovat díky Libereckému kraji a vlastně trakařníkům, kteří vlastně jeli trakařovou jízdu do Prahy, co to bylo vlastně těch 60 let nazpět. A díky těmto financím vlastně jsme mohli tenhletem úkol vlastně realizovat.
2: Zatím fungujete hlavně jako nadšenci a dobrovolníci bez nějaké zásadní finanční podpory, až tedy na pár dobrovolnických projektů. Kdyby někdo chtěl přispět k rozvoji a obnově té dráhy tady ve Smržovce, jakým způsobem vám může pomoct?
3: Může nám přispět na transparentní účet, který už máme zřízený, a nebo se může přihlásit nějakou výpomoc, nějakou brigádu, který tady probíhají, a může nás přijít tímhletím prostě podpořit.
2: Kdy třeba bude ta brigáda nějaká další?
3: Třeba zítra, sobotu, bude montovat vlastně mantinely před malým mesem, už to tam máme připravený, už na tom týden pracujeme a zítra budeme vlastně provádět tu finální montáž.
2: Říká saňkař a olympionik Ondřej Hyman.
1: Ze Smržovky se nám tady přihlásil i regionální stopař Patrik Fischer, kterému děkujeme za informace. Hezký den, naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.
4: Život je šatna v kabaretu,

0: Jak budou pokračovat práce v okolí přehrady Harcov v Liberci, to se dozvíte už za okamžik ve zprávách Lenky Markové.
1: Bylo 8:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Pomoc lidem v bytové nouzi by se měla částečně přesunout na úřady práce. Vládní novela zavádí kontaktní místa ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Novelu zákona o podpoře bydlení by dnes měli schválit poslanci na mimořádné schůzi. Promenádní cesta podél přehrady Harcov v Liberci už bude kompletně hotová na přelomu září a října. Povodí Labe sice dokončilo rekonstrukci přehrady, úpravu jejího okolí má ale na starost město Liberec. Podle Jiřího Jandjurka ze starostů pro Liberecký kraj bude část od hráze k pláži hotová během srpna. Obyvatelé sídlišť ve Frýdlantu na Liberecku si můžou vyzvedávat klíče k nádobám na odpad. Informovalo o tom město na svém webu. Od 1. července budou lidé na Frýdlantsku moct nově třídit odpad přímo u svých domů. Městské koupaliště v Turnově by mělo zahájit sezonu už tuto sobotu. V areálu Maškova zahrada ho pracovníci intenzivně připravují na otevření. Bazény už jsou částečně vyčištěné a napuštěné vodou. Po opravě jsou i skluzavky a tobogány. V blízkosti vznikl i nový vrt. Tenista Vítko Přivá do třetího kola Roland Garros nepostoupil, i když podlehl Martinu Landalusemu. Na turnaji končí i Kateřina Siňaková, která v singlu podlehla Kanaďancem Bokové. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti a teploty v Libereckém kraji 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ulice Železničářská v České Lípě.

0: Došlo k nehodě, osobní auto tam srazilo chodce, na místě jsou záchranné složky a policie. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: 8:32 ze studia Českého rozhlasu Liberec. Popřejeme úspěšný pátek 29. května. Po zprávách Lenky Markové můžeme nastínit i také program ve vysílání. A to už za okamžiky, kdy nás samozřejmě, jak hodiny napovídají, čeká kriby příběh. V tomto momentě se můžeme také těšit na příběh o policejním top speed týmu, který podnikl další dopravně bezpečnostní akci. Tak jak akce byla úspěšná a co se během ní dělo, to vše se dozvíte už za okamžik ve vysílání. Českého rozhlasu Liberec.
3: Když ti vítr napne plachtu, když ti plachta popožene jachtu, když ti jachtou jízda dodá klid, když ti květy

0: 8 minut po půl deváté, to je čas, kdy jsme měli možnost ve vysílání Českého rozhlasu Liberec se nabídnout další písničku, která nám nezestárla. Michal Tučný a s ním Poslední kovboj. Pravděpodobně v době, kdy tedy kovbojové byli v kurzu, tak se řešili asi trochu jiné problémy než dnes. Michal Tučný zpíval o tom, jak zmeškal příjezd vlaku, a teď tedy otázka spíše do moderního světa, tady tedy také u dopravních prostředků. Už jste ale někdy řídili s telefonem v ruce, přestože se to nesmí? Ono to totiž může mít nepříjemné následky. Poví nám o nich Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Přiznám se, že v autě jezdím nejradši sám, anebo jen s těmi lidmi, kteří po mně nevyžadují nějaký zasvěcený hovor. Já se prostě potřebuji soustředit hlavně na jízdu, možná ještě na muziku, kterou si v autě pouštím. Ale soustředit se na nějaké závažné téma a ještě k tomu na situaci přede mnou, to je mimo mé schopnosti. Vzpomínám si, že jednou jsem vezl jakousi slečnu a rozebírali jsme něco natolik intelektuálně náročného, že jsem musel zastavit a radši ještě i vystoupit. Tak moc jsem byl zmatený. A když si představím, že bych ještě k tomu všemu držel v ruce telefon, no to už bych vůbec nezvládl. Možná jsem už díky této své neschopnosti ušetřil spoustu peněz, protože policie, respektive vyhláška, má na telefonování stejný názor jako já a řidiče telefonující za jízdy pokutuje. Však také telefon při řízení byl nejčastějším prohřeškem nedávné dopravně bezpečnostní akce. Z 85 kontrolovaných aut celkem 22 řidičů drželo při jízdě v ruce telefon. Samozřejmě, když si policisté všimli nějakých dalších neduhů, rozdali pokuty i za ně. 7 vozidel bylo ve špatném technickém stavu a 12 řidičů nebylo připoutaných, což dost dobře nechápu, jelikož pásy nejsou v autě kvůli policejní buzeraci, ale kvůli tomu, aby řidič při nehodě neproletěl předním sklem. Jednak na něj pak není hezký pohled a jednak může sám ještě někoho zranit, když už mu nejde o vlastní zdraví. Zajímavé je, že jediný řidič, který byl pozitivně testován na návykové látky, byl cyklista. Ten navíc odmítl lékařské vyšetření, takže ho čeká běhání po úřadech a mastná pokuta. A když už jsme u peněz, celkem policisté rozdali pokuty za téměř 90 tisíc. Tak zase někdy, při další dopravně bezpečnostní akci.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Pokud si užíváte počasí, které jsme měli možnost tedy v Libereckém kraji prožívat v podstatě už od pondělí, tak můžeme doplnit v tomto směru pozitivní informaci. V případě, že jste spíše milovníci chladnějšího počasí, vás pravděpodobně zklamou. Nejvyšší denní teploty dnes vystoupí mezi 23 až 26 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 18 až 21 stupni. Bude převážně jasná nebo skoro jasná obloha. Později večera v noci od severozápadu, ale očekáváme postupné přibývání oblohy. K tomu tedy slabý proměnlivý nebo severozápadní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek na jedničce. Ta značí mírnou zátěž minuta po 8:45. My přejeme nejen příjemný poslech, ale také úspěšný pátek 29. května.
2: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
3: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
2: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
3: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
2: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pravděpodobně tematická záležitost, píseň Petra Spáleného Dlouho, dlouho spíme. V případě, že to je i vaše situace tedy aktuálně teď, to znamená 9 minut před 9 hodinou, připomínáme nejen tedy momentální stav, ale připomínáme i dnešní datum, a to 29. května. Jen tedy dobré ráno Českého rozhlasu Liberec v tomto čase míří ke svému závěru. To se bohužel tedy nestihlo. Na druhé straně zoufat nemusíte, na programu pro vás připravené další vysílání v éteru Českého rozhlasu Liberec, a to dopoledne pod Ještědem, kdy se už teď můžete těšit na kolegyni Ivetu Kalátovou. Před námi tedy víkend, rozhodně zvládněte pátek, ať už máte během soboty a neděle v plánu cokoliv, hlavně popřeji alespoň na chvíli možnost vydechnout po celém tom týdnu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Liberce tak tedy s přáním příjemného poslechu, zvládnutého pátku a užitého víkendu loučí Martin Kolín.

0: Bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: V Liberci v neděli skončí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. Státní zástupkyně zrušila stíhání hejtmana Půty za neoznámení nabídky úplatku. Pomoc lidem bytové nouzi by se mohla částečně přesunout na úřady práce. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, později pak přibývání oblačnosti a teploty do 26 stupňů. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Až do neděle můžou lidé v Liberci posílat své návrhy do participativního rozpočtu. Týkat by se měly zlepšení veřejného prostoru komunitního života nebo městských akcí. Na malé projekty je možné získat 1 milion korun, na velké 2 miliony. Celkem město mezi vítěze rozdělí 10 milionů. Hlasovat se bude letos v říjnu, ještě předtím ale vedení města jednotlivé návrhy projde, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
2: Podíváme se na ně velmi zevrubně, zdali jdou vůbec realizovat a v jaké podobě. Ve shodě s těmi zadavateli je případně upravujeme. Kolikrát je potřeba nacenit trošku jinak. Snažíme se maximálně spolupracovat s těmi navrhovateli tak, aby ten jejich projekt dosáhl toho cíle, co chtějí.
0: Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro Liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něj nevztahovala. V Libereckém Severočeském muzeu dnes pokračuje projekce snímků z mezinárodního NISA Film Festivalu. Ten se koná celkem v 11 městech v regionu NISA. V Česku, Německu a Polsku. Celkově jde o 23. ročník. Liberec se zapojuje 13. rokem. Vstupenky lidé zakoupí v Severočeském muzeu a to jednu hodinu před projekcí. Pomoc lidem bytové nouzi by mohly částečně řešit i úřady práce. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení. Schvalovat by ji měli poslanci na dnešní mimořádné schůzi. Novela taky zavádí kontaktní místa na pomoc pro lidi s bytovou nouzí ve všech 205 obcích s rozšířenou působností. Kdo na podporu dosáhne, popisuje ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová z hnutí ANO.
3: Nově nastavuje limit na trojnásobek životního minima pro osoby ve specifických situacích, jako jsou osoby se zdravotním postižením nebo osoby v rozvodovém řízení. Pro oběti domácího násilí není stanoven žádný limit. Ty budou podpořeny vždy. Nově také zavádí možnosti individuálního posouzení.
0: Opozice kritizuje částečný přesun agendy na úřady práce. Podle starostů jde o přetížená pracoviště, kde chybí proškolení pracovníci k podpoře bydlení.
1: Počasí.
0: Jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti, takové počasí nás dnes čeká v Libereckém kraji. Teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů. Vítr bude vát slabý, proměnlivý, rozptylové podmínky by většinou měly být dobré, bio na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Kvůli opravě povrchu silnice 3. třídy v Liberci Machnině je uzavřena ulice Rynoltická. Objížďka je značena a vede po silnici 1. třídy číslo 35 a silnici 2. třídy číslo 592. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Příjemné dopoledne, posloucháte vysílání Českého rozhlasu Liberec, máme krátce po 9. hodině a od mikrofonu už vás zdraví Iveta Kalátová v pátečním vysílání 29. května. Víkend je před námi, budeme se také věnovat víkendovým akcím, ať už půjde o Noc kostelů nebo také o festival Karolíny světlé. Čeká nás také ale cesta do Jablonce nad Nisou, nejenom tam. Policisté v Libereckém kraji varují před podvodníky, kteří se sami za policisty vydávají a lidem tvrdí, že jsou ohrožené peníze na jejich účtech. Detaily nám řekne mluvčí Dagmar Sochorová. No a na budově v centru Jablonce nad Nisou začala vznikat nová velkoformátová street artová malba. Co malba bude symbolizovat a kdy bude hotová, nejenom to se dozvíme už za okamžik. Tak ať se vám i dnes dobře daří a hezky poslouchá.

0: Po písničce Jany Kratochvílové ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už se budeme opět věnovat podvodným telefonátům. Tak ty řeší policisté v Jablonci nad Nisou. Pachatelé se vydávali za policisty z oddělení hospodářské kriminality a telefonovali několika lidem po celém Česku. Jak přesně se je snažili podvést, to teď rozebereme s mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorovou, kterou zdravím v našem vysílání. Dobré dopoledne.
1: Dobré dopoledne vám i posluchačům.
0: Prozraďte nám, za koho přesně se podvodníci vydávali?
1: Volající podvodník se vždy ve všech případech představoval jako poručík Jan Kohoutek z oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou, přičemž uváděl, že na celý případ dohlíží i vedoucí oddělení hospodářské kriminality major Jan Holpůček a dokonce i ředitel územního odboru plukovník Pavel Langer. Uvedená jména policistů ve vedoucích funkcích jsou vzhledem k jejich dohledatelnosti ve veřejném prostoru totožná se skutečnými policisty, ovšem jméno řadového poručíka Jana Kohoutka bylo již smyšlené.
0: No a co tedy ve falešných telefonátech zaznělo?
1: Podvodníci měli volat s tím, že právě v Jablonci nad Nisou šetří případy, ve kterých jsou ohroženy finance na jejich účtech tím, že tyto účty se pokouší někdo otevřít nebo se na falešnou plnou moc snaží na jeho osobu uzavřít úvěr.
0: No a tím pádem už se stalo, že připravili podvodníci někoho o peníze?
1: Musím říct, že za všechny ověřovací telefonáty od oslovených osob podvodníky jsme samozřejmě velmi rádi, jelikož se jedná z jejich strany o správný krok, jak se před uvedeným typem podvodu bránit. A právě díky této obezřetnosti se naštěstí nepodařilo podvodníkům lidi, kteří nám včas telefonovali, připravit o peníze.
0: Ovšem, někdy se může stát, člověk je ve stresu, něco řeší, nakupuje, někdo zavolá, že jsou peníze v ohrožení. Jak tedy můžeme takhle podobný podvod odhalit?
1: V souvislosti s těmito případy jednání podvodníků, které jsou zcela jistě stále velmi aktuální, připomínáme, že policisté nikdy takovým způsobem s lidmi nejednají. Policie ani banka opravdu nikomu ani nezasílá případně fotografie svých průkazů. A hlavně nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězmi a banka se bude naopak vždy snažit podezřelému převodu zabránit. Proto na takové telefonáty nereagujte nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla Policie České republiky.
0: Tolik mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorová, tak děkujeme za tyto užitečné informace a budeme se i nadále těšit někdy naslyšenou. Hezký den.
1: Hezký den a vám i posluchačům a jak jste říkala, zase někdy naslyšenou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Je tady s vámi páteční dopoledne pod Ještědem a to znamená, že se budeme věnovat pochoutkovému roku, který už je letos 10. ročníkem. U příležitosti tohoto jubilea spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Výherci z jednotlivých let zabojují o cenu desetiletí a my si jejich recepty připomínáme týden co týden, ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů připravuje porota spolu s našimi profesionálními kolegy. V neděli bude připravovat zajíce s černou omáčkou od Zuzany Kučerové z Prahy. Recept z bronzové příčky roku 2021, kuchař Ivan Vodochodský. Patrik Rozehnal se za ním vypravil domů a zvonil u vrátek.
1: Můžeme dovnitř.
2: No, prosím vás, jestli máte občanský průkazy a vstupenky, tak ano.
3: Dobře. Úvodní překážku jsme překonali, pak bylo potřeba vyrovnat se ještě s jednou. Kde sehnat dneska zajíce?
4: Za mých dětských let byly stovky dneska o zajíce jako natrefit, narazit na zajíce. Takže zajíce nahradíme králíky normálně, ale divokým, že jo. Jsem tady chytil na poli, takže...
3: Vždyť i králík bude dobrý. Tak jsme se do toho pustili a Ivan si vzal dokonce naši pochoutkovou zástěru.
4: Chci vám říct, že mi ta zástěra neskonale sluší.
3: V jednu chvíli jsme málem zapálili celý barák. Když jsme přilili slivovici...
4: A zapálíme.
1: Aha, trošku moc. Plameny výšky metra půl.
4: Počkej. Mýval jsem ofinku, už nemám nic.
3: Všechno jsme dobře dovařili. I ochutili třeba mandlemi.
4: Já jsem chtěl dát ta sekaný, ale Patrik mě řekl, že ne, že musím udělat celý, takže tady teďko asi hodinu už tady loupu mandle.
3: Tenhle díl se opravdu povedl. Jednak setkáním, jednak skvělým jídlem. Tedy kromě té havárie.
4: No, tady nám chytl barák malem, ale bylo to hezký, bylo to dobrý.
0: Ano, dobrý byl i ten králík s černou omáčkou, vypadá opravdu skvěle. Jak se dělá, si můžete poslechnout už toto neděli po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na ní najdete už teď třeba na našem Facebooku nebo Instagramu a později i na stránce www.pochoutkovirok.cz a hned dostanete chuť se ho připravit. Původní recept bude spolu s těmi dalšími výherními z předchozích ročníků soutěžet o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let.
5: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jaké si užíváte tento krásný den pátek 29. května s takovým pomyšlením, že víkend už je téměř na dosah, pokud ještě nemáte žádné plány. Mám pro vás pár tipů, jak strávit víkend a dokonce i kousek dnešního dne. Tak ráda bych vás ještě pozvala na Nisa Film Festivalu, ten pokračuje ještě do neděle. Tak projekce kina Varšava hostí Severočeské muzeum v Liberci, filmy promítá i Centrum Panorama ve Varnsdorfu a například v neděli 31. května se můžete projít historickým centrem Gerlitz s průvodcem. Přehlídka oceněných filmů potom bude v neděli od 19 hodin v Městském divadle Varnsdorf. No a také bych vás ráda pozvala na staročeské řemeslnické trhy v Turnově. V sobotu a v neděli chystají v Turnově tradiční přehlídku řemesel i doprovodný program. No a také bych vás ráda pozvala na Noc kostelů v pátek 29. května, tedy dnes. Budete moci v Libereckém kraji navštívit více než 70 míst v rámci tradiční Noci kostelů. Těch akcí a míst je tolik, že bychom tady byli ještě hodně dlouho. Pokud tady je to přímo o vaše téma, tak se můžete podívat na naše webové stránky liberec.rozhlas.cz a tam najdete různé tipy, jak dnešní večer i noc strávit. Tak mým tipem je třeba poutní postel svatého Jana Křtitele ve Zdislavě. Tam dnes vystoupí ctěrat Macháně s koncertem na handpenny od 19 hodin. Více tady už na liberec.rozhlas.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Konkrétně z Jablonce nad Nisou. Tam se totiž snaží zútulňovat veřejný prostor mimo jiné tím, že velké plochy upravují jako stěny pro legální grafity. A díky tomu už ve městě vzniklo několik muralů, tedy obrovských nástěnných maleb. Nejnověji vzniká mural hned vedle kina radnice u jedné z nejrušnějších křižovatek ve městě a je součástí evropského projektu zaměřeného na sociální inkluzi prostřednictvím street artu a práce s mladými lidmi. A přímo u radnice už také stojí náš regionální stopař Patrik Fischer, který přidá podrobnosti. Tak Patriku, já už ti přeji dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z centra Jablonce nad Nisou, jak už správně zaznělo, od místní radnice. Ten mural, který tady u radnice vzniká, není úplně první. Jeden najdete třeba na stěně tělocvičny základní školy Liberecká. Ale tento nový mural, který tady vzniká pod rukami Dmitrie Proškina, známějšího spíš pod pseudonymem Chemis, předpokládám, tak ten je opravdu ještě nedokončený. A já už tady Chemise vítám. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Obrysy malby už se zřetelně začínají dost rýsovat. Co to bude za motiv a jaký má význam?
3: Tak ten motiv vlastně nese poselství nebo zprávu ohledně sociálních bublin. Je to téma, kterému se věnuju, protože je to taky vlastně součást jako vystoupí z té naší bubliny, součást projektu, kvůli kterému tato malba vznikla a vznikne ještě jedna, a to je propojovat prostě lidi mezi sebou, jo, hlavně skupiny menšiny s tou širší společností.
2: Proto tedy ten... Předpokládám, že to má být chlapec, má asi kolem hlavy rozbíjející se akvárko.
3: Není to akvárko, je to právě ta bublina mýdlová. A drží tušku a rozhoduje se, že vlastně vystoupí z té svojí bubliny. A je to jako podle mě důležitý téma, protože těch bublin je stále více a jsou stále více izolovanější a společensky je to jako dost velký problém, si myslím.
2: My stojíme přímo pod tou plochou, na kterém malujete, a takhle od spodu vypadá úplně giganticky. Máte nějakou představu, jak velká ta plocha vůbec je?
3: Tak určitě vám připadá gigantická, má 18 na 12 metrů, nicméně pro mě je to docela standardní plátno a dělal jsem mnohemkrát větší.
2: 18 krát 12 metrů není vůbec málo. Kolik barvy na to padne?
3: Záleží vždycky na tom motivu, ale ty složitější věci spotřebují tak kolem 200 barev.
2: Já už jsem měl tu možnost vás tady chvilku sledovat při práci. Musím říct, že je to celkem fascinující. Jak dlouho tady ještě budete pracovat?
3: Tak jelikož právě budeme tvořit ještě jiný mural vlastně s místními spolky Krajanka, Vikýř a Kruháč, tak budu chodit vlastně na dvě stěny zároveň, takže předpokládám, že ještě takový dva týdny.
2: Popisuje Dmitrij Proškin, známý také pod uměleckým jménem Chemis.
1: Sociální bublina, tak to je opravdu hodně zajímavé a aktuální téma. Tak na informace se ptal náš regionální stopař Patrik Fischer. Děkujeme a naslyšenou. Pěkný den.
2: Naslyšenou a pěkný den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: I have a dream. It's been a hard
1: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Poslední květnový pátek 29. Svátek mají Maximilián, Maxim a Max. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. Jeden z největších sportovních stadionů na světě byl otevřen přesně před 60 lety v roce 1966 v mexickém hlavním městě. Dostal název Aztécký stadion a pojme 104 tisíce diváků. Za pár dní 24. června na něm nastoupí naši fotbalisté k zápasu s domácím týmem Mexika. Výkladní skříň československého nábytku byla v Praze na Pankráci nad stanicí metra Budějovická otevřena před 45 lety v roce 1981.
4: V Domě bytové kultury je pro zákazníky na 11 tisících metrech čtverečních prodejní plochy připraven v 8 podlažích sortiment v současnosti vyráběného nábytku u nás i nábytek z dovozu.
3: Dům bytové kultury.
5: Poptávka daleko převyšuje nabídku, což dokládají i fronty tvořící se v nočních hodinách před vchodem. Dnešní ráno bylo ve znamení boje u kuchyňské linky UKN.
3: I to patřilo k tehdejší kultuře. Před 40 lety v roce 1986 byla před sídlem Evropské komise v Bruselu poprvé slavnostně vyvěšena vlajka Evropské unie se 12 hvězdami, symbolizujícími evropské tradice. Zásady pro sestavení seznamu podniků a majetkových účastí státu určených pro privatizaci schválila vláda před 35 lety v roce 1991. Tím byla zahájena velká privatizace. Jan Kubice svou zprávu přednesl před 20 lety, jen 4 dny před volbami. Uvedl v ní, že organizovaný zločin pronikl do státní správy.
6: Byl to tedy boj proti části lidí v médiích, proti jednotné frontě zločinců typu Krejčíře, lhářů typu Kubiceho, mocichtivé ODS.
3: Vypukla jedna z největších afér polistopadové politiky. A kulatou sedmdesátku dneska slaví sestra Michaela Jacksona LaToya. Taky zpěvačka, ale zdaleka ne tak úspěšná jako ostatní členové rodinného klanu. A já přeju hezký pátek a skvělý víkend.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál je už dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.

0: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Město Liberec přispělo festivalu Benátská větší částkou než v předchozích letech. Posílení autobusů z Jablonce nad Nisou do Prahy zlepšilo služby pro cestující. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno, později přibývání oblačnosti a teploty v libereckém kraji vystoupají k 26 stupňům. Po 10. hodině zprávy připravuje Lenka Marková. Hudební festival Benátská s Impulzem letos dostane od Liberce víc peněz. Zatímco v předchozích letech přispívalo město na akci 500 000 korun, letos se částka navýšila na 800 tisíc. Důvodem navýšení jsou podle primátorova náměstka Ivana Langera za starosty pro liberecký kraj rostoucí náklady. Podle smlouvy musí pořadatel příspěvek využít na dopravu návštěvníků do areálu, říká Langer.
2: Musí vlastně ty peníze proinvestovat za nákup veřejné dopravy, za posílení spojů na přepravu návštěvníků. V minulosti se poskytovala sleva právě z toho posílení linek a město ji vlastně doplácelo dopravnímu podniku. Pak jsme se rozhodli to udělat napřímo.
1: Festival se letos v libereckém sportovním areálu Vesec koná od 23. do 26. července. Posílení autobusové linky mezi Jabloncem nad Nisou a Prahou soukromým dopravcem se zatím vyplácí. Vyplývá to ze zjištění společnosti Koryt LK, která v regionu objednává veřejnou dopravu. Komerční linka soukromého dopravce autobusy VKJ jezdí mezi Jabloncem a Prahou od poloviny března, a to v pátek a v neděli. Doplňuje tak spoje, které zajišťují společnosti Busline a ČSAD Liberec. Ty už neměly na posílení kapacitu, říká jednatel Koridu Oto Pospíšil.
3: Ta naše linka, k tomu jsme narazili na limity z hlediska počtu řidičů, takže jsme uvítali možnost komerční linky externího dopravce. Ona zatím není v Idolu, ale pokud by se v budoucnu prohlubovalo to její vedení dál do libereckého kraje, by v Idolu být mohla.
1: Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze Svatého Petra ve Špindlerově Mlíně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova Mlína na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Jánských Lázních na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky. V rumunském městě Galaci nedaleko hranic s Ukrajinou a Moldavskem zasáhl dron obytnou budovu. Dva lidé jsou lehce zraněni, uvedlo to rumunské ministerstvo obrany, podle kterého šlo o ruský bezpilotní letoun. Na místě zasahují hasiči a záchranáři, kteří z budovy evakuovali 70 lidí. Ukrajinská média předtím informovala o tom, že její protivzdušná obrana zasahovala proti náletu bezpilotních letounů v oděské oblasti na východě země. Sport. Hokejisti Česka prohráli s Finskem 1-4 a na mistrovství světa vypadli ve čtvrtfinále stejně jako Švédi. Ti prohráli 1-3 s domácím Švýcarskem. Premiérové semifinále si po vítězství 2-0 nad Lotyšskem zahrají Norové. Kanada porazila 4-0 Spojené státy americké. Počasí. Čeká nás jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti, teploty 23 až 26, na horách 18 až 21 stupňů, vítr bude vád slabý, proměnlivý. Rozptylové podmínky by měly být většinou dobré a bio na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici v Janově nad Nisou na Jablonecku havarovala dvě osobní auta a překážejí na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: Jsem moc ráda, že vás můžu přivítat v další hodině pátečního dopoledne pod ještědem. Vše dobré a hezký poslech vám přeje Iveta Kalátová. Stále víc dětí a mladých lidí má zájem o dění v politice. Vznikají proto dětské a studentské parlamenty. My jsme navštívili ten v Jablonci nad Nisou. Co jablonecké školáky zajímá nebo trápí, uslyšíte už za chvíli. No a vrátíme se také k libereckému zámku. Ten se po letech chátrání zase dočká celoročního využití. Jaké plány s ním má město Liberec, kterého loni odkoupilo. To se dozvíme v posledním díle seriálu Týdne Českého rozhlasu Liberec. Pěkný poslech.

0: Nejen městská a krajská zastupitelstva rozhodují o dění ve městech. Stále více do toho vstupují ale i mladí lidé, žáci a studenti. A jak už uslyšíte v příštích minutách v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, vstupují také na zasedání parlamentu mládeže v Jablonci nad Nisou. Natáčela tam reportérka Jana Švecová.
1: Tak předseda parlamentu mládeže Michal Sajták ze základní školy Arbesova v Jablonci nad Nisou právě formálně zahájil schůzi a já si ho na chviličku půjčím. Co vlastně váš parlament, který zastupuje už všechny základní školy v Jablonci nad Nisou a také některé střední školy, vlastně kopíruje? Co je vlastně jeho smyslem?
2: Setkáváme se jako žáci těchto škol, aby jsme se zapojili do dění města, aby město vědělo, co mladí ve městě chtějí, a jako například teď máme akci rozvoje centra města, kde se snažíme přinést nápady.
1: Základní školu Liberecká zastupuje Mariana Suchardová. Já už vidím, že je tady nastaveno hlasovací zařízení. Co konkrétně budete dneska probírat?
3: Teď máme v plánu akci. Jmenuje se Rodináda, takže budeme řešit nejvíc tu. Je to naše akce, kterou právě jsme vymysleli my jako parlament mládeže, aby se to město víc oživilo. Takže to dneska je takovej ten hlavní bod. A jinak upozorníme naše tady zastupitele, že máme Instagram.
1: Ze základní školy Liberecká je i další místopředseda Radek Dunka. Ptám se na to, jestli sem chodí na vaše zasedání i politici, jestli mají zájem.
4: Určitě politici mají zájem. My máme právě rozdělený schůze do formálních a neformálních. A na těch formálních, kde se setkáme tady v radnici, můžou přijít.
1: Můžou přijít, říkáte, ale já se ptám, mají zájem.
4: Určitě mají zájem. Když mohou, tak přijdou.
1: No mě zajímá, jestli je zajímají vaše nápady a vlastně vaše životy. Co teď nejvíc trápí vaše spolužáky nebo mladé lidi v Jablonci nad Nisou? Mariana Suchardová.
3: Asi nejvíc si trápí to, že ve městě nemají co dělat.
1: V jakém smyslu?
4: No, že je sice hodně kulturního programu ve městě, ale často se vztahuje na jiné generace než na ty mladé, což by jakoby jsme chtěli my asi změnit.
1: No a protože jedinou zúčastněnou političkou je právě náměstkyně pro školství a kulturu Jana Hamplová ze starostů pro Liberecký kraj, tak se jí můžu rovnou zeptat, co na to říkáte, na tuhle stížnost?
5: To je v pořádku, právě proto vznikl parlament, abychom vyslyšeli hlasy mladých lidí.
1: Dělá město něco pro tuhle věkovou skupinu?
5: Zrovna po zasedání městského parlamentu mládeže máme setkání s mladými lidmi v tom věku, na který se chceme zaměřit. A budeme s nimi diskutovat, co by chtěli zažít a slyšet.
1: No a co, když si třeba budou chtít pozvat kapelu, kterou oni rádi poslouchají, tak budou mít tu možnost?
5: Budou mít na to finanční budget, do toho se budou muset vejít a bude to opravdu podle jejich výběru, jejich organizace a jejich produkce.
1: Takže má to smysl?
5: Určitě to má smysl a moc se těším na tu spolupráci.
6: Také na Jablonecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec. Žijeme tu s vámi.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.

0: Neptej se, Jana Chládková, mimo jiné také naše rozhlasová kolegyně, kterou můžete slýchat i v Noční lince. A když už jsme u Noční linky, tak dnes je zajímavé téma. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj. Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? Co zvládne člověk sám bez pomoci druhých? Je pomocná ruka potřeba? Kdo vám ji podal? Tak tolik otázky, tolik témata pro Noční linku. My se ale vrátíme do skutečného času 10 hodin 23 minuty, tady s vámi dopoledne pod Ještědem, vysílání Českého rozhlasu Liberec a před námi je poslední díl seriálu Týdne, ve kterém se věnujeme Libereckému zámku. Když loni město Liberec definitivně schválilo odkoupení Libereckého zámku od soukromého majitele, začalo se pro tuto stavbu v centru města zase blýskat na lepší časy. Původní soukromý majitel ho totiž dlouho nevyužíval a zámek tak chátral. Město s ním má do budoucna plány. Jaké to zjišťoval náš redaktor Patrik Fischer?
1: Za město Liberec se Libereckému zámku věnuje především náměstek primátora pro architekturu, veřejný prostor a dopravu Jiří Jandourek ze starostů pro Liberecký kraj. Pane Jandourku, vybavíte si ještě, jak vůbec přišla ta první myšlenka na to, že by město zámek odkoupilo?
2: Tak ono těch myšlenek a bylo daleko víc. Ty snahy o obnovu zámku nebo získání zámku do vlastnictví města tady bylo i v předchozích volebních obdobích, v předchozích letech mnoho. My jsme dlouhodobě hlavně primárně hledali nějaký smysluplnou náplň pro ten zámek, tak abychom ho mohli koupit, to jsme samozřejmě nalezli.
1: Jaké je to smysluplné využití, o kterém jste mluvil?
2: Stěžení část je základní umělecká škola, rozšíření možností základní umělecké školy. My víme, že vlastně nejsme schopni uspokojit až 500 žáků každý rok. Z jejich žádostmi vlastně na základní uměleckou školu ta kapacita už absolutně nestačí, aby bychom rádi rozšířili vlastně tento segment hlavně v těch výtvarných oborech, které se nevejdou do té zušky.
1: Počítáte i nadále s konáním festivalu Anifilm?
2: Počítáme s tím a dohodujeme se s Anifilmem vlastně o zřízení domu animace v té části toho bílého křídla, toho klasicistního křídla a samozřejmě pořád fungování festivalu jako takového, ale ten dům animace by zajistil vlastně celoroční provoz.
1: Město nadále počítá i s komentovanými prohlídkami o historii. Park bude chtít využít na venkovní akce, jako jsou různé festivaly. Část zámku by měli využívat i úředníci.
2: To stěhování těch agent je vlastně v uvozovkách dočasné, protože součástí přestěhování agent z budovy Estauru tak je do nějakého data, protože my jsme zároveň zadali a zadáváme zpracování projektové dokumentace a té rekonstrukce samotného zámku právě na provoz základní umělecké školy a to bychom rádi spouštěli v roce 29-30 sezóně. Takže do té doby to vykryjeme v podstatě využíváním některých agent magistrátů nebo statutární města Liberec v tomto konkrétním případě, mělo by se tam přestěhovat teda mý odbory kancelář architektury města a odbor dopravních staveb.
1: Poté by podle náměstka libereckého primátora Jiřího Jandourka ze starostů pro Liberecký kraj měl zámek plně přejít do správy základní umělecké školy.
0: Doplnil redaktor Patrik Fischer a zakončil seriál Týdne, ve kterém jsme se věnovali Libereckému zámku. A protože se blíží letní prázdniny, od pondělí se v novém seriálu Týdne zaměříme na letní tábory.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Například východ slunce a vítr ve větvích. A nebo píseň tichou, jak

0: tatuaje. Sí.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Český rozhlas Liberec, písničky, které nestárnou.

0: Jiří Schillinger zaspívala ve vysílání Českého rozhlasu Liberec Prý blázen jen písničku, kterou také naspíval Aleš Brichta, bývalý člen kapely Arkain. Možná, že jste tuto písničku také od něj slyšeli. Nás ovšem čeká v příštích minutách spotřebitelský servis a dnes Josef Černý odpoví, proč je důležité při nespokojenosti podat rovnou reklamaci. Tady je váš další mailový dotaz.
1: Paní Květa koupila v kamenné prodejně kočárek, se kterým není spokojená, protože od začátku přední kola při jízdě po trochu zdrsnilém asfaltu kmitají a při popojíždění dozadu se často zaseknou a netočí se. Do obchodu psala hned po 14 dnech, ale odpověď byla, že je to normální vlastnost těchto koleček. Paní posluchačko, pouhým dotazem v prodejně nic nevyřešíte, je potřeba uplatnit řádnou reklamaci, tedy vypsat veškeré závady a kočárek dodat prodejci. Ten je povinen s vámi sepsat reklamační protokol a následně má 30 dní na vyjádření.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Páteční vysílání Českého rozhlasu Liberec pokračuje, možná také už hledáte inspiraci, co dobrého si uvařit třeba na víkend a rádi byste třeba nějakou změnu. Tak dobře poslouchejte, protože v receptech našich babiček dnes budeme vařit mangoldovou polévku. A kdyby si někdo nebyl jistý, co je mangold, jsou tu Vladimíra Jakoubjová a Jaroslav Hoření a ti vám to vysvětlí.
1: V našem vyprávění o dobrotách kuchyně našich babiček se podíváme do venkovské zahrady, ve které měl odedávna své pevné místo mangold. Zelenina, která patří k nejstarším kulturním rostlinám, které člověk využíval nejen jako potravinu, ale i jako léčivku.
2: Historie této plodiny sahá hluboko do historie. V oblibě ho měli Babyloňané, Číňané, starověcí Řekové a Římané. První cílené pěstování je připisováno Féničanům, kteří zakládali mangoldové plantáže již kolem roku 1000 před naším letopočtem.
1: Podle historiků byl mangold ještě před 300 lety ve střední Evropě nejoblíbenější zeleninou. Navzdory této dlouhé tradici však mangold v pozdějších staletích postupně ustoupil do pozadí a na čas téměř upadl v zapomnění. Zajímavý pohled na jeho význam v raném novověku nabízel lékař a botanik Petr Ondřej Matioli, který ve svém herbáři z roku 1596 popisuje široké spektrum léčivých účinků mangoldu. Připisuje mu schopnost čistit hlavu při aplikaci šťávy do nosu, zmírňovat hučení v uších, hojit vředy či pomáhat při zavšivení. Doporučuje ho také při omrzlinách, bolestech zubů a dokonce i jako prostředek proti vypadávání vlasů. Všestranné využití měl mangold v kuchyni. Listy se upravovaly podobně jako špenát, podával se i dušený, přidával se do polévek či zapékanců i do různých placek. Zdužňatělé řapíky se pak připravovaly podobně jako řapíky celeru nebo chřestu. Mladé a chuťově jemné listy mangoldu hospodyně přidávaly do salátu ze syrové zeleniny v kombinaci s česnekem, cibulí a špenátem. Své místo měl i v lidovém léčitelství. Kořenáři ho doporučovali na posílení nervů, pročištění krve a při chudobě. Krevnosti.
2: My si dnes z téhle zdravé zeleniny připravíme polévku podle receptu z kuchařské knihy z roku 1925. Polévka z mangoldu.
1: Budeme potřebovat 25 deka mangoldu, 20 deka šťovíku, 20 deka špenátu, 2 cibulky, 2 stroužky česneku, 5 deka slaniny, 1 litr vývaru z masa, sůl a pepř, pažitku a 4 lžíce zakysané smetany. Špenát, mangold, šťovík a česnek pečlivě omijeme a necháme dobře oschnout. Vše jemně nasekáme, jarní cibulku opereme a nakrájíme na kolečka. Slaninu nakrájíme na čtverečky a ve větším hrnku necháme při střední teplotě rozpustit. K tomu přidáme cibuli, plátky česneku a zeleninu a všechno krátce podusíme. Zalijeme vývarem a přikryté povaříme. Ochutíme solí a pepřem a polévku dáme na talíř. Přidáme lžíci kysané smetany a nasekanou pažitku.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
4: Dívám se, dívám a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

To se hezky poslouchá, co říkáte. Lucie Bílá, Petr Habka, dívám se. 4 minuty nás dělí od hodiny 11. V 11 hodin už zprávy. Po zprávách už přivítáme hosty. Těmi hosty budou organizátorky festivalu Karolíny Světlé, Andrea Fischerová a Tereza Arafot. Tak dnes to bude opravdu hodně výjimečné, protože jde už o 10. ročník tohoto nádherného festivalu, který začíná už dnes. Tak si na to určitě počkejte. Rich girl, she buys her dreams.

0: Bylo 11 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na zítřejší pouť v Jablonném Podještědí bude dohlížet policie kvůli návratu lebky svaté Zdislavy. Promenádní cesta podél přehrady Harcov v Liberci bude hotová až na podzim. Rumunský prezident odsoudil dronový útok na obytnou budovu na východě země. Obvinil z něj Rusko. Dnes nás čeká jasno nebo skoro jasno. Později přibývání oblačnosti, teploty v libereckém kraji vystoupají až k 26 stupňům. Zprávy připravuje Lenka Marková. Hezké dopoledne. Zítřejší diecézní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizil 35-letý muž a zalil do betonu. Restaurátorům se ji ale nakonec podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikátní mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
2: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
0: Promenádní cesta podél přehrady Harcov v Liberci bude kompletně hotová až na přelomu září a října. Povodí Labe už sice dokončilo rekonstrukci přehrady, úpravu jejího okolí má ale na starosti město Liberec. Podle primátorova náměstka Jiřího Jandjourka ze starostů pro liberecký kraj bude část od hráze k pláži hotová během srpna. Delší čas pak zabere úprava promenádní cesty u Bílého mlýna, říká Jandjourek.
3: U Bílého mlýna tam v této chvíli děláme nový náhon, abychom si převedli Harcovský potok do toho náhonu a mohli vlastně začít dělat ten most novej, nové schodiště a dělat tam rampy a dělat tam vlastně tu část propojení Králova háje vlastně s touto promenádní cestou. To bylo vždycky tak jako udělané, tak aby se tam dalo jít, ale nebylo to úplně bezpečný.
0: Žalobkyně zrušila stíhání libereckého hejtmana Martina Půty z hnutí Starostové pro liberecký kraj. Českému rozhlasu to potvrdila státní zástupkyně Martina Dětková. Podle ní se věc vrací policii zpátky k došetření. Ta Půtu stíhala kvůli tomu, že údajně dostal nabídku úplatku, který sice odmítl, ale policii to neoznámil. Půta na sociální síti X napsal, že mu státní zástupkyně dala za pravdu a oznamovací povinnost se na něho nevztahovala. Rumunský prezident Nicușor Dan svolal na dnešní dopoledne schůzi nejvyšší rady obrany. Reagoval tak na dronový útok na obytnou budovu ve východorumunském městě Galaci, který zranil dva lidi. Podle Bukurešti za ním stojí ruská armáda. Prezident to na svém Facebooku označil za nejhorší incident na rumunském území od začátku ruské invaze na Ukrajinu a vyzval ke koordinované mezinárodní reakci. Podle ukrajinského ministra zahraničí Andrije Sibiho Rusko představuje hrozbu pro celý region kolem Černého moře a taky pro celou Evropu. Pokračující ruskou agresi odsoudil i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
1: Počasí.
0: Jasno nebo skoro jasno, později večer a v noci přibývání oblačnosti, takové počasí nás dnes čeká v libereckém kraji. Teploty 23 až 26 stupňů, na horách 18 až 21. Vítr bude vát slabý, proměnlivý a rozptylové podmínky by měly být většinou dobré. Bio je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/15 u obce Holany na Českolipsku havarovala dvě osobní auta, dále v ulici Želivského v Jablonci havarovala také dvě osobní auta a teď překážejí na vozovce. Projíždějte se zvýšenou opatrností. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále příjemný poslech Českého rozhlasu Liberec, teď už krátce po 11. hodině, to vám přeje Iveta Kalátová. Za chvíli se už přivítáme s našimi hosty, s organizátorkami festivalu Karolíny Světlé, s Andreou Fischerovou a s Terezou Rafot. Tak středobo tohoto festivalu je na dvoře statku z 18. století ve Světlé pod Ještědem, který je také dějištěm vesnického románu. V čem bude ten letošní 10. ročník výjimečný, na kterých místech se bude odehrávat a jakým způsobem se návštěvníci můžou zapojit? Tak nejen o tom si budeme povídat už za okamžik.

0: tak jsme se dočkali i ve vysílání Českého rozhlasu Liberec a možná i vy, naši posluchači, pokud jste stálými návštěvníky festivalu Karolíny Světlé v Podještědí. Je to neuvěřitelné, je to už 10 let, je to 10. ročník, který se koná už právě dnes a právě o něm si budu povídat s organizátorkami, kterými jsou Andrea Fischerová, Tereza Rafot. Tak vítejte u nás, dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vy jste ze spolku Stopy v krajině. Pamatuji si, když jste spolek založili, když jste vybudovali naučnou stezku po stopách Karolíny Světlé a založili festival Karolíny Světlé. Jak na tu dobu třeba vzpomínáte?
1: No. Vzpomínám na to, že vlastně ten název festival nám přišel na začátku, jakože jsme se tomu strašně dobře zasmáli a říkali jsme si, tak to je samozřejmě nesmysl, takový současný slovo a 19. století, to samozřejmě ne. Pak jsme vymýšleli různý jiný názvy, jako slavnost a tak dál. A nakonec jsme si řekli, že naopak vlastně tohle je to, co v Podještědí chybí a co je potřeba.
0: Já si myslím, že jsi získal určitě za tu dobu hodně příznivců. No, nebudeme otálet. Ten 10. ročník bude v mnohem hodně moc výjimečný, to všechno probereme, ale výjimečný je třeba v tom, že začíná už dnes.
2: Ano, festival začíná už dnes. Rozhodli jsme se, že se potkáme s návštěvníky na večer v 18 hodin u pomníku Karolíny Světlé a vydáme se s nimi na podještěckou literaturu, protože to je vlastně to, co ty návštěvníky nejvíce přiblíží právě ke Světlé, k té krajině, k těm příběhům. Podařilo se nám opět získat herce z libereckého divadla FX Šaldy, kteří nám tam zastoupí několik postav. Budou to takové tři příběhy, které tam vlastně návštěvníci uslyší a je to vlastně to, na co se opravdu těšíme a víme také, že dnes bude krásné počasí, takže opravdu zveme vás, přijďte se podívat, přijďte si prožít Podještědí tak, jak je nejkrásnější v podvečer, v Lukách a zážitek, který bude nezapomenutelný.
0: Všechno to voní, ptáci zpívají a do toho uslyšíme hlasy Jany Hejret-Vojtkové nebo Veroniky Korytářové a dalších herců divadla FX Šaldy. Oni to dělají rádi.
2: Oni to dělají rádi, ano.
1: I když je to stojí taky velké úsilí, ale je to takový jako intimní zážitek, který se dá opravdu jenom člověk a ta literatura, to mluvené slovo a ta krajina, je to nádhera i pro nás dvě.
2: A víme, že návštěvníci, když potom se k nám dostane nějaká informace, co se jim líbilo, tak vlastně ta čtení v krajině jsou to, co je takové jako co jde nejhloubějíc. Ten kontakt s tím hercem, myslím si, že to je taky něco jiného, než vidět ho na jevišti, najednou tam sedí prostě na lavičce a pak jde třeba kousek s návštěvníky po cestě a dochází prostě k úplně jinému typu rozhovorů, než když jdeme do divadla, do kamenného divadla, takže opravdu se těšíme na to.
1: Já
2: se taky těším.
0: No, to čtení se prý bude odehrávat přímo v místě, která spisovatelku inspirovala?
2: Ano.
1: Je to tak.
2: To finále, to možná tady zmíníme, bude na dvoře Antošova statku, kde se hrajeme zase jiným způsobem vztah Silvy a Richtářky z románu Vesnický román. A tady bude právě Jana Hejret-Vojtková a Veronika Korytářová a to si myslím, že bude jako silný moment, protože je to vlastně to, co inspirovalo tu Světlou, se bude odehrávat přímo v těch místech.
0: A v kolik hodin to dnes bude?
1: Všechno začíná v 6 hodin, v 18 hodin u kostela a pak vlastně společně půjdeme, aby někdo nepátral, nehledal, tak půjdeme najít, půjdeme se setkat s kantůrčicí v podání Kateřiny Kornhojzrové, která bude u sochy svatého Jana Nepomuckého v Jánu, to znamená půjdeme dolů sadem a odtamtud uvidíme, jestli možná už cestou natrefíme na Skaláka, minule se nám to podařilo. Každopádně potom si vyslechneme jeho příběh u takového zastavení, u Vysokých Lip pod hřbitovem a pak končíme na statku.
0: Hosté ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsou organizátorky festivalu Karolíny Světlé, Andrea Fischerová a Tereza Rafout.

0: Jaké lásky asi prožívala Karolína Světlá, tak o tom samozřejmě už víme mnohem více než dříve, a to třeba i díky našim dnešním hostům, kterými jsou organizátorky festivalu Karolíny Světlé, Andrea Fischerová a Tereza Rafot. Já si kolikrát říkám, v tom čase, kdyby se tak člověk mohl přesunout a jenom jako pozorovatel procházet, jaké to tehdy bylo, jaké lidi by asi tak potkával, tak my máme teď tu obrovskou možnost si to alespoň na trošku teď vyzkoušet. Ušet nejenom dnes, ale i zítra. My jsme probrali ten dnešek a teď se podíváme na zítřejší dění. Tak kdo se ujme slova?
1: Tak já bych možná navázala, hned naskočím na to, co jste říkala, kdybychom se tak mohli přemístit v čase a v prostoru. To jste nám úplně krásně nahrála, protože vlastně už tento ročník už je druhý, kdy vyzýváme vlastně návštěvníky, aby si to přišli užít takovým trošku jiným netradičním způsobem. Kdo chce, může přijít v převlečení za nějakou postavu z děl Karolíny Světlé, a nebo vlastně v nějakém dobovém oblečení. A pokud si jenom doma vyloví buřinku nebo něco svátečního nebo sváteční rukavičky po babičce, tak ať si je taky navlékne. Ono je to přeci jenom člověku to umožní, taková vstupenka do toho minulého století nebo už předminulého, a je to, užijete si to zase trochu jiným způsobem.
0: Mm-hmm. Vy jste malinko nastínila v průběhu písničky, zatímco ten dnešek je takový intimní díky čtení, tak ten zítřejší den už bude hodně pestrý.
2: Ten bude hodně pestrý, dopoledne tedy bude ještě takové klidnější, to zveme návštěvníky do Antošova statku, kde se uskuteční dvě vyprávění dvou expertů. Bude tam pan Daniel Rubáš z Podyšteckého muzea, to je archivář, a bude tam paní profesorka Dagmar Mocná z Prahy, která je profesorkou české literatury, a každý bude vyprávět o Karolíně Světlé z jiného pohledu. Ten jeden bude opravdu, pan Rubáš přiveze i nějaké speciální zajímavosti z Podyšteckého muzea týkající se třeba Karolíny Světlé.
1: Já to řeknu, aby se nebáli. Žádná zaprášená přednáška. Představte si třeba rodný list nebo očkovací průkaz Johanky Rotové jako Karolíny Světlé. Ano, samozřejmě tam budou jiné špeky, ale tak nebát se.
2: Přinese prostě ukázat věci, které existují, o kterých ale už nevíme, že existují, a lidé budou moc opravdu vidět i takovéto věci. Mm-hmm. A paní profesorka Mocná se rozvypráví o vesnickém románu, těší se na to strašně moc, že bude vyprávět přímo v dějišti toho románu, a jak už jste mluvila o těch láskách Karolíny Světlé, tak vlastně my jsme se s ní propojili právě proto, že se jednu dobu velmi věnovala vztahu Karolíny Světlé s Janem Nerudou, jako spisovatelském vztahu, ale i
0: Jiném, mimo spisovatelském.
2: Takže i to je téma, které třeba kdyby někoho zajímalo, tak může přijít a třeba se na to zeptat, protože ona je opravdu znalkyně tady v tomto tématu.
0: Prý tam bude i módní přehlídka na téma, co nosila Karolína Světlá.
1: No, už se právě rozjíždíme, jakmile opustíme už vlastně místnost Šenkovny v tom Antošově statku, to znamená, to bude hned po hospodském kvízu, který je tedy od 13:00, ještě je možné se přihlásit. 4 až 6členné týmy. Můžete se utkat o milé ceny a hlavně si tak příjemně vyzkoušet, co všechno o Karolíně Světlé víte. To je od 13:00 do 14:00 a pak ve 14:00 už startuje vlastně ta taková akční část, opět happeningem u pomníku a u veřejné knihovničky. Tam oživne spoustu postav, přijde místní světlohlásek zaspívat, Jana Hejret Vojtková se promění, neprozradíme, v jednu výraznou postavu, a všichni se můžou zapojit, kdo budou na místě.
3: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
4: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
3: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první 100 zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
4: A bez vody jak cíli dorazí.
3: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Naši hosté, kterými jsou organizátorky festivalu Karolíny Světlé, Andrea Fischerová a Tereza Rafot, se sklánějí tady nad programem, hodně pestrým programem 10. ročníku tohoto festivalu. Ale milé dámy, vy jste mi ještě pořád neodpověděli na tu módní přehlídku.
1: No, já tady vidím na programu, tady na mě mrká nějaká spodnička, tak nevím, jestli vůbec to můžeme prozradit. Každopádně díky úžasným parťákům The Wings, opět tam na vlastně plochu do Antošova statku vtrhne tedy modní přehlídka od spodničky po plesovou róbu v podání The Wings a modelek z Podještědí. Takže to všechno hrozí odpoledne a stejně tak ještě vlastně od stejné skupiny nás čeká taneční životopisné pásmo o sestře Karolíny Světlé, o Žofince Podlipské. Jmenuje se to Žena ušlechtilého srdce. Takže to jsou určitě taháky odpolední. Kromě toho ještě určitě bychom měli zmínit jednu předpremiéru od Holektivu, což je novocirkusové pouliční divadlo. Návštěvníci, kteří chodí častěji, tak si budou pamatovat na jejich letkyně. To bylo úplně fenomenální. Tak tentokrát nás čekají Pradleny, aneb přijďte si vyprat své košile a staré hříchy. Tak to se nám také hodí k tématu Světlé. A další takovou předpremiérou, nebo spíš scénickým čtením, bude poprvé, na to se moc těšíme, Městské divadlo z Mladé Boleslavy. Přijedou čtyři herci, pravděpodobně i s panem režisérem, chystají totiž inscenaci ke Světlé, která bude mít však premiéru až v prosinci. Ale oni už nám připraví takovou ochutnávku, takový předkrm v podobě scénického čtení. Takže to je taky odpoledne.
0: Každý takovýto festival má ještě takový, dalo by se říct, i jarmark, regionální občerstvení. Týká se to i tohoto festivalu, předpokládám.
2: Ano, opět jsme přizvali místní kulináře.
0: Kulináře, ano.
2: Kulináře, kteří přijedou se svými stánky. A velkou radost máme, že tam bude opět zmrzlina leda, takže to se na minulý rok nepodařilo, ale letos přijedou. Ale ještě tedy k programu, aby nám to neuniklo, ještě poslední dva body, které se týkají večera zítřejšího, což bylo minulý rok, poprvé jsme to udělali, že jsme zorganizovali vlastně takový malý taneční kurz těch podještěckých tanců, takže horačky neměly své vlastní vystoupení, ale staly se lektory a lektorkami tance. A
1: za co jsme hrozně vděční.
2: Bylo to opravdu velký zážitek si zatančit v tom velkém sále do živé hudby, takže na to bychom chtěli ještě návštěvníky pozvat a potom na 6:30 do kostela svatého Mikuláše na koncert sboru Lucky Voice Band. Na našem festivalu už byli dvakrát, byl to vždycky prostě nádherný zážitek, rozburácený kostel, slzy v očích, nádhera, takže na to se těšíme a poté, po tomto koncertě budou mít návštěvníci ještě možnost vydat se na takovou krátkou prohlídku vesnice, protože vesnice s příběhem je opravdu to, co Světlá pod Ještědem je a ve spolupráci s obcí

0: Naučná stezka po stopách Karolíny Světlé. Ano, tuto myšlenku jsme teď v průběhu písničky zachovali v hlavě, abychom se po ní vypravili s našimi hosty Českého rozhlasu Liberec, organizátorkami festivalu Karolíny Světlé, s Andreou Fischerovou a Terezou Rafot. Povídejte.
1: Ano, takže sezóna na naučné stezce začala a v rámci festivalu také odhalíme úplně zase nově zrekonstruované panely naučné stezky, protože už to za ty roky, že od roku 2014 sešlo, a tak jsme rádi, že se to podařilo takhle na poslední chvíli. A ještě máme jednu rekonstrukci ve knihovničky Karolíny Světlé, kterou máme před školou, kde opravdu došlo, ta knihobudka už vypadala jako taková spráchnivělá stará chalupa a teď vypadá jako krásná, nová, zrekonstruovaná chalupa, plná knih nachystaných, aby si je mohli návštěvníci vypůjčit.
0: Tak děti sebou hlavně.
2: Děti každopádně sebou, protože lesní pana je na ně připravená, dokonce ve dvojím podání, ať se děti nebojí, budou pro ně připravené různé kvízy, překvapení, odměny a určitě musí přijet.
0: Musím...
2: Ale jak přijet? To musíme zmínit. Jak přijet?
0: Tak víte co, tak dobře, tak to řekneme teď. Jak přijet? Jak se tam dostat? Protože jsme se dozvěděli, že zítra proběhne závod automobilový.
2: Dnešní den není problém. To znamená, kdo směřuje na podvečerní literatur, může přijet autem od Liberce bez problému, ale zítra od 8 do 18 hodin tam bude probíhat
0: Závod Krušnohorský pohár, ano, přes Ještěd.
2: Takže doporučujeme přes Šimonovice a Rašovku nebo lanovkou a pěšky přes Pláně, ale tadyhle ta cesta nebude plně uzavřená, autobusy budou projíždět, ale auta můžou čekat až třeba 40 minut, tak aby potom návštěvníci nebylo nějaké mrzení. Tak.
0: To je lepší přes tu Rašovku určitě. Dobře, no vstupné je zdarma, to musíme zmínit. Vstupné vždycky bylo zdarma po celých 10 let, ale já si tak říkám, peníze, vždyť to všecko musí stát nějaké peníze. Jak jste na tom finančně?
1: Ano, máme různé sponzory, kteří nás

0: nebo ono jich zase tak moc není, ale ten jeden, ten nejhlavnější sponzor, ten vlastně letos opravdu 10 týdnů před festivalem.
1: Ta dotace prostě bohužel.
0: Ta dotace se nepodařilo jí obnovit pro tento rok a tak jsme byli nucené nastartovat sbírku přes Donio, která se tedy velmi krásně naplňuje, je téměř plná, ale ještě není úplně plná a tak budeme rádi za každý dar i nad tuto částku, protože jsme připravené v budoucnosti se tomuto festivalu i nadále věnovat, takže peníze určitě nepřijdou vniveč, byly využity opět na tyto kulturní účely.
1: Mm-hmm. No a tímto vlastně opravdu moc děkujeme i těm, kteří
2: už přispěli.
1: Přispěli, nechávali vzkazy, že si to roky užívají, takže jsou rádi, že vlastně můžou touhle formou teď podpořit a že je to taková vlastně bezvadná i zpětná vazba pro nás. Moc krát vám děkujeme.
0: A sbírka se jmenuje Zachraňme festival Karoliny Světlé.
2: Mm-hmm, na Donio.
0: Na Donio.
2: No, děláte neuvěřitelné věci, protože já, když tady vidím, jak se tady skláníte nad tím programem, ještě v průběhu písničky jste tady dopilovali nějaké programy na ten dnešek i na zítřek, mám pocit, že z toho už opravdu musíte mít hlavu jako balon.
1: Tak v písni zaznělo kruhy pod očima, tak ano. Jsme se na sebe tak podívali. Těch posledních pár dní je náročných, ale my se vlastně hrozně těšíme.
2: Není se vůbec čemu divit. Doufíme, počasí dnes by mělo vydržet na to těžší čtení herců divadla Efik Šaldy a ten zítřejší den by měl být takový vpravdě skoro letní, sice s vyššími teplotami, ale i možná nějaká bouřka, nějaká sprška, ale ono to k tomu asi také patří.
0: Ono to také pokaždé, je to vždycky napínavý. Vždycky se tam i nějaký ten mrak, nějaký deštík, něco se tam, pak všichni najednou koukají na to nebe a i to vlastně ty lidi spojí, že tam ten zážitek, ten prožitek toho všeho, ta opravdovost toho setkávání, ano, ano. To je, a ta příroda k tomu patří. A
2: tak. Tolik naši hosté, kterými byly organizátorky festivalu Karolíny Světlé, Andrea Fischerová, Tereza Rafot. Paní Terezo, vím, že vy jste také spisovatelka, napsala jste knihy, novelu Posel a dům v Orionu.
1: Je to Andrejka.
2: Tedy pardon, Andrejko, omlouvám se, teď se dívám na vás, paní Terezo.
1: Takže
2: tak třeba bude jednou festival i o vás. Tak, trochu jsme to odlehčili. Moc vám děkuji za to, co děláte, ať se vám festival vydaří a budu se těšit. Naslyšenou.
1: Děkujeme moc krát.
0: Děkujeme za pozvání.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Pondělí, to bude 1. června, Mezinárodní den dětí a tak si budeme hrát s naším hostem, protože tím bude zakladatel Griff Games Daniel Blaškovič. Počítačové hry lákají nejenom děti, ale i dospělé hráče, ale pozor, Daniel Blaškovič, ten vsadil na deskové hry, působí i jako vývojář, dokonce uspořádal několik festivalů po celé republice a dokonce v Liberci otevřel takový zajímavý prostor, kde si můžete sami zahrát anebo si nějakou hru třeba i vypůjčit. To a ještě více v pondělí po 11. hodině.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Pro jistotu zapamatujte si náš telefon 22 155 37 22.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Páteční dopoledne pod ještěrem ještě zdaleka neskončilo. Čeká nás ještě setkání s hercem Petrem Rychlým. Mobilní telefony změnily mnohé, například i to, jak může proběhnout divadelní představení. Jednu vzpomínku připojí i tento herec.
1: Bylo to v divadle na Vinohradech, bylo to legendární představení Proud v hlavě, hlavní role Viktor Price, možná, že někteří z vás jste to viděli. A to už bylo ve druhé polovině hry, kdy už Viktor byl úplně spocený, tam hraje tu dvojroli, má takovou tu rádiovku, držel prostě nůši s dřevem a ve čtvrté řadě takový kluk, takový v květovaný košili, najednou prostě jo, tin, drin, drin, drin, drin, drin, tenkrát byly ty melody, jaký, že jo. A on normálně zved ten telefon a mluvil.
2: No co je? Ve Vinohradském, no.
1: My jsme přestali hrát. Viktor na něj koukal a nevěřil. My jsme si ještě mysleli, že to není skrytá kamera, se jaký for.
2: Brouk hlavě. Price to dělá. Jo, je docela dobrý.
1: A teď samozřejmě celý hlediště se podívalo na toho chlapa a on.
2: Hele, já si tě vemu ven, tady na mě blbě čuměj, vole.
1: Rozkop ty lítačky tam. A teď to je takový vědomí, jak nejste vidět, tak máte pocit, že nejste slyšet. A začal tam řešit nějaký podnikatelský problém, nějaký zamrznutý vagón někde, já nevím, no tady nebudu předvádět. A když to dořešil, tak zase rozkop ty lítačky. Teď ale uviděl, že je ticho a všichni se nedívali. A řekl, sorry, no, můžem.
0: Tak to slyšíte, tak nejenom, že my, co by diváci, návštěvníci divadel si musíme logicky vypnout naše mobilní telefony, tak u herců to občas bývá trochu jinak. Tak tolik herec Petr Rychlý, 10 minut před 12. hodinou ve 12 hodin polední zprávy, ty už si pro vás chystá Lída Jiroutová, po 12. hodině Filip Majsl a písničky Na přání, tak si můžete nechat zahrát něco, co jste třeba v dnešním dopolední ještě neslyšeli, anebo někomu uděláte radost, třeba někomu, kdo má svátek nebo narozeniny. Popřeji vám krásný víkend a v červnu, 1. června v pondělí se na vás budu těšit. Naslyšenou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
3: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhlotérií platí do konce května i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy, no a kolem Chomutova.
5: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
6: V Liberci v neděli skončí přihlašování projektu do participativního rozpočtu. Frýdlanská radnice začala lidem ze sídlišť vydávat klíček k zámkům na kontejnerech. Novela o podpoře bydlení je v závěrečném schvalování a odpoledne bude slunečné s teplotami místy u 27 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Až do neděle můžou lidé v Liberci posílat své návrhy do participativního rozpočtu. Týkat by se měly zlepšení veřejného prostoru, komunitního života nebo městských akcí. Na malé projekty je možné získat 1 milion korun, na velké 2 miliony. Celkem město mezi vítěze rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat se bude letos v říjnu. Ještě předtím ale vedení města jednotlivé návrhy projde, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
7: Podíváme se na ně velmi zevrubně, zdali jdou vůbec realizovat a v jaké podobě. Ve shodě s těmi zadavateli je případně upravujeme. Kolikrát je potřeba nacenit trošku jinak. Snažíme se maximálně spolupracovat s těmi navrhovateli tak, aby ten jejich projekt dosáhl toho cíle, co chtějí.
6: Obyvatele sídlišť ve Frýdlantu na Liberecku si můžou vyzvedávat klíček nádobám na odpad. Informovalo o tom město na svém webu. Od 1. července začne na Frýdlantsku fungovat systém door-to-door. Lidé budou moci nově třídit odpad přímo u svých domů. Změny se chystají i na sídlištích. Kontejnery tam budou nově uzamčené gravitačními zámky. Týkat se to bude nádob na směs a kontejnerů na kov, textil, sklo a elektroodpad. Pro každou domácnost má město připravený jeden klíč, který bude sloužit k otevření všech typů nádob. Aby ho lidé dostali, musí být zaregistrovaní v systému poplatníků za odpad. V Libereckém severočeském muzeu dnes pokračuje projekce snímků ze mezinárodního Nisa Film Festivalu. Ten se koná celkem v 11 městech v regionu Nisa v Česku, Německu a Polsku. Celkově jde o 23. ročník. Liberec se zapojuje 13. rokem. Vstupenky lidé zakoupí v severočeském muzeu, a to jednu hodinu před projekcí. Lidé ohrožení bytovou nouzí by se mohli obracet na kontaktní místa ve všech obcích s rozšířenou působností. Počítá s tím vládní novela zákona o podpoře bydlení, kterou mají na dnešní mimořádné schůzi schvalovat poslanci. Vzniknul má podle ní taky dobrovolný systém garancí pro soukromé majitele bytů. Agendu bytové nouze by měly nově částečně řešit i úřady práce. Zejména kvůli tomu novelu ale nepodpoří opoziční starostové, říká jejich poslankyně Eliška Olšáková.
8: Celou dobu tvrdíme, že úřady práce jsou extrémně přetížená pracoviště, že ta agenda, která by tam měla být od 1. září, v podstatě není na těch úřadech dneska ani prezentovaná, nejsou ti pracovníci proškolení. Máme informace o tom, že je velký nedostatek sociálních pracovníků na úřadech práce, kteří by tu agendu měli vlastně vykonávat, měli by kontrolovat ty byty, které do systému přijdou.
5: Počasí.
6: A čekejme jasnou nebo skoro jasnou oblohu. Později večer od severozápadu bude přibývat oblačnost. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů, zejména na Českolipsku naměříme až 27 a na horách teploty mezi 18 až 21 stupni. Vítr nám fouká slabý proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
6: A na silnici 1/15 na trase ze Zahrádek na Litoměřice se stala vážná dopravní nehoda. Jsou tam hlášené dlouhé kolony. Počítejte tam se zdržením.
9: Zelená vlna, známe lepší cestu.
10: Krásné páteční poledne 29. května, tak dnes je to přesně 73 let, co se první člověk vyškrábal na Mount Everest. To bylo tenkrát slávy a dnes už to prakticky nikoho nezajímá, protože tam je možná i větší provoz než u turniketu do Disneylandu. Ale zajímat by vás mohlo v souvislosti s dnešním datem třeba to, že narozeniny má vynikající skladatel filmové hudby Danny Elfman a nebo člen kapely Oasis Liam Gallagher. To je taková inspirace pro písničky na přání, které právě teď začínají. U nich vás vítá a zdraví Filip Majsl a přeju hezký poslech.

Petr Muka neusínej, 8 minut po 12. hodině. Já předpokládám, že vy jste bdělí a ostražití a připravení zúčastnit se písniček na přání. No a těch cest, jak se do nich zapojit, je samozřejmě hned několik. Můžete telefonovat na číslo 22 155 37 22, můžete posílat e-maily na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz, anebo můžete poslat textovou zprávu. Ta tady musí být ve tvaru Zahrajte Liberec, potom následuje mezera a potom váš text bez diakritiky, a to vše pošlete na číslo 90 011 04. Já vám přeju hezký poslech a na vaše přání se moc těším.

Otázko, já jedu dál. Tak Josef Laufer skutečně jede dál a my jsme teprve na začátku naší cesty písničkami na přání. A čím začneme? E-mailovým přáním. Napsala nám paní Pavlína a poprosila o písničku pro svého nejlepšího kamaráda Pavla. Moc děkuji za všechno a vybrala písničku od Petra Naděje a jeho Žoráže.

To byla taková, řekněme, smetánka slovenské hudební scény. Peter Naď a Jož Horáš, Psi sa bráňa útokom, minutu po čtvrt na jednu. No a my pokračujeme z vesela dál v písničkách na přání. Do Českého rozhlasu Liberec napsala paní Marie a poprosila o písničku od Michala Davida Zabitej čas pro kolegy z práce, Pepu, Romanu a Radka.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: 8 minut před půl jednou v Českém rozhlase Liberec. Karel Gott, Paganini. Já tady přiznávám bez mučení, že tuhle písničku jsem sem tak nějak vpašoval, ale to jenom, abych naladil tu správnou houslovou strunu. On totiž dnes a zítra vystoupí v téměř vyprodané pražské O2 aréně. Skvělý houslista a dirigent André Rieu. Jedním z vrcholů večera má být i píseň Voila, kterou před 3 lety pod jeho vedením proslavila tehdy velmi mladíčká, vlastně teprve 15-letá zpěvačka Emma Kok.
1: Nizozemský hudebník, kterému se přezdívá Král valčíků, přijede se svým Johann Strauss Orchestra. Jeho koncerty stojí na směsi klasiky, filmové hudby, operních árií i velkých emocí. A právě ty přinesla i píseň Voila v podání tehdy 15-leté Emmy Kok, která trpí vzácným onemocněním žaludku. Její vystoupení s Andrém Rieu se stalo virálním hitem a na YouTube dosáhlo více než 130 milionů zhlédnutí. Alžběta Havlová, Český rozhlas. Écoute-moi.

Dnes a zítra v pražské O2 aréně. My ale teď uděláme takový žánrový veletoč, za který by se nemuseli stydět ani v cirkuse Prince, který teď vystupuje v Liberci, a dáme si skupinu Spice Girls. Napsala nám totiž paní Sylvie z Prahy, která připomíná, že dnes má narozeniny britská zpěvačka Mel B, neboli čokoládová Scary Spice ze skupiny Spice Girls. Tak prý něco od nich a písničku posílá Maximum a Maximilianům k svátku a také všem dnešním narozeninovým oslavencům. Já myslím, že takovou vlajkou lodí skupiny Spice Girls je následující písnička, podle které ji určitě všichni poznáte. Yeah!

Tenkrát ještě mladý dámský kvintet, skupina Spice Girls a Wannabe, která se nám připomněla, tedy ta skupina, 1:30. No a pokračujeme dál. Tentokrát nám napsal pan Jaroslav a poprosil o písničku od Eda Sheerana a Beyoncé Perfect pro Petra, Jirku a Martina do Jablonce a pro všechny k příjemnému pátečnímu odpoledni.

Perfekt, perfektní písnička pro perfektní páteční odpoledne od Eda Sheerana a Beyoncé. Teď máme 7 minut po půl jedné, pokračujeme v písničkách na přání a do Českého rozhlasu Liberec napsal pan Ondřej. Poprosil o písničku od Triky a Pověry k nedělnímu svátku pro jeho maminku Kamilu Novotnou z Liberce. Všechno nejlepší tedy přeje syn Ondřej a také Český rozhlas Liberec, byť tedy preventivně.

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Jesterdaykin Boogie, Maite Mateos a Maria Mendiola, tedy dámy, které tvořily španělskou skupinu Baccarat. Tu jste právě teď v Českém rozhlase Liberec slyšeli. A vůbec se nám to v posledních minutách v tom našem vysílání hemží jižní muzikou. Nejprve italská směs od Triky a Pověry, teď španělská skupina, následovat bude italský pěvec, že vy už se vidíte na dovolené u moře. No a budeme hrát Erosa Ramazzottiho pro přítelkyni Janu a její kamarádku Markétu. S přáním krásného dne tu písničku posílá pan Radek.

Eros Ramazzotti, Doveče muzika, čili italská tečka za dnešními písničkami na přání v Českém rozhlase Liberec. Je 7 minut před 13. Za pár minut vás čekají zprávy, ty pro vás dnes připravuje Lída Jiroutová. A po zprávách pořad o zdraví a zdravém životním stylu, kde se veselou formou dozvíte něco více o svém zdraví a jak funguje lidské tělo. A dnešní téma, občasné špatné vidění. Ano, to znám, občas mám pocit, že špatně vidím, třeba když přijde účet za elektřinu. A toto téma budete probírat s Kateřinou Cajdhamlovou v pořadu Vesele a zdravě. Filip Majsl vám přeje stále krásné odpoledne a po 14. hodině se těším na slyšenou.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Policie v Jablonci nad Nisou řeší podvodné telefonáty falešných kriminalistů. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Liberec přispěl festivalu Benátská víc peněz na posílení dopravy. A odpoledne čekejme slunečné s teplotami až u 27 stupňů. Jsou to zprávy a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné odpoledne. Jablonečtí policisté řeší další případ falešných kriminalistů. Vydávali se za policisty z oddělení hospodářské kriminality a telefonovali několika lidem po celém Česku. Snažili se získat jejich údaje k bankovním účtům. To se jim nepodařilo, protože si lidé jejich totožnost u policie ověřili. Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové by měli být lidé obezřetní a citlivé údaje po telefonu nikdy nesdělovat.
3: Nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězmi, proto na takové telefonáty nereagujte nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla Policie České republiky.
2: Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Jánských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky. Hudební festival Benátská s Impulzem letos dostane od Liberce víc peněz. Zatímco v předchozích letech přispívalo město na akci 500 000 korun, letos se částka zvýšila na 800 tisíc. Důvodem navýšení jsou podle primátorova náměstka Ivana Langra za starosty pro Liberecký kraj rostoucí náklady. Podle smlouvy musí pořadatel příspěvek využít na dopravu návštěvníků do areálu, říká Langr.
4: Musí vlastně ty peníze proinvestovat za nákup veřejné dopravy, za posílení spojů na přepravu návštěvníků. V minulosti se poskytovala sleva právě z toho posílení linek a město ji vlastně doplácelo dopravnímu podniku, pak jsme se rozhodli to udělat napřímo.
2: Festival se letos v libereckém sportovním areálu Vesec koná od 23. do 26. července. Češi ode dneška začínají pomyslně vydělávat sami na sebe a ne na financování veřejného sektoru. Dnes je takzvaný den daňové svobody. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v porovnání s dalšími státy vede v porovnání daňové zátěže dobře. Například na Slovensku tento den oslaví až za měsíc.
1: Počasí.
2: A čekejme jasnou nebo skoro jasnou oblohu, později večer od severozápadu bude přibývat oblačnost. Teploty dnes vystoupí na 23 až 26 stupňů, na Českolipsku naměříme až 27 a na horách teploty mezi 18 až 21 stupni. Vítr nám fouká slabý proměnlivý nebo severozápadní do 4 metrů za sekundu. Rozptylové podmínky jsou většinou dobré, večer budou postupně mírně nepříznivé a bio je na nejnižším stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Práce na mostě částečně omezily jeho průjezd na silnici 2. třídy 262 v obci Jezve na Českolipsku. Je tam zaveden kyvadlový provoz jedním jízdním pruhem. A v ulici u nemocnice v České Lípě je kvůli práci na inženýrských sítích provoz veden také jedním jízdním pruhem.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Vesele a zdravě.
5: Příjemný poslech vám všem, co jste si naladili Český rozhlas a poradnu o zdraví s doktorkou Kateřinou Cajtamlovou. Dívá se na mě přes své brýle.
6: Ano, a slibuje, že vám bude zrak přecházet z toho, co budeme dneska povídat.
5: tolik zajímavostí?
6: Ano, ano, spoustu věcí.
5: Hlavně na to, aby všichni dobře viděli.
6: Protože dnes máme téma přechodné...
5: Špatné vidění. Co jste naposledy viděl, než jste přišel o zrak, ptá se doktor pacienta. Manželku a vidličku.
1: Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou a Patrikem Rozehnalem.

0: Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu vesele a zdravě, s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásí.
3: To mi není nic platný, že hlásí, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, můžu samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
0: Stres. A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cejdamlová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy, i na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kde nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milí a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslavy. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které ano. Stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, ano. Prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já ano. Jsem čekal další důvody, které mohou být.
2: Další důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jenom, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 ano, metrů, 20 stop, pokud ano. Si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které další mohou stát za špatným
2: viděním. Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba?
2: Kolem u těch
0: třeba,
2: očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku, ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem si něco dalšího
2: přijde. Zraková únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci. to je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moc klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hes.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezi tím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein

0: tak jaké je ta optimální denní dávka?
1: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
2: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně. Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia. Tak volejte a ptejte se.
3: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Veselé a zdravě vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cejdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během
2: já
1: písničky?
2: Mám problém,
1: ano.
2: Mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko tak

0: je v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog teda vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
0: Ano. No. Taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mhouření?
0: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
0: No jako nějak, za jakých okolností nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
0: No, nevím jako co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
2: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
2: Takhle.
1: Děkujeme.
2: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: ale ono to přetrvává. Trvává,
2: aby
1: ano,
2: se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
2: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
2: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já jsem byl na... jsem mi tak šedej zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, že jsem ve Vyškově na tým. A furt mě slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jaký už bez jakýchkoliv jako těchto...
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu jako třeba do, jako mám do zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, já mi už to poradili bez konzervantu a vším možným už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Stejnak,
2: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste
2: prostě
1: mrkání. A samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
2: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy, Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč? Ale...
4: No.
1: Proč?
4: Byli mi 70, jo. Já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: Abych to neviděl, jak se dělají vrásky.
1: Joj, dámane.
4: Naschledanou.
1: Ano, no jo, to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit brýle na dálku, na blízko.
2: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
1: Děkujem.
5: Dobrý den.
2: I vám.
1: Posloucháme, povídejte.
5: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás, prosím, ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já se zatahuju roletky.
1: Ano.
5: Nesnáším přímý slunce.
1: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
5: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. A povězte mi, je to normální, když no večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
1: Heleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost, je poměrně důležitý příznak a může znamenat kdeco. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak, jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
2: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
5: Já jsem docela pečlivá v tom,
1: no,
5: takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
1: Ano.
5: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano,
1: ano.
5: Jako nemůžu být samozřejmě úplně pod mě.
2: Jako jasně. Třeba knížku pustím. Nebo tak, ano?
5: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
1: No, tak já opakuju,
2: že
1: fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
2: Tolik tedy rada, no, ozvat se raději doktorům a zajít.
1: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
2: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamlové.
6: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně. Ano. Posloucháte, paní doktorko,
1: ano.
0: Jo?
1: Krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900. Kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Veselé a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic. Dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří. Je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na
1: jo.
3: Neurologii.
1: A ano, dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení
0: krčnu.
1: Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo, chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní. Právě
1: no, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak to může být důvodem tedy špatného vidění, ano. Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Vesele a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: volat čím záchranku.
1: Dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohleto poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám, dalším pořadům. Paní doktorko, zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na zítřejší pouť v Jablonném v Podještědí bude dohlížet policie kvůli návratu lebky svaté Zdislavy. Promenádní cesta podél přehrady Harcov v Liberci bude hotová až na podzim. Všichni seniori už domov ve Velhotě na Kladensku po zásahu policie a záchranářů opustili. A sobota bude s větší oblačností, občasným deštěm a teplotami mezi 22 až 26 stupni. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké páteční odpoledne. Zítřejší diecezní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizel 35-letý muž a zelel do betonu. Restaurátorům se ji ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikální mší svatou, říká ředitel policie v České Lípě Petr Reiter.
2: My předpokládáme, že v sobotu kolem 11. hodiny budeme předávat panu arcibiskupovi relikvii svaté Zdislavy. Budeme tady zvyšovat výkon služby, ale blíž to specifikovat nebudu. Máme tady bezpečnostní opatření i v souvislosti s tou poutí samotnou, takže policistům si myslím, že tady bude dostatek.
0: Promenádní cesta podél přehrady Harcov v Liberci bude kompletně hotová až na přelomu září a října. Povodí Labe se už dokončilo rekonstrukci přehrady, úpravu jeho okolí mále na starosti město Liberec. Podle primátorova náměstka Jiřího Jendorka ze starostů pro Liberecký kraj bude část odhrázek pláži hotová během srpna. Další čas pak zabere úprava promenádní cesty u Bílého mlýna, říká Jendourek.
3: U Bílého mlýna tam v této chvíli děláme nově náhon, abychom si převedli Harcovský potok do toho náhonu a mohli vlastně začít dělat ten most novej, nové schodiště a dělat tam rampy a dělat tam vlastně tu část propojení Králova háje vlastně s touto promenádní cestou. To bylo vždycky tak jako udělané, tak aby se tam dalo jít, ale nebylo to úplně bezpečný.
0: Z podchodu ve Vesecké ulici v Liberci zmizelo grafity. Informovali o tom technické služby města. Tunel opravili, vyčistili o odpadku a ze stěn i dlažby odstranili nápisy se sprejem. Stěny zároveň pracovníci natřeli speciální vrstvou. Díky ní bude možné další nasprejované motivy jednoduše odstranit. Vyčištěné je i osvětlení. Podchod vede pod frekventovanou silnicí číslo 14 a propojuje část Rochlice a Vesec. Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Nyní jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin. Potvrdili to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda. Doplnil, že společnost zřizující domov ve Lhotě nikdy nebyla registrovaným poskytovatelem sociálních služeb a ani od kraje na svůj provoz nedostávala žádné příspěvky. Majitele společnosti jsme se snažili kontaktovat, jeho telefonní číslo je ale nedostupné. Sport. Fotbalista Pavel Kadeřábek prodloužil smlouvu se Spartou o další rok. Během sezóny po loňském návratu z Německa sice nenaplnil podmínky obce na automatické prodloužení kontraktu, ale s klubem se teď dohodl na dalším pokračování. Druhý tým uplynulého ročníku Šance ligy o tom informoval na svém webu.
1: Počasí.
0: A zítra po ránu a dopoledne bude oblačno až zataženo a vyskytnou se přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Během neočekáváme oblačno až polojasno a lokálně se přidají přehánky nebo i bouřky, které budou k večeru ubývat stejně jako oblačnost. Odpolední teploty 22 až 25 stupňů, na Českolipsku a Turnovsku naměříme až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v Jablonci nad Nisou je uzavřena silnice druhé třídy číslo 287, tedy ulice Pražská, a to od kruhové křižovatky Nová Pražská a Turnovská směrem na Vrkoslavice. Objížďka vede ulicemi v Aleji a Vrkoslavická.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Tak, zprávy s Lídou Jiroutovou jsou za námi. Je pravda, že jednu zajímavou informaci vám Lída tak mě zamlčela, že dnes si připomíná výročí maturity. Kolikáté to samozřejmě nebudu prozrazovat, abyste nadále měli tu iluzi mladistého hlasu. My jsme si krásně zavzpomínali na mládí a s dětskou anketou si také vždy zavzpomínáme na svá dětská léta. Je pravda, že s přibývajícím věkem na ně vzpomínáme čím dál častěji a intenzivněji. No a dětská anketa vás samozřejmě nemine ani v dnešním odpoledni, dnes na téma režisér. Další oblíbená rubrika, co v učebnicích nebylo, také zazní. Tématem bude pražské jezulátko. Nejprve se ale podíváme do Liberce, tam mají lidé poslední dny na to, aby poslali své návrhy do participativního rozpočtu. Jak se daří stavět projekty z těch předchozích let, na to se zaměří kolegyně Kateřina Kubíčková. A také vám představíme z Brusu nový pořad, který od června máme nachystaný a který se jmenuje Osobnosti Česka. O tom více krátce po čtvrt. Filip Majsl vám přeje hezké odpoledne.

0: Marta Kubišová a Depeche, ano, už samotná Depeche je něco pro pamětníky, ale zároveň je to písnička, která rozhodně nestárne a zazněla v Českém rozhlase Liberec 11 minut po 14. hodině. Pokud máte nápad, jak vylepšit nějaké místo v Liberci, tak teď pozorně poslouchejte. Až do neděle totiž můžou obyvatelé Liberce své návrhy přihlásit do participativního rozpočtu. Na podzim se bude pro projekt hlasovat. Mezi vítěze pak město rozdělí celkem 10 milionů korun a víc podrobností teď přidá redaktorka Kateřina Kubíčková. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne. Lidé můžou své nápady přihlašovat ve dvou kategoriích. Na malé projekty je možné získat od města 1 000 000 korun, na velké projekty 2 000 000. Podle primátorova náměstka Jana Hrušky z Pirátů by se měly nápady týkat veřejného prostoru nebo třeba komunitního a kulturního života ve městě. Lidé tak můžou navrhnout například nové lavičky, dětská hřiště nebo úpravy parků a zeleně. Podpořit chce město taky sousedské akce nebo třeba divadelní projekty.
0: Hlasovat se bude na podzim. Kdy přesně?
1: Přihlášené projekty budou moct lidé svým hlasem podpořit od 1. do 31. října. Ještě předtím, než hlasování začne, tak vedení města přihlášené projekty projde, aby odhalilo případné potíže. Stává se totiž, že lidé chtějí něco vybudovat například na soukromém pozemku nebo na místě, kde už je schválený jiný projekt. Podle Hrušky je taky někdy potřeba upravit cenu projektu. Pro projekty se bude hlasovat na webu města, účastnit se můžou obyvatelé starší 15 let. Každý má 3 kladné a 1 záporný hlas.
0: No a Kateřinu, připomeň, jaké projekty v minulosti uspěly?
1: Participativní rozpočet město pořádá už po 6. Loni dostal nejvíc hlasů projekt na propojení 2 čtvrtí u libereckého letiště. Úspěch mělo taky zvelebení žulového lomu v Lidových sadech nebo obnovení historické stezky na Perštíně. V minulosti lidé hlasovali taky pro úpravy parku pod klášterem, obnovu lesního koupaliště nebo třeba pro vytvoření modelu města. Projekty z letošního ročníku musí město dokončit letos nebo v příštím roce.
0: A víme o nějakých nápadech, které letos lidé do toho participativního rozpočtu přihlásili?
1: Ano, jedním z návrhů by podle nezařazeného zastupitele Petra Žitka mělo být dětské hřiště v Metelkově ulici. Obyvatelé tamního vnitrobloku měli doposud před domem vlastní herní prvky pro děti, byli ale na pozemku města a na začátku tohoto týdne dostali lidé výzvu, aby prvky odstranili, protože se nachází na pozemku města a jsou tam bez povolení. Lidé se proto rozhodli navrhnout v participativním rozpočtu projekt, ve kterém město ve vnitrobloku vybuduje pro děti hřiště.
0: Říká naše redaktorka Kateřina Kubíčková. Mockrát děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu 8 minut před půl třetí Krištof a naviděnou, i když teď by se spíš asi hodil pozdrav na slyšenou. Od 1. června pro vás totiž máme ve vysílání jednu novinku. Každé pondělí po 13. hodině vám nabídneme rozhovory s významnými a inspirativními osobnostmi Česka, které ve svém životě něco dokázali. A hosty bude zpovídat Oskar Hess. Před prvním vysíláním ho pozvala k mikrofonu Bára Kvapilová.
1: Oskar Hess, úřadující vítěz 13. řady Stardance, herec a nově také moderátor pořadu Osobnosti Česka ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu. Oskare, jak se těšíte na novou výzvu?
2: Myslím si, že výzva je asi nejpřesnější pojmenování, protože nikdy by mě nenapadlo, že já budu moderovat v rozhlase. Nicméně letošní rok je rok výzev a tohle je jedna z nich, takže já jsem se s tou výzvou tak nějak popral, peru se s ní ještě stále a budu se s ní ještě nějakou dobu asi prát. Nicméně je to nesmírně zajímavý, protože právě kvůli tomu, že mi sem chodí osobnosti Česka z různých odvětví, tak nejenže já se dozvím spoustu nových věcí, ale je to pro mě prostě skvěle zábavný a inspirativní.
1: Vysílat budeme od 1. června každé pondělí po 13. a v repríze po 20. hodině. Osobnosti Česka budou dostupné i jako videopodcast. Na jaké hosty se mohou posluchači těšit v nejbližších týdnech?
2: Tak mým prvním hostem, historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil, který je teda nesmírně zábavný po všech směrech, jak vypráví o té své práci, ale taky o svém osobním životě. Pak se můžete těšit třeba na herečku Naďu Konvalinkovou, horolezce Radka Jaroše a bývalého šéfa pražské Mordparty Josefa Mareše.
1: To je hodně pestrá sestava. Jak se na jednotlivé hosty anebo rozhovory s nimi připravujete?
2: Vždycky stejně, snažím se si pečlivě nastudovat rešerši, kterou dává dohromady Martin Mašek, a já si potom dělám tu přípravu. Snažím se si to dělat několik dní dopředu, ne vždycky se mi to daří, kvůli tomu, že mám ještě tak jako spoustu jiného programu, ale je skvělý vždycky na nějakou chvilku vlastně proniknout do toho nového člověka, do té nové tématiky a vlastně se něco nového naučit. To je pro mě prostě jako nejcennější.
1: A co tréma? Bojujete s ní?
2: Jo, strašně. Ty první díly, když jsme je natáčeli, tak jsem se potil příšerně, teďkon ještě jsem stále nervózní, ale to je asi přirozený, protože to opravdu nemám ještě úplně vrytý pod kůži a nejsem ještě úplně v klidu a jako nemám to levou zadní, takzvaně řečeno. Takže mám trému, furt velkou, ale už každým tím dílem se to zlepšuje a snažím se jako nedostávat do nějaké role moderátora Oskara Hesse pro Český rozhlas, ale snažím se, abych to byl furt já, abych se ptal na věci, které mě zajímají a abych prostě nehrál nějakou roli. Jo, to je prostě pro mě důležitý a postupně se v tom jako uvolňuju a i mě samotnému je v tom jako líp a líp.
1: Říkal jste, že letošní rok je pro vás rokem výzev, patříte mezi vytížené herce. Co vás kromě moderování Osobností Česka v nejbližší době čeká?
2: Tak je to premiéra muzikálu Baťa na Kampě v červnu, máme 16. června premiéru. Tak ten muzikál je pro mě prostě obrovská meta a obrovská výzva, protože spojení zpěvu, herectví a tance dohromady je nejvyšší možná meta v tom, že opravdu musíte spojit a mít na vysoké úrovni všechny ty tři skilly, když to tak řeknu anglicky, ty schopnosti a potom je propojit. A aby to mělo i nějakou lehkost, kterou my si o to představujeme, tak to je opravdu jako vyšší dívčí. A pak je to moderování tady v rozhlase, protože to je pro mě úplně nová zkušenost, stejně jako ten muzikál. A pak to budou zase další nový projekty, které mě čekají, o kterých ještě nemůžu mluvit, poněvadž nejsou ještě 100% potvrzený, takže tím pádem já nechci o nich mluvit, protože by se mohlo stát, že to třeba neklapne. Ale o čem už můžu mluvit, co by se mělo povést, tak to je natáčení pro Českou televizi s Michalem Blaškem, taková třídílná minisérie, která se bude jmenovat Svoboda, bude to takový mysteriózní krimi thriller.
1: Říká Oskar Hess, nový moderátor nového pořadu Osobnosti Česka, Bára Kvapilová, Český rozhlas.
0: Tak nezapomeňte Osobnosti Česka s Oskarem Hessem v našem vysílání každé pondělí po 13. hodině. No a poprvé už po víkendu, tedy 1. června.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Michal Tučný a Rád se brouzdám rosou. To je taková písnička, která láká na revmatologické oddělení, ale hlavně do přírody. No a tam vás určitě nalákáme i my z Českého rozhlasu Liberec, protože vlastně už

Za 14 dní plus jeden den, tedy v sobotu 13. června, pořádáme už 6. ročník pochodu na Královku. Já doufám, že se tam všichni potkáme. Máme pro vás v cíli přímo u Královky připravený bohatý doprovodný program. Je tam hned několik tras, takže každý si vybere a navíc prvních 100 registrovaných účastníků se může těšit na oběd zdarma v cíli. No domů vás prostě hladové nepošleme. Tak doufám, že se tam uvidíme a pěkně si to užijeme. Kde kdo říká?

0: Marta Kubišová, o pane náš, no lepší pozvánku na další vysílání Českého rozhlasu Liberec jsme si snad ani nemohli přát, snad je od Leonarda Cohena Haleluja. Dnes se totiž v rubrice Co v učebnicích nebylo vydáme za pražským Jezulátkem.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, že soška pražského Jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, Jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas Jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské Jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo Jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody jak cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Kdo by to byl řekl, že deska Innuendo, ze které pochází i tahle písnička The Show Must Go On od kapely Queen, vyšla už před 35 lety. Mimochodem, jak se tak probírám kalendářem, tak dnes by oslavil narozeniny animátor Josef Kluge. Vy teď možná přemýšlíte, jestli to náhodou není ten animátor, co se vám staral o kulturně společenský program na loňské dovolené na Hurgádě. Tak to není ten animátor, je to filmový animátor a režisér a jeho práci určitě znáte. On totiž točil animované filmy a pohádky, například všechny ty o kocouru Mikešovi, a to převážně v 80. letech. No a redaktorka Tereza Beránková se proto dětí ptala, jestli vědí, kdo to je režisér a v čem jeho práce spočívá.
1: Že pracuje v nějakých restauracích. A když někdo chce dát oběd, tak to musí zaplatit, když odejde a už je najedenej.
2: No, to je takovej kuchař.
1: Můžu tam vařit pici a polévky. Je to takový pan, který natáčí filmy.
3: A co tam natáčí?
2: Natáčí tam strašidelné věci, Mario, nebo Pokémony i Frankensteina.
1: Popelku a takový princeznovský věc.
2: Harryho Pottera.
3: A jak to natáčí?
1: On to natáčí, nevím jak. Natáčí to takovou kamerou.
2: Může vyrobit takovej film, který nikdo vůbec nezná a je novej.
3: A kde režisér pracuje?
1: Kde se natáčí třeba takový ty filmy.
3: A proč je režisér důležitý?
2: Protože se dozvíš, co se stalo.
1: Protože rozhoduje o tom, co se má natáčet. A taky jsem se koukala na Skoč do divočiny.
3: A kdo musí režiséra poslouchat?
1: Jeho pomocníci.
2: Co tam pracují?
3: A kdo tam pracuje?
2: Lidi různí.
3: A jaký lidi?
2: Herci.
1: Herci, který se oblečou a to a hrajou tam nějaký divat a to chytí nějakou myš, aby ta myš byla jako převlečená.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: dnes večer v České televizi. ČT1. Tonda chce podepsat chartu, ale bojí se o rodinu. A vztah Evy a Karla začíná být minulostí. Seriál Vyprávěj. ČT2. Se šarmem a elegancí podvádí a svádí. Jean-Paul Belmondo je nenapravitelný. A ČT Art uvádí v premiéře jedinečné hudební spojení vynikajícího hudebníka, skladatele a textaře se skvělým saxofonistou. Hudební návštěva v muzeu Ondřej Brzobohatý a Matouš Kobylka. Páteční večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Cenový strop na naftu i benzín o víkendu opět klesne. V Liberci v neděli skončí přihlašování projektů do participativního rozpočtu. Podstávkové domy v Česku, Sasku a Polsku se o víkendu otevřou pro veřejnost. A zítra čekejme větší oblačnost, občasný déšť a teploty 22 až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Lída Jiroutová. Maximální povolené ceny pohonných hmot o víkendu klesnou o desítky haléřů. Litr benzínu budou moci čerpací stanice prodávat nejvíc za 42 korun a 97 haléřů, a to je o 61 haléřů méně než dnes. Cenový strop na litr nafty oproti dnešku klesne o 54 haléřů na 39 korun a 72 haléřů. Tyto ceny budou kromě víkendu platit ještě v pondělí. Informovalo o tom ministerstvo financí. Až do neděle můžou lidé v Liberci posílat své návrhy do participativního rozpočtu. Týkat by se měly zlepšení veřejného prostoru, komunitního života nebo městských akcí. Na malé projekty je možné získat 1 milion korun, na velké 2 miliony. Celkem město mezi vítěze rozdělí 10 milionů korun. Hlasovat se bude letos v říjnu. Ještě předtím ale vedení města jednotlivé návrhy projde, říká primátorův náměstek Jan Hruška z Pirátů.
3: Podíváme se na ně velmi zevrubně, zdali jdou vůbec realizovat a v jaké podobě. Ve shodě s těmi zadavateli je případně upravujeme. Kolikrát je potřeba nacenit trošku jinak. Snažíme se maximálně spolupracovat s těmi navrhovateli tak, aby ten jejich projekt dosáhl toho cíle, co chtějí.
2: Nadcházející víkend patří v Trojzemí. Podstávkovým domům roubené stavby s hrázděnou podstávkou jsou typické pro oblast severních Čech a sousedního Saska a Polska. Řada z nich se o víkendu otevře veřejnosti. Připravené jsou komentované prohlídky, výstavy a workshopy. V sobotu bude ve 42 vybraných podstávkových domech zpřístupněno v Libereckém kraji a Vyšluknovském výběžku. V neděli pak v Sasku a v okolí polské Bogatyně. Seznam najdou zájemci na stránkách destinační oblasti Lužické a Žitavské hory. V Libereckém severočeském muzeu dnes pokračuje projekce snímků z mezinárodního NISA Film Festivalu. Ten se koná celkem v 11 městech regionu NISA v Česku, Německu a Polsku. Celkově jde o 23. ročník. Liberec se zapojuje 13. rokem. Co tam dnes diváci čeká, říká členka libereckého organizačního týmu Barbora Jaburková.
4: Bude možné vidět experimentální dokument 1 plus 1 plus 1 Ondřeje Vabrečky, který bude k dispozici k debatování o filmu i po jeho projekci. Poslední film v Liberci bude německý psychotriller inspirovaný skutečnou událostí, jmenuje se Interiér.
2: Vstupenky lidé zakoupí v Severočeském muzeu, a to jednu hodinu před projekcí.
1: Počasí.
2: A v sobotu po ránu a dopoledne čekejme oblačno až zataženo s přeháňkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami. Postupně bude oblačno až polojasno a lokálně se přidají přeháňky nebo i bouřky, které k večeru budou ubývat stejně jako oblačnost. Teploty zítra vystoupí na 22 až 25 stupňů, na Českolipsku a Turnovsku naměříme až 26 a na horách teploty mezi 18 až 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Zdržíte se v ulici Letná až po ulici Sousedská v Liberci. Tam máme hlášenou kvůli dopravní špičce tvorbu kolon.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Tak jste to od Lidy Routové slyšeli sami, zítra nás čeká déšť, nějaká ta přeháňka a možná i bouřka, o to víc si užijte krásné slunečné páteční odpoledne. No a někdy mezi tím si můžete odskočit také do libereckého divadla FX Šaldy, které dnes v premiéře uvede Mozartovu operu Figarova svatba. Také vás v této hodině pozveme na noc kostelů, konkrétně do Zdislavy, to krátce po čtvrt, a s pořadem Co je nového zavítáme do Paceřic. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

0: Českém rozhlase Liberec Vladimír Mišík a variace na renesanční téma. My se teď ale budeme spíš věnovat klasicismu. Návštěvníci libereckého divadla F. Chrychaldy dnes poprvé uvidí operu Figarova svatba. Jedná se o dílo z roku 1786 hudebního velikána Wolfganga Amadea Mozarta. Sluha Figaro si v příběhu plánuje vzít svou snoubenku Zuzanku. Předbrat mu ji chce bohatý hrabě. Jak to dopadne, se diváci dozvědí na dnešní a zítřejší premiéře.
1: Co se týče konkrétně Zuzanky, tak ta je dle mého názoru jednou z nejvytíženějších Mozartových postav vůbec.
2: Zuzanku v opeře Figarova svatba hraje Karolína Levková.
1: To teďkom nemluvím jenom o počtu not, které musí zaspívat. Jde především o ten oblouk, který ona v průběhu celé opery musí vytvořit. Ona je jakýmsi motorem té opery, nikdy nemůže vypnout. Jakmile trošku povolí, tak už je to znát na té fyzické kondici a opravdu jsem zjistila na této roli, jak je důležitá fyzická kondice. Není to jenom o tomto zaspívat, ale uběhat to, s tímto se vlastně asi nejvíc potýkám, abych našla balanc mezi tím zpěvem a fyzickou aktivitou.
2: Zuzančina snoubence, sluhu Figara, hraje Josef Kovačič.
3: Mozart se dá dělat totiž romanticky, ale dá se dělat také poučeně. S citem k té době pracujeme s čembalem, je to mimořádně fyzicky náročný. Ty naše dvě postavy prakticky neslézají zjeviště. A pokud jdeme je zjeviště, tak to znamená, že si jdeme pro nějakou rekvizitu nebo se rychle podívat do noho, co se děje dál. A ta hlava je neustále v záběru.
2: Dirigentem je Paolo Gatto, který je taky zodpovědný za hudební nastudování. Režie opery se ujala šéfka činohry Kateřina Dušková. Vysvětluje, na jaká témata se inscenace zaměřuje.
4: My jsme začali tím tématem zneužití moci, které je tam jako explicitně řešené, napsané, nedá se tomu vyhnout. Ale potom postupem času získával na váze téma ženské solidarity, které já vnímám jako velmi silné. A třetí pilíř je láska, která je řešením. Postupem času, jak jsme se blížili premiéře, třetí pilíř získával na síle.
2: Figarova svatba je v Liberci poslední operní premiéru letošní sezóny. V pátek i v sobotu začíná v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Dál vám dělá společnost Český rozhlas Liberec, za 8 minut bude 15:30. Městě Zdislava má od loňska pronajatý tamní kostel svatého Jana Křtitele a zdislavský okrášlovací spolek nachystal do jeho barokních prostor zajímavý program. Náš spolupracovník Zdeněk Rakušan se sešel s Helenou Krásnickou z okrášlovacího spolku a nejdříve se jí zeptal, co přesně znamená číslo 300 na plakátech ke všem akcím.
1: Znamená to, že v letošním roce se koná 300. výročí posvěcení kostela svatého Jana Křtitele ve Zdislavě. A my jsme se rozhodli, že tento kostel a jeho život vlastně oživíme a že bychom chtěli co nejvíce lidí přitáhnout na kulturní akce, které jsme pro ně připravili. Některé akce už proběhly, vlastně začalo vše v měsíci květnu, jako úvod byla samozřejmě svatá mše a v září budou oslavy vrcholit. Proběhne tady 13.9. Mariánská poutní mše a bude ji celebrovat pan Stanislav Přibyl, který se stal arcibiskupem velice nedávno. A jako doprovod hudební bude mít jednotlivé vstupy soubor Cum Decore 25 a budou mít ještě asi půlhodinový koncert po této mariánské poutní mši. Z těch opravdu velkých koncertů bych chtěla potom pozvat v červnu na provedení lužanské mše Antonína Dvořáka 13.6. budou zpívat dva sbory, Boleslavský a Liberecký, a oba dva povede paní Zuzana Kubelková.

A na co já se ohromně těším, co je skvostné v tom programu, je Noc kostelů, která se u nás vlastně koná poprvé, a v 7 hodin večer vystoupí Ctirad Macháně na skupinu handpenů. Je to zvláštní nástroj takového tvaru jakoby pánve, proto handpen. Vypadá trochu jako UFO a má úchvatný zvuk, takže hodinu bude preludovat na tyto nástroje.

0: Těch akcí k oslavám letošního 300. výročí vysvěcení kostela ve Zdislavě bude mnohem víc. V létě zaspívá třeba liberecký Sevráček. Nejaktuálnější je, jak jsme slyšeli, Noc kostelů dnes od 19 hodin a lužanská mše Antonína Dvořáka, která ve zdislavském kostele svatého Jana Křtitele zazní v sobotu 13. června od 18 hodin.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Jan Kalousek. To jsou příjemné vzpomínky pro všechny, kteří jsou věrní Českému rozhlasu Liberec. Jeho řeka v plamenech nám dozněla 9 minut po 3:15, před námi je pořad Co je nového a my s ním dnes míříme do Pacařic na Liberecku a na telefonu je s námi místostarostka obce Vlasta Bulířová. Dobré odpoledne.
1: Dobrý den vám i posluchačům.
0: Paní místostarostko, my se vlastně budeme bavit o mateřské škole, která má u vás bohatou historii a také prošla výraznou změnou. Kdy vlastně byla ta mateřská škola v Pacařicích založena?
1: Ano, zahájení vyučování v této budově bylo v roce 1910. Dnes to známe jako pod mateřskou školou a zajímavé je, že stejná budova dnes slouží zároveň jako obecní úřad.
0: No a má škola nějaké dochované historické záznamy?
1: V Liberci ve státním okresním archivu máme kroniku, která je tam zápis z roku 1868 až do roku 1923 a je to historický materiál. U nás v obci se narodilo spoustu významných rodáků a když se zrovna bavíme o školství, tak bych chtěla poznamenat, že se u nás narodil i známý český učitel a skladatel Jaroslav Bradáč.
0: Když se vrátíme ale zase zpátky konkrétně k mateřské škole, v posledních letech jste provedli velkou rekonstrukci. Co všechno se změnilo?
1: Tak zrovna loni prošla budova velkou vnitřní rekonstrukcí. Dostala novou střechu, opravili jsme venkovní římsy, uvnitř snížili stropy, aby bylo lépe vytápění, vyměnili okna, zmodernizovali vytápění budovy. Zároveň jsme vybudovali zcela novou kuchyň podle evropských norem a opravili již nefunkční výtah, který tam byl na přepravu jídel.
0: No a teď nám trochu popište, jak vypadá takový běžný den dětí ve vaší školce? Je to spíš klasická školka nebo něco jiného?
1: Tak naše mateřská škola je především rodinného typu. To znamená, že tu panuje opravdu teplá rodinná atmosféra, kde se snažíme každému dítěti věnovat individuálně a s láskou. Velkou část trávíme s dětmi venku, protože věříme, že děti právě potřebují pohyb na čerstvém vzduchu, objevovat přírodu a hrát si svobodně. Právě proto jsme vybudovali zcela nové, moderní a bezpečné dětské hřiště, které děti doslova milují. Letos jsme navíc začali zastřešením pergoly, aby se děti mohly užívat venkovní radovánky. Při dešti, i když je velké sluníčko, nemusí se tak schovávat uvnitř, ale zůstávají v kontaktu s přírodou téměř za každého počasí.
0: No a co plánujete letos dál? Dochází ještě k nějakým úpravám?
1: Ano, i letos jsme ze zastupiteli obce schválili rekonstrukci předního vchodu. Přesně tak, jak škola vypadala právě před více než 100 lety. Přibude parkovací místo, aby rodiče mohli pohodlněji přijít s dětmi až do šatny. Zároveň budujeme nové celokovové oplocení, které povede až k hasičské zbrojnici. A hlavně to všechno děláme pro bezpečnost těch dětí a jejich doprovodů.
0: Říká místostarostka Pacařic, nezávislá místostarostka Pacařic Vlasta Bulířová. Já vám samozřejmě mockrát děkuju, přeju mnoho úspěchů, ať se vám obecně v Pacařicích daří a budu se těšit zase příště na vlnách Českého rozhlasu Liberec. Naslyšenou.
1: Naslyšenou, přeji vám i posluchačům krásné léto.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

hudba laskavá.

Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

V Českém rozhlase Liberec se dohrála, dospívala skupina Pet Shop Boys a my pro vás máme připravené další lahůdky. Za malou chvíli to budou třeba lahůdky od Divokýho Billa. No a po 16. hodině velká lahůdka Humoriáda, kterou vás dnes provede silný moderátorský tandem Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Filip Majsl vám přeje s Českým rozhlasem Liberec stále příjemné a pohodové páteční odpoledne a po 17. hodině ve Dni v kraji se budu těšit na slyšenou.

0: Hlas umí jasně a rychle přiblížit jakoukoliv mimořádnou situaci. Dokáže být v takových chvílích průvodcem, na kterého se můžete spolehnout. Hlas předá v klidu potřebné informace. Ukáže cestu, jak se vyhnout nebezpečí. Včas přivolá pomoc, či pomůže najít vaše blízké. Díky němu nejste ve vypjatých chvílích sami. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: V Lázních Libverda stavbaři rekonstruují dva hotely a lázeňský park. Liberec přispěl festivalu Benátská více peněz na posílení dopravy. Karel Beran z motoristů sobě se vzdal poslaneckého mandátu, vrátí se k diplomaci. A sobota bude s větší oblačností, občasným deštěm a teplotami mezi 22 až 26 stupni. Zprávy připravila Lída Jiroutová, přeji hezké odpoledne. Přes 2 kilometry chodníků opravují stavbaři v parku v Lázních Libverda. Byli ve špatném stavu. Do lázní ve Frýdlantském výběžku jezdí nejčastěji lidé s nemocemi pohybového aparátu, kteří na starém chodníku mívali problémy. V lázeňském parku budou i nové rostliny, sluneční louky a jezírko. Pokračuje obchodní ředitelka lázní Eva Olšová.
3: Nemusí to být samozřejmě jenom vozíčkáři, ale lidi s pohybovýma problémama, tak to pro ně už bylo hodně nekomfortní. Takže jsme moc vděční, že se nám to podařilo realizovat i teda za podpory Libereckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.
2: V areálu stavbaři rekonstruují i dva hotely. Lázeňský provoz práce omezují minimálně. Lanovky v Krkonoších začínají jezdit podle letních jízdních řádů. Po jarní přestávce tak znovu vyveze turisty lanovka ze svatého Petra ve Špindlerově mlýně na Pláně a provoz obnovuje i lanovka na Hnědý vrch v Peci pod Sněžkou. V letním režimu už jezdí lanovka ze Špindlerova mlýna na Medvědín, z Pece pod Sněžkou na Sněžku, z Jánských lázní na Černou horu a také z Velké Úpy na Portážky. Hudební festival Benátská Symposium letos dostane od Liberce víc peněz. Zatímco v předchozích letech přispívalo město na akci 500 000 korun, letos se částka zvýšila na 800 tisíc. Důvodem navýšení jsou podle primátorova náměstka Ivana Langra za starosty pro Liberecký kraj rostoucí náklady. Podle smlouvy musí pořadatel příspěvek využít na dopravu návštěvníků do areálu, říká Langer.
4: Musí vlastně ty peníze proinvestovat za nákup veřejné dopravy, za posílení spojů na přepravu návštěvníků. V minulosti se poskytovala sleva právě z toho posílení linek a město ji vlastně doplácelo dopravnímu podniku. Pak jsme se rozhodli to udělat napřímo.
2: Festival se letos v Libereckém sportovním areálu Vesec koná od 23. do 26. července. Poslanec za motoristy Karel Beran se dnes ve sněmovně vzdal mandátu. Od června bude vedoucí stále mise v Ženevě při OSN. Beran byl v minulosti velvyslancem například v Itálii nebo Španělsku. V dolní komoře parlamentu by ho mohl nahradit jihlavský podnikatel ve stavebnictví a provozovatel čerpacích stanic Libor Forman. Jde o 6. výměnu v poslaneckých lavicích v tomto volebním období. Počasí. A zítra po ránu a dopoledne bude oblačno až zataženo a vyskytnou se přehánky nebo déšť. Ojediněle i bouřky, během neočekáváme oblačno až polojasno a lokálně se přidají přehánky nebo bouřky, které budou k večeru ubývat stejně jako oblačnost. Teploty přes den 22 až 25 stupňů, na Českolipsku a Turnovsku naměříme 26 a na horách teploty mezi 18 až 21 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Do června je uzavřený sjezd do ulice ze silnice číslo 35, výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín je zachovaný.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Kdy dokončíš? Končí.
6: Já mám
5: nalíkají.
6: Co je z toho
5: zdrudaný? My jsme to chtěli vysílat, víte?
1: Humoriáda.
5: Vítejte u dobrého humoru, aspoň doufám, že takový se nám podaří vybrat a vy si ho vyberete taky z té dnešní nabídky. Patrik Rozehnal vás zdraví a vítám toho, který byl na houbách, Aleš Cibulka.
6: Den na houbách, jak to na houbách, hezké dobré odpoledne.
5: Se podívej na tričko.
6: Jo, takhle, ano, muchomurky, já jsem se vyděsil, že už rostou, že jsem něco promeškal.
5: Ne, ale tak možná na houbách si byl ještě v době, kdy někteří už účinkovali z těch dnešních.
6: Jo, to je pravda, to je pravda, ale na houbách v tomhle ohledu už jsem nebyl, no skoro 50 let.
5: Aleš Cibulka naším hostem, bavte se a poslouchejte.
1: Humoriáda.

0: První písničku máme za sebou, ale ještě ne ukázku. Tu teď vybírá Aleš Cibulka.
1: Mně napadla tady jedna věc v souvislosti s tím aktuálním počasím. Já jsem před chvilkou doběhnul z metra těmi 30 stupni Celsia a já jsem říkal, chtěl by to něco na schlazení, tak dobrou vodu jsem u vás dostal, ale když mi padl zrak na Homolku a Tobolku, tak já si myslím, že v tomhle počasí takový zasněžený Špindl a Homolkovi v hotelu, kteří přijeli na rekreaci, to bych si docela dal.
0: A nelíbí se jim rozdělení pokojů.
1: Je tahle scéna přímo, beru.
2: A prosím,
3: my tady máme taková nepříjemná věc se nám stala. My jsme dvě rodiny, vůbec se neznáme. Samozřejmě vidíme se poprvé a máme jeden pokoj, teď v tom máme bydlet.
2: No, takhle, my jsme vůbec nevěděli, že bychom měli hlásit nějaký požadavky. My je neznáme, oni nás neznají, teď děti jsou tady.
4: Dovolíte, paní Burdová,
2: no,
4: prosím vás.
2: No, řekni toho Boušku.
4: No, tak vy jste jedna rodina dohromady, že?
5: No, to jsme. No.
2: Ano.
4: Máte dva pokoje.
5: No.
4: A jste jedna rodina.
2: No ano.
4: No. No a my jsme dvě cizí rodiny.
2: No a o co vám jde?
4: A máme jeden pokoj s plentou.
2: No,
3: dvě cizí ještě taky,
6: rodiny, jeden pokoj. Dejte pokoj.
2: No víte, paní, my jsme mysleli, že byste to nějak...
5: No já už tomu rozumím. Je to úplně jasný, ale oni jsou dvě rodiny a mají jeden pokoj, jo? A oni by chtěli to prohandlovat za ty naše dva pokoje, protože my jsme
2: jako jedna rodina. No,
7: Za takový peníze ještě nebudeme sami, nebo co?
6: Jo, to nejsou vaše děti?
7: Ale co, to jsou naši
6: děti.
7: No, my právě máme taky takový děti, a nechom jsme u babičky.
3: Prosím vás, tak si to s náma vyměňte.
6: Jo,
4: počkejte,
6: ale paní, helejte, mě tady něco neštimuje. Tak, jste na svatební cestě, nebo máte děti?
7: Ne, tady s Bouškem nemáme ještě žádný děti.
3: No to jsou naše děti z předešlých manželství, no holčička je moje jsou naše, no.
6: Předešlí děti.
3: No a teď jsme na svatební cestě, no.
8: Vás, a to vás to ještě baví jezdit na svatební cestu? Pojďte se, když už víte. I teď tam já bych jel. Najít.
9: No, tak co, přátelé, jak jste se dohodli?
3: Tak zatím jsme, pane vedoucí, u moře.
8: No. Já nemyslím, člověče, u moře, já myslím naše rybníky, tam je krásně.
6: Písecký třeba, u Písku, já jsem tam odsaď, byli jste někdy u Písky?
3: Ne, já ne.
6: Ježiš, to je škoda, to máte moc solitovat. To vám je taková krása, když třeba jdete...
9: Ježišmarja, pojďte mluvit k věci.
6: ...okolo rybníku, to je taková krása, vám,
4: když jsem
6: viděl ten opar na tím ráno.
3: Opar,
6: Ježiš, to je krása, kdybyste to znali teda.
8: Prosím tě, neblázni. Já jsem nemyslel Písecký.
6: Co ty si myslel?
8: Já jsem myslel Třeboňský rybník. Znáte Třeboňský rybník?
3: Ne, taky neznám, tam jezdíme.
8: To jste neviděl. No tam je přeci tak krásný.
6: No to, kde mám tam docela ten bezdrev, že?
8: No, bezdrev. Pojďte se, to je tak obrovský rybník. A tam už vidíte vlastně zakulacení země. On každý myslí moře, rozumíš? A ještě nezná vlastně ani Čechy naše. Vy jste taky zak jakoli trouba. Ale helejte, víte, já jsem taky teprv prvně na horách. A vy si myslíte... vy byste s náma chtěli měnit kvartýr, jo?
3: No jo, ale na svatební cestě z vás není nikdo.
6: Počkejte, na svatební cestě to... My když jsme měli svatební cestu, víte, tak jsme vůbec žádnou neměli.
7: To je pravda.
6: Protože tehdy můj manžel měl přes časový hodiny, víte, pane?
5: A co to mě starý Borůvka ještě tenkrát připravil o 3 hodiny?
7: Jak to o 4? Tak co?
5: Ne, o 3.
7: Teď už ale Ludo, prosím tě, přece si pamatuju, o 4 hodiny to bylo.
6: Nevím, o děti teď už nevím.
5: Ale
6: mami, přece vím, o kolik snad tyhle věci si
5: pamatuju. Ale já to jadok se nehádejte.
6: Ale my se nehádáme, tady jde jenom o princip. Já se vůbec nehádám, protože já bych se hádala.
5: No ale prosím vás, vy svěme ty dětičky. Žijeme na svatební cestu a jim budete upírat 3 nebo 4 hodiny, no prostě.
6: 4 hodiny, já vím, že to
5: bylo.
4: Prosím vás, přestaňte mi blbnou hlavu 3 hodiny, 4 hodiny.
6: Co to tady na nás povídáte, pane? My od vás něco chceme, vy od nás chcete.
4: Ale no tak řeknu jasně.
6: Nesmysl,
4: porad.
6: Žádnou svatební cestu neměli.
4: Dokonce
6: to.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Režie Jaroslav Papoušek, dodávám jen ale ukázce. Krásně slyšet to jenom a nevidět. No tak co ty a koupání v rybníku?
11: To je hezký, ale vidíš to, nádherná scéna. No, představ si, jako dítěti, to je zajímavý téma, to už jsem se nad tím dlouho nezamýšlel, jako dítěti mi to nevadilo. A vzpomínám si, když jsme se koupali v Nové Roli, tam byl děda s babičkou a vylezli jsme s bráchou z toho novorolského rybníka a musela se udělat první věc, že jsme si vzájemně obrali ze sebe pijavice, které tam byly. Dneska bych z toho zešíral, tenkrát to byla naprosto běžná věc, jo. Ale je pravda, že mi vůbec nevadilo, když jsme jezdili na jižní Moravu vlíz do rybníka, který jeho člověk vůbec neznal. Neviděl na dno, ale tak jako ke stáru a hlavně víš co, koupání někde, kde jsou lidi. Ono ve chvíli, kdy člověk objeví potom nějaký křišťálový moře někde, tak už se ta laťka zvýší a ještě navíc, když už si potom pořídí ten bazén na zahradu, tak už se ti nechce vůbec nikam. Jo, takže jsou, asi takhle rybníky. No.
0: To jsou ty milionářské rozmary.
11: Jo, tak, no jo.
0: Bazén někde, křišťálové moře na Bali.
11: A my máme ten machač nedaleko, jako než se oblíkneš do toho auta, teď tam přijedeš, teď jsou tam ty lidi, rozumíš, to než tam vlezeš, tak oni si tě musí prohlídnout, jako teď hubnout do těch plavek, na té zahradě můžeš cokoliv.
0: Ty hubneš do plavek.
11: No právě, že ne, protože máme bazén na zahradě a živej plot už je dost vysoký.
0: Jo, jo, jo, a pozor na to, no, teda, aby to nedopadlo jak s Naďou, to taky jako takhle bazén na zahradě a pak plavky, na co hubnout do plavek, na co plavky.
11: Ano.
0: Že jo, no.
11: A byla tam Naděja, jaký jsou
0: ty,
11: pán Bůh?
0: Pak jsou ty paparazzi, že jo, no, a pak se bojíš a voláš na všechny strany, aby všichni věděli, že možná vyjdeš v blesku. Že?
11: No podívej to, já když lezu do bazénu, ještě pořád, když nejsem bez těch plavek, tak volám ty paparazzi, dokud ještě můžu vyjít na titulní stránce a nikdo tam není.
0: Tak chceš nějak oznámit, kdy se budeš koupat a kde?
11: No, tady teď, ne, aby věděli. My se sami navzájem s Michalem vyfotíme a pošleme vám fotky.
0: Jo,
11: to bude strana 14, někde dole malinký článeček.
0: Aleš Cibulka, náš host, vážení, tak schlazení homolkovými a tobulkou můžeme pokračovat a ještě navštívit ten z předchozích dílů v ukázce z Homolkovic kluky, varianta A, anebo já proti nabízím vyprávění Jiřího Cízlera o natáčení Tisícročné včely. Vybíráte si vy, 731 800 900 náš telefon do studia, nebo hlasovací SMS-kové číslo 90 011 04. Stačí poslat heslo Humor mezera A nebo B. Tak do toho.
10: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
2: Tak přejeme pořadu i Oskarovi úspěch. Začíná jako rozhlasový moderátor, vstupuje do našich řad.
3: Hezký, mládí do českého rozhlasu, ano, to je úžasné.
2: Přesně tak. No a co nás čeká teď? V Humoriádě výběr mezi dvěma ukázkami. Homolkovi anebo Jiří Cízler. Komu dáte hlas? Ptáme se s Alešem Cibulkou. Dobrý den po telefonu.
4: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobře.
3: Děkujeme, dobrý den.
2: Děkujeme za hlasování. Telefon 731 800 900 vám slouží pro spojení s námi. Kdo tam
5: dobrý
2: je?
5: Den.
3: Zdravíme, dobrý
5: tam
3: den.
5: Zářebník vás oba zdraví, pánové. A přeju s tím mladíkem Bčko.
2: Dobře.
5: To bylo nějaký dětko.
2: Ano, ano, poslouchají všechny generace. Děkujeme za to. Kdo tam je teď?
6: Tady pejskař ze Dvora Králové.
3: Dobrý den.
6: Zdravím oba komiky a jejich svět. Tady komika jeho svět ze Dvora Králové.
2: Ano.
6: A dáme si Cizleroviny.
2: Dobrá, děkuji za to, za zavolání, za účast pořadu. Ještě někdo dostane možnost hlasovat?
7: Jirka Kladno, dobrý den.
3: Dobrý den.
7: Já bych prosil Homolkovi.
2: Homolkovi, dobře. Tak jo, rychlé hlasování, takže ještě čas na jeden telefon. Dobrý den, rychle. Kdo teď bude? Ačko
8: nebo Bčko? Dobrý den, tady posluchačka z Jesenicka. Přál bych si Bčko, děkuji.
3: Děkujeme taky.
2: Dobře, tak nakonec i tenhle hlas rozhodl a spoustu dalších. Hlasujete pro Jiřího Cízlera. Vzpomínky na natáčení Tisícročné včely budou znít teď éterem Humoriády.
9: Přijel jsem na první natáčecí den, jakože na tom strašně záleželo, ten první den. A byla to taková krátká scéna, kde ten starý Maďar, on je bohatý, přijede na koni před takový domeček, kde bydlí dívka, mladistva. A oni mu šli být za ženu a on se jde teda představit. Před domem stojí její matka, oni říkali babice v tom filmu. Já pan babice, kde máte tu holku? Ona pá, už tady je připravená, ujo, čeká na vás, všechno bude v pořádku. Já koukám a vidím oknama nic, až bez klepí takovým bokýmku, viděl jsem, jak ona očuhuje v takovým krásným oravským zlatým kroji, zlatem vyšívaným. Byli chudí, ale na tohle to měli teda. Ale kolem ní jsem viděl, jak se tam obtáčí do čolo, jo? No, oni ho takhle zkracují, aby to netrvalo dlouho, tak jenom do čolo. A já povám tý babici, babice, to je čo, jako ten do čolo? A ona pá, to nič, to je takový pohunek, oni tam pomáhá s bramborama, aby to nemusela nosit, aby měla hebký ručičky pro vás, jo. A já věděl, že lže, tak jsem ještě řekl, nakonec jsem měl takovou větu, hehe, babice, to povedzte tomu, čo senožer je. Aby to řekla tomu koni, co žere seno, a ne mě, že já nejsem takovej vůl, jako ten tohle byla celá scénka, jo, já jsem přišel na to natáčení, jsem přijel, bylo to v galaťonky, lehoulinky, takže bez trémy, já nemývám trému, sedl jsem na kůň, teda vysadili mě na koně a vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil, jak jsem vám ho říkal, kolegové, ovšem žádný kouřeníčko, žádný kafičko, všichni se postavili a čekali jako, no, ukaž, co umíš, jak budeš hovořit. Celý jsem to odmluvil, až na konci jsem řekl, babice, to je čo, jako ten do čolo, a ona, ano, to je pohůnek, oni tam pomáhá s bramborama, já jsem řekl, hej, babice, to povez se tomu, co ženosér je. No, oni se taky smáli, ale trošku takovým jiným smí, jako no, Jakubisko přišel, říkal, nebude, je to konec, to ti bude trvat nejméně měsíc, než si spravíš reputaci. A mě to nějak dožralo, já jsem říkal, ne, tak já si to opravím. On říkal, pozor, když se to opravuje, obyčejně se to znova zkazí. Toho já jsem si byl vědom, takže už jak jsem sedal na koně, tak jsem říkal, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se nožerie, čo se teď jsem měl těch háčků už plnou ústní dutinu, tak i jsem znervózněl, což kolegové poznali, tak ještě postoupili o metr. Já jsem šel k tomu koni, vysadili mě na něj, to už jsem se celý klepal. No a pak jsem říkal, už to nebudu radši říkat, vsadím na jednu kartu. No, maximálně se ukloním, řeknu, promiňte, já jsem byl bej jeho Čech a pojedu domů. Sedl jsem na toho koně a v tom ta babice s tou klapkou udělala plesk, ten kůň celek vyskočil. Já vyletěl na tom koni, padl jsem na ně a teď, jak se mi ty polokoule trošku jako po... Tyhle teda, tak jsem... Tak jsem dostal nádherný nápad. Malej český člověk, velký nápad. Chytil jsem toho koně a řekl jsem, to byl slovenský kůň, pojel hornátku, nebo jste to zase zkazil, jo, jakože to zavinil. On vyjel jsem, celý ten dialog jsem odmluvil pěkně a když přišla ta poslední věta, tak oni ještě udělali moň, jako, teď jsme zvědaví. Já ovšem viděl, že nemůžu prohrát, protože jsem řekl, babice, to je čo? Ona pán, no, to je takový pohunek, on tam pomáhá z Bramborava. Já jsem řekl, hej, babice, to povedzte tomu koňovi.
2: Užijete si s Aleši natáčení s koněmi?
3: Víš, že s koněm nikdy, jednou jedinkrát, když jsme točili ještě v Západočeské televizi jedné takové pohádkový klip, tak jsem jel na koni, ale to je pohádkový klip.
2: Jsi hrál prince.
3: Já jsem hrál prince, měl jsem z Chebského divadla zapůjčené oblečení, byl jsem za prince, jel jsem na koni.
2: Punčošky.
3: Připadal jsem si jak trávníček, opravdu úžasný, ano, měl jsem své černé mokasíny.
2: Kdy dělali bušku?
3: Bylo to jedna moje kolegyně rozhlasová tenkrát, Hanka, ano. Bylo to kouzelné, ale nebylo vidět, že toho koně přede mnou samozřejmě vedou a jenom já na něm sedím a tak.
2: Tak jako... je to pořád ještě lepší varianta, než to potupné, jako když se točila Dobrá voda a byla jenom vlastně krabice a s tím sedlem na tom voze, na tom automobilu a dělali, že jedou.
3: Dělali, že jedou, no.
2: A takhle.
3: Ale je pravda, že my máme nedaleko naší chalupy koňskou farmu, kde chovají úžasné koně, haflingy, což jsou jako ohromná, krásná, velikánská, majestátná zvířata. A my jsme jednou se na nich nechali vyfotografovat, ale to opravdu tak, jako že je přivedli k nám na zahradu, vysadili nás na ně, vznikla fotka a zase je odvedli. Takže
2: jak se vysazuje Aleš Cibulka s Michalem
3: Jadulkou? Tak jako vemou, no každej na jednoho, že jo, dali nějak tu ruku, my jsme na něj, na tu ruku šlápli a skočili.
2: A víš, ale že musíš opačně proti směru?
3: Jo, to nevím, to mi neřekli, no, jak jako, opačně?
2: No se vlastně postavíš tou jednou nohou jako vlastně zády k jízdě.
3: Ano, no jasně, vlastně a tou levou to, samozřejmě a vyšvihneš samozřejmě. No tak to jako mi nějak došlo asi přirozenou jo, inteligencí, tak. Ano.
2: A to jsi dělal teda na něčí ruce, jako ti
3: na něčí ruce, ale je teda pravda, že potom u nás na chalupě, oni k nám jezdívali často, protože měli chalupu nedaleko, byla Evička Pilarová se svým manželem a zrovna byli tak jako ne venčit ty haflingy, šli kolem, ty se nevenčí, že jo, šli kolem naší zahrady a my jsme je zavolali, aby se na ně podívali, protože to jsou opravdu krásný zvířata, kdo je zná ty haflingy. No a Evička pojela, jak byla tak jako už malinká, bylo jí před tou 80, že by se chtěla vyfotit na tom koni a to jsem věděl, že není tak úplně jako jednoduchý. Vyšvihla se tam a vznikla nádherná fotografie. Bohužel je to jako u našeho kompostu, protože zrovna tam nějak toho koně dostihla, takže se vyšvihla a Honza Kolomazník drží toho koně u nás na zahradě, za něma kompost a na koni sedí Pilarka.
2: To je kompozice.
3: To je kompozice. Ano. Vidíš, já tu fotku někde najdu a jak říkají mladí, dneska ji lípnu na Instač jako vzpomínku
2: jako
3: na to.
2: Jako Pilarová na hnoji.
3: Pilarová na koni. Pilarová na koni a bylo to úžasný, jako na tuhle tu fotografii jsme pyšní u toho našeho kompostu.
2: Vážení, čím budeme pokračovat? Tak já vím, že ve hře je Jiří Cízler, Ačko, co bys dal proti jako variantu?
3: Prosím tě, já jsem se tady probíral tím seznamem a mě velmi zaujal titul, který se jmenuje Nadávky. A když jsem pod tím, což je dneska velmi aktuální a hodí se to, když jsou pod tím ještě podepsáni pánové Mladý a Náhlovský, tak to mě velmi začalo zajímat, jako kam až klesne hranice toho, co budeme dneska vysílat. Nadávky v podání těch dvou pánů, to může být hezký.
2: Tak jo, tak tedy buď vzpomínání na Luďka Nekudu na chatě, anebo nadávky. Jinými slovy Jiří Cízler, anebo Josef Mladý s Josefem Náhlovským. Hlasujete na telefonu 731 800 900, přímé volání do studia, SMS kaříte na čísle 90 011 04. Heslo Humor mezera A nebo B.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Můžete pokračovat, můžete se ještě dovolat, tu šanci máte, ještě otevřený souboj mezi Jiřím Cízlerem a Pepíkem Náhlovským a Mladým. To je to, co je teď ve hře, telefon 731 800 900 a s námi ve studiu Aleš Cibulka. Na telefonu kdo?
2: Ano, tady je posluchačka Stanislava.
3: Dobrý den.
2: Vám krásné odpoledne, dobrý den vám, Patriku, a srdečně zdravím pana Aleše. Mám vás strašně ráda, ráda vás poslouchám.
3: Děkujeme.
2: A přeji vám teda hodně zdraví, pohody a osobních i pracovních úspěchů. A vybírám Patriku Bčko. Mějte se hezky.
3: Děkujeme taky, moc taky, a díky za ta slova.
1: Kdo další?
4: Dobrý den, tady David, dávám Ačko.
1: Dobře, Jiří Cízler dostává bod.
3: Děkuji.
1: Ten následující.
5: Dobrý den, já bych se chtěla zeptat pana Cibulku, jestli mu zabírá to kyselý zelí. Na ten cukr.
3: Víte, že jsem to neskoušel tenkrát. Já to mám připraveno, až opravdu hodně zhřeším, až zase půjdu na krev, vemu to zelí. Děkuju za tu radu, nosím to v hlavě.
1: Jo, ne, ne. Ne, v hlavě to musíš doust.
3: Jo, to ano. To...
5: Ano, doust.
1: Ano.
5: A nebo, zapít pivem. Jo, dobrou chuť.
1: Dobře, děkujeme. Ještě někdo po telefonu hlasuje, vybírá.
6: Zdravím Patriku.
1: Děkuju.
6: Já bych chtěl pana Náhlovského, prosím pěkně.
1: Dobrá, tak
3: děkujem,
1: jo.
3: Děkujem.
1: Už to můžu říct, máte ho mít, protože opravdu většina hlasů směřovala k té variantě B, k nadávkám.
3: No jo.
1: A Josefu Mladému a Josefu Náhlovskému.
7: Dobrý večer, vážení přátelé. Dovolte mi, abych tento gejzír humoru a zábavy přerušil několika vážnými slovy. Pojďme si říct, co je v dnešní době nejdůležitější. Přátelé, je to komunikace.
8: Komunikace jsou, přátelé, ve strašném stavu, to je pravda. Ty silnice, to je děs. Já jsem se měl, malem jsem urazil kolo. Samá díra, no to nebyla snad ani díra, to byl normální bruntál.
7: Prosím, jaký bruntál?
8: To je jako příšerná díra, je bruntál.

0: Přátelé, je statisticky dokázáno, že plnou čtvrtinu svého života člověk stráví nadáváním a pomlouváním. Se slzou v oku však musím konstatovat, že stereotypní používání 20 až 30 nadávek je vůči tak bohatému jazyku, jako je čeština, minimálně urážkou.
1: Přitom já vystačím celý život jenom s volem. I na jevišti.
0: Prosím?
1: Přitom existuje celá databáze nadávek. 5 milionů sprostých slov, ano. A nadávek je v té databázi.
0: Ano, ale pozor, není bez zajímavosti, že většinou to dříve nebyla sprostá slova, to způsobila až naši obrozenci.
1: Jungmann, Šafařík, Palacký, Dobrovský vytunelovali český jazyk. Některý nenahraditelný slova sprostý nahradili nějakýma pitomostma.
0: Ne.
1: Některý se nedají nahradit, nedají.
0: Všechno jde nahradit, jo? No jistě.
1: Jak by znělo takový, já nevím, polipně hýšť, nebo nakakej si.
0: Dobře, ale vznikají nové vulgarizmy.
1: No vznikají krásné, no třeba Dementěv, Debža Blbovič.
2: Máš ty oblíbené úlevové slovo?
3: Samozřejmě a mnoho.
2: Jo.
3: No samozřejmě, to je pravda, že český jazyk je v tomhle ohledu velmi pestrý a velmi košatý, ale napadlo mě v té souvislosti, jak tam mluvili pánové o tom, že se mění, že se posouvají samozřejmě výrazy, ano, některých těch slov. Já jsem byl, a je to asi měsíc, u kolegů v plzeňském rádiu a tam byl společně se mnou odborník na plzeňštinu a on dokonce i napsal plzeňský slovník. A bylo to úžasné, on tak jako mluvil a velmi vážně, protože to byl ten odborník na jazyk v tom vysílání. A jsou chvíle, kdyby čekal nějaký šrapnel od nějakého třeba baviče nebo jo, někoho, kdo je
2: tam pak hodí nějaký ten regionální
3: ano,
2: výraz.
3: Ale on začal mluvit o tom, že samozřejmě i v té plzeňštině jsou výrazy, které se používaly a jiní by jim nerozuměli v jiných částech republiky. A moderátor Jirka Bláha se optal, říká, a co třeba tak jako? On říkal, no třeba moje babička, říkal on, říkal, to byla Plzeňanda a vždycky mi říkávala, když jsem byl v té postýlce nebo když jsem si hrál, tak mi říkala, ty jsi takový náš malý mrdálek. A já jsem úplně se vyděsil, říkal, co to říkám? Říkal, ano, protože toto sloveso znamenalo tenkrát takový jako neposeda, že to je takový, ano. A tam se to tak říkalo a až později to slovo nabralo zcela jiné konsekvence. Tak to ano. Se mi vybavilo teď v tom, protože mně to přijde strašně jako hezký.
2: Ano, no tak ono v tom přeneseném slova smyslu je to takový neposeda, no.
3: No tak tady vidíš,
2: no tak protože proto to má ten přenesený význam, musí to přes něco se přenést, že jo, takže musí k tomu
3: jo, vlastně to, ano, to je jasně, jako, jasně. Myslím, že jazyková poradna.
2: A
3: jako...
2: jak z tebe často padají nadávky?
3: No, když se něco nedaří, tak jo, samozřejmě.
2: Jako co se ti nedaří? V kuchyni, no, já na zahradě,
3: no, v kuchyni, na zahradě.
2: Je, prosím kdykoliv... tě, i za mikrofonem, než se zapne, taky jako jsi schopen takhle?
3: Jo, to, ne, to já si zase jako,
2: ale zase,
3: já jsem si právě všimnul toho, že kolegové, čím je jejich mluva za mikrofonem nebo před kamerou taková jako pregnantnější, kultivovanější,
2: ano,
3: kdo mluví takovou tou až jungmanovskou, ebenovskou češtinou, používá ty přechodníky a hovoří opravdu velmi hezky, tak jak ta červená zhasne, tím větší je to kanál. Opravdu, ale je to možná tím, bavil jsem se o tom s jedním kolegou a on říkal, no protože jako toho kraso řečení
2: to
3: už máš tolik, ano, že to musíš vyrovnat, tak pak posíláš někam to a ta čeština je v tomhle opravdu jako velmi bohatá a velmi krásně znějící, že ten výběr těch slov, ano, je opravdu jako fascinující.
2: Tak třeba nám i posluchači řeknou, jaká slova netradiční se u nich používají, když potřebují si ulevit a takový. A možná to bude i přečtitelné do toho rozhlasu. Pozor, máme ve hře tedy nadávky s Josefem, mladým Josefem Náhlovským. Mm-hmm. Já si dovolím, a to možná potěší i tebe jako, ano, milovníka a tvůrce Cibulková, filmového historického kalendáře, ano, tak od Dechanovýho, že bychom tam dali.
3: To je hezký. A to je krásný ten rozptyl, že na jedné straně ty nadávky a na druhé straně ten Kristián. Ale kdo ví, jak ten kultivovaný Kristián, že hovořil doma, když se něco nedařilo.
2: Takže třeba s paní Rosoukovou a dalšími. Prostě ženich pro tetičku z takové normální rodinky. Ukázka. To je Bčko a Náhlovský s mladým Ačko. Vybíráte si 731, 800, 900. Číslo je pořád stejné. Teď pro další už třetí dnešní souboj a taky SMS-kové číslo 90 011 04. K tomu Jiří Korn, jednou je hůř, jednou je líp. Vyhlasujte, vybírejte, ať můžeme zase něco vysílat.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál. Co po

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramen.

nejsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl,

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Pokračování nadávek a nebo ženich pro tetičku. Co si vyberete? Vybíráte na čísle 731 800 900 a naslouchá dnes Patrik Rozehnal a Aleš Cibulka. Vaším přáním. Dobrý den.
2: Dobrý den, tady Iveta z Teplic. Zdravím vás, Patriku, i pana Aleše.
3: Dobrý den.
1: Děkujeme.
2: A takovou malou otázečku pro pana Aleše. Co nejraději grilluje, teď když začíná grilovací sezóna?
1: Tělo.
3: No, ne, já vás strašně překvapím právě, protože začíná ta grilovací sezóna. Všichni kolem grillujou, my negrillujeme. My zásadně negrillujeme, my chodíme na návštěvy k lidem, který grillujou, ale to grilování, mě to strašně leze krkem, takový ty, jak všichni dělají ty vomáčičky a všechno to.
1: Co grilujete vy?
3: Ano, a kde bydlíte?
2: Já,
1: Teplice.
2: No, a my na zahradě grilujeme, jako ryby taky máme rádi, a i klobásky někdy, no, takže všechno možný.
3: Stavíme se, výborně, ano.
2: Dobře. Ano. A mějte hezký víkend.
3: Taky,
1: u grilování. Dobrý den dalšímu.
4: Dobrý den, tady Banka.
3: Dobrý
4: já
3: den.
4: Dávám Aleku.
1: Ano, dobře. Kdo další na telefonu? Vítejte u nás.
5: Tady severní Čechy a dávám taky Ačko.
1: Taky Ačko.
3: Děkuji, dobrý den.
1: Děkujeme za to. Ještě jeden hlas.
6: Dobrý den, tady Štětí, Láďa, já bych sem dal Ačku.
1: No jo, děkuji. Ačko to vyhrává, tak budeme ještě nadávat. Chvíli s Josefem Mladým a Josefem Nálovským.
7: No. Tak pojďme k tomu, o čem jsme chtěli hovořit. Nadávky a urážky. Přátelé, když potkáte otylého člověka, jak mu řeknete?
8: Tlusťochu, buřte.
7: Ne.
8: Čuňas je
7: ne.
8: Dobrý.
7: To je běžná praxe.
8: Taky můžeme jim mít třeba španělský doň vepřoň.
7: Ano.
8: Takový shakespearovský motiv můžeme použít. Pane, vy jste ale pěkný otylo.
7: To je správná cesta. Můžeme říci třeba, je po neboštíku vepři syn.
8: Nebo je po neboštíku svině dcera.
7: Jsem to otočil,
8: ano. Je po neboštíku tři pěkná svině, to ještě horší.
7: Můžeme o takovém člověku říci třeba je zvyklý nažrat se do němoty.
8: No, není své hubě macechou?
7: Ano.
8: Nebo macochou, jak to do něj podal?
7: Ano, správně. Nebo když potkáme člověka, který má méně vlasů, řekneme mu jak?
8: Plešoune, lisenko. No, alebo řekneme, že má na hlavě dálnici.
7: Prosím?
8: A když má takhle přihazovačku, tak má dálniční obchvat.
7: Podívejte se, jak libozvučně zní, když o někom třeba řekneme... No. Má čelo až na lopatky.
8: Na lopatky, některý i níž ještě až... Mně se to protáhne až žulu.
7: No, nebo můžeme říci, na tobě veš nezabloudí.
8: To je pěkný, má takový zemědělský příměr. Na velkým gruntě malá úroda.
7: Ano,
8: to
7: ano.
8: Se o někom dá říct i vo vnitřku hlavy, že jo?
7: No, tak to jsem přeslechl. V globálu, přátelé, když potkáte krasavce tady typu Aloize, tak mu nemusíte říkat, že je to z Rudička, ale můžete mu oznámit, že je pěkný naopak.
8: Ha. To mě nevadí, pěkný naomak. Pojďte si to zkusit, paní.
7: Ne, já jsem neříkal měkký naomak, já jsem říkal pěkný naopak.
8: Jo.
7: Nebo můžeme říct si, vypadl pánu bohu z formy.
8: Jo. To nemůžete nějak inteligentně o mě jako říct, třeba já nevím, když ho pán Bůh dělal, neměl den.
7: To nemůžu říct, to bych lhal, pač to by pán Bůh nesměl mít aspoň týden, to se nedá udělat za jeden den tohle. Tolik odchyl jako proti standardu.
8: Jak se dá dobře urazit někdo, kdo je méně inteligentní?
7: Ano.
8: Žádný obligátní blbec nebo idiot, to už je pase. Jinak, třeba latinsky, máte na mozku bacillus pitomeus. Tak na vás sedí krásný takový archaický příměr. Má jazyk o poschodí vejš než rozum. A tady to vypadá na tři patra. Taková dobrá urážka je lepší než špatná pochvala.
7: To je pravda. Co je důležité, nejsou sprostá slova. Jsou jenom sprostí lidé.
8: A na ty?
7: My dva.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: To musíme být hodně opatrní, nebo nás vypípají. A tebe už vypípali, vy?
3: Mm-hmm. No to je pravda, nás vypípávali, protože objevala se u zábavných pořadů, a to je vždycky, když je někdo papežtější než papež, řekne někdo něco, o čem třeba ti dramaturgové tak podobně neví, jestli by z toho nebyl nějaký průšvih, tak se raději pípalo, no. To je pravda, to byla velká móda.
1: Jo. A dodatečně se taky někdy musí pípat, no. Natočíš program prostě a tam pak padne slovo a někdo řekne, tak to radši ne.
3: No, ale v tom je krásný ten přímý přenos a v tom já vždycky mám ohromnou radost.
1: Máte tam nějakého pípače, který by zasáhl?
3: Ne, to je, není tam pípač a ve chvíli, kdy zazní něco takového, tak já si říkám jako, jestli to padne na úrodnou půdu, někoho to naštve nebo ne, ale někdo se tak vyjadřuje a někdy je to i takový ten cimrmanovský šrapnel, že je to, ne vulgárně, ale jako ostřejší slovo na pravém místě a tam podle mě má svoji platnost a zaznělo velmi v pořádku.
1: Jo, jo. Pokud je to z jeviště, pokud se něco takové ozve z hlediště, tak to bude lepší.
3: Jako, že by lidi začali vykřikovat jako no, na herce na jeviště. To by bylo drastický, ale...
1: Měl jsi nějakého takového jako vyrušujícího posluchače v sále?
3: Že by někdo vyložený něco takového udělal, ví, že ne. Zvláštně, když je třeba někdo, a to taky znáš, kdo se nějakým zvláštním způsobem směje.
1: No to jo.
3: A to je tak jako, že celý ten sál samozřejmě toho jednoho člověka ví o něm. V jednu chvíli to zaznamenají ti na tom jevišti a je to, říkáš si, to je poklad takový člověk, to je radost. No. A ve chvíli, když se tomu smějí
1: všichni... Pokud je půl hodina programu pryč a pořád se takhle směje. Ano, a nejtěžší je, že v první řadě.
3: To je pravda. Samozřejmě a směje se všemu. A to člověk zjistí už při tom prvním jakoby zmapování, když si přijde před publikum, jestli tam někdo takový je nebo ne.
1: Hmm. Aleš Cibulka a náš host. Aleši, tak máme takhle zatím vybrano posluchačů. Po druhé Pepík, mladý Pepík Náhlovský. Za chviličku budeš ještě vybírat ty poslední dnešní ukázku, tak a než k tomu dospějeme, tak Pavel Bobek. Potkal se s Pavlem Bobkem?
3: Ano, Pavel Bobek, představ si, byl dokonce hostem mého úplně prvního toboganu v roce 2004 a tenkrát zpíval ještě s Ivone Přenosilovou, tenkrát ještě v plné síle. Takže Pavel Bobek, Ivona Přenosilová, pamatuju si to.
1: A měli jste tam piano, klavír nebo židli pro něj?
3: Já myslím, že
1: on vždycky stál, pamatuješ si to?
3: No,
1: on se vždycky tak opřel jednou tu rukou, on se nepohyboval, on ještě opřel se tak jednou rukou.
3: On měl tak jako
1: v bok tu ruku a opřel se o židli nebo o něco a tak jako hrdě se postavil.
3: Měl takový zvláštní bobkovský pohyb, ale je pravda, že ve chvíli, kdy zpíval s Ivon Přenosilovou, ona taky nebyla královna velké choreografie. A už ve chvíli, kdy my jsme spolu hodně jezdili a hodně vystupovali, když třeba během písně popošla, tak to už bylo jako, to už byla velká choreografie. A já si vzpomínám, že jednou zpívala nějakou písničku, kterou dlouho nespívala, neměla ji často na svém repertoáru a řekla, hele, kdyby mi vypadl text, to bylo na Vánoce, tak já se jako otočím a budu zdobit ten stromek, jako tam budu tak jako poupravovat ty kouličky. Nakonec to dopadlo tak, že Baronka celý 3 minuty zdobila ten stromek, pač nevěděla vůbec nic.
1: Tak vážení, teď country boy Pavel Bobek, mimochodem taky naši tedy rozhlasoví kolegové, bývalí moderátoři, když už jsme o nich mluvili a byli úžasní, tak zazpomínáme na Pavla Bobka a pak ještě jedna ukázka v Humoriádě.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Jak jsi to rozmyslel, Aleši Cibulko, a co jsi vymyslel, koho?
2: Aby to bylo zase malinko jiné, nadávky jsme tady měli Homolka a Tobolka. Já jsem narazil na Vladimíra Svitáčka. Tak možná toho on vždycky stál malinko tak jako ve stínu pana Horníčka, tak pana Svitáčka, jestli můžu.
1: Ano, jeho kolega z hovoru H, režisér tedy, a vzpomínání na jedno natáčení s Koťaty.
3: Já jsem se seznámil s Janíkem Roháčem na FAMU a my se potom spolu dělali 15 let. Já mám dojem, že jsme v televizi autory toho žánru televizní písničky, že až do přestávek bylo potřeba tu 5 minut, tu 8. A tak pro tyto příležitosti bylo potřeba krátkého čísla, kterým by se to vybatovalo. Já jsem vám chtěl donést Malý kotě. Malý kotě mám rád. A tam jsem udělal malý forn nakonec. Já nevím, jestli si na to pamatujete. Pojar to fázoval ty kočičky. A končilo to tím, že v závěru ty písničky kamera odjíždí a vidíme televizor a před televizorem sedějí dvě koťata, který se dívají, tak jsem to napsal do scénáře, že se dívají na ten televizor a jedno se zhnuseně odvrátí. Já nevím, jestli jste měli příležitost někdy tady drezurovat koťata. Vždycky, když jsem měl točit s nějakýma zvířatama, jsem v panické hrůze jako to. Ale tohle jsem si napsal já, tak Janík říkal, máme to rozdělený, ty těžší věci s koťatama, to točíš ty. Odešel a nechal mě tam. Nasadili jsme to na sobotu, to se ještě v sobotu točila, dopolední směna. A byl to jediný záběr, prostě odjezd od televizoru, kde doznívá ta písnička, tam ty fázovaný koťata. Před televizorem sedí dvě koťata a jedno se zhnuseně odvrátí. No, samozřejmě koťata nikdo neudržel. Byla to hrůza, až přišel rekvizitář, vzal si mě a říkal, Rýžo, podívejte, dejte pauzku 20 minut, já vám zaručím, že ty kočky budou sedět před tím televizorem. Byla to moje poslední naděje, tak jsem dal pauzu, všecko se to zhaslo, já jsem byl nešťastný, říkal jsem si, kruci, to byl blbej nápad, vole, proč si píšeš takovýhle tyhle? A přemýšlel jsem, čím to nahradíme. Ale stejně jsem si říkal, no za pokus to stálo, i když to nevyjde, no tak to je jedno. Po 20 minutách přišel rekvizitář, tam dal takovou teplou dečku pod ten televizor, posadil na to ty dvě koťata, posvítili jsme na ně, koťata se bohlíželi, dívali se na ten televizor, tam se to rozsvítilo, ta zadní projekce, já jsem říkal, kamera, sjeli jsme to na poprvní, dokonce i s tím, že nakonec to jedno kotě se odvrátilo od televizoru a šlo se mírně projít jinam. Na první záběr úplně dobrá, stopli jsme to, šli jsme domů. Já jsem šel za tím rekvizitářem a říkám, vy jste kouzelník, tohle děláte silou vůle, co jste proba s těma koťatama dělal. On říkal, já jsem je na tu čtvrt hodinu dal do ledničky. Já jsem jenom umělecký řemeslník, já bych to neudělal. Ale byl jsem hrozně rád, že to udělal on, aspoň jsem měl klidný svědomí a ten záběr se natočil.
1: Tak vážení, v tomhle počasí možná taky zajděte si na chvíli do ledničky, schladit se. Dnes jsme se trochu rozehráli, nebo možná schladili. Prostě hodinu prožili s Alešem Cibulkou. Moc za to děkuju a hezký víkend.
2: Já moc samozřejmě děkuju za pozvání a budu se těšit zase příště.
1: Ano, těšte se i vy. Nezapomeňte, že o víkendu pro vás máme porci zábavy toho humoru vytaženého z archivu po 16. hodině ve Hvězdných návratech. Třeba s Ivanem Mládkem nebo s Josefem Dvořákem se můžete potkat. No a s Humoriádou v příštím týdnu Pipo Dvořák to taky bude brzy, nebo třeba Miroslav Hanuš a další. A taky oslavíme s Pavlínou Filipovskou ještě dodatečně její narozeniny. To všechno nás ještě čeká. Do té doby spousta času a do zpráv, které jsou tu za 4 minuty, ještě jedna písnička od Anika, kterou posíláme a loučíme se. Mějte se hezky.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Čeští politici odsoudili ruský útok, který zasáhl obytný dům v Rumunsku. Ocenění památka roku Libereckého kraje získaly dva projekty. Od ledna do konce dubna v Česku přibylo 7440 firem. A zítra čekejme větší oblačnost, občasný déšť a teploty 22 až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobré odpoledne přeje Lída Jiroutová. Incident ve východním Rumunsku odsoudili i čeští politici, například prezident Petr Pavel ho označil za nepřijatelný. Podpořil taky apel rumunského prezidenta Nikušora Dana na silnou mezinárodní odpověď Rusku.
3: Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO na síti X kromě zásahu rumunského obytného domu skritizoval i pokračující ruské útoky na ukrajinskou infrastrukturu. Situaci v Rumunsku odsoudilo české ministerstvo obrany, ale taky ministerstvo zahraničí, říká mluvčí diplomacie Adam Čergé.
4: Ohrožení civilistů, včetně nezletilého, je nepřijatelné. Stojíme pevně při našich aliančních partnerech.
3: Někteří opoziční politici apelují na vládu, aby víc dbala na bezpečnost a obranu. A podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba by měla reagovat i Evropská unie.
5: Vytvořit účinnou protidronovou obranu na té východní hranici, která skutečně bude financována ze společných evropských peněz.
3: Předseda ODS Martin Kupka vyzval i k další vojenské podpoře Ukrajiny. David Šalek, Český rozhlas.
2: Soutěž Památka roku Libereckého kraje za loňský rok má dva vítěze. Podle poroty nejde srovnávat renovace velkých staveb s obnovou drobných památek, jako jsou třeba Boží muka a podobně. Komise tak přihlášené památky, které prošly v loni zásadní rekonstrukcí, rozdělila na dvě kategorie. Uvedla náměstkyně hejtmana Květa Vinklátová ze Starostů pro Liberecký kraj.
6: U těch velkých obnov je vítězem vzorkovna malírny okenních skel v Okrouhlé a odměna za to vítězství je 100 000 korun. A v případě té menší obnovy je to kříž v Proseči pod Ještědem. Tu obnovu realizovala obec a tam je ta odměna 50 000 korun.
2: Z podchodu ve Vesecké ulici v Liberci zmizelo grafity, informovali o tom technické služby města. Tunel opravili, vyčistili od odpadků a ze stěn i dlažby odstranili nápisy sprejem. Stěny zároveň pracovníci natřeli speciální vrstvou, díky ní bude možné další nasprejované motivy jednoduše odstranit. Vyčištěné je i osvětlení, podchod vede pod frekventovanou silnicí číslo 14 a propojuje část Rochlice a Vesec. V Česku letos od ledna do konce dubna přibylo 7440 firem, to je meziroční nárůst o třetinu. Oznámila to společnost Kryv s tím, že jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Nově vzniklo skoro 13,5 tisíce společností, což je o 16% více než ve stejném období loňského roku. Více než polovina obchodních společností vznikla v Praze, s odstupem následovaly Jihomoravský a Středočeský kraj. Naopak zaniklo zhruba 6030 firem, meziročně o procento víc.
1: Počasí.
2: A v sobotu po ránu a dopoledne čekejme oblačno až zataženo s přehánkami nebo deštěm, ojediněle i bouřkami, postupně bude oblačno až polojasno a lokálně se přidají přehánky nebo i bouřky, které k večeru budou ubývat stejně jako oblačnost. Teploty přes den 22 až 25 stupňů, na Českolipsku a Turnovsku naměříme až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ještě informace pro řidiče na silnici první třídy číslo 35 u Hodkovec nad Mohelkou se kvůli dopravnímu omezení tvoří kolona aut, v úseku se zdržíte.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Den v kraji.
7: příjemné poslední páteční odpoledne tohoto měsíce, 29. května, 4 minuty po 17. V Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji, tedy výběr toho nejzajímavějšího z našeho dnešního vysílání. A za okamžik ho zahájí Lída Jiroutová souhrnem regionálních zpráv. Kromě jiného pak připomeneme pár důležitých rad, jak se bránit před podvodníky, kteří se vydávají za policisty, a nabídneme hned dvě pozvánky, z toho jednu do divadla Na Figarovu svatbu, konkrétně do divadla FX Šaldy v Liberci. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Hezké páteční odpoledne. Policie v Jablonci nad Nisou řeší podvodné telefonáty falešných kriminalistů. Vydávali se za policisty z oddělení hospodářské kriminality a telefonovali několika lidem po celém Česku. Jak říká krajská mluvčí policie Dagmar Sochorová, lidé by měli být obezřetní a citlivé údaje po telefonu nikdy nesdělovat.
2: Nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězmi, proto na takové telefonáty nereagujte.
1: Raději se ověřte na oficiálních číslech policie České republiky. Až do neděle můžou lidé v Liberci posílat své návrhy do participativního rozpočtu. Týkat by se měly zlepšení veřejného prostoru, komunitního života nebo městských akcí. Celkem město mezi vítěze rozdělí 10 milionů korun. Další informace připojí naše redaktorka v této hodině. Zítřejší diecezní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Promenádní cesta podél přehrady Harcova v Liberci bude kompletně hotová až na přelomu září a října. Povodí Labe už sice dokončilo rekonstrukci přehrady, úpravu jejího okolí má ale na starosti město Liberec. Jak říká primátorův náměstek Jiří Janďurek z SLK, další čas zabere úprava promenádní cesty u Bílého mlýna.
3: U Bílého mlýna tam v této chvíli děláme nový náhon, abychom si převedli Harcovský potok do toho náhonu a mohli vlastně začít dělat ten most novej, nové schodiště a dělat tam rampy a dělat tam vlastně tu část propojení Králova háje vlastně s touto promenádní cestou.
1: Nadcházející víkend patří v Trojzemí podstávkovým domům. Roubené stavby s hrázděnou podstávkou jsou typické pro oblast severních Čech a sousedního Saska a Polska. Řada z nich se o víkendu otevře veřejnosti. Připravené jsou komentované prohlídky, výstavy a workshopy. Seznam najdou zájemci na stránkách destinační oblasti Lužické a Žitavské hory.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Pátek 29. května nám v Libereckém kraji připravil poměrně vlídné počasí. Jestli se ve stejném duchu ponese i víkend, to už nám prozradí Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Pojďme se ale nejprve podívat na počasí, které nás čeká dnes večer, v noci a následně nad ránem.
2: Tak ještě večer očekáváme, že by mělo být ještě jasno nebo skoro jasno, ale později večer očekáváme přibývání oblačnosti a během noci a k ránu očekáváme, že se lokálně mohou vyskytnout přeháňky anebo déšť a ranní nejnižší teploty očekáváme od 14 do 11 stupňů Celsia a v údolích okolo 8 stupňů Celsia a v noci nám bude vát ještě slabý vítr, parmělivý anebo západní do 4 metrů za sekundu, ale k ránu nám vítr začne lokálně zesilovat.
1: No a na co se máme připravit v sobotu 30. května?
2: Tak ráno a dopoledne očekáváme zvětšenou oblačnost a lokálně se vyskytnou přeháňky anebo déšť, ale během dne očekáváme, že by oblačnost by měla částečně ubývat neoblačnou až polojasno a pouze lokálně se vyskytnou přeháňky anebo i bouřky, ale večer očekáváme ubývání srážek a také i oblačnosti a zítřejší teploty maximální očekáváme od 22 do 25 stupňů Celsia, ale na Českolipsku a na Turnovsku až 26 stupňů Celsia a vítr očekáváme zítra mírný severozápadní 3 až 7 metrů za sekundu.
1: No a pojďme se ještě závěrem ve stručnosti podívat na to, co nás čeká v neděli 31. května.
2: Tak v neděli očekáváme, že ráno by měla být zmenšená oblačnost, ale během dne té oblačnosti bude přibývat a odpoledne a večer se nám místy objeví přeháňky anebo občasný déšť a vyloučené nejsou také bouřky, ale situaci budeme na neděli ještě upřesňovat a nejvyšší teploty očekáváme od 22 až do 26 stupňů Celsia.
1: Říká Jan Hrubý z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Moc krát děkuju, přeju krásný den a vydařený víkend. Naslyšenou.
2: Naschledanou.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: S Veronou jsme zabloudili k 17. hodině 22. minutě, ladíte Český rozhlas Liberec a pokud máte nápad, jak vylepšit nějaké místo v Liberci, tak teď pozorně poslouchejte. Až do neděle totiž můžou obyvatelé Liberce své návrhy přihlásit do participativního rozpočtu. Na podzim se bude pro projekty hlasovat. Mezi vítěze pak město rozdělí celkem 10 milionů korun. A podrobnosti jsme probrali s redaktorkou Kateřinou Kubíčkovou.
1: Lidé můžou své nápady přihlašovat ve dvou kategoriích. Na malé projekty je možné získat od města 1 milion korun, na velké projekty 2 miliony. Podle primátorova náměstka Jana Hrušky z Pirátů by se měly nápady týkat veřejného prostoru nebo třeba komunitního a kulturního života ve městě. Lidé tak můžou navrhnout například nové lavičky, dětská hřiště nebo úpravy parků a zeleně. Podpořit chce město taky sousedské akce nebo třeba divadelní projekty.
0: Hlasovat se bude na podzim. Kdy přesně?
1: Přihlášené projekty budou moct lidé svým hlasem podpořit od 1. do 31. října. Ještě předtím, než hlasování začne, tak vedení města přihlášené projekty projde, aby odhalilo případné potíže. Stává se totiž, že lidé chtějí něco vybudovat například na soukromém pozemku nebo na místě, kde už je schválený jiný projekt. Podle Hrušky je taky někdy potřeba upravit cenu projektu. Pro projekty se bude hlasovat na webu města, účastnit se můžou obyvatelé starší 15 let. Každý má 3 kladné a 1 záporný hlas.
0: No a Kateřinu, připomeň, jaké projekty v minulosti uspěly?
1: Participativní rozpočet město pořádá už po 6. Loni dostal nejvíc hlasů projekt na propojení 2 čtvrtí u libereckého letiště. Úspěch mělo taky zvelebení žulového lomu v Lidových sadech nebo obnovení historické stezky na Perštíně. V minulosti lidé hlasovali taky pro úpravy parku pod klášterem, obnovu lesního koupaliště nebo třeba pro vytvoření modelu města. Projekty z letošního ročníku musí město dokončit letos nebo v příštím roce.
0: A víme o nějakých nápadech, které letos lidé do toho participativního rozpočtu přihlásili?
1: Ano, jedním z návrhů by podle nezařazeného zastupitele Petra Žitka mělo být dětské hřiště v Metelkově ulici. Obyvatelé tamního vnitrobloku měli doposud před domem vlastní herní prvky pro děti, byli ale na pozemku města a na začátku tohoto týdne dostali lidé výzvu, aby prvky odstranili, protože se nachází na pozemku města a jsou tam bez povolení. Lidé se proto rozhodli navrhnout v participativním rozpočtu projekt, ve kterém město ve vnitrobloku vybuduje pro děti hřiště.
2: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: z Liberec a Den v kraji. Policisté řeší další podvodné telefonáty. Pachatelé se vydávali za policisty z oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou a telefonovali několika lidem po celém Česku. Jak přesně se je snažili podvést, na to se dopoledne ptala Iveta Kalátová, mluvčí jablonecké policie Dagmar Sochorové.
1: Volající podvodník se vždy ve všech případech představoval jako poručík Jan Kohoutek z oddělení hospodářské kriminality v Jablonci nad Nisou, přičemž uváděl, že na celý případ dohlíží i vedoucí oddělení hospodářské kriminality major Jan Holpůček a dokonce i ředitel územního odboru plukovník Pavel Langer. Uvedená jména policistů ve vedoucích funkcích jsou vzhledem k jejich dohledatelnosti ve veřejném prostoru totožná se skutečnými policisty, ovšem jméno řadového poručíka Jana Kohoutka bylo již smyšlené.
2: No a co tedy ve falešných telefonátech zaznělo?
1: Podvodníci měli volat s tím, že právě v Jablonci nad Nisou šetří případy, ve kterých jsou ohroženy finance na jejich účtech tím, že tyto účty se pokouší někdo otevřít nebo se na falešnou plnou moc snaží na jeho osobu uzavřít úvěr.
2: No a tím pádem už se stalo, že připravili podvodníci někoho o peníze?
1: Musím říct, že za všechny ověřovací telefonáty od oslovených osob podvodníky jsme samozřejmě velmi rádi, jelikož se jedná z jejich strany o správný krok, jak se před uvedeným typem podvodu bránit. A právě díky této obezřetnosti se naštěstí nepodařilo podvodníkům lidi, kteří nám včas telefonovali, připravit o peníze.
2: Ovšem, někdy se může stát, člověk je ve stresu, něco řeší, nakupuje, někdo zavolá, že jsou peníze v ohrožení. Jak tedy můžeme takhle podobný podvod odhalit?
1: V souvislosti s těmito případy jednání podvodníků, které jsou zcela jistě stále velmi aktuální, připomínáme, že policisté nikdy takovým způsobem s lidmi nejednají. Policie ani banka opravdu nikomu ani nezasílá případně fotografie svých průkazů. A hlavně nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězmi a banka se bude naopak vždy snažit podezřelému převodu zabránit. Proto na takové telefonáty nereagujte nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla Policie České republiky.
3: Český rozhlas Liberec, Den v kraji.

0: Do Českého rozhlasu Liberec do dne v kraji zavítal 7 minut po půl šesté Petr Naď, hvězda slovenské hudební scény, kterou si jistě užijete v červenci na Benátské. Už dnes si můžete užít v divadle FX Šaldy vůbec poprvé operu Figarova svatba. Jedná se o dílo z roku 1786 hudebního velikána Wolfganga Amadea Mozarta. Sluha Figaro si v příběhu plánuje vzít svou snoubenku Zuzanku. Přebrat mu ji ale chce bohatý hrabě. Jak to dopadne, to se diváci dozvědí na dnešní a zítřejší premiéře.
1: Co se týče konkrétně Zuzanky, tak ta je dle mého názoru jednou z nejvytíženějších Mozartových postav vůbec.
2: Zuzanku v opeře Figarova svatba hraje Karolína Levková.
1: To teďkom nemluvím jenom o počtu not, které musí zaspívat. Jde především o ten oblouk, který ona v průběhu celé opery musí vytvořit. Ona je jakýmsi motorem té opery. Nikdy nemůže vypnout. Jakmile trošku povolí, tak už je to znát na té fyzické kondici a opravdu jsem zjistila na této roli, jak je důležitá fyzická kondice. Není to jenom o tomto zaspívat, ale uběhat to, s tímto se vlastně asi nejvíc potýkám, abych našla balanc mezi tím zpěvem a fyzickou aktivitou.
2: Zuzančina snoubence, sluhu Figara, hraje Josef Kovačič.
3: Mozart se dá dělat totiž romanticky, ale dá se dělat také poučeně. S citem k té době pracujeme s čembalem, že je to mimořádně fyzicky náročný. Ty naše dvě postavy prakticky neslézají z jeviště. A pokud jdeme z jeviště, tak to znamená, že si jdeme pro nějakou rekvizitu nebo se rychle podívat do noc, co se děje dál. A ta hlava je neustále v záběru.
2: Dirigentem je Paolo Gatto, který je taky zodpovědný za hudební nastudování. Režie opery se ujala šéfka činohry Kateřina Dušková. Vysvětluje, na jaká témata se inscenace zaměřuje.
4: My jsme začali tím tématem zneužití moci, které je tam jako explicitně řešené, napsané, nedá se tomu vyhnout. Ale potom postupem času získávalo na váze téma ženské solidarity, které já vnímám jako velmi silné. A třetí pilíř je láska, která je řešením. Postupem času, jak jsme se blížili premiéře, třetí pilíř získával na síle.
2: Figarova svatba je v Liberci poslední operní premiéru letošní sezóny. V pátek i v sobotu začíná v 19 hodin. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Vydejte se s námi na pochod na Královku. Už v sobotu 13. června startujeme z Bedřichova Maliníku naproti parkovišti. Vybrat si můžete ze dvou tras. Každý si najde tu svou.
1: Jsou plné pohody, ty dálkové pochody.
0: Registrace probíhá na místě od 8 do 10 hodin nebo e-mailem. Čeká vás pohyb, krásná příroda a zábava. A pro první stovku zaregistrovaných oběd v cíli zdarma. Více na liberec.rozhlas.cz.
1: Bez chleba a bez vody já k cíli dorazí.
0: Pochod na Královku s Českým rozhlasem Liberec v sobotu 13. června.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Elton John dospíval, Den v kraji stále běží a Český rozhlas Liberec je stále s vámi. Město ze Zdislava má od loňska pronajatý tamní kostel svatého Jana Křtitele a zdislavský okrašlovací spolek nachystal do jeho barokních prostor zajímavý program. Náš spolupracovník Zdeněk Rakušan se sešel s Helenou Krasnickou z okrašlovacího spolku a kromě jiného se jí ptal, co přesně znamená číslo 300 na plakátech ke všem akcím.
1: Znamená to, že v letošním roce se koná 300. výročí posvěcení kostela svatého Jana Křtitele ve Zdislavě. A my jsme se rozhodli, že tento kostel a jeho život vlastně oživíme a že bychom chtěli co nejvíce lidí přitáhnout na kulturní akce, které jsme pro ně připravili. Některé akce už proběhly, vlastně začalo vše v měsíci květnu, jako úvod byla samozřejmě svatá mše a v září budou oslavy vrcholit. Proběhne tady 13.9. Mariánská poutní mše a bude ji celebrovat pan Stanislav Přibyl, který se stal arcibiskupem velice nedávno. A jako doprovod hudební bude mít jednotlivé vstupy soubor Cum Decore 25 a budou mít ještě asi půlhodinový koncert po této mariánské poutní mši. Z těch opravdu velkých koncertů bych chtěla potom pozvat v červnu na provedení lužanské mše Antonína Dvořáka 13.6. budou zpívat dva sbory, Boleslavský a Liberecký, a oba dva povede paní Zuzana Kubelková.

A na co já se ohromně těším, co je skvostné v tom programu, je Noc kostelů, která se u nás vlastně koná poprvé, a v 7 hodin večer vystoupí Ctirad Macháně na skupinu handpenů. Je to zvláštní nástroj takového tvaru jakoby pánve, proto handpen. Vypadá trochu jako UFO a má úchvatný zvuk, takže hodinu bude preludovat na tyto nástroje.

0: A tyto úchvatné zvuky nám udělaly tečku za dnešním dnem v kraji v Českém rozhlase Liberec. Dál vás čekají zprávy s Lídou Jiroutovou a zálety Aleny Zárybnické se zpěvačkou Monikou Absolonovou v roli hosta. No a zítra se můžete kromě jiného těšit na výlety s Pavlem Kudrnou, které vás zavedou třeba na vyhlídku hraběcí stolek u Bolešína. A kromě jiného zavítáme také do Jablonného v Podještědí, kam se zítra vrátí ukradená lepka svaté Zdislavy. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne, vydařený víkend, v neděli pozor na úplněk a v pondělí popolední naslyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: V Lázních Libvarda stavbaře rekonstruují dva hotely a lázeňský park. Na zítřejší pouť v Jablonném v Podještědí bude dohlížet policie kvůli návratu lebky svaté Zdislavy. Ekonomika v Česku v prvním čtvrtletí meziročně vzrostla a sobota bude s větší oblačností, občasným deštěm a teplotami mezi 22 až 26 stupni. Zprávy připravila Lída Jiroutová. Přeji hezké pozdní odpoledne. Přes 2 kilometry chodníků opravují stavbaři v parku v Lázních Libvarda. Byli ve špatném stavu. Do lázní ve Frýdlanském Výběžku jezdí nejčastěji lidé s nemocemi pohybového aparátu, kteří na starém chodníku mívali problémy. V lázeňském parku budou i nové rostliny, sluneční louky a jezírko. Pokračuje obchodní ředitelka lázní Eva Olšová.
3: Nemusí to být samozřejmě jenom vozíčkáři, ale lidi s pohybovýma problémama, tak to pro ně už bylo hodně nekomfortní. Takže jsme moc vděční, že se nám to podařilo realizovat i teda za podpory Libereckého kraje a Ministerstva pro místní rozvoj.
2: V areálu stavbaře rekonstruují i dva hotely. Lázeňský provoz práce omezují minimálně. Zítřejší diecezní pouť ke svaté Zdislavě v Jablonném v Podještědí na Liberecku budou provázet přísná bezpečnostní opatření. Do Jablonného se totiž vrátí lebka svaté Zdislavy. Tu 12. května odcizel 35-letý muž a zelel do betonu. Restaurátorům se ji ale podařilo zachránit. Relikvii předají policisté zástupcům církve před pontifikální mší svatou. Zoologická zahrada v Liberci začne příští týden s přípravnými pracemi na budování údolí ohrožené divočiny. Samotná stavba by mohla začít v roce 2029. První velká expozice by měla patřit tygrům usurijským. Plánovaný areál by měl mít rozlohu 12 hektarů. Plocha zahrady se tak zdvojnásobí. Co dalšího v nové části návštěvníci uvidí, říká ředitel zoo David Nejedlo.
4: Od expozice tygra dojdou na místo otočky té hlavní cesty, kde bude občerstvení a tam se budou se rozhodnout, jestli už to otočí zpátky amfiteátru, nebo si vyjdou doprava nahoru, kde budou další menší expozice, anebo vystoupají kolem obor kopytníků, nedaleko budoucí výběhu medvědů.
2: Výstavba bude rozdělena na etapy. Náklady na první etapu budou do 300 milionů korun. Česká ekonomika v prvním čtvrtletí letošního roku posílila meziročně o 2,2%. Odhaduje to Český statistický úřad, který zlepšil o 0,1% bodu svoji původní predikci. Růst ekonomiky podpořila vyšší poptávka a spotřeba domácností i vládních institucí. Oproti tomu negativně ekonomiku ovlivnila bilance českého zahraničního obchodu. Hrubý domácí produkt stoupl taky mezičtvrtletně, a to o 0,2%.
1: Počasí.
2: A v noci čekejme zpočátku místy zmenšenou oblačnost, jinak bude převládat velká oblačnost, k ránu se lokálně vyskytnou přehánky nebo déšť. Teploty poklesnou na 14 až 11 stupňů, v údolích ojediněle naměříme až 8 stupňů. Zítra po ránu a dopoledne bude oblačno až zataženo a vyskytnout se můžou přehánky nebo déšť, ojediněle i bouřky. Během dne očekáváme oblačno až polojasno a lokálně se přidají přehánky i bouřky, které budou k večeru ubývat stejně jako oblačnost. Teploty vystoupí na 22 až 25 stupňů. Na Českolipsku a Turnovsku naměříme až 26.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A ve Žďárku na Liberecku na nájezdu Exit 38 ve směru na Liberec máme hlášené poruchané osobní auto. Průjezdné je to tam se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.
5: Jsou tu zálety, od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Teď budu citovat a vracím se do listopadu roku 2025. Budu citovat svého dnešního hosta. Nejdřív Thálie, pak kluci narozeniny, pak Slavík. Nesmírně se vážím hlasů od vás. Být po třetí bronzová je krásný. Stěží se tomu, věří. Vyhlásím listopad roku 2025 myšleno jako nejlepší měsíc roku. Cesta od Kínova dětského sboru přes Lídu Nopovou až po Eduarda Klezlu. Dalším, řekněme, náznak toho, o čem budou dnešní zálety. Mým hostem je dnes Monika Absolonová, dvojnásobná držitelka třeba ceny Thálie.
6: Zálety Aleny Zárybnické.

0: život svůj.
1: Když jsem si chystala dnešní setkání s Monikou Absolonovou, poslouchala jsem záznamy tak, jak jsou k dispozici části divadelních muzikálových představení a poslouchala jsem hudbu, poslouchala jsem poslední album a hledala jsem pěvecké začátky Moniky Absolonové a při té příležitosti jsem vlastně došla až do střední hotelové školy v Praze, kterou po dohodě s rodiči a nebo na přání rodičů absolvovala. Pěvecké začátky jsem našla v roce 1983, kdy jako tehdy sedmiletá nastoupila do Kýnova dětského sboru. A potom od 90. let zpěv u Lídy Nopové. Moniko, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: A děkuji, že jste přijala moje pozvání.
2: A já moc děkuji za pozvání a normálně jste mě zarazila, protože já vlastně všude říkám, že zpívám od roku 1993, ale vy máte pravdu, protože v roce 1983 jsem fakt začala chodit do toho Kýňáku a v podstatě tím by se to dalo jako odšpuntovat, ale já jsem to tak jako nikdy nevnímala, protože jsem to brala jako dětský jako kroužek, koníček, ale vlastně máte pravdu.
1: Kdybyste teď měla vzpomenout na jednu myšlenku, kterou, anebo podvědomou věc, které se vám tehdy v těch osmdesátkách dostalo a která vás třeba provází celým životem a třeba i momenty, které musíte vyřešit, protože to zkrátka třeba není nepříjemné nebo naopak je velmi veselé.
2: Jako vzpomenout si na nějakou věc, která se stáhne se mnou celý život. No asi ta tréma, tu jsem měla vždycky a moc se to nelepší. Asi to, že jsem nějakým způsobem byla, nevím, jestli použít slovo divná, jiná, je jako výstižný, ale rozhodně jsem vždycky jako nesplývala úplně s davem. Ať to bylo právě ve sboru, kde všichni ty děti poslouchali vážnou hudbu, já poslouchala Michala Davida, nebo potom jsem začala zpívat a byla jsem od Michala Davida a zase v té branži Michal zrovna v té době neměl jako na růžích ustláno, myslím tím po revoluci. Vždycky jsem byla něčím jako trošku mírně vyčleněná, ale jak řekl jeden můj teď už kolega, tenkrát to byl mladý, krásný model, Bořek Slezáček, někdo na mě měl nějaký řeči a mě bylo těch 19 a on říkal, nech Moňu bejt, ta nás všechny udolala svojí dobrotou. Tak nevím, jestli dobrotou, ale to, že jsem ty věci v životě musela udolávat, tak to je prostě pravda, ať to bylo jako po pracovní stránce v čemkoliv.
1: Když říkáte udolat dobrotou, tak mě vlastně okamžitě automaticky naskakuje to, čemu se kromě své práce věnujete a tomu, že dobroty doslova a do písmene procházející žaludkem dokážete tvořit tak, že další jsou inspirováni.
2: No to je takovej spíš úlet a vlastně sama to
1: dotýká.
2: Ale jo, ale vlastně v tom mém životě nakonec všechno má nějaký smysl. Já mám hotelovou školu, jak jste zmiňoval na začátku, a já se přiznám, že jsem nikdy nebyla žádná výjimečná kuchařka. Když jsem byla malá, tak jsem jako i dokonce nejedla, což teď teda vůbec nechápu. A takže potom v pubertě jsem začala jíst a začala jsem jíst hodně. No a hotelová škola, teda mi maminka vybrala, aby ze mě něco bylo po střední škole, kdyby šla na gympl a třeba nešla na vejšku, tak abych nebyla bezprizorní, což vlastně nakonec se trefila. No, ale já jsem vlastně to povolání nikdy nevykonávala. No, ale začala jsem vařit a tím, že máte jako děti, nebo jsem dřív měla partnery, potom jsem měla děti, tak a taky jsem měla třeba období, kdy jsem neměla práci, ale to jídlo jsem měla ráda, ale nemohla jsem si dovolit chodit do restaurací, takže jsem si ty dobroty, které mi chutnaly, snažila jako uklohnit nějak doma. Myslím si, že se mi to vždycky chuťově velmi povedlo, ale nejsou vizuálně strhující žádný moje pokrmy. To prostě bohužel neumím. Tu eleganci na talíř jako předat. A no a potom, když začal covid, tak jsem dostala nabídku od jednoho řetězce potravinového, jestli bych s nima nějak nespolupracovala. Já se říká, nezlobte se, že bych vám tady chodila po obchodě a říkala, tady to je ve slevě, to dělat nebudu. Aha. No a tak jsme zkusili vaření. A můj manažer tenkrát říkal, to bude taková krávovina, na to nikdo nebude koukat. Takže to je dobrý, máme to jenom na 3 měsíce, tu ostudu přežijem. A nikoho nás nenapadlo, že to bude vlastně trvat doteď. Už to není s tím potravinovým řetězcem, je to s výrobci elektrických nebo spotřebičů. Ale vlastně, že to ty lidi bude tak bavit. A mě, a vlastně v době, kdy byl covid a byli jsme doma zavřený, tak já jsem se vlastně na to strašně těšila. A doteď vlastně potkávám lidi, kteří chodí a říkají, my to vaše vaření tak máme rádi, já se toho vždycky uklidním. ním, tak to je taková věc, která by mě v životě nenapadla, že se může někdy propojit moje hotelová škola, moje chuť k jídlu a zpívání vlastně v jednom dohromady. Ale dělám to jako moc ráda, teď už nevařím z domova, ale z chalupy. A vlastně jak nestíhám úplně tam jezdit, takže se na to vaření o to víc těším, že vlastně vždycky aspoň jednou za měsíc je tam musím jet, takže to je skvělý.
1: Krásně jsme propojili všechno, co si dokážeme představit pod slovem dobrota. Monika Absolonová je mým dnešním hostem v Záletech.

černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí.

0: Monikou Absolonovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Řeč byla o dobrotě, pojďme teď tu dobrotu posunout i k lásce. Album poslední se jmenuje Láska.
1: Ano, jmenuje, vyšlo minulý rok na Valentína. Já Valentína neslavím, ale vlastně tím, že jsme vymysleli, nebo já jsem si určila, že to album se bude jmenovat Láska, protože všechny ty písničky jsou o lásce, buď k partnerovi, o šťastný, nešťastný lásce, k lásce k dětem, tak to bylo jako jednoznačný a jedna písnička se jmenuje Láska. No a vlastně jsem si říkala, proč to nevydat na Valentína, když to všichni teď propagují. Já jsem ta generace, která ještě nemá Valentína jako za vlastního, no ale od té doby ho vlastně slavím jako výročí svojí lásky. No to album bylo pro mě zásadní, protože vyšlo autorský po 21 letech. Je to neuvěřitelný, jak ten život jako plyne. Já jsem mezi tím vydala nějaký desky, ale tím, že já nejsem autor, tak já nemám doma přebytek písní a přetlak umělecký, abych svoji tvorbu chtěla dávat ven. A vlastně jsem mezi tím vydala vánoční album, vydala jsem album muzikálový, ale já mám pocit, že jsem spíš jako komunikační a radši jako vystupuju, než abych byla zavřená ve studiu. Tak jsem to tak jako odsouvala a až po albu, který bylo vánoční a vlastně se lidem moc líbilo, tak jsem si říkala, možná bychom měli udělat nějakou jako desku sólovou a vlastně jsem to začala připravovat v roce 2018, 2019, ale 2018 se mi narodil syn a 2019 tak jako jsme začali a přišel covid, takže vlastně tím, že to produkovalo to album Divadlo Studio 2 i platilo, tak jsem si říkala, že divadlo má úplně jiný starosti, než tady plnit sen zpěvačce o desce, takže jsem to bez dovolení producenta stopla a všem jsem to vysvětlila, pan producent koukal a říkal, my bychom to zvládli, říkám, ne, nezvládli, já to nechci, já bych to jako nepřežila, ať se platí důležitější věci pro to divadlo. No a tak jsme v tom pokračovali až vlastně v roce, já jsem přišla za Daliborem Cidlinským, který tu desku jako aranžoval, já jsem si ho moc přála a Dalibor řekl, hele, já tenhle rok nemám práci, nebo mám hrozně práce, můžu s tebou začít až v roce 24. Tak já jsem na něj rok čekala a vlastně jsme to opravdu, mezi tím jsem dávala dohromady ty písničky a cizelovali, co jo a co ne. No a opravdu v roce 24 jsme začali natáčet, myslím si, že někdy v květnu. No a v roce 25 ta deska vyšla. Já z ní mám doteď jako hrozně hezký pocit a vlastně už mám za sebou koncerty, které jsou vlastně tematicky víceméně jenom o těchhle, nebo pochopitelně jsou tam doplnění o Teď královnou jsem já a najednou nějaký ty písničky, který lidi, kteří mě mají rádi, chtějí slyšet, ale je to už jako to gro, jsou to písně z téhle desky a je hezký, když to ty lidi umějí, tak mě to dojímá.
0: Pokud zůstávám ještě u desek, první byla Monika?
1: Ano, první byla Monika v roce 1993.
0: Krásně balancujeme a krásně procházíme. Kdyby měla zaznít jednou jedinkrát jedna jediná píseň z vašich alb, kterou byste chtěla poslat do světa?
1: Jenom jednu ze všech těch...
0: Jenom jednu dokážete vybrat?
1: To asi neumím.
0: Že jo, já si říkám, že
1: asi právě... kdybyste mi řekla z každý té desky jednu, tak to bych určitě uměla, ale takhle jako jednu za všechno asi ne.
0: Tak dobře, tak to zúžíme na jednu z prvního alba a na jednu z posledního.
1: Z prvního alba by to byla určitě písnička Pod peřinou.
0: Aha. To je sympatické.
1: Ano, to je legrace. Napsal mi to Ruda Kubík, můj kamarád, teď už vlastně opravdu mnoha lety, protože tam jsme se seznámili a provázíme celým životem. A z posledního alba by to asi buď byla Láska, anebo píseň Mít tě ráda. Text napsala Hana Zagorová, napsala jí pro sebe, o sobě a já jsem vždycky Hanku prosila, jestli by mi nenapsala nějaký text a ona někdy jo a nikdy bohužel na to už nedošlo a tuhle píseň mi vybral její manažer při příležitosti bohužel jejich vzpomínkových koncertů na ní a řekl mi, že to nikdo jiný zpívat nemůže než já a já jsem na začátku měla s tím jako velkou obtíž, protože jsem se vždycky rozbrečela a nakonec jsem to jako zvládla a poprosila jsem Štefana i Luboše Kříže, jejího manažera, jestli by mi tu písničku nedovolili nahrát znova. A Štefan mi řekl, že bude rád, když ta píseň bude žít dál. Takže buď Lásku, nebo Mít tě ráda.
0: Monika Absolonová, posloucháte Zálety.

0: Divadla, kina, výstavy, festivaly i lidé, kteří mají co říct, tipy, inspirace a rozhovory z celého regionu. To je Kultura pod Ještědem, pravidelný týdeník kulturního dění v Libereckém kraji. V premiéře v neděli po 9, v repríze ve čtvrtek po 18. hodině, ale vždy s aktuálními pozvánkami. Kultura pod Ještědem s Tomášem Benešem.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Mimostem v záletech úsměv na tváři Monika Absolonová, zpěvačka a taky moderátorka a taky, a jestli nechcete ten přívlastek, tak já si ho stejně řeknu, skvělá kuchařka. Nedávno byla při koncertě Štefana Margity v O2 aréně a hned vedle do prostoru se chystá v říjnu. Mám tu poznámku, Monika, 3.10. je správně?
2: 3.10. je správně. Ano, budu v O2 univerzu mít Monika 50.
1: To jsem nechtěla říct.
2: Ale já to klidně řeknu a je to jako zvláštní, protože vlastně, jak jsem minulý rok vydávala to album, tak jsem dělala jako rozhovory a ty lidi se mě ptali, co na to jako říkám, a mně to přišlo jako, že nic. A protože nikdy se mnou žádný věk jako nezacvičil, ale přiznám se, že teď to se mnou začíná cvičit. A vlastně jsem si to jako způsobila sama, jak člověk žije v různých jako předsudcích a já se snažím je nemít, ale co se týče jako věku a váhy, tak mám celoživotní. Ale není to vůči ostatním lidem, je to vůči jako sobě. A já si úplně přesně pamatuju dobu, kdy jsem říkala, když mi bylo těch 17, začínala jsem, že 25 a pak už jsou ty lidi úplně trapný a starý. No a to jsem záhy přehodnotila a pak jsem si říkala, tak starý jsou, když je jim jako 50. No a mě už 50 bude a já se jako stará vůbec nepřijdu a mám kamarády, kteří jsou jako povětšinou starší a v životě by mě nenapadlo jim tenhle přívlastek jako přidat, že jsou starý. Mm-hmm. Jsou všechno možný, jenom ne starý. Mm-hmm. A tak vlastně si sama se sebou tak jako bojuju zvláštní bitvu, jestli teda budu už jako od září stará, protože já mám narozeniny 27. září, anebo jestli teda budu už jako dospělá, anebo vlastně jak s tím jako naložit. Ale vlastně to, co mě nikdy netrápilo, tak ne, že by mě to trápilo, ale že se nad tím pozastavuju. To je jako zvláštní. A taky se jako pozastavuju nad tou, nechci říct, že konečností, ale že se to jako nějakým způsobem blíží. A že třeba mám před sebou jako dobře, já si říkám třeba 40 let, že tady budu do 90. No jo, ale
1: ono, je to míň už.
2: A už je to míň, ale ono to strašně uteče. Protože třeba my teď měli výročí muzikálu Drákula a to je 30 let a já nemám pocit, že to je jako, možná už 31. A já jako nemám pocit, že to je 31 let. Já mám pocit, že to je tudle. A vlastně si říkám, no tak a vlastně někdy mám pocit, že jsem ten život jako promarnila, že jsem jako některé věci propásla, že jsem vlastně měla pocit, že na to mám čas, že jsem se jako intenzivně věnovala té práci a teď si říkám, mělo to jako smysl. To jsou to takové jako najednou, nechci říct, že existenciální otázky v mém případě, ale vlastně jo, vlastně si říkám, čemu se budu věnovat jako teď, jestli budu teda tak hodně pracovat, nebo radši upřednostním jako děti, a nebo zase, ale já pracovat musím, protože vlastně celý ten cirkus kolem sebe živím, a včetně svých dětí, jako já jsem pro všechny ta jistota, tak vlastně a najednou si uvědomujete, že už nejste sama s dvouma dětma, ale máte kapelu, máte svýho zvukaře a ty všichni lidi jako se odvíjí i jejich práce jako na vás, takže cítím jako nějakou zodpovědnost, ne tlak, to ne, ten tlak si vytvářím já sama, rozhodně ne od toho okolí, ale je to jako najednou je to jinak.
1: Já se slovíčka poslední velmi často bojím, jak vy?
2: Já strašně.
1: No?
2: Já jako nemám ráda konce.
1: No?
2: A nemám ráda konce u ničeho. A ta no, konečnost jasný. Mě vlastně jako děsí.
1: Ale přitom zároveň je to příležitost, když si uvědomíme, že teď je ta příležitost
2: to udělat. Přesně tak. Konečnost mě děsí, ale třeba odchod, vím, že jsme tady to téma vůbec nechtěla jste možná otvírat, ale třeba odchod mých blízkých a nejbližší lidi, kterými odešli, byla babička s dědou, jak z tátové strany, tak z máminy, ale z máminy pro mě bylo to jako intenzivnější.

0: v roce 2018. A já jako vím, jak jsem nejdřív s tím bojovala, jak jsem viděla, jak ta babička jako přestává být fit a tak, a pak musela být v nemocnici. My jsme všichni furt věřili, že to bude dobrý, že jako vždycky se jako dá dohromady a že... A mě tam ty sestřičky říkali, ne, Moniko, to už nebude dobrý. Já říkám, jak to jako myslíte? A oni říkali, no buď zůstane tak, jak je, anebo se to zhorší. A já najednou ta představa, že ta úžasná babička, úžasná žena by najednou měla být v tomhle stavu jako ležícím, nesamostatným, tak jsem věděla, že jí to jako nepřeju a že vlastně, jestli si něco přeju, tak aby ten odchod byl důstojný, ale rychlej. A když odešla, tak jsem byla hrozně smutná, zároveň se mi strašně ulevilo za ní. A to samé se vlastně opakovalo s dědou, ale ten teda odešel až 97,5. Tam mě jenom mrzí, že nevydržel do stovky, protože on nám to sliboval. A přitom říkal, že od 60 umírá, ale vlastně vydržel krásně. A tam to bylo vlastně to samé. Takže jsem si uvědomila, že když je ten čas a když mají ty lidi štěstí dožít vlastně relativně ve zdraví, tak je to jako velký dar a my můžeme být jako vděční, že jsme s nima mohli ten čas jako trávit. A myslím třeba, že s dědou jsem si řekla vlastně asi všechno, co jsem potřebovala, a zvláštní bylo, že on už třeba nemluvil, děda vždycky krásně zpíval. A
1: takže po něm máš hlas?
0: Určitě, ale hlavně bylo krásný, že on jako nejvíc vlastně reagoval na hudbu. Jo, že pak už třeba nemluvil, ale když jsem mu pustila pana Matušku a začali jsme si zpívat, tak on se ke mně nějaký chvíli přidal. Tak to jsou takový jako okamžiky, které jsem si uvědomila, jak jsou jako důležitý a jak moje mamka třeba nechtěla, aby děda odešel, a já jsem jí říkala, že to je sobecký, že on už asi chce jít. Tak to bylo jako zvláštní, že jsem věděla, že když jsem tam, já vlastně jsem měla poslední čtvrt rok, půl rok, já jsem tam jezdila stejně jako celá rodina, jsme se tam střídali každý den někdo, tak jsme věděli, že to je jako naposled, že jsem, jako bylo jasný, že už to taky příště nemusí být. A vlastně jsem ráda, že jsem s dědou si stihla všechno jako říct.
1: A být u těch právě přiznaně posledních okamžiků. Monika Absalonová, posloucháte Zálety.

0: Monikou Absalonovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Vracím se do arény O2 Universum, datum 3.10. Mluvili jsme o koncertě, kterého jste se účastnila se Štefanem Margitou. Bude to tak, že Štefan Margita přijde i za vámi?
1: Štefan to datum má napsaný, doufám, že mu do toho něco nevleze, nějaká práce, ale Štefan tam nebude jako host, protože já tam nebudu mít žádný hosty. Já jsem poprosila Libora Boučka, jestli by mi pomohl s dramaturgií toho koncertu a vlastně jsem říkala, jsou dvě možnosti. Buď oslavím 50, že jako pozvu svoje kolegy a kamarády a s každým zaspívám nějaký duet, anebo řeknu ahoj, já jsem Monika, je mi 50 a za život jsem se naučila tohle, tada. A on mi řekl B správně.
0: Aha, takže, a je jinak než obvykle možná?
1: No asi to prostě bude, já vlastně na koncertech nemývám hosty, ale vlastně bych si chtěla zaspívat i věci, které jsem třeba dlouho nespívala, anebo taky bych si chtěla zatančit, a což není úplně můj obor, ale byla jsem ve Stardance a tam mi to jako šlo, takže vím, že když se jako zatnu a začnu dřít, tak to nějak bude vypadat. Tak vlastně bych chtěla pobavit sebe i ty lidi a bude to, on ten koncert se jako vlastně velmi rychle bez žádný reklamy vyprodal, za to jsem teda nesmírně vděčná, ale hodilo to tím pádem na mě jako větší zodpovědnost, jsem si říkala, aha, ty lidi něco očekávají a přijdu tam já. Tak to bude jako hustý, tak snad jim jako snad je nesklamu, ale vlastně jsem nechtěla přidávat. On je to teď takový trend. Ale pro mě je důležitý si to užít jednou a třeba se stane, že pokud ten koncert se nám povede a budeme u všechny složky spokojený, to znamená kapela, já, tanečníci, a budeme to mít vlastně připravení, tak se to třeba zopakuje, třeba za čtvrt roku, za půl roku, nevím. Ale rozhodně v tu chvíli chci, aby to byl jeden narozeninový koncert a pak si s tou 50 můžu až do 60 jezdit, jak chci.
0: Jasně, protože to prostě bude jenom 50+. Je tam něco, na co se opravdu těšíte? Už teď to můžete říct, protože on se člověk opravdu...
1: Já se těším, až to budu mít za sebou.
0: Za sebou, no.
1: Já se vlastně vždycky, jako my jsme se jednou o tom bavili s Ríšou Genzerem, se kterým se známe 100 let. A já, když jsem mu popisovala svoje stavy před vystoupením, ona mě koukala a říkala, můžeš mi říct, proč to děláš? Ale já vlastně potom na tom ještě jsem šťastná. A když slezu a budu mít pocit, že jsem vydala maximum a že mě to bavilo a že ty diváky to bavilo a že všechny ty kolegy to bavilo, tak to je můj splněný sen. Ale vlastně není to před. Já nemám ten před já stojím před horou, kterou musím zdolat a nevím, jestli tam někde se pode mnou neurve kamínek a já nesletím o 2 metry níž. Takže vlastně budu šťastná pokud se všechno povede a budu mít hezký pocit. A i třeba může se stát, že já nebudu mít hezký pocit, protože málo kdy mám ze sebe 100% pocit, ale když budu slyšet tu odezvu od těch diváků a od těch kolegů na jevišti a budou mít oni dobrý pocit a od mýho pana zvukaře, tak budu ráda prostě. A možná si to třeba ten večer užiju. Já si většinou nějaký jako věci, které se mi povedly, uvědomím až o mnoho let později.

0: slavíme 10 let Českého rozhlasu Liberec. Buďte u toho. Už v úterý 23. června od 14 do 17 hodin na náměstí doktora Edvarda Beneše v Liberci. Čeká vás živá hudba, tanec i strhující bubenická show. Vystoupí rozhlasový big band Marta Jandová a Jan Smigmator.
1: To štěstí chtěl bych jednou mít.
0: A nechybí ani tanečníci a tamtam batukáda. Vstup je zdarma.
1: Jenže blázni si dělá dál.
0: Přijďte s námi oslavit 10 let Českého rozhlasu Liberec. Už v úterý 23. června od 14 hodin. Těšíme se na vás.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: S Monikou Absolonovou dnes mluvím v záletech, třeba i o podzimním říjnovém koncertě, který čeká. Teď si, Moniko, dovolím citovat. Abych byl tvým dobrým manažerem, musím vědět, co si myslíš. Víte, odkud tahle věta pochází?
2: Zřejmě od Tomáše Přenosila, mého manažera. Tomáš je můj manažerem, nechtěl být. My jsme byli původně kamarádi, nebo jako on je marketingový ředitel divadla Studio 2, takže tam jsme se jako skamarádili a byli jsme kamarádi a on chodí pravidelně do kryokomory, protože on je skvělej ve všech ohledech. Jediná špatná vlastnost je, že je hypochondr. A jak je hypochondr, tak se o sebe jako extrémně stará a chodí do kryokomory, protože má pocit, že pak bude strašně zdravej. A já mu v tom držím pěstí, kryokomoru navštivu, když mám průšvih s lasivkama nebo když jsem měla zlomenou nohu, ale že bych stejně jako on pravidelně docházela, to bohužel ještě nedělám. A třeba se k tomu časem propracuju. Nicméně Tomáš tam chodil a vlastně si vždycky jsme si povídali a on nadával, že jo, na práci, na něco, na situace. A já jsem pak jednou mu řekla, jestli by mi nechtěl dělat manažera. A on mi řekl, no, tak to přestaneme být kamarádi. A já si říká, ne. To... A on to opravdu trochu tak má, že to naše kamarádství takový to niterný, takový to intenzivní šlo do pozadí. Ale vlastně já ho chápu, protože jemu prostě 20 lidí za den zavolá kvůli mně. A ještě, aby se mnou pak trávil volný čas, asi by to na něj bylo moc. Mně by to nevadilo. Já mám jako jinou povahu, když mám někoho ráda, tak mám ráda furt. Mm-hmm. Ale chápu, že takže teď jsem se mírně upozadila. Není to, že by jsme se nevídali, ale nevídáme se tak často. Ale když se pak vidíme, tak si myslím, že si to jako užíváme. Mm-hmm. Ale já jako jsem začala respektovat ten jeho odstup.
1: A když jsem si právě pouštěla ukázku s Judy, tak tam tahle věta dokonce padla vlastně v jistém momentu o tom, že být dobrým manažerem znamená tomu druhému člověku rozumět a zároveň, ano, evidentně si držet ten odstup. A jenom, aby bylo chápáno, o tomto představení se bavíme i kvůli tomu, že právě za něj Monika získala Thálii v roce 2025.
2: Já jsem pochopitelně byla z té nabídky nadšená, ale netušila jsem, jak až to jako je a co všechno ta Judy vytváří a dělá a jaký má střihy nálad, jak nikdy jsem prostě před divákama nezvracela nebo vůbec jsem nezvracela nikdy před lidma. A teď vlastně jsem musela být opilá, ožralá, jako ne opilá, jenom jako fakt ožralá. Pak tam zvracíte před lidma. Opravdu se jako obnažujete, děláte věci, které člověk nedělá, nechce to dělat před nikým, natož jako na jevišti před, což za to moc děkuju, před vyprodaným sálem. No a do toho tam bylo spoustu textů, do toho ona se velmi často jako opakuje, do toho různě větví a do toho zpívá písně, které jsou jako jazzovo-swingový, takže to opravdu není můj obor. Takže pan profesor Klezla se zase málem oběsil, než mi to vyťukal do hlavy. Já jsem furt nadávala, protože prostě mi to nešlo. Takže to bylo a do toho to bylo jako hodně emoční a já nevím, jak to dělají opravdoví herci, ale tím, jak nejsem herečka, tak já vlastně používám jako svoje emoce a vyndáváte fakt věci, které nechcete. No a vlastně ani nevíte, jestli to v sobě třeba takhle máte. A já jsem v životě v civilu na nikoho nikdy nekřičela tak, jako křičím jako Judy. Takže jsou to jako, pro mě to bylo velmi těžký. A když jsme to jako doskoušeli, nějakou to dostalo formu, tak všichni ty lidi, kteří jsme na tom spolupracovali, jsme říkali, ježišmarja, on nikdo nepřijde, to je taková deprese, že tohle nikdo nebude chtít vidět, to je vlastně jako hnusný. No a my jsme začali hrát a lidi, když byli první diváci, my jsme neměli žádnou generálku, a oni se smáli. A přitom jsou jako brutální situace. A pak vám dojde, že ono to vlastně může působit až směšně, protože to je jako bizár. A až na konci dojde těm lidem, jak je to vlastně jako smutný. A já teda jsem nesmírně vděčná všem divákům, že za prvý, že chodí opakovaně a že to s náma prožívají a že na konci opravdu tam je úplný ticho a jediný, co slyšíte občas, je kapesník. Takže je to jako krásný, že s náma ten příběh jdou a to, že já jsem za to dostala táli, je takovej bonus. To, že jsem tu cenu získala pro divadlo Studio 2 v historii toho divadla, je to první tálie, takže já jsem za to nesmírně jako šťastná, že jsem to zrovna já, že jsem měla takovýhle štěstí tomu Michalovi udělat radost, ale zároveň jsem dostala ještě od muzikál Opereta taky cenu za nejoblíbenější jako herečku právě za tuhle roli, takže já jsem za tuhle roli byla odměněná jak od diváků, tak jako od odborné veřejnosti, že mě to strašně potěšilo, překvapilo a to, že lidi chodí na takhle těžký téma, mě potěšilo. Ale vlastně nejvíc bych chtěla, aby na to chodili hlavně moji kolegové, protože ten boj s těma závislostma a to, jak žije atypický život a jak je vlastně neustále vydaná na
1: šanc
2: a jak to špatně snáší. Já si myslím, že to víc než pro koho, pro normálního diváka je to takový vhled, ale pro tý mý kolegy je to denní realita.
1: Jsem reflexe.
2: A takže by to bylo jako fajn. To bych vlastně tímto chtěla všechny pozvat.
1: Marika Absolonová, posloucháte Zálety.

0: S Monikou Absolonovou dnes moc ráda mluvím v Záletech. Teď jsem jenom otevřela mnoha setstránkovou rešerži o vás, a kterou jsem četla už před nějakým časem. Jenom jsem zapomněla obsah jednoho článku, který nese název Bála jsem se, že je to konec kariéry. Tušíte, v jaké souvislosti jste to řekla, když jste se bála? Anebo
1: když jsem šla na mateřskou. Mm-hmm. Ale vlastně to bylo zvláštní. Já jsem si děti strašně přála. Dávala jsem se ve 23, protože jsem prostě po té rodině jako toužila, ale na druhou stranu se přiznám k jedné věci, že to, že budu mít děti a rodinu, jsem brala jako automaticky. Netušila jsem, nakolik moje práce vlastně mi zkomplikuje ty vztahy, anebo spíš ty partnery, který to přitáhne do toho života, nebo vlastně nevím, jak to mám říct, já je mám jako ráda, ale vlastně to prostě nebylo kompatibilní s tím, jaká jako doopravdy jsem. A takže jsem se vdávala velmi brzy a čekala jsem, že ta rodina, děti budou automaticky, což se nepodařilo. A děti jsem měla o mnoho let později. A na jednu stranu jsem se na ty děti strašně těšila a na druhou stranu, jak už mi bylo 39 a čekala jsem tádu, tak jsem se bála, že to je konec. Že se prostě může stát, že už mi nikdo nezavolá. Paradoxně se to nestalo, ale dost se tomu divím, protože já jsem třeba v těhotenství s prvním synem přibrala asi 33 kilo. Zase mám všechno jinak. Taky jsem chtěla být krásná maminka s malinkým bříškem, tak jsem byla opravdu obrydně stáňa, ale roztomilá. Možná to bylo proto, že jsem přestala kouřit, přestala jsem jako pracovat ve velkým, prostě to tělo zareagovalo tak. A já jsem si to strašně jako, když se táda narodil, tak já jsem si uvědomila, že mi celý život něco chybělo. A já jsem třeba na podzim měla pravidelně, přesto, že jsem se narodila na podzim, takže by to mělo být pro mě hezký období, tak já jsem vždycky měla úzkosti. Mm. Ale jako z ničeho, a ne úzkosti, že by, ale cítila jsem nějaký smutek hroznej. A ten se od narození synů už nikdy nezopakoval. Je to jako strašně zvláštní. Vlastně se narodil táda a už tohle nikdy nepřišlo. Takže mám pocit, že mi s nima do života přišla nějaká pucle, která mi jako chyběla. Nicméně ano, já jsem si myslela, že nic nepřijde a přišlo toho teda dost.
0: No,
1: a přišel i další syn, takže no, ale měla jsem strach, že už bude konec, ale vlastně jsem si uměla představit, že budu dělat i něco jiného.
0: Rozumím tomu. Moniko, poslední otázku v Záletech vždycky klade umělá inteligence. A je. Já ji čtu teď poprvé, takže i pro mě překvapení, na co se vás umělá inteligence ptá. Kdybyste měla napsat libreto k muzikálu o svém vlastním životě, který by se odehrával za dalších třeba 20 let, jakou emoci by měla mít ta úplně poslední píseň v závěrečném dějství, aby se diváci v hledišti i na pódiu upřímně usmívali?
1: Tak kdybych měla napsat libreto o svém životě, tak by to byla tragikomedie, rozhodně. To je úplně jednoznačně, protože mám pocit, že každý žijeme nějaký život a i u mě to je opravdu nahoru, po schodišti dolů, v mnoha ohledech. A na konci, aby se usmívali, já bych spíš chtěla, aby odcházeli nějak jako smířený a možná dojatý. Mm-hmm. A rozhodně, aby to předalo nějakou emoci. Tak jaká by ta písnička nebo ta poslední scéna měla být?
0: Možná jedno slovo.
1: No, krásná.
0: Aha, jasně. A emotivní, dovolím si přidat to slovo ano. Druhé, protože i o emocích a často mnoha ohledech hodně o emocích byl náš dnešní rozhovor. Děkuji za to osobní setkání. Děkuji, Moniko.
1: Já moc taky děkuji.
0: A krásnou neděli přejeme vám všem.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Policie v Jablonci nad Nisou řeší podvodné telefonáty falešných kriminalistů. Podstávkové domy v Česku, Sasku a Polsku se o víkendu otevřou pro veřejnost. Rumunsko po pádu ruského dronu uzavře ruský konzulát. Moskva protestuje. A zítra čekejme větší oblačnost, občasný déšť a teploty 22 až 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a dobrý večer přeje Lída Jiroutová. Jablonečtí policisté řeší další případ falešných kriminalistů. Vydávali se za policisty z oddělení hospodářské kriminality a telefonovali několika dnem po celém Česku. Snažili se získat jejich údaje k bankovním účtům. To se jim nepodařilo, protože si lidé jejich totožnost u policie ověřili. Podle policejní mluvčí Dagmar Sochorové by měli být lidé obezřetní a citlivé údaje po telefonu nikdy nezdělovat.
2: Nikdy po vás nebudeme chtít manipulaci s penězmi. Proto na takové telefonáty nereagujte, nebo pro svůj klid si existenci policistů ověřte a zavolejte na oficiální telefonní čísla policie České republiky.
0: Promenádní cesta podél přehrady Harcova v Liberci bude kompletně hotová až na přelomu září a října. Povodí Labe už sice dokončilo rekonstrukci přehrady, úpravu jejího okolí, ale na starosti město Liberec. Podle primátorova náměstka Jiřího Jandurska ze starostů pro liberecký kraj bude část od hráze k pláži hotová během srpna. Další čas pak zabere úprava promenádní cesty u Bílého mlýna. Nadcházející víkend patří v Trojzemí podstávkovým domům. Roubené stavby s hrázdinou podstávkou jsou typické pro oblast severních Čech a sousedního Saska a Polska. Řada z nich se o víkendu otevře veřejnosti. Připravené jsou komentované prohlídky, výstavy a workshopy. V sobotu bude 42 vybraných podstávkových domů zpřístupněno v Libereckém kraji a ve Šluknovském výběžku. V neděli pak v Sasku a v okolí polské Bogatyně. Seznam najdou zájemci na stránkách destinační oblasti Lužické a Žitavské hory. Rumunsko v reakci na pád ruského dronu na východě země vyhostí ruského konzula ze města Kostanta. Zároveň uzavře celý úřad, informoval o tom rumunský prezident Nikuš Ordan. Moskva obvinění odmítá a slibuje reakci na uzavření konzulátu.
3: Rumunský prezident Nikuš Ordan řekl, že ve městě Galaci spadl ruský dron Gerand 2.
4: Veškerá zodpovědnost jde za Ruskem, za zemí, která vede agresivní válku proti Ukrajině už déle než 4 roky.
3: Mluvčí ruského ministra zahraničí Maria Zacharovová na to podle agentury RIA reagovala s tím, že zprávy o ruských dronech kdesi v Evropské unii jsou nepodložená tvrzení. Bezpilotní letoun spadl ve městě Galaci brzy ráno a způsobil požár 10-patrového panelového domu. Zraněni byli 2 lidé, žena a dítě. Podle rumunského ministerstva obrany se dron dostal do vzdušného prostoru země při větším ruském útoku na Ukrajině. Odsoudila to Evropská unie, Severoatlantická aliance nebo Slovensko. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: A zítra bude, čekejme oblačno a je zataženo s přehánkami nebo deštěm a teplotami mezi 22 až 26 stupni.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A jsou to ještě informace pro řidiče. Ulice Ostašovská v Liberci je kvůli rekonstrukci vodovodního řadu uzavřená, objížďka je značená a vede ulicemi Londýnská, Ostašovská a Sousedská. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: česky, česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Často se po poslechu rubriky Hezky česky doma zamyslíte a říkáte si, na to bych se chtěl zeptat. A mnozí pak dotaz napíšete na náš e-mail. Paní magistro, jedna z posluchaček má doma problém. Poradíme?
2: Jasná věc.
1: Jestli tady to není problém třeba s manželem, je to jazykový problém samozřejmě. Tak, jestli říkat brambora nebo brambor, okurka nebo okurek, ono může být regionální pojmenování, třeba i jako se říká cerel místo celer. To jsme v rodině taky zažili od babičky. Tak co je přípustné ve spisovném jazyce, co není přípustné? My víme, že už je povoleno hranolek i hranolka nově.
2: Ano.
1: Je to pár měsíců. Ale co tedy, začněme tou bramborou. Brambor nebo brambora?
2: Brambor a brambora jsou na tom lépe než hranolky. Ty už to mají dávno, už ve slovnících ze 70. 80. let minulého století. Tam máme oba rody spisovné.
1: Mají to za sebou tenhle proces.
2: Dávno, dávno. Ale je tam drobná poznámka tedy, že pokud píšeme odborný text o bramborách, tak máme užívat ten mužský rod, protože ta rostlina, na které nám ty brambory, ty hlízy uzrají, se jmenuje lilek brambor, tedy v mužském rodě.
1: Tuším, že u okurky to bude trochu jiné.
2: Přesně tak. Okurka čeká, tedy okurka je spisovná, ale okurek musí pořád ještě čekat. Stále se to považuje za nářeční variantu, která je typická pro střední Moravu, ale také třeba západní Čechy, Klatovsko. Mm-hmm. Ale takových slov známe právě z nářečí ještě víc, těch dvojic, kde je různý rod.
1: Jasně, třeba hadr, hadra, dáseň, dásno, vrázka, vrásek, břicho, břich.
2: Kobliha, koblih.
1: To bych si dal. Cerel bych si taky dal. Nikdo ho nemá rád. Teď jsem řekl cerel, no protože babičky říkávali cerel. Kdy budeme moci říkat cerel?
2: Když budeme na Moravě a bude to neformální. Celer je spisovný a cerel je nářeční a nic proti němu. Jenom ho hold nesmíme psát třeba.
1: V odborných textech nebo v oficiálních textech?
2: Tak, když budeme psát dopis na ministerstvo zemědělství, napišme raději celer.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Maginsovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: co v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že soška pražského jezulátka pochází podle pramenů ze Španělska? Na Pyrenejském poloostrově ji prý v druhé polovině 16. století zhotovil mnich, kterému se Ježíšek zázračně ukázal a který podle jeho podoby sošku vymodeloval. To je však legenda. Co naopak jisté je, že ji do Prahy přivezla vévodkyně Marie Manriquez de Lara, která se roku 1556 vdala za pana Vratislava z Pernštejna. Sama ji pak předala jako svatební dar své dceři Polikseně z Lobkovic. Ta ji věnovala roku 1628 klášteru bosých karmelitánů u kostela Panny Marie Vítězné. Karmelitáni umístili sošku v kapli pro novice, kteří si ji okamžitě oblíbili. Za 30leté války byl ale kostel vypleněn, jezulátko bylo poničeno a hozeno mezi haraburdí. Po znovu obnovení se kult sošky rozšířil a tvrdilo se o něm, že koná zázraky. Věhlas jezulátka nyní sahá po celém světě a do Prahy přijíždí věřící až z Jižní Ameriky a Filipín. Pražské jezulátko ale není jediné. Dvě kopie mají například na Velehradě, další najdete i v chrámu svatého Michala v Olomouci a přímo jezulátku je zasvěcený i kostel u Ježíška v Plzni.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým historicky prvním hostem bude kardiolog Petr Neužil.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie hören die Sendung Nachbarn, die den Deutschen in Tschechien gewidmet ist. Aus dem Rundfunkstudio in Karlsbad begrüßt Sie der Moller Richard und aus dem Studio in Aussig an der Elbe Veronika Kindlova.
1: Se v Brně konal další ročník festivalu Meeting Brno. Festival, který se už několik let snaží spojovat lidi a různé národy a národnosti. Jeho hostem byly tentokrát tradiční sudetoněmecké dny. V Brně si podávali ruce Němci, Češi a také Židé, kteří žijí nebo mají kořeny v českých zemích. Domnívali se, že více než 80 let po skončení války je nejvyšší čas na odpuštění, usmíření a navázání na to, co je na jejich společné historii dobré. Atmosféru v Brně zachytil kolega Richard Čulko.
2: Ich bin in der Aktionshalle bei dem 76. Sowjetischen Tag in Brünn. Eine tolle Sache, eine Weltpremiere, wo zum ersten Mal ein sowjetendeutscher Tag in Tschechien stattfindet. Mit Meeting Brno wurde eine ganze Woche ein tolles Programm vorbereitet und der Höhepunkt war selbstverständlich der sowjetendeutsche Tag auf dem Brünner Messegelände im Pavillon P.
3: Das Studnická fara. To je pěkná fara.

0: Lucí Vondráčkovou jsme zahájili tuto vysílací hodinu Vesele a zdravě s doktorkou Kateřinou Cajdamovou jsme tu, ale taky navíc ještě s jedním panem doktorem, protože téma občasné špatné vidění otevíráme. A jestli i vy máte občas pocit, že vám třeba plavou mušky před očima, tak podle primáře očního centra Praha Radana Zugara to nemusí být zas až tak nic vážného.
1: Občasné špatné vidění je pojem pro takovou vadu zraku, která je samozřejmě přechodného charakteru. Objeví se ať už náhle, nebo se delší dobu chystá, ale samovolně se upraví a zrak se navrátí opět do toho předchozího stavu, jaký byl předtím.
2: Občas se může stávat, že před očima běhají takové skvrnky, čárky, záblesky.
1: Tento stav, který se nazývá mušce volitantes, což jsou jakoby plovoucí mušky, je neškodný. Je to sice subjektivně obtěžující, ale ve většině případů to nic neznamená a nemusí to hlavně znamenat žádné vážné onemocnění.
3: Hokej to pro mě nemá cenu. Já nevidím puk.
4: To já nevidím ani hokejky. Ale to je jedno, vždyť branky stejně hlásej.
3: To mi není nic platný, že hlásej, já neslyším.
2: A kdy se tedy k lékaři skutečně vydat?
1: Je to při jakékoliv změně toho předchozího stavu. Čili pokud mám pocit, že mi před okem plave nějaká muška, nějaký pavouček, nějaká čárka, kterou čas od času vidím, kterou jsem třeba i schopen sám si objektivizovat tím, že se podívám především proti světlému pozadí a ten stav je trvale víceméně stejný, nic se neděje. Ovšem v momentě, kdy ten zákalek mění charakter, přibývá těch změn, objevují se nové, především třeba ve formě teček, případně určité záclony z některé strany toho zorného pole před okem, tak to může znamenat i vážnější onemocnění sítnice a v těchto případech je určitě vhodné lékaře vyhledat.
2: Pan primář Zugar tráví hodně času na operačním sále a jak s nadsázkou říká, i tam může nastat u lékaře problém s dočasnou ztrátou vidění.
1: Nepochybně může, pokud mám špatně uvázanou roušku, která špatně těsní, může samozřejmě při dýchání si zamlžit i okuláry u mikroskopu a pak bych mohl vidět velmi, velmi zamlženě až skoro nic.
5: Vesele a zdravě.
6: Tak, pan doktor řekl 21. příčinu. Patriku, já když jsem se připravovala, tak jsem našla článek, ve kterém bylo 5, 9, 17 a 20 příčin toho...
0: Proč špatně vidíme občas?
6: Proč občas ztrácíme zrak.
0: Tolik důvodů.
6: A pan doktor teď řekl 21. A když jsem o tom vyprávěla svému Péťovi, tak on mi řekl ještě další dvě. Jedna z nich je dvojité vidění po alkoholu, případně přechodná ztráta zraku po metanolu, ale to může být i trvalá ztráta, nebo zamžené vidění. A pak řekl, anebo když mě rozčílíš, ano, tak mám černo před očima.
7: Stres.
0: A těch 20, teda ty si necháme na potom.
6: Ty protože... si necháme na potom, ale řeknu tři nejčastější. Ano. Šedý zákal a k tomu vám po písničce povím nejčastější mýtus. Druhý je zelený zákal a tak se představte si, zdvojnásobil počet pacientů za poslední léta, kteří mají zelený zákal. Takže pozor na něj. No a třetí je diabetická porucha sítnice. To znamená, vzhledem k tomu, že diabetes, cukrovka je velmi častým onemocněním, tak dobře poslouchejte, budeme říkat, jak se to projevuje a co s tím.
0: Říká doktorka Kateřina Cajdamová v našem pořadu Vesele a zdravě a vy posloucháte a posíláte do něj i dotazy. I na ty se dnes samozřejmě dostane.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Veselé a zdravě s doktorkou Kateřinou Cejdamlovou na téma, které se týká očí a špatného vidění, toho občasného, kdy nás to zlobí a pak je to zase dobré. Na to téma básnili i naši pravidelní posluchači, kteří básničkami zásobují naše vysílání.
1: Zdraví Petr, občas mám, milý a vážení, podivné poruchy vidění. Mlha, i když slunce svítí, komplikuje mi to žití.
2: Báječně, pravděpodobně se chystá katarakta, pozor na to, šedý zákal. A dál?
3: Zdraví Mirek z Mladé Boleslaví. Abych jasně viděl na krásy světa, dal jsem si trifokální nitrooční čočky a po špatné vidění je veta. Nemusím si už stále nasazovat a měnit brýle, abych dobře viděl na blízko i v dáli na své milé.
2: Nádhera, ano. A já tady k tomu šedému zákalu mám jeden mýtus, který ještě stále přetrvává u lidí a je to z dávných dob, kdy se začínaly operovat šedé zákaly. Mimochodem článek, ze kterého vycházím, je inspirován různými výroky právě pana doktora Zugara, takže jsem měla radost, že jsem u správného zdroje. Takže prosím, nemusí se nechat šedý zákal uzrát. Dřív se musel nechat uzrát, aby čočka byla tvrdá, ale vzhledem k tomu, že dnes se změnil ten operační přístup, tak hned, jak vás tu začne zlobit, klidně si tu čočku nechte vyměnit. Já sama jsem to absolvovala. Operace trvá 10 minut a je tam jedno oko, týden, druhé oko a je to.
0: Zmínila jste ty důvody, které ano. Stojí za občasným špatným viděním, tak kromě toho zákalu, ty diabetické problémy a podobně, alkohol, co dalšího?
2: Já ještě k tomu šedému zákalu, ano. Prosím. Operace šedého zákalu prodlužuje život a snižuje riziko demence. Je to asi proto, že 70% toho všeho, co přijímá mozek, jde ze zraku. Takže z dalších, vy jste se ptal, Patriku, na tu cukrovku.
0: No, vy jste ji zmínila, tak já jsem čekal další důvody, které mohou být
2: dalších důvodů.
0: Zlobí oči.
2: Ano, odchlípení sítnice nebo nějaké poranění oka, kdy může krvácet do oka, může být poraněná rohožka.
0: To taky můžeme mít poraněnou.
2: Ano, ale to nám se zrakem nic neudělá. Další může být poranění vlastně té duhovky, a nebo takové přechodné změny zraku jsou počínající známka toho, že máme stařeckou dalekozrakost neboli presbyopii, to znamená, že nevidíme dobře do blízka a vidíme do dálky.
0: A co to jsou ty přechodné stavy, jak se mohou projevit?
2: Můžou se projevit tak, že právě máme jako zamlžené vidění, zvyšuje se zraková únava a na to existuje takové krásné pravidlo, je to teda z Ameriky, takže je to 20 na 20 na 20 a těch prvních 20 je každých 20 minut, druhých 20 je na 20 vteřin a třetích 20 je těch amerických 20 stop, neboli našich 6 metrů.
0: To je takové, že se po těch 20 minutách podíváme na 20 sekund někam do dálky, někam jenom, když třeba pracujeme na počítači.
2: Metrů,
0: na
2: 6 metrů. 20 stop, pokud si to doma odměříte, aha, tak to pomáhá. Jo.
0: Další důvody, které mohou stát za špatným viděním.
2: Suché oko, další oční infekce, úrazy oka, degenerace sítnice, astigmatismus. Astigmatismus to je vlastně porucha toho zacentrování, různé oční zákaly, migréna, ale také neurologická postižení, ať už je to zánět očního nervu, mrtvice nebo nějaké změny, které jsou související s vysokým krevním tlakem.
0: Dá se říct o těchto změnách, že se zvyšujícím se věkem přijdou, že je to tak jako normální, že to můžeme čekat, že něco takové přijde?
2: Ano, se zvyšujícím se věkem můžeme čekat velkou spoustu různých jako problémečků.
0: A které se objevují u těch očí třeba?
2: Kolem u těch třeba, očí já nevím, nejčastěji.
0: Říká se, že kolem 40. roku, ano. A dál třeba se projeví problém se čtením.
2: Ano.
0: Prostě máme to zamlžené, rozostřené. Ano. Tak třeba i s dalším věkem, jestli něco dalšího.
2: Zraková
0: přijde.
2: Únava se projevuje častěji u studentů. To znamená, ta může být už třeba ve 20.
0: Namáhají moc oči.
2: Namáhají moc oči a pokud někdo kouká do mobilu nebo na televizi nebo do počítače víc než 6 hodin denně, tak může v jakémkoliv věku mít tyhle ty potíže. Další jsou takové záblesky, klikaté různé věci, To je záležitost problému někdy s cévami, ať už je to cévy, které zásobují vlastně mozek, tu zrakovou část, nebo sítnici, a tady to může být předzvěst migrény.
0: O záblescích budou mluvit i posluchači v dotazech, které nám už dopředu nahráli na telefonní záznamník a ke kterým se dostaneme. Máme i psané dotazy přes stránky veseleazdravie.cz a máme prostor brzy pro vás také pro to živé povídání s vámi a budete moc klást otázky doktorce Kateřině Cajtamlové. Dnes na téma občasné špatné vidění.
4: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
5: Těší se na vás Oskar Hess.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dopředu jste se mohli ptát přes stránky veseleazdravie.cz nebo přes náš telefonní záznamník na věci, které souvisí s občasným špatným viděním. Tak pro paní doktorku Kateřinu Cejdamlovou první telefonický dotaz.
1: Dobrý den, paní doktorko. Tady je Hana Kučerová z Jihlavy. Asi před 3 lety jsem najednou přestávala vidět a v nemocnici na oční mi zjistili makulární degeneraci. Od té doby každé 2 měsíce dostanu injekci přímo do oka. Mezitím mi vyměnili obě čočky šedého zákalu, takže vidím ale celkem dobře, přečtu si všechno, co potřebuju. Jaký mám problémy? Je to asi na půli dubna, najednou jsem začala vidět barevně, což mě teda hodně vystrašilo. Nejdřív modro, červené tečky, pak se to protáhlo na čárky, pak se to protáhlo na dlouhé čáry. No a nakonec mi začalo před očima lítat prostě takový jako pavouci nebo kolečka kolem dokola, jako třeba lítají komáři v hromadě nebo takhle nějak. Navíc se mi rozostřilo tak nějak vidění a dokonce jsem měla problémy trefit se do zámku anebo něco si nakrájet, protože většinou tu věc jsem viděla vedle sebe a ne před sebou. Když jsem mluvila s paní doktorkou, tak mi řekla, že je to věc sítnice a že jedině brát lutein, který teda beru už 3. rok, byla bych hrozně ráda, kdybyste se mi k tomu vyjádřila.
2: No, tak já bych ještě pro druhý názor zašla na neurologii, protože tam je zvláštní to modrý a ty různý jako barvy a čárky a tohle. Plus zvláštní je, že vidí vedle sebe místo před sebou věci. To vypadá, že se může něco dít i ve zrakové kůře v mozku. Takže tohle to bych jenom pro jistotu. Jinak, co se luteinu týče, tak na něj taky přišel ještě dotaz, tak lutein.
0: Máme, můžeme ho pustit.
3: Ano. Tady posluchačka Marie. Chtěla jsem se zeptat, když se dělají v 70 letech v očích blesky, jestli je to nějak nebezpečné, nebo jestli se proti tomu taky dá něco dělat. Je to přibližně asi tak jednou za den takový blesk, ale nemusí to být každý den. Někdy se to tak jako udělá, ale skoro každý den. No. A potom poslední dotaz. Kdyby se měl začít užívat lutein a jaká je jeho optimální denní dávka, protože v lékárnách mají různé produkty s různou jako silou, tak jaká je ta optimální denní dávka?
2: Tak já začnu tím, co to lutein je. Lutein je karotenoid, to znamená, je to přírodní žluté barvivo, které se vyskytuje v řadě různých potravin a pomáhá žluté skvrně regenerovat oční pigment a chránit sítnici před modrým světlem. Buď se bere preventivně, tam stačí většinou 6 mg, pokud se bere už terapeuticky, což vypadá, že je tady případ i dámy, která telefonovala předtím, i vlastně dámy, která se ptá, tak je to potřeba 10 až 20 mg a je dobré ho brát se zeaxantinem, což je další karotenoid, a s vitaminem A, protože takhle to líp funguje. Takže do lékárny poradit se a poradí. Jinak podobnou věc, ty záblesky na pravé periferii, občas i černý flíček nebo šedou mlhu, viděla paní Ela, která nám psala a říká, že se jí to opakuje až jednou, dvakrát nebo třikrát v průběhu měsíce. Alkohol nepila, drogy nebere a má 2 dioptrie do blízka a mírný astigmatismus. Takže tohle může být drobná porucha prokrvení zase v oblasti buď sítnice nebo té zrakové kůry. Takže bych doporučila zajít na oční, nechat si změřit vlastně, jestli se nezvyšuje nitrooční tlak, sice to tak nevypadá, vypadá, ale ten černý flíček je taková věc, co radši zjistíme. No a asi bych jí doporučila rovněž ten lutein a zeaxantin. On totiž, ten lutein, představte si, trošku normalizuje i hladinu cholesterolu, takže může i snížit tvorbu těch plaků, které se nám věkem tvoří v cévách.
0: Prozrazuje doktorka Kateřina Cajdamová, odpoví ráda i na vaše dotazy, které souvisí s občasným špatným viděním. Ptát se můžete teď naživo v naší poradně Vesele a zdravě. Otevíráme totiž telefonní linku sem do studia, tak volejte a ptejte se.
4: Vesele a zdravě. Volejte právě teď naši studiovou linku 731 800 900.

0: Vysíláme s vámi tuhle poradnu zdravotní a s doktorkou Kateřinou Cajdamovou a to téma je dnes občasné špatné vidění. Telefon sem do studia 731 800 900. Kdo ho využil a ptá se? Dobrý den.
1: Dobrý den, posloucháme, ptejte se.
2: Dobrý den, já už jsem začala s tím dotazem.
1: Během písničky?
2: Ano. Mouřím oči.
1: Ano.
2: Pořád zavírám oči.
1: Ano.
2: Jdu třeba po ulici, 5 kroků naslepo, potom jenom přikouknu a zase.
1: Ano.
2: A nevím, jako co s tím. Beru metformin na cukrovku, jinak všechno v pořádku. Oční lékař říká, že mám oko také v pořádku, nedokáže mě s tím pomoct.
1: A neurolog, který vás vyšetřil a řekl taky, že je v pořádku?
2: Ano. No. Taky, že v pořádku.
1: A tak teda promiňte, že se ptám, ale jak dlouho to trvá, tohleto mouření?
2: No, to trvá už od roku 2013.
1: A co se dělo v té době?
2: No jako nějak, za jakých okolností nebo tak?
1: No, kdy to vzniklo vlastně? Co vy víte o tom, že předcházelo?
2: No, nevím jako, co předcházelo. Chodila jsem do práce, měla jsem veliký stresy v práci, obrovský, ale jinak jako...
0: No a nebudou to ty stresy?
1: Ano. No, takže já vám děkuji, protože já jsem si dělala představu, že se jednalo o nějaký výrazný stres a říká se tomu, že člověk před něčím zavírá oči. Takže bych doporučila zajít si na psychoterapii nebo k psychologovi a zkusit si nechat udělat diagnostiku traumatu a dovyléčit.
0: Takhle.
1: Děkujeme.
0: A je dobré, že stres případně polevil, pochopili jsme to tak, že asi tehdy už
1: ale ono to před
0: trvává, aby se to doléčilo.
1: Takže aby se to upravilo, tak určitě trauma doléčit.
0: Další telefonní dotaz. Dobrý den, přejeme v pořadu Veselé a zdravě.
1: Dobrý den.
0: Poprosíme vás mluvit asi do mikrofonu svého telefonu, abychom vás slyšeli, protože tak to neslyšíme.
1: Jo.
3: Zdravím vás, Patriku, a i paní doktorku.
1: Dobrý den.
3: Já se jim zeptat. Já jsem byl na... se mě tak šedej zákal, jak vy o ní mluvíte, tak mám čučky už asi 9 let, kde jsem ve výškově na tým. A furt mě slzí levý oko, nevím, co s tím.
1: Co říká oční?
3: Kapání doby, jak už bez jakýchkoliv jako těchto...
1: Jo, helejte, a to začalo po té operaci?
3: No, mě zhruba bych řekl tak 2-3 měsíce, 4 měsíce. Pak jsem se tam vrátil, jako.
1: Ano.
3: A oni mě řekli, že mě přebrousí čočky.
1: Ano.
3: A na pravém oku to bylo dobře a na levém oku jsem to měl.
1: Jo.
3: To mám pořád a vždycky ráno vylezu, jako třeba to, jako mám to zahrady a takhle. A jak je sebe menší vánek nebo něco,
1: jo,
3: tak...
1: Citlivá spojivka. Ono totiž, ta operace té čočky vyžaduje vlastně naříznutí té spojivky, to znamená, že tam může dojít k tomu, že je potom citlivější. Jo? Asi bych dělala to, co děláte, to znamená kapat různé kapky, proplachovat oči, zároveň bránit únavě, protože to slzení očí někdy může být i příznak vlastně toho, že máme to oko suché, protože ho dlouho jako zaměřujeme nějakým směrem, a zkusit mrkat. Jako aktivně, chápete, promrkávat.
3: No, jen už to poradili bez konzervantu a vším možným, už jsem kupoval za 300 kapky a všechno.
1: No,
3: Jinak
0: zkuste, co doporučovala paní doktorka,
1: zkuste
0: prostě
1: mrkání,
0: toho, mrkání.
1: A samozřejmě můžete i zajít znovu na to pracoviště a říct, heleďte se, je to 9 let a furt mě oko slzí.
0: Tolik tady k tomuto problému a stihneme před písní ještě jeden hovor s vámi a snad i poradit. Dobrý den, kdo tam je?
1: Dobrý den,
4: tady je Jižní Čechy, Zdenek.
1: Ano.
4: Prosím vás, manželka mi zakazuje, bych přechodil na oční.
1: Proč?
4: Byli mi 70, jo. Já nevím, co s tím.
1: A proč byste neměl chodit na oční?
4: abych prý neviděl, jak se dělají vrásky.
1: Joj, dáma, ne. Naschledanou. Naschledanou, ano. No jo,

0: to je pravda. Moje maminka taky říkala, že tatínek by neměl jako nosit ano. brýle na dálku, ano. na blízko.
1: Tak ještě jeden telefon, dobrý den.
0: Děkujem.
2: Dobrý den.
1: I vám.
0: Posloucháme, povídejte.
2: Dobrý den, tady je Petra z Liberce. Já bych se vás prosím ráda zeptala, paní doktorko, na to, že jsem taková světlocitlivá, to znamená, já si zatahuju roletky.
0: Ano.
2: Nesnáším přímý slunce.
0: Ano, a je to od jak živa nebo poslední dobou?
2: Ne, nemám to od jak živa. Je mi 67 let ano. a povězte mi, je to normální, když jo. večer si jenom nasvítím, jenom se tak nasvítím.
0: Hleďte se, je to jeden z příznaků, který by vás měl vést k očnímu anebo na neurologii, protože takhle náhle vznikla, nebo i postupně, ale pozdější dobu vznikla fotocitlivost. Je poměrně důležitý příznak a může znamenat kde co. Takže první na oční a zjistit vlastně, jak vypadá jednak. Jestli nitrooční tlak se nezvyšuje, jestli tam nezačíná oční vada a nebo nějaké další věci.
1: Jak stále slyšíme, nestydět se ptát a ozvat.
2: Já jsem docela pečlivá v tom,
0: no.
2: takže já chodím každý rok, takže nitrooční tlak je normální.
0: Ano.
2: Já jsem chtěla jenom ten dotaz směřovat k tomu, jestli je normální, když si večer nasvítím jenom, já nevím, něco malého, ano, ano. jako nemůžu být samozřejmě úplně pod mě.
1: Jako jasně. třeba knížku nebo tak, ano.
2: Ano, přesně. Takže jestli je v mém věku do 70 let tohleto jako normální.
0: No, tak já opakuju,
1: myslím, že odpovídala paní
0: že fotocitlivost by nás měla vést k lékaři a pokud teda oční lékař říká, že je všechno v pořádku, tak další na řadě je neurolog.
1: Tolik tedy rada, no. ozvat se raději doktorům a zajít.
0: Určitě zajít a pokud oční nic nenajde, tak neurolog.
1: To. Další dotazy můžete klást přes telefonní linku s číslem 731 800 900 přímo doktorce Kateřině Cajtamové.
3: Vesele a zdravě. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: oči k zítřku nedohlédnou, jak nám ten hudební dramaturg vybírá ty písně. Ano. Posloucháte, paní doktorko,
1: ano.
0: Jo?
1: Krása.
0: Časné špatné vidění, téma pro nás a pro posluchače. Voláte a ptáte se na lince 731 800 900, kdo teď?
2: Ano, tady
1: slyšíme.
2: Jana.
1: Ano.
2: A mám takovou prosbu na paní doktorku. Asi před měsícem se mi stalo, že v klidu v čekárně jsem seděla a najednou jsem zjistila, že na levé oko vidím z poloviny nahoru jenom.
1: Ano.
2: Dělicí čára byla taková jako nepravidelná, nerovná.
1: No.
2: A spodní část byla taková světle šedá.
1: Ano.
2: A po nějakých půl hodině asi tak to zmizelo.
1: Ano.
2: A už se to zase tedy neobjevilo. Ale docela mi to překvapilo, protože to bylo docela ošklivý, no.
1: Ano, zní to trošku jako takzvaná přechodná mozková ischemie. Někdy to takhle vypadá. Je to třeba při záklonu, nebo pokud moc jako namáháme krční páteř, tak to někdy takhle může být. Ale já bych pro jistotu doporučila zajít na oční, podívat se, co s tím, jako jestli s tím něco je. A pokud by se ten stav opakoval, tak určitě ještě na tu neurologii. Já se omlouvám, že nevymyslím, co by to přesně mohlo být, ale bohužel nevymyslím. Mm.
0: Další dotaz tedy v této chvíli po telefonu. Dobrý den, vítáme vás v pořadu Vesele a zdravě a poprosíme zároveň stišit rádio.
1: Ano.
0: Tak.
1: Posloucháme. Furt se slyšíme sebe, takže
0: tak,
1: prosím.
0: Takhle nemůžeme zdržovat. Další, kdo tam je a se stišeným rádiem, dobrý den.
1: Stište rádio, protože jinak to nejde.
0: Povídejte.
3: Ano, dobrý den, u telefonu Hejtmánková.
1: Dobrý den.
3: Z Prakonic, dobrý den. Já bych se ráda paní doktorky zeptala. Já jsem 3 týdny po akutním zánětu nosohltanu.
1: Ano.
3: Už mám problémy s krční páteří, je mi 41 let. A já právě jsem začala jakoby mít citlivost obrovskou na světlo.
1: Ano.
3: A jakože mi nejde jakoby zaostřovat pořádně. Jako. A večer i mám, ještě paní doktorko, pardon, ještě mám večer, jakoby, když je šero, tak jakoby strašně hůř vidím.
1: Ano.
3: Mám to tak poslední týden 14 dní a měla jsem i závratě jakoby ohledně krční páteře.
1: Tak, tohle tak všechno vlastně jsou známky toho, že tam může být změna prokrvení v oblasti sítnice a já bych šla teda rychle na oční, ať se někdo podívá na oční pozadí.
3: Tam jsem byla, paní doktorko,
1: a dobrý,
3: i na
1: jo.
3: Neurologii.
1: A
3: ano,
1: dobrý.
3: A všechno prý v pořádku.
1: No, takže je to záležitost teda pravděpodobně přechodná s tou krční páteří a zajímalo by mě, jestli v nějaké poloze je to horší a v nějaké lepší. Všimla jste si?
3: No, je pravda, že když ležím jako
1: no.
3: na rovném, nebo
1: ano.
3: Mám jakoby vypodloženou tu hlavu,
1: ano.
3: Tak je to lepší, to je
1: no.
3: Pravda.
1: A tak bych asi doporučila opravdu, když se to objeví, tak si lehnout do té úlevové polohy, abychom tam vlastně dlouho neměli tu situaci, která je...
0: A potom nějaké cvičení srovnat tu
1: cvičení
0: krčnu.
1: Určitě, já doufám, že chodíte na fyzioterapii.
3: Ano. Jo. Chodím ano. A na shodou okolností teď pojedu do lázní právě.
1: No, báječně.
0: Tak jim to
1: takže by se to, řekněte jim to a kdyby se to tam objevilo, tak jim to řekněte, teď to je a oni se rovnou na tu páteř podívají.
0: Tak
1: děkujeme.
0: To může být důvodem tedy špatného vidění, ano. Špatná krční nebo zlobící krční páteř.
1: Ano.
0: Ještě malé shrnutí nás čeká k těm problémům s občasným špatným viděním s doktorkou Kateřinou Cajdemovou. Za malou chvíli.
4: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ještě bych rád zjistil i za vás, posluchače v pořadu Veselé a zdravě, co dělat tedy opravdu, když nám občas ty oči vypoví službu, neslouží tak, jak mají v tu chvilku. Jak je otestovat, že jsou v pořádku, paní doktorko, nebo co jim dopřát?
1: Já bych jim dopřála hlavně lékaře, alespoň obvodního, který může změřit krevní tlak, podívá se vlastně, jestli třeba nemáme nějaké změněné pohyby očí, koukne se nám na krční páteř a vlastně udělá diagnostiku těch jiných příčin, než jsou oční. Hned v zápětí bych zašla na oční, ať se změří nitrooční tlak, podívá se oční lékař na oční pozadí. Hovořili jsme tady i během písničky o vlastně protržení sítnice, což je záležitost, která se musí okamžitě řešit a někdy ani to bohužel už nepomůže. Takže to je závažný stav, ale...
0: Mimochodem, jaké další stavy ty závažné jsou, kdy opravdu ano, rychle k doktorovi?
1: Tak rychle k doktorovi, pokud je intenzivní bolest hlavy, velká bolest očí, pokud máte dezorientaci, náhlé postižení zraku, vypadne část zrakového pole, máte obtíže mluvit nebo se hýbat, anebo světelné kruhy nebo tmavé skvrny v zorném poli, tak okamžitě, to jako když
0: volat
1: čím dřív, tím líp, klidně. Klidně. Samozřejmě, pokud je bolest zarudnutí, dvojité vidění, plovoucí skvrny, tak to dokonce nemusí být nic, ale pro jistotu vždycky my doktoři radši vyloučíme něco špatného. A máme tady radu pro pacienta s výtokem z oka.
0: Ano.
1: Jednak by to mohla být infekce, ta ale asi 9 let by nebyla. Ale paní, která během písničky volala, říkala, že to měla v 16 a že jí propláchly slzné kanálky, tak možná ještě o tohleto poprosit.
0: Tolik tedy z našeho dnešního vysílání Pohled na hodiny i nám naznačuje, že už musíme uvolnit prostor dalším zprávám a dalším pořadům.
1: No, jo.
0: Zase v pátek, ale ten příští se potkáme.
1: Ano.
0: A s vámi samozřejmě na našem Facebooku anebo na stránkách veseleazdravie.cz, kde nám můžete o svých problémech napsat i dopředu. Tak se na vás těšíme a přejeme hezký víkend.
1: Naschledanou.
0: Mějte se krásně a posíláme ještě jednu písničku, jak říkám, poslouchejte dál Český rozhlas.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Český rozhlas zprávy.
2: Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. V Terezíně začnou v červnu první velké opravy zchátralých památek. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Na dnešek připadá v Česku takzvaný den daňové svobody. Symbolicky označuje okamžik, kdy už lidé začínají vydělávat peníze na svoje potřeby a nikoli na stát. Datum pravidelně vypočítává Liberální institut. Podle jeho ředitele Jakuba Kuneše si Česko v případě daňové zátěže občanů vede dobře i v porovnání s jinými státy.
3: Mezi evropskými zeměmi i vlastně mezi zeměmi OECD tak vycházíme jako země, která vykazuje nejnižší míru přerozdělení, což je samozřejmě pro poplatníky dobrá zpráva. Německo, můžeme říct, raketově roste směrem k vyšší redistribuci a ještě extrémnější případ je Slovensko.
2: Právě Slovensko oslaví Den daňové svobody přesně za měsíc. Radnice v Terezíně podepsala smlouvy na první větší opravy zchátralých památek. Z havarijního programu Ministerstva kultury opraví střechu na bývalé zbrojnici. Začne taky rekonstrukce krovů a střechy na proviantním skladu, upřesňuje správce a koordinátor oprav Radek Keřka.
4: V pondělí předáváme staveniště na zbrojnici a na proviantu, protože tam je to design and build, takže tam začnou nejdřív nabíhat projektanti a mykologové a ostatní. A fyzicky počítám 2 měsíce, protože půlka má být hotová do konce roku.
2: Všech 25 seniorů už opustilo domov s pečovatelskou službou ve Lhotě na Kladensku. Hladové a bez řádné péče je tam ve středu objevili policisté a záchranáři. Teď jsou buď v náhradních ubytovacích zařízeních v okolí nebo u svých rodin, potvrdil to mluvčí Středočeského kraje Adam Hejda.
5: U společnosti KV Lhota SRO byla krajským úřadem v loňském roce zahájena mimořádná kontrola kvůli podezření na poskytování neregistrované pobytové sociální služby, což bylo kontrolou potvrzeno. V současné době však není možné poskytovat bližší informace k případným úkonům ani k tomu, zda a v jaké formě jsou, či budou vedeny další navazující procesy. Sport.
2: Tenista Jakub Menšík může postoupit mezi 16 nejlepších hráčů Roland Garros. Ve třetím kole antukového Grand Slamu hraje český reprezentant proti Alexe de Minorovi z Austrálie. Ve třetím kole dvouhry skončily Karolína Muchová a Marie Bousková. Muchová nestačila na švýcarku Teichmannovou, Bousková na Rusku Andrejevovou. Obě Češky prohrály ve dvou setech. Počasí. Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na D1 za Prahou do Brna je kolona se zdržením půl hodiny od sjezdu na Velké Popovice až za sjezd na Benešov. Mezi kilometry 14 až 23 k omezení u Šmejkalky. Oběd to jde přes Trančice nebo Velké Popovice. A na dálnici D11 z Prahy do Hradce Králové za sjezdem na Sadskou řeší nehodu na kilometru 27,5 na Krajnici. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Trojnásobná jednička roku 1996, Trhovecký příběh vyprodáno Johna Michaela Montgomeryho, proměněný partou Holátek ze Šumperka na výprodej chlapů na úvod našeho dnešního setkání s aktéry naší moderní country, které budou volně provázet zastavení v albu, které jako v pořadí 35. nabídl s letošním zářím veterán Jim Lauderdale pod názvem Game Changer.

Josef Beránek, David Josefy, Vladimír Medek, Michal Paprskář a Oldřich Weber. Jména nerozlučně spojená s vlastně naší první country rockovou skupinou Šance, která vyráží už plných 51 let z Liberce a pod názvem To se vám může stát klasika Waylona Jenningse Only Letter That Will Walk the Line. Podobně populární je už hezkých pár let její tulák ze zpěvníku Mel Haggarda.

krásně se ti dýchá, to dusí tě tvá pícha, tak poslouchej, co dávno sama víš. Já vím, že dobře vaříš a pekelně se snažíš a sama táhneš naši káru dál. A já, aniž bych chtěl, jsem dvojka, bohužel.

0: co ti zbývá, musíš mě tak brát.
1: Jablonecká Voloupsie se solovým kapelníkem Ondrou Hakenem a z roku 98, kdy skupina slavila rovné třicátiny pod názvem V obyčejnej chlap, česká verze hitparádovky Kennyho Rogerse Long Arm of the Law. A zase na chvíli do zářijového alba rodáka ze Severní Karolíny Jima Lauderdale, který se toulá pláněmi country už plných 31 let a sbírá úspěchy především jako autor. I jeho nejnovější kolekci Game Changer tvoří vesměs jeho vlastní písničky. Tahle je o naší šťastné hodince.

0: On veut.
1: Country dostavník Mirka Černého.
2: Rok 78, pokud si vzpomínám, začal celkem dobře dík uhelným prázdninám. Metrem už jsme jezdili z Leninky na Mírák. Třetím rokem na Hradě však hnízdil starý pták. Byl to ale dobrý rok a říkej si, co chceš. Vždyť v Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash.

68, mou první lásku svál. Holku mi přebral kámoš, pak blázen si ji vzal. Já za pětku jsem urazil, u Havlíčků pět piv, že pak jsem trefil do

78 mi úsměv z tváře vzal. Když u odvodu prošel jsem, aniž bych o to stál, pak táta přišel o místo, že někde něco řekl, a nějakej soudruh tlačil se na jeho teplej flek. Byl to ale dobrý rok, a říkej si, co chceš, vždyť Praze tenkrát poprvé zpíval Johnny Cash. Rok 78 už prachem zapadal, i starý pták je pod rnem, a kdo by vzpomínal.

0: zpíval Johnny Cash.
1: Pražská rekonvalescence se solovým Milanem Hujerem Haladou a vzpomínkou na rok 1978 a především na pražský koncert Johnnyho Cashe. Tahle parta vznikla před 41 lety v Praze a od roku 2012 je jejím nejnovějším členem veterán Martin Javůrek. To si schovám na jindy a nabídnu vám teď osamělýho rváče Jerryho Lee Hughesa.

šedivá, chodím, občas pálí, když se nikdo nedívá. Dál v srdci starej lobo, pastilovců obchází, já kradu chvíle krátký, ty co jiným neschází. Pak táhnu vlčí stopou,

Tak trochu vizionářská, tenhle druh života, tenhle druh dne z letošního alba Jima Lauderdale Game Changer, naplňující jeho přezdívku Král zlomených srdcí. Totéž platí o písničce přímo dýchající radostí z opětovného setkání. Jmenuje se Friends Again, tedy zase kamarádi.

hosty zval a měl jich stále denně plný sál. Místo Benča hrozně špatně harmonium hrál. Tohle, že je muzika, to se nechá poslouchat.

pak přišel den, kdy potok čistej zase byl. Černý volej podivně se někam vytratil. Milej pán ve fraku přišel, smlouvu roztrhal a náš trafer zas buchaty benjo pikoval. No konečně přišel k rozumu.

Slavná balada o Jet Clampettovi, jediná jednička dlouhatánského archivu bluegrazových králů tandemu Flat & Scruggs z roku 83. O 16 let později ji takhle přivedli na naše hezky taxmeni Jardy Čvančary se solovým Vráťou Vyskočilem. A zase zpátky do Šumperka, který historie zmiňuje už v roce 1281. Právě v tomhle 25-tisícovém městě sídlí už celé půl století vyznavači moderní country skupina Holátka.

jsem sám a autor dva pilíře koncertních programů šumperské formace Holáčka. První ze zpěvníku Dona Williamse a druhou najdete mezi hitparádovou elitou roku 94 s Dwightem Yoakamem Rychlým jako ty. Fast as you.

country superhvězda druhé poloviny 80. let a počátku let 90. rodák z Kentucky Dwight Yoakam a v jeho autorském podání hitparádová čtyřka roku 94 Fastest You na závěr našeho dnešního setkání s válečníky moderní country. Díky všem, kteří se i dnes jeli se mnou a hezký zbytek večera, do něhož holátka ještě nabídnou další den. Věřím, že se povede. Tak dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Český rozhlas zprávy.
2: Skoro 40% mladých Čechů užívá nikotin. Spalovnu odpadu u Temelína na Českobudějovicku odmítá 17 obcí. Na podzim chtějí referendum. Zítřek bude oblačný až zatažený, místy přehánky a teploty až 28 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Některou z forem nikotinu užívá skoro 40% Čechů od 15 do 24 let. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách. Vyplývá to z národního výzkumu o užívání tabáku a alkoholu v loňském roce, který zveřejnil Státní zdravotní ústav. Podle jeho mluvčí Štěpánky Čechové užívá nikotin téměř 30% Čechů nad 15 let. Denně je to přes 22%.
3: Největší zastoupení mají kuřáci, kteří tvoří přes 22% populace. Tři čtvrtiny současných kuřáků přitom kouří denně. Více než třetina současných kuřáků se v roce 25 pokusila přestat kouřit, a to většinou bez odborné pomoci.
2: Proti spalovně nebezpečného průmyslového odpadu v Hůrce u Temelína na Českobudějovicku vystupuje 17 měst a obcí. Petici proti plánované výstavbě firmy Quail podepsalo 2400 lidí, informoval mluvčí petičního výboru Pavel Píha. Obec Temelín zároveň chystá referendum společně s podzimními komunálními volbami.
4: Projekt byl při schvalování vlivu na životní prostředí zařazený do takzvané kategorie 1. Podléhá tak nejpřísnějšímu režimu posuzování. Investor tak bude muset zpracovat podrobnou dokumentaci EIA a vypořádat se s mnoha připomínkami, které ve zjišťovacím řízení vznesly obce, odborníci i veřejnost. Eva Dubská-Petrová, Český rozhlas.
2: V Brně začne v sobotu 29. ročník Mezinárodního festivalu ohňostrojů Ignis Brunensis. Program je naplánován do sportovního a zábavního areálu v ulici Hněvkovského. Je to kvůli zpřísnění zákona o používání pyrotechniky. Večerní show předchází celodenní program, který přibližuje Ondřej Morávek z pořadatelské společnosti Snip & Co.
5: Přes den od rána poběží v areálu Hněvkovského jihobrněnský dětský den. Souběžně tam bude probíhat také gastronomický Burger Fest a na závěr ten tradiční ohňostrojný čas ve 22.30 ohňostroj v italském stylu Bella Ciao.
0: Sport.
2: Královskou 19. etapu cyklistického Gira d'Italia ovládl Američan Sepp Kuss. Nejlepší z Čechů Jan Hirt dojel v Dolomitech na 11. místě. Na vítěze nabral necelou minutu a půl. Celkové pořadí dál vede Dán Jonas Vingegaard.
0: Počasí.
2: Zítra ráno a dopoledne bude oblačno až zataženo, na severu a severovýchodě se vyskytne občas déšť nebo přehánky. Postupně bude oblačno až polojasno s lokálními přehánkami a bouřkami i na ostatním území. Nejvyšší teploty v sobotu 24 až 28 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 z Prahy do Brna na 15. kilometru odklidili z levého pruhu odstavené osobní auto. Směrem na Brno se tam stále tvoří kolona mezi kilometry 14 až 23 k omezení u mostu Šmejkalka. Zdržíte se tam 20 až 25 minut. A na Pražském okruhu ve východní části směrem na D1 se srazila dvě osobní auta. Nehoda je u sjezdu na dálnici do Hradce Králové. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: To byly poslední dnešní zprávy a teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
6: Buďte vítáni, dámy a pánové. Vzpomínám si, že ve znělce kdysi populárního dětského televizního pořadu Rozmarínek se zpívalo něco jako pojďte s námi za pohádkou, projdeme se pamětí. Tak nějak to bylo. A pro dnešní divadlo tedy platí vlastně obojí. Vydáme se za pohádkou a jak jinak projdeme se pamětí. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Tak, přiznejte se, kdo z nás někdy v dětství nečetl příběhy Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka z pera Ondřeje Sekory. Oba ti hrdinové z celé řady dětských knížek mají za sebou od chvíle, kdy spatřili světlo světa, samozřejmě i nejrůznější zvukové adaptace svých dobrodružství, dramatizace nebo prostá pohádková čtení na dobrou noc. Brouka Pytlíka doprovázel svým typickým konejšivým hlasem mezi jinými i Vlastimil Brodský. A Ferdu, toho s tím puntíkovatým šátkem, zase svého času Josef Dvořák.
2: Dnes vám budu vyprávět o jednom černém mravenci, co nosí na krku červeně puntičkovaný šátek a jmenuje se... Cože? Vy víte, že to bude pohádka o Ferdovi? No jo, já zapomněl, podle toho šátku ho všude dobře znají a nejen v broučím světě. A právě tenhle šátek zaujal jednoho chlapce, když si prohlížel mraveniště a řekl si, že takhle zvláštního mravence musí ukázat ve škole. A hned šup s ním do krabičky. No jenže to by nesměl být Ferda. Tak dlouho hledal, kudy by se z krabičky dostal, až se mu to podařilo. Téměř až u domku, kde chlapec bydlel. Jak dopadl na zem, vyrazil a utíkal, až se mu na zádech raneček nadhazoval. Ale najednou plesk. Ferda se zarazil, kolem něho začaly padat dešťové kapky. To bude liák. Plesk. A Ferda ležel na zemi. No, ono se řekne kapka. Mravenec střepal nohama ve vzduchu, prskal vodu, která mu stříkala do úst. A sotva vstal, plesk, nová kapka ho bouchla dozad, takže udělal dva kotrmelce dopředu. No, když se potom celý skoprnělý posadil a protřel si oči, uviděl před sebou dům. Na štítku bylo napsáno jméno domácího pána J. Hlemíšť. To je nádherné, řekl si Ferda. Tam se schovám. Snad mě pan domácí pustí. Na to zaťukal na dveře jemňoučce jedním prstem, ale nikdo neotvíral. Tak zkusil zaťukat dvěma prsty, ale zase nikdo neotvíral. Potom zaťukal všemi prsty a zaprosil: jemnost pane, otevřte, moc tu prší. Ale zase nikdo neotevřel. Aha, pan domácí asi usnul. Budu ho muset probudit. Rozhodl se nakonec Ferda a zabušil do dveří pěstmi. Snad se nyní otevřou. Jenže to jste však měli vidět, co se stalo. Domek se vepředu nadzdvedl a vykoukla růžkatá hlava Hlemíždě. Ty uličníku, ty zmoklý hastrmane, klid se odtud, nebo budu křičet o pomoc. Jak se opovažuješ dobývat se do cizí chalupy? Huboval Hlemíšť a plival kolem sebe. Pak stáhl hlavu do domku a už se neukázal. Ferda stál před Hlemíždím domkem jak zmoklá slepice. Vodu měl za krkem, ve střevících i v ranečku. Však já ti jednou ukážu, zahrozil Hlemížďovi a chystal se jí dále. Najednou uviděl, že o dvě trávy dál pod kamínkem je skulina, zrovna jako připravená pro zmoklého mravenečka. Nerozmýšlel se dlouho a rychle tam vlezl. Byla tam sice tma, ale sucho a teplo. Ferda položil hlavu na raneček a spal celou noc jako dřevo. Za to ráno bylo překvapení, když se probudil. Hmatal kolem sebe a nemohl poznat, kde je. Když vystrčil hlavu ven, byl už bílý den. Kobylky bzučely, modré a zelené mušky poletovaly a před kamenem se na slunci leskl Hlemížďův domek. Hlemíšť ještě spal a chrápal, až se okna třásla. Ferdovi se zajiskřilo v očích. Teď ho potrestám, řekl si. A zavolal na pavouka, který měl vedle na keři pavučinu. Pošeptal mu něco a za chvíli se objevil věhlasný provazník mistr Pavouk s tlustými provazy. Stačí? Zeptal se. Stačí, řekl Ferda, vzal provazy a rychle přivázal Hlemíždě k šípkovému keři, aby mu neutekl. A hned hup dubky, dubky, rozhodil svůj raneček, vytáhl sekerku a pilku, kladívko a hřebíky. Stavebního materiálu měl kolem sebe dost. Vzal stéblo trávy, točil, točil a točil a už měl jedno kolečko. Vzal druhé stéblo, točil, točil, točil a už měl druhé kolečko. Nač pak kolečka? No přece na kočárek. Našel půlku lískového oříšku, v tom bude sedět, jen co si udělá pěkné sedátko z mechu. Dole navrtal šípkovým trnem dírky a nasadil tam kola. Dvě dírky navrtal také vpředu a nastrčil tam dlouhé oje, aby mezi ně mohl hlemíždě přivázat. Opravdu, zapřahl ho, jako kdyby to byl nějaký kůň. Pak si udělal bič, odvázal provazy od šípku, naložil svůj raneček a bičem prásk, prásk do hlemíždě. To byla podívaná. Hlemíšť se probudil a nevěděl, co se to s ním děje. Vystrčil hlavu, ale dozadu neviděl. No, co mu to tluče do ulity? Otáčel se a chtěl to chytit, ale nemohl. No, tak co ho nem dělat? Utéct. A dal se do běhu. To víte, jak hlemíšť utíká. A Ferda do něho prásk, prásk. Ze všech stran se začaly zbíhat brouci. Přiběhly malé mandelinky, přiběhly berušky, za trávou vyhlédl i kovářík a z meze sem přiběhl na svých sedmimílových botách krasavec Svižník. A všichni se smáli na celé kolo. Je, minko, te telegrace, podívejte, hlemíšť si hraje na traktor a jak se ten mravenec v kočárku naparuje. A Ferda se v kočárku opravdu naparoval a dělal na brouky směšné obličeje. Kovářík dělal před hlemíždem kotrmelce a Svižník ho obíhal stále dokola. Ale to všechno by nic nebylo, kdyby to nebyl viděl šibal počitý střevlík. Jak se před ním hlemíž objevil, střevlík se zasmál do vousů, tleskl do dlaní a zavolal zelenou kobylku, šedivého ováda, dva komáry a čmeláka a ať k tomu něco zahrají. Kobylka byla pro každou švandu. Postavila se dopředu s houslemi, za ní dva komáři s klarinetem, pak ovád s trumpetou a čmelák s bubnem a spustili. Bom, bom, brum, bom, bom, trára, tata, tatrára, tata, až se to paloukem rozléhalo široko daleko. No to se ví, hned se všichni broučci seběhli před hudbu a pochodovali do taktu. Neptejte se, jak se hlemíš zlobil. Ujížděl přes hory a doly rychlostí hlemíždího rychlíku a nakonec se vyšplhal až na vrcholek meze ke hromadě kamení. Což byla to docela obyčejná hromada kamení, ale Ferdovi se tam nějak nelíbilo. Rozhlédl se napravo, nalevo, pak vzal po lehounku svůj raneček a vyskočil tak potichu z vozu ven, že si toho ani nikdo nevšiml. Rozlobený hlemíš se hnal dál a prý se dostal až k rybníku, ovšem to nevím jistě.
0: Divadlo pro vaše uši.
3: Dobrý večer, děti. Zkusíte hádat, o kom vám dnes budu vyprávět? Tak je to takový veliký brouk, trochu popleta, nosí pruhované ponožky a místo pořádných tykadel má takové podivné hrášky. Že už víte, co? No to bych řekl. Já vím, že už jste určitě všichni o broukovi Pitlíkovi přinejmenším jednou slyšeli. Ale také si myslím, že vyprávění o jeho popletených kouscích si rádi poslechnete znovu. To vám byla paseka v lese a na ní se ozývaly podivné zvuky. Tram-taratata, tram-taratata, bum, bum, bum. A zase znovu. A najednou do toho trý, drý, kulili, kulili. Ten rámus dělali malí broučci. Každý měl na hlavě papírovou čepici, u pusy drželi slámku jako nějakou trumpetu a všichni se koukali na velikého brouka, který jim dělal kapelníka. No ano, no ano, byl to Pitlík. A ten se právě rozkřikl, ticho, kdo to tu tak divně dělá klarinet. Prosím, Toníček, žalovali tenké hlásky. No, tohle, rozčiloval se kapelník, když chceš dělat klarinet, tak to musíš spustit jinak, ty hloupý broučku. Tudli, tudli, málo nudli, tak přece hraje klarinet. Malý brouček Toníček nafoukl pusu a spustil na slámku, ale spletl se. Tudli, tudli, hrnec nudlí. Dost, dost, dost, řekl veliký brouk. Vždyť ty všechno zmotáš. Budeš raději dělat buben. Ty bys nám s těmi nudlemi dal. A vzal broučkovi slámku a dal mu místo toho hrníček. Na ten si bubnuj, koukej takhle. Hr, hr, hrníček. Hr, hr, Toníček, no, no, tak vidíš. To se všem náramně líbilo. Ten velký brouk si umí tak pěkně hrát. A hned spustila celá kapela. Dzin, dzin, dratata, dzin, dzin, dratata. Toníček do toho mlátil na hrníček, až to blízkým lesem jen hřmělo. To je ale blázen, ten pytlík, řekla tlustá teta Majka, když viděla tu komedii. Z díry vylezl černý brouk potemníka, huhlal, to by se nemělo, Bůh ví, jakým hastrošům dovolit dělat takový rámus. A tím začala celá ta podivná historie, protože ten bláznivý brouk pytlík nechal muziku muzikou a začal si hrát s malými broučky na vojáky. Ukázal broučkům na potemníka jako nějaký vojevůdce a zakřičel: tam je černý nepřítel, do něho broučci a broučata. To se ví, že broučci byli hned pro. Vzali své slámky, na které před chvílí troubili, namířili jimi na potemníka jako puškami a dělali, jako by stříleli: bác, bác, bác. A teď hurá, vykřikl velký brouk a vrhl se proti potemníkovi. A malí broučci za ním. A jak byli rozjaření, začali slámkami bušit do potemníka a Toníček s hrníčkem také a křičel: bum, bum, hrníček, to tě tluče, Toníček, a tloukl potemníka hrníčkem do hlavy, jako by se nekumelilo. To vám byla mela. Ještě, že tam byli ostatní broučci, kteří se do toho dali, odtrhli honem malé broučky se slámkami, Toníčka schovali pod kamínek a pytlíka rychle vyhodili. Těžko říct, co by jinak potemník udělal, vždyť křičel, že Toníčkovi utrhne hlavu a z pytlíka, že udělá píseček do zahrádky. Všichni ho chlácholili, že určitě pytlíka chytí a že mu napraví hlavu. Dokonce se tam nachomítl i jeden přihlouplý chroust, který to bral vážně a začal se nabízet, že pytlíka opravdu polapí.
4: Já se za ním rozletím a to pak uvidíte.
3: Ale to víte, než se chroust rozletí, pořád roztahoval křídla, stahoval, roztahoval, stahoval, roztahoval, stahoval, až z toho potemník usnul jako malé děťátko. Když začal ještě navíc chrápat, chroust se urazil, že tedy nikam nepoletí, a odešel hledat pytlíka pěšky. Tak ho necháme jít, protože pytlík přece nikam neutekl. Schoval se za kamínek a když mu otrnulo, začal pod něj šťourat a vytahovat schovaného Toníčka. Vytáhl ho, ale Toníček byl celý bledý, jako stěna, a třásl se jako osika. Stričku, mně se zdá, že pod tím kamenem straší, zašeptal. Já tam slyšel takové naříkání a bědování, to určitě bylo strašidlo. Skutečně, spod kamene vycházel tenonký, úpěnlivý zvuk, jako by někdo křičel: mami, mami. Pytlík se zatvářil odhodlaně. Toníčku, nastala veliká chvíle. Teď uvidíš, jak se pytlík vyznamená. To neznáš pytlíka, ten se ničeho nebojí. A táhl Toníčka za sebou pod kamínek. Najednou pytlík něco nahmátl, co zapištělo. Už ho mám, už ho mám, haha, strašidlo, vykříkl a chytil to za nohu. Toníček honem utíkal ven a křičel na všechny, ať se jdou podívat, že pytlík chytil strašidlo. Zatím to pytlík táhl ke vchodu. Bylo to černé, jako bota. A ještě po cestě to křičelo, mami, mami. Ale pytlík neznal slitování. Bylo tam toho ještě víc a pořád to křičelo. A pytlík to bral jedno po druhém a tak vám jich vyházel na trávu 8. A pak vylezl ve vší slávě sám. To koukáte, jelimánkové, jak dovede pytlík se strašili zatočit, prohlásil vítězoslavně, když viděl, že kolem kamínku je už velký schon. No, ano, až moc. Velký schon tam byl. Stálo tam plno rozhořčených broučků. Jedni drželi plačící strašidílka za ruce a druzí se pustili z hurta do pytlíka. Prosím vás, strejdo, proč nedáte těm malým cvrčkům pokoj? Co pak se to sluší? Takhle je vyhazovat z pelíšku? Pro pána krále, tak ona to nebyla žádná strašidla? Vždyť to byli malí cvrčci, kterých bývá v letě pod kameny spousta. A jak se báli chuděrky malé, tak křičeli do své mámy, mámy. Pytlíku, pytlíku, ty jsi to zmotal. Všichni utěšovali plačící cvrčíky. A pak spustili na pytlíka. Teď byste je měl, strejdo, trochu rozveselit. Ať to alespoň nějak napravíte. A pytlík, jednak, že se trochu styděl, a jednak, že byl dobrák od kosti, slíbil, že pro cvrčky něco udělá. Dobrou noc.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Když tu byla už dnes řeč o duchovním otci Ferdy Mravence a Brouka Pytlíka Ondřeji Sekorovi, tak ten mimo jiné ilustroval i knížku herce Jindřicha Plachty. Znáte Pučálkovic a Minu? I když ona je to spíš taková delší humoristická povídka o původně malém psím nalezenci, z něhož se později vyklubal kdepak Bernardín. Bernardín to nebyl, ani srnka to nebyla, ale za to inu pěkná a velká cirkusová žirafa.
2: Pan tajemník Pučálka byl úředník úzkostlivý. Špatný pohled představeného způsobil větší bolest než vyžraný zub. V dobách, kdy měli doma Aminu, chodil pan Pučálka do kanceláře sice přesně, ale z kanceláře ještě přesněji, což dříve nebývalo. Pan tajemník spěchal domů kvůli Amině, vždyť ten pes je všechny vzrušoval svým záhadným původem. Z původního prohlášení, že Amina je Bernardín, nechtělo se mu ustupovat.
3: Ten pes musel chytit do krku průvan. Delší krk má Amina určitě z nachlazení.
2: A tomu by chtěl i pan tajemník věřit, jen kdyby to byl Bernardín. Ale to, co objevili na Amině děti, byla rána jak pro Bernardína, tak pro Pučálku věru krutá. Představte si, že Libor s Růžou si jednou večer vzpomněli, že Amině rostou rohy. Kuš, vykřikl pan tajemník a vylétl od stolu.
3: Vždyť jsem to povídala, že to nemůže být Bernardín, ale to náš táta si vzpomněl na Bernardína.
2: Zatím, mámo, ještě mlč. Neříkám to určitě, ale tak se mi zdá, že existuje takový nějaký druh Bernardína s rohama. Jak povídám, nevím to určitě. Zeptám se zítra v úřadě kolegy Karlovského, on má psy a rozumí jim.
3: Ale to se ho zeptej nějak šikovně. Neříkej mu, že máme takovýho psa, nebo to rozhlásí a může ti to v postupu ublížit.
2: Neměj strach, to je má věc. Druhý den v úřadě chodil pan Pučálka přes hodinu kolem pana kolegy Karlovského a okusoval si nehty. Konečně před svačinou se vzchopil. Pane kolego, vy přece rozumíte psům. Tuhle se mnou hádal náš domácí, že prý je jeden druh Bernardínů a ti mají rohy. Víte, že to není pravda.
4: Karlovský se podíval na pana Pučálku a pak řekl vážně jako kněz. Tak řekněte tomu vašemu domácímu, jestli jeho Bernardín má rohy, takže je to vůl.
2: Tentokrát šel pan tajemník Pučálka po dlouhé době z úřadu hodně pomalu. Bylo mu smutno v samotné duši. Vždyť všechny sny o vzácném psu Amině padly. Byly to opilé sny o Bernardínu, který je proslaví na výstavách a získá jim velké tisíce. Amina, jak jim zazněly kroky na chodbě, zahopsala doprostřed sednice a vrtěla hlavičkou. Mlaskala přitom svým placatým čumáčkem, že to vypadalo, jako by zrovna říkala ale, to jsou k nám hosti. Při obědě hleděl pan tajemník zamračeně do talíře a nemluvil. Za to paní žalovala na děti.
3: Ty, táto, zakaž Vaškovi a Růže, aby tak nelítali ze školy. Vašek má do jedné školu a za 5 minut jedna už je doma. Kluk si něco užene. Jindy chodil až v 2:30 a to teď blázen, snad si myslí, že mu Aminu sníme.
5: A morced hadry, už toho mám s tou Aminou dost. Všichni jste se zbláznili. To je pořád jen sama Amina, Amina, zase Amina. Tamhle Libor i v noci, když je na hrnci, chce Aminu. Já to tady voca všecko vymrskám a marš od psa, ať vás u toho zvířete nevidím. A ty taky, kdybys byla pořádná máma, tak v tom nebudeš děti podporovat. Ale ty si sama hraješ se psem jako s panenkou.
3: No dovol, já přece...
5: Mlč, je to pravda, jsi jako vyjevená. To je pořád, tatínku, koukej, ona Amina nevezme kousek masa do huby, ona jen mrkvičku a špenát.
2: Děti byly schouleny po koutech světnice a tiše plakaly.
3: Tohle ti nedaruju, ty náš táto.
2: Jen Amina byla dobré mysli. Stoupla si zrovna k pánovi, vrtila hlavičkou a pomáhala mu mlaskat. Byl by jí velmi rád dal kousek lívance, ale trochu se před dětmi styděl a proto, aby svůj úmysl zamaskoval, raději se na Aminu osopil.
4: A tak, nečum na mě.
2: Amina se rozběhla k dětem a ty ručičkama, slzami rozmočenýma kradmo hladili, aby to tatínek neviděl.
4: To konečně to pan tajemník nevydržel.
5: Kde je ten pes?
4: Tady mi upadl kousek lívance, no tak si ho vem, no. Po krutém poledni následovalo nejružovější odpoledne, alespoň pro děti. Otec rodiny cítil potřebu vynahradit dětem tu chviličku pláče. Proto rozmrzelým hlasem poručil Vaškovi, aby přinesl z půdy draka, že jej půjdou na kopec pouštět.
5: A Aminu vezmeme sebou, ať se mrcha líná, taky trochu proběhne venku.
4: Amina vrtěla hlavou jako větrníček, když ji nesl pan tajemník v pelerině přes ulici. Děti pomalu už začínali milovat tatínka, protože byl zase na Aminu hodný. Mluvil s ní po cestě jako maminka doma.
5: Čopak, tramvaj se ti líbí, ta by tě holka zajela, tam nesmíš, až tamhle na vrchu tě pustíme.
4: To je hezký psíček, říkali maminky a chůvy dětem v kočárku, jako hračka je. To je naše Amina, napukoval se Libor. Nahoře na trávníku by byl vítr zpočátku Aminu porazil, ale pak se vzchopila a lítala jako plášť. Kam vítr, tam Amina. I pan tajemník se smál, jak se Amina dovedla válet v trávě. Vypouštěli draka, Amina popadla odložené klubko a marš pryč s ním. Letěla, letěla a najednou hrůza. Z keřů vyběhl proti ní statný vlčák. Aminu rozklepal mráz na zádech. Vlčák si nejprve k ní jen čuchl a ona se chudinka divně svalila. Zvedala pusu na dlouhém krčku a hledala děti. Děti však s tatínkem byly zaujaty drakem a na Aminu ani nevzdychly. Vlčák praštil malou Aminu prackou. Svalila se hned po první ráně. Chtěla utéci, ale vlčák zavrčel, popadl jí do zubů a uháněl s ní pryč. V tom však růža spustila křik. Tatínku, žere nám Aminu! Nastal ruch v celém okolí. Křik dětí upozornil lidi kolem. Tři penzisté si hned vysvětlili, že ten

0: sebou, neboť rozbiju hubu na hadry. Sdělovali mu vážně.
1: Pánové, pánové, pusťte mě, já mám tamhle děti. V tom však přiběhli dědečkové a chtěli pana Pučálku škrtit. Lidi, neblázněte, já jsem poštovní úředník Pučálka a tamhle mám děti, proč mě držíte?
2: Tu teprve se nedorozumění vysvětlilo. Dědečkové scházeli dolů z kopce a vedli stále svou, že teď každou chvíli je v novinách, že všelijací lidé ubližují dětem. Pan tajemník Pučálka přišel domů s dětmi, s roztrhanou pelerínou a zraněnou Aminou. Za celý večer nedovedl nikdo povědět paní Pučálkové, co se vlastně stalo. Amině omyli rány na krčku a zavázali. Také pan Pučálka dostal obklad na hlavu. Dlouho do noci šeptal.
3: Kriste, pane, taková ostuda. Jen jestli to nebude v novinách.
2: Ale nebylo.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zaobíráme se dnes staršími dětskými knížkami. Tak co třeba taková Žabákova dobrodružství? Kenneth Graham. To už nebylo z obrázky Ondřeje Sekory, ale v tom prvním vydání s nezaměnitelným výtvarným rukopisem Josefa Čapka. Je vám to dodnes roztomilé vyprávění. Příhody zvířátek u řeky v klidném prostředí staré dobré Anglie.
1: Krtek se zabýval jarním úklidem svého malého domku. Pracoval po celé ráno velmi pilně. Nejdříve se oháněl koštětem, potom hadrem, pak vylezl na žebřík, na schody a na stupátka se štětkou a čberem plným vápna. Až měl prach v krku i v očích, bolavá záda a unavená ramena. Nad ním, v zemi pod ním, kolem něho bylo cítit jaro. Není tedy divu, že najednou odhodil štětku na podlahu a řekl si, je to ale otrava, k čertu s bílením. I začal hrabat, škrabat, vrtat a dolovat svými pratičkami tak horlivě, že se záhy ocitl jeho rypáček na slunečním světle. Krtek se vyvalil na teplou trávu velké louky. To je hezké, řekl si pro sebe. Rozhodně lepší než bílý domek. Rozběhl se po louce podél plotu přes parbky, až se náhle ocitl na břehu.

0: břehu mohutné řeky. Krtek byl okouzlen, jak živ řeku neviděl. Sedl si do trávy a pozoroval, jak se kroutí hrne a peláši jako nějaké obrovské zvíře. A tu najednou upoutala jeho pozornost tmavá díra na protějším břehu, právě nad vodní hladinou. A hle, z tmavého otvoru na něj zamžouralo oko a objevila se hnědá malá tvář svousy. A již vykoukla špičatá ouška a hustá hedvábná srst. Byla to vodní krysa. Halo, Krtku, řekla vodní krysa. Halo, kryso, zvolal Krtek. Nechtěl bys na druhou stranu, zeptala se krysa i hned. Pojď, svezu tě. A vstoupila lehce do malé loďky, které si Krtek předtím nevšiml. Víš, já jsem ještě jakživ neseděl v loďce, přiznal se Krtek. Cože, zvolala krysa s otevřenými ústy. A co si tedy vlastně celý život dělal? Věř mi, milí příteli, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako projíždět se v loďce. Jen tak se projíždět, dodala zasněně. Podívej, nemáš-li před sebou dnes ráno opravdu nic jiného? Mohli bychom si zajet dolů po řece a dobře se pomět. Krtek se s rozkoší uvelbil na zadní sedadlo a samým štěstím začal klátit nohama. Krásný den, vzdychl si. Pojďme hned. Víš, všechno je tu pro mě takové nové. Tak tohle tedy je řeka, podivoval se. A ty žiješ opravdu u řeky? Já žiju u ní, s ní, na ní a v ní, pokyvovala hlavou krysa. Řeka je mi společnicí, jídlem i pitím a také se v ní ovšem míjí. Je to můj svět a netoužím po jiném. A není to časem trochu nudné, pokusil se namítnout Krtek. Jenom ty a nikdo jiný, s kým by si porozprávěla. Ale kdež, jsi nováček a nemůžeš to znát. Řeka je doslova přeplněna. Vidry, ledňáčci, potápky se tu potloukají po celé dny a pořád něco chtějí, jako by člověk neměl nic jiného na práci. Ale víš co? Teď zajedeme do zátočiny a tam se najíme, navrhla krysa. Opustili hlavní proud a zahnuli na klidnou vodu. Krysa přistála s loďkou u břehu, pomohla neobratnému Krtkovi na břeh a vynesla koš s jídlem. Ještě nezačali jíst, když tu se před nimi z vody vynořila vidra. Hltouni, poznamenala přisedajíc k zásobám, proč pak si mne nepozvala k motrokryso? Byl to výlet docela bez příprav, vysvětlovala krysa. Ostatně dovol, můj přítel, pan Krtek. Těší mne, řekla vidra a obě zvířátka se hned zpřátelila.
1: Divadlo pro vaše uši.
2: Jako četbu na pokračování četl z Žabákových dobrodružství František Filipovský, však jste ho určitě poznali, jak by ne. V pozdější rozhlasové dramatizaci zase hrála prim, co by vodní krysa, Jiřina Bohdalová. Ale dřív, než si ji poslechneme, nechme paní Jiřinku vyprávět o tom, jak si pro svou vodní krysu našla originální hlasovou podobu. Všechno dobré a brzy zase naslyšenou, přátelé.
3: Mě prvně na pohádky oslovil režisér Horčička. A ten mi dal text Bledě modrýho Petra. To byl Bledě modrý pejsek, to byla velice slavná pohádka a hlavně jsem měla slavný partnery, protože hlavní roli tam dělal Karel Häger.
4: Mňaucta.
5: Dobrý den, černý kocoure. Prosím tě, vede tahle silnice do světa?
4: To bych řekl, tahle a žádná jiná, pořád rovnou za nosem.
5: Děkuji.
4: Počkej, no ne, bledě modrý pes. Ty jsi modrý, víš to?
5: Vím, a jak?
4: Od ucha k uchu modrý, to tu ještě nebylo.
6: Nalca se.
5: Čemu se směje?
6: Kamaráde, vsadím krk, že ani můj pradědeček nic směšnějšího v životě neviděl. A že už prohnal psu. Jo, no poslíš, ty jsi utekl z domova, viď?
5: Jak to víš?
6: To se pozná.
3: Tam jsem vlastně zkusila ten dětský hlas a po tomhle tom bledem modrým Petrovi režisér Horčička mě zavolal a říkal, Jiřino, já bych potřeboval, aby si udělala vodní krysu v pohádce, ale nějak sympaticky. No to jsem si řekla, to je nadlidský úkol. Vodní krysa a sympaticky. Ale pak jsem si řekla, no tak pokusím se a chodila jsem k Dvořákům pochopitelně a Dvořák měl malýho Vladimíra, dneska je to sám otec syna už, a on měl ten malý Vladimír pod jazyčkem takovou jako uzdičku. To se pak stříhá v určitém věku, on mluví dneska perfektně samozřejmě, ale v té době, jak měl tu uzdičku a s tím jazyčkem nemohl moc hejbat, tak on tak krásně ceplál. A já jsem tam chodila a chodila a poslouchala jsem toho malýho Láďu a říkala jsem si, to je ono, to je ta vodní krysa. Tak já jsem si ho nádherně naposlouchala a skutečně se mi velice poved. Nenapadlo mě, že Vladimír, tedy můj partner, v neděli bude poslouchat pohádku. Musím vám říct, že svýho syna poznal. A zavolal mě a řekl, to je něco neuvěřitelného. Udělat vodní krysu na mýho syna. Jestli to někde řekneš, ten kluk by mohl mít trauma z toho. Celoživotní. Tak já jsem musela slíbit, že to neřeknu. Taky jsem to splnila. Dlouho jsem to nevyprávěla, až když teda Vladimír malej teda už byl velkej, tak jsem to vyprávěla. Ale měla jsem sama z toho radost, že on ho poznal.
7: Au? Au? Pomoc? Kde to jsem?
8: Přece. Chyť se vesla, no, šup a posaď se, na sluníčku oschneš jako nic.
7: Děkuji. Nikdy jsem o řece neslyšel. A kdo pak jsi ty?
8: Krysa.
7: Ano?
8: Vodní krysa.
7: Ano?
8: A tohle je moje loďka.
7: Ne, tak... Já sedím v loďce. Víš, že jsem ještě jakživ v loďce neseděl.
8: Cože? Ty žes neseděl? No to snad není. To co jsi tedy dělal celý život?
7: Hrabal. My krci spíš hrabeme. Jsme barabové. Stavíme. Podzemí.
8: Barabizny.
7: Ani ne. Chodby, tunely a tak. Ale tohle tvoje řemeslo je taky prýma.
8: Prýmy síma. Věř mi, kamaráde, nic, rozhodně nic není tak krásné, jako veslovat. Projíždět se v loďce nebo plavat vedle ní. Říkej mi, a 2-3 mě se líp vesluje. Máš pořád co dělat a přece neděláš nikdy nic.
7: A ty žiješ opravdu pořád u řeky?
8: U ní a s ní a na ní a v ní a... Říkej mi A2-3.
7: A2-3.
8: Řekajeme mi bratrem a sestrou a tetou a společnicí a jídlem a pitím a taky se v ní občas smeju, ale jenom občas.

0: tvoje loďka se mi ohromně líbí. Kam pak nás to nese?
1: Tak tamhle před námi je ostrůvek a na něm stojí žabý hrádek. Bydlí tam jeden můj kamarád. Trochu praštěný, ale kdo pak z nás je bez chyby, že ano?
2: Proč je praštěný?
1: Nejdřív jenom plaval, pak ho to unavil. Pořídil si loďku s kajutou a nakonec plachetnici. Ať začne cokoliv, vždycky to skončí. Stejně, nasytí se a přijde s něčím novým. Podívej, tamhle je. Hej, žabáku! Přijímáš návštěvy?
3: Ovšem, tebe vždycky, hoď mi řetěz a podej mi tlapku.
1: Hop.
3: Vítám tě, kryso, a tvého přítele rovněž. Jsem žabák, svobodný pán ze Žabákova, těší mě.
0: Krtek, a potěšení je na mé straně. Obdivuju takovéhle bydlení.
3: Nejkrásnější dům u téhle řeky, nebo možná vůbec nejkrásnější, stál mě. A propo, právě jsem pro tebe chtěl poslat loďku, kryso, potřebuju tě, potřebuju vás nutně oba dva. Musíte přiložit tlapky k dílu.
2: K dílu?
3: Zařizuju totiž maringotku.
0: To znám, umělý tuk.
3: Pardon.
1: To nic, on si plete maringotku z margaríny.
3: Och, tak. Opravdový život, příteli, je jenom v maringotce. Maringotka, komediantský vůz, 4 kola, na nich bouda.
1: Neblázním.
3: Neblázním, podívejte se, tady je, koupil jsem ho včera i s koníčkem. Není to krása?
1: Já nevím.
3: Nasedat, jedeme, ah je.
4: Po silnici mezi poli jede žlutý vůz.
5: Jede žlutý vůz.
1: Je

0: Eklos.
1: Co pak to bručí, nežene bouška?
2: To není bouška, oni trochu ke kraji žabáku.
3: Já a uhnout toho bohra nebude, aby žabák z cesty uhýbal. A silnice se ztrácí v dáli, na ní žlutý vůz.
1: Na ní žlutý vůz.
0: Střechy mu slunce pálí a napravo má bílé skály. Vlevo hejno husí.
2: Něco se k nám blíží, nebezpečí, na ohník příkopu.
3: Nesmysl, já jsem pánem silnic, všechno z cesty.
0: Po silnici mezi poli jede žlutý.
3: Pozor!
4: Co to? Co to bylo?
2: Automobil. Šílenec za volantem. Všechny nás mohl zabít. Policie.
4: Podívej, z našeho vozu je kulnička na dříví. Kuň se spašil, všechno se válí v příkopě. Co budeme dělat?
2: Najdeme nejdřív žabáka. Hej, žabáku. Kde jsi?
5: Tu.
4: Na stromě.
2: Pojď dolů. Žabák nemá na strom něco pohledávat. Je to komické a nedůstojné. Jak ses tam vlastně dostal?
4: Asi tím nárazem.
2: Pojď, pomoz mi ho sundat. Je ti něco, žabáku?
5: Nádherný, strhující pohled. Poezie pohybu, jediný způsob cestování, dnes zde, zítra daleko odtud.
2: Mluví z cesty.
5: Proletět vesnicemi, přeskočit města, vrtu, ach, nádhera.
4: No tak kamaráde, snad nebude tak zlé.
5: A když si pomyslím, že jsem tohle neznal, po všechny ty ztracené roky, které leží za mnou, jsem o tom vůbec nevěděl.
2: Vzpamatuj se, měj přece rozum.
5: Zrovna jsem ho dostal, víš ty, jaká skvělá budoucnost je přede mnou, jaké mraky prachu se za mnou budou zvedat, až si pořídím automobil, kolik maringotek odhodím do příkopu ohavných, malých, ničemných kanárkových žlutých vozů. Tu.
2: Tak to je tady konec. Tohle už znám. Zbláznil se do nové hračky. Teď nedá pokoj, dokud si nepořídí vůz, někoho nezajede, nerozbije se, nebude mít opletačky s policií. Je výškrtku. Někteří žabáci jsou všichni stejní.
3: Tu.

0: Eccoci, spazi bocce, porro bocce, me.
1: Zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
1: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Noční linka.
3: Noční linka, víkendová, tentokrát pátečně sobotní, právě startuje, právě otevírá. Krásný pozdní večer vám všem, kteří jste napřímo našeho vysílání, přeje Jitka Lukešová. No a platí, že se i dnes na vás budu moc a moc těšit po celé ty dvě hodiny, které jsou před námi, a doufám, že si to vzájemně užijeme. Samozřejmě nás čeká společné povídání na téma, které vám za pár vteřin prozradím. Také pro vás máme spousty písniček a doufám, že si u nás vyberete pro vaši příjemnou večerní náladu a tak příjemný pozdně večerní relax. No a o čem že to tedy dnes bude? Kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to? Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli vážnou nemoc nebo jiný životní boj? Kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací? No a co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých? A mimochodem, je pomocná ruka potřeba? Kdo ji podal třeba právě vám a koho byste chtěli pozdravit? Jsou situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. Tedy nemusí, ale určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl a nenaplňuje ho to. Odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, chce notnou dávku odvahy, a pokud je to třeba vážná nemoc, odhodlání žít musí být opravdu velké. Pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci, a žít si po svém. Nemusí jít vždy jen o velká rozhodnutí a velké činy. Možná vám plně stačí, že se o sebe a druhé dokážete postarat a žít slušný život, že zvládáte každý den v pohodě. Tak tolik a mnohem více na to naše téma, které je takové hodně na základě vašich životních zkušeností, ale také třeba i na základě určitých představ, pokud jste něco podobného nezažili. No a telefon k nám jako vždy 731 800 900, pak je tu web rozhlas.cz/linka a je tu i e-mail nochnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásný pozdní večer a právě začínáme.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Hana Zagorová na úvod se svou písničkou Biograf Láska, tak já doufám, že vás potěšila písničkou. No a teď už můžeme pozdravit do Ústí na sever Čech paní Evu. Krásný večer, Evo, zdravím vás.
1: Dobrý večer, já taky zdravím vás a všechny posluchače Noční linky.
0: Děkuju moc.
1: Já jsem byla postavená osudem před dost velký rozhodnutí. Prostě jsem byla na operaci výměně kyčelního kloubu a bohužel mi řekli, že už žádný kyčel mít nebudu a ze té rady jsem se ocitla na vozíku a musela jsem se s tím naučit žít.
0: A to byl nějaký důvod, jakože to nešlo vyměnit prostě ta kyčel?
1: No, nešlo, že prostě to nebylo za co uchytit a těžká osteoporóza, mi řekli, no.
0: No vidíte to, a přitom se říká, že zrovna kyčle, že to je taková už dneska skoro v uvozovkách pásová výroba, že jo? A co se všechno může přihodit a jak to vůbec nemusí?
1: No, ono stačí, jako když mám tu vložku, já jsem 22 let od té endoprotéze chodila a chodila jsem dobře. Takže já si jako stěžovat nemůžu. A pak jsem šla na druhou výměnu a už to nešlo.
0: A už to nešlo. Tak co následovalo? Co se ve vás dělo? Nebo jak jste bojovala? S čím jste bojovala vlastně? Co
1: no,
0: se muselo zařídit, udělat?
1: Já byla docela nešťastná, protože jsem nevěděla, co a jak. To byl pokus omyl, něco, jak říkala paní Anička. Prostě, že mě bylo na omdlení, jo. Prostě jsem říkala, proč zrovna já. No ale pak jsem si říkala, že tím nic nevyřeším a naučila jsem se s tím žít, jako uvařit si, obsloužit se a jednou týdně ke mně chodí paní pečovatelka a zeptá se mi, co potřebuju, já jí to řeknu a tím jako to skončí, ale jako tím vozíkem ty lidi opravdu jsou trošku omezený, protože ne každý taxík váš zveme, ne každý autobus,
0: ne všude se dostanete.
1: Nemůžete jít jen tak na koupaliště bez doprovodu, to nejde, musí vám někdo pomoct. To v tom je to jako takový ošemetný.
0: A chůze, ale chodit vůbec vlastně nejde, ani minimálně na tom původním zkrátka.
1: No, chodím v chodítku doma,
0: chodítku.
1: Ale ven se netroufám.
0: Nejde to na další trasu, nejde. Nebo do terénu, rozumím. No,
1: ne. Jenom
0: tak to je mi líto, že se takovéhle věci zkrátka dějí a stávají se. Nebo víme všichni, že se můžou stát různé věci, když se zkrátka něco vlastně nedá vyřešit, co na první pohled vypadá relativně jednoduše, že by se relativně vyřešilo. Takže se to zkrátka vyřešit nedá.
1: Jako původně jsem měla jenom vyměnit vložka.
0: Ano, ano.
1: Mě nikdo nevěřil, že prostě je to od kyčle. Ne, máte to od páteře. No to bylo od kyčle a přišlo se na to pozdě. No. Pane, ale člověk jako se naučí s tím žít. Jo, to jako se naučí vařit jako s tím, že byl zvyklý ve stoje, tak se naučí v sedě a přizpůsobí si domov koupelnu.
0: Ano, všechno
1: dveře,
0: zařídit.
1: Všechno. Musí se sundat.
0: Jak člověk musí zabojovat?
1: Mám šikovného syna, tak teď by to upravovali.
0: No, tak to je dobře, že máte oporu v těch.
1: Asi nedoplatila, mám dva syny a oba dva jsou mi oporou.
0: V těch
1: jako
0: nejbližších, to je důležitá věc, ano.
1: Zítra čekám vnoučka, bude mít narozeniny, tak mu dám něco dobrýho a to uděláme si takový hezký odpoledne.
0: Tak to je fajn, že máte takovéhle radosti kolem sebe.
1: A doufám, že tenhle ten můj příběh dodá i odvahu k životu i dalším lidem. Že stát se může ledacos, chodíte a najednou prostě stane,
0: najednou to prostě nejde.
1: No a musíte se s tím naučit žít.
0: Člověk musí zkousnout
1: a
0: věci.
1: Jinak pozdravuju paní Věru z Ústí nad Labem a pana Radka z Teply.
0: Dobře.
1: Oni už budou vědět, kdo
0: je zdravý.
1: Je zdravý a všechny posluchače Noční linky. A paní Aničku. taky.
0: Tak, paní Evo, ráda vyřizuju, moc vás také samozřejmě zdravím, přeju vám hodně sil, pevné zdraví, ať vám to zkrátka v životě pěkně, pěkně jde i s tímto omezením, které se bohužel stalo.
1: No,
0: no a jinak hodně radostí samozřejmě do života od těch vašich, nebo s těmi vašimi blízkými a tak. Jo, mějte se moc hezky a děkuju moc krát.
1: Já to přeju zase všem posluchačům, taky i vám.
0: Děkuju. Mějte se krásně.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc, hezký víkend. Naslyšenou, tak tolik paní Eva z Ústí.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petr Janda, starý dobrý olympik a taky jsem se narodil, bo to vše v noční lince, máme 17 minut po 23. hodině a pozdravíme do Kopřivnice Olina. Krásný večer, Oline.
1: Zdravím vás, malá oprava, nejsem v Kopřivnici momentálně, ale jsem v Horských Lázních, Karlova Studánka.
0: No vy se máte, takže krásné počasí, no, příroda, slunce, všechno vám přeje, ne?
1: Dneska to vyšlo, byli jsme Procházkou Bílou Opavou, tím kanionem nahoru.
0: No to musí být krásné.
1: Na Ovčárnu pod Pradědem a mám to natočené, můžu vám to poslat, jestli to jde nějak, ale prostě byla to bomba.
0: To tomu věřím, že si to teď užíváte a děláte mnoho pro své zdraví, doufám také tam.
1: No tak jako já jsem tady kvůli zdraví, abych se nějak dostal z toho, protože jsem měl takový problém jeden, nebo problém s páteří, s krční. Naštěstí jsem měl, mám teda pana doktora primáře Kroupu z Ostravské všeobecné nemocnice městské. Ten mě zjistil a jeho kolegové, teda když se s nimi baví nebo brali mě na nějaké vyšetření, tak kroutili levou. Jak na to přišel? Zjistil, že mám vírustek na krční páteři, ale ne ven, ale dovnitř.
0: Jo.
1: A když mi ukázal snímek, tak tam vlastně ten vírustek už skoro přestřil tu, co máme v krční v obratu?
0: Jo, míchu.
1: Míchu,
0: myslíte,
1: míchu,
0: aha.
1: Víš, vlastně
0: jo.
1: Tam chyběly 2-3 mm, říkal nějaký špatný pohyb nebo nějaký náraz. Došlo k tomu a mohl jsem skončit, jak paní přede mnou říkala, že skončila na vozíku. Ale naštěstí ten pan primář opravdu, nevím, jak to udělal, povedlo se mu to, přišel na to. Operovali mě teda potom dvakrát, protože se tam něco pohnulo. Tam jsem měl nějaký kovový implantát, který měl držet obratle od sebe a no prostě, ale ve výsledku jsem hurá tady, kde si to teda jako dávám dohromady s pomocí různých těch procedur a tak dále.
0: Tak to je dobře.
1: Ještě tak. No a ještě jeden takový, taky jsem měl takový problém, to byla zase rakovina, tu jsem prodělal v roce 2011, zaklepu mám to za sebou od té doby. Doufám, že nic. No a do třetice všeho dobrého. Včelaření, to víte, že já jsem včelař.
0: Ano.
1: Jsem prostě měl, chtěl jsem včelařit sice dost v pozdním věku, bylo mi přes 40 už, 40 a chodil jsem kolem toho takzvaně jak po špičkách, protože jsem přece jenom včela je včela, že to každý víme, že má v tom zarečku takový malinký aparátek, který když se trefí tam, kde se má trefit, tak to jako je úžasné, no ale jak říkám, chodil jsem 2 roky kolem toho a teď jednou přišel můj kolega z práce ke mně do kanceláře a říká, slyšel jsem, že chceš včelařit. Já říkám, no tak jako připravuju se na to, studuju, chodím po včelařích, jako se ptá na co a jak. A říkal, gratuluju ti. Já říkám, k čemu? Právě jsi stal včelařem. Já říkám, jak stal? Tak vlastně pak z něho teda vylezlo, že jeho tatínek včelařil a že náhle zemřel.
0: Aha.
1: A že tam mají na zahradě 3 včelstva u chatky. A on říkal, já se na včely podívám a opuchnu. Takže nebudeme se o tom bavit. Čeká tě pan Pohánka, bylo to vstup dole na Dodrou. Pan Pohánka už víc o tobě, přijdeš za ním a o toho. Já říkal, máš na to týden, nebo s panem Pohánkou se domluvím.
0: Že vy jste nedostal moc na vybranou vlastně, že jo?
1: Ne, prostě on mě
0: prostě to byla jasná věc.
1: Říkal, nebudem se o tom bavit, prostě nic za to nechci, jenom si to prosím tě odvez. A o toho, takže tím jsem začal včelařit a včelařím vlastně už, já nevím, 25, skoro 30
0: roků. Spousta zkušeností a kus života, no jo.
1: Takže
0: to byla jedna taková z těch, myslím, relativně, doufám, pro vás radostných věcí, která vám svým způsobem změnila život, že jo?
1: Ano. A rozhodl jsem se teda, protože když jsem skončil střední školu, tak jsem chtěl být učitelem.
0: Ano.
1: To byl takový ten, ale potom se stalo, nevím, co se stalo, jsem to odvolal, už jsem měl podanou přihlášku na pedagogickou fakultu a pak jsem to nějak skračoval, to je jedno. Tak jsem aspoň učil, měl jsem včelařský kroužek v Kopřivnici v domě dětí. Ten jsem měl, nebo mám ještě 25 roků, takže mýma rukama prošlo spousta kluků a některá děvčata taky. Uh-huh. Mám radost z toho, že jeden, já mu říkám, můj učeň, ale on už včelaří lidiště než já, protože dělá z těch produktů včelí medovinu a já nevím, co všechno.
0: Jo.
1: Dělá si matky, pěstuje, dělá oddělky. Prostě je to borec. No. Jako i v těch kluků, který včelaří, je více. A tady to bych vyzběhl. Takže jak se říká, každý včelař si má vypěstovat svého nástupce, takže v uvozovkách já jich mám několik. Mám taky z toho
0: tak
1: radost,
0: to je dobře, že máte nástupce, protože, i pomocníky vlastně.
1: Ano, protože včelaři byli vždycky staří dětkové, jak se říkalo, protože ten průměr věkový byl kolem, nejdřív, když jsem já se začal včelařit, skoro 70 roků.
0: Mm-hmm.
1: A teď už se to teda snižuje, takže už je to nějak kolem 56. Nebo
0: začínají
1: nějak,
0: i mladíci a mladí.
1: Mladí už se taky do toho dávají,
0: ano,
1: takže
0: ano,
1: to
0: ano.
1: Z toho radost.
0: Tak
1: tak asi můj boj ze vším možným.
0: Ze vším možným v životě, takhle. Hlavně, Oline, přeju samozřejmě pevné zdraví, ať se tam pěkně dáte v těch lázních dohromady, tak jak je to potřeba, aby vám to všechno sloužilo, to, co tam máte nově uděláno, tak jak sloužit má, a abyste si ty lázně také užil, tak jak jste třeba popisoval takovými krásnými vycházkami.
1: Děkuji, můžu pozdravit, tak
0: určitě.
1: Máže Rozokrancovi a potom paní Jiřinku, Milana z Nového Čína. A prostě ti, kteří spolu tak vzájemně komunikuje.
0: Ano,
1: a tak dál.
0: Dobře.
1: Vám děkuji za prostor.
0: Mějte se moc hezky.
1: Ať se máte krásně všichni.
0: Zase naslyšenou v Noční lince. Mějte se krásně. No a my popojedeme. Nachystána s písničkou je Věra Martinová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Věra Martinová Kůňco vyhrál nejslavnější Steeplechase. Tolik písnička, no a teď už můžeme pozdravit do Olomouce Elišku. Eliško, krásný večer vám přeju, moc vás zdravím.
1: Dobrý večer, Ričuško, já vás taky zdravím.
0: Děkuju.
1: Jsem se taky jednou dovolala, protože to nejde. Ale přesně takový téma na mě jako působí.
0: Jo.
1: Že je to, bylo mě 83 let, a už je to 10 let.
0: Mm-hmm.
1: A já jsem se ráno probudila a nemohla jsem chodit. Nemohla, nohy nešly. Jsem sama doma, takže bylo pro mě aj těžký se dostat k telefonu, protože mám pevnou linku.
0: Jasně.
1: A přijížením jsem se k ní dostala, zavolala jsem si sanitku. A za chvilku tam dlouho přijeli a už mě odnesli dole, až už to nešlo. No a dostala jsem se teda do nemocnice a tam zjistili, vzali mě na internu a tam mě teda zkoumali, co mě vlastně je.
0: Ano, ano.
1: No tak jsem se potom dostala, tam byl vynikající pan doktor.
0: Prostě bez důvodu to přestalo chodit, jak se říká, jo?
1: Přestala jsem chodit. Z ničeho nic. A já jsem říkala tomu panu doktoru, já jsem nespadla, já jsem, čím to je, no tak.
0: Žádný úraz.
1: Vyšetřovali to a oni mě řekli, že se to může stát tady ve spánku.
0: Jo, takhle že dokonce.
1: Že ta páteř, ta kostrč, že je tak, no a zrovna my jsme takový váleční děcka, takže ty kosti nejsou nějak moc vyvinutý, no.
0: Jo.
1: To mě všechno vysvětlovat. No a potom mě rentgenovali a přišla moje nejmladší dcera tam se mnou a ona ukazovala ten snímek. A přesně nám to ukázala, říkala, že to nejde operovat.
0: Aha.
1: A už máte taky věk. A to se zlomilo a narostla tam hmota, která teda tu páteř a tu kostrč drží při sobě. A to je teda vzácnost, říká. Tak jsem chvílku byla, nic se mnou nemohli dělat, že tak jsem maximálně nějaký kapačky dostala. No a pak se mě převezli na jiný oddělení. A na tom oddělení tam si mě nikdo nevšiml, já jsem tam prostě ležela, nikdo nikde.
0: Jo.
1: A potom přijela za mnou, a to bylo tak asi za týden 14 dnů, po tím, co jsem se tam dostala, no víc už, víc, asi tři neděle. A přijela ta moje dcera z Bohumína, ta nejstarší, a dovedla mě takový chodítka, který se vezmou a přehazuje se to před sebou.
0: Aha,
1: a
0: přišla
1: a říká, tak mami, a teď se postele staneš.
0: A budeš chodit, jo.
1: A budeš chodit. Děláš teď pár kroků a já to nedokážu. Dokážeš. A já jsem skutečně stala, já jsem už poslechla a stala jsem z té postele. Udělala jsem dva kroky, šlo to. A ona, tak a teďkom dojdeš k tomu vodovodu tam a tak jsem to zkusila, šlo to a teď zpět, no a teď jsem začala chodit a ona spěchala potom na vlak, takže jsem tam zůstala a pan, tak a teď se budu pokoušet o to chodit. A já jsem aj na WC si došla, tu chodbu jsem přešla a teď jsem Česka, tak a já už tu nebudu. Já chodím a já jdu domů.
0: Co na to lékaři říkali, když vás pak viděli, no, jak tam mašírujete?
1: Tam bylo málo doktorů, to bylo, já nevím, to bylo tak udělané, že tam sestry většinou byly, ale no a já jsem se dostala na ten lékařský pokoj.
0: Ano.
1: Tam tu jejich takovou tu místnost a říkala jsem, mladá paní doktorka tam byla a říkala jsem, že už tady myslím přes týden a že bych chtěla jít na reverz dom, že chodím. A ona, a když chcete jít? tam hned. Představte si, já jsem tam dala 10 minut, ani neměla saničku, to je kousíček od nás, co polomoucí, já byli jenom z kopce dolů.
0: Jo.
1: A přijela sanitka, naložili mě a já a i s těma chodičkama, co mě ta dcera donesla, tak jsem jela domů a tady jsem se učila chodit s tím chodičkem a já jsem to tak zdokonalila,
0: jo,
1: že teda pak jsme šli k jedné paní doktorce taky v nemocnici a ona mě napsala ten vozíček, ten mám teda jako, že to nejde nějaký velký daleko, ale představte si třeba od té doby dnešek. Šla jsem k rybníku, to je 5 kilometrů, tam jsem nakrmila kačeny, zase jsem se dostala domů a já si...
0: To je nádhera.
1: A dneska si představte, že teda jako vím, že mám tři děti, já nemůžu říct, že by mě nepomohli. To mě
0: ano,
1: pomohli,
0: ale chcete být soběstačný. Ano, rozumím, rozumím.
1: Takže já to dokážu a myslím si, že jsem, myslím, aj tím nějak omládla.
0: No to určitě, já jsem ráda, Eliško, že ten váš příběh má takovýhle krásný konec a takovouhle pointu, že běháte a ráda běháte a baví vás to. Musím poděkovat, protože čas je proti nám jako vždycky, ale no, moc se držte, ať běháte s radostí, teď vám přeje počasí, tak si to moc užívejte, Eliško.
1: Jituško, já vás zemím.
0: Děkuju.
1: Všechny posluchače a přeji to všem, kteří takhle dopadli.
0: Přesně tak, děkuju moc za návštěvu, Eliško, ať vám to krásně běhá. Jo, stále. Hodně,
1: já děkuju,
0: hodně zdraví. Dobrou noc. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Maruška Rotrová a písnička jménem Štěstí. No a teď už máme na telefonu Františka z Moravy ze Židlochovic. Františku, krásný pozdní večer přeju i vám.
1: Ano, dobrý večer, paní Tuška, vás taky zdravím rozhlasy. Já zdravím všechny posluchače do Štílinky.
0: Děkuju moc krát. Tak Františku, kdy vy jste si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to, jde to a půjde to určitě všechno?
1: No, paní Tuška, vám to řeknu tak. Celkem ten život vládám od 68. roku s jednou ledvinou. Byla operativně odebraná jedna, jo, ta na levé straně. A jako zedník vám musím říct, že jsem tu práci nikdy nevošidil. Dělal jsem ji stejně namáhavě jako ostatní zdraví chlapi. Naopak ještě teda po práci a ty soboty, neděle ještě to bylo takový náročný.
0: Ano.
1: A samozřejmě nemohl jsem to dělat sám. Když jsme měli za rok postavit několik domů, vyzdít to, zvomítat to, takže jsem ještě k tomu jako přesvědčil svý tři kamarády. A tak jsme pracovali ve čtverce, jo, a v zimě teda jsem chodil obkládat a to, tak to už jsem dělal sám. A musím si říct, že si myslím, že jsem to zvládl a zvládám to ještě aj teď, i když teda už jako fyzicky zemskou práci nedělám, ale jezdím se strojama některýma, jo?
0: Ano.
1: To už není tak namáhavý podle mě teda, protože zemština přece jenom, když uděláte každý den 8 hodin a ještě po sobotách a nedělích, tak to dá zabrat. Nikdy jsem se nevymlouval, že nemůžu, jako, že mě to ten zdravotní stav nedovoluje. Naopak jsem prostě, dával jsem tomu zabrat, ale zatím to teda jde, že už teda už mě bude 84 roku, možná v červnu. Zatím to zvládám, no, tak nevím ještě, jak dlouho, třeba už fyzicky tak jde, ale aspoň si myslím, protože já věřím na osud,
0: jo,
1: tak se mi zdá, že ten osud je ke mně takové milostivé dost. A,
0: že pomáhá zkrátka taky. No ale tak přeci jenom se spoustou těch zásadních věcí jste se musel poprat vy sám a určitě za pomoci těch vašich nejbližších a nejde to všechno samo, jenom že by člověk zase věřil na to, že mu to bude sesláno z hůry. Prostě člověk musí zabojovat asi, no, takže o tom víte taky své a mnohé.
1: Prostě musel jsem, dá se s tím dělat prostě všechno skoro, jo?
0: Ano.
1: V zimě, v létě, já jsem prostě nikdy nevyhýbal jsem se tomu nějak, že když jsme dělali na těch stavbách, že bych se vymlouval těm mistrům naším, že to dělat nebudu to, nebo
0: jasně,
1: ono, jo?
0: Jasně.
1: Myslím si, že jsem udělal možná víc, jak nějací zdraví chlapi některý, jo?
0: Jo. To máte pravdu. Někdo je v plné kondici, v plném zdraví, neváží si toho v podstatě kolikrát ani, nebo si to ani neuvědomuje, že by také něco mohlo být jinak a s tím životem zachází tak na lehkou váhu, jak se říká, kdežto ti, kteří ví, tak ti si toho váží všeho úplně jinak, no, to je fakt.
1: No, já říkám, vyzkoušel jsem si ten život ani s takovým handicapem, jo, a samozřejmě nemůžu to dopouštit každému, že každý na to nemá a takhle, ale za té staré éry prostě jsme byli hodně využívaní, jo, samozřejmě nedělali jsme to zadarmo.
0: Ano.
1: Lidi to taky zadarmo nechtěli, že, aby jsme jim to dělali. No, ale myslím si, že tu éru tak jsem měl takovou náročnou dost, jako jo.

0: No, takže dneska už většinou prostě se tlačí, když mám něco dělat, tak ve stroju, jo, to je...
1: Jasně.
0: To chlapi vysadí, jo, nebo mi tam dají žebřík z mašině a já to vlezu a
1: tak
0: už...
1: Tak stejně, klobouk dolů, že chodíte, zvládáte a stále pracujete a jste akční. Dobře.
0: Jo. Akorát trošku ty rožky zobijou, jo?
1: Jo.
0: Ale taky se to dá vydržet, protože vidím lidi, že taky to mají lidi, ale jsou na tém ještě hůř. Že to,
1: Tak se snažíte a bojujete.
0: Jakž tak teda to jde. No.
1: Tak to je dobře. To je dobře, Františku, držte se, přeju hodně zdraví vám i celé vaší rodině a hezký víkend, užijte si ho, jo? A moc děkuju za návštěvu, za povídání.
0: Ano, děkuji taky, paní Tušková. No.
1: Díky, dobrou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Petr Muk a skupina Šalom, Bonsoir Mademoiselle Paris. No a na telefonu teď máme z Královéhradecka paní Magdalénu. Krásný večer, Magdaléno.
1: Já přeju taky krásný večer.
0: Děkuju.
1: A posílám zdravu všem, kteří poslouchají.
0: Mm-hmm. Tak já děkuju za všechny samozřejmě. No.
1: A teď se omlouvám.
0: Ano.
1: Já jako poslední nemoc jsem získala v uvozovkách anémii, takže mám špatný okysličování a špatně se mi dejchá. Tak to asi bude malinko problém s mluvením. Ale doufám, že mě rozumíte.
0: Určitě, určitě vás slyším, vám výborně a výborně vám rozumíme. No, povězte, kdy jste v životě si sama sobě třeba řekla, zvládla jsem to, dokázala jsem to, zabojovala jsem, i když jsem třeba tomu nevěřila ze začátku, že to všechno zvládnu a tak. Jsou různé situace, všichni víme v životě. No.
1: Já jsem celý život sportovala, nemarodila jsem. A najednou jsem si asi před 12 lety zlomila kotník na neupraveném chodníku sledovatele.
0: Jo.
1: A byl to pro mě šok. A ještě větší šok byl, když mě pan ortopéd sdělil, že mám pobíhání. Že mám ten kotník jednej asi na 20%. Ale řekla jsem si, nedá se nic dělat, musím se učit něčemu jinému, tak jsme s kamarádkou začali opravovat, vyrábět oblečení na panenky pro Afriku.
0: Aha, no to je krásný nápad. No.
1: Takže obě kamarádky odešly tam nahoru a zůstala jsem sama, přišel covid, pochopitelně, teď se to všechno na mě navalilo. A po covidu mě zjistili špatnou funkci srdce, já to říkám neodborně, ano?
0: Jasně, jasně, rozumím, rozumím.
1: A začala se mě smršťovat ledvina. V současné době mám jenom jednu.
0: Jo.
1: Ale s tím přišly problémy i hned na operaci srdce, co jsem se bránila, protože já vidím dělat plášť a nejradši bych nasadila sprint světového rekordmana.
0: Jo.
1: A dalo to předlouvání, ale pak jsem říká, mám ty vnoučata, teď já je musím ještě trochu zavít do toho sportu,
0: aby
1: ale co se naučili. A začala jsem si hledat jinou iniciativu. Jo, ještě s těma plícema, tak se mě začalo špatně dýchat, tak už jsem přestala chodit na procházky, na nějaký dlouhý, což mě teda chybí do teďka. A navíc problémy, které nám dělají naši představitelé, že nám invalidům prostě přikládá čím dál víc, takže já že můj koníček jízda autem a přepravovat se i svým invalidním kamarádkám, který nemají řidičák, ale tím, že mám tyhle ty nemoce, tak ještě musím jít hlásit doporučení. Já nejsem na hlavu, ale já prostě mám takovýhle problémy na dýchání a na nohy, ale když sedím nebo ležím, tak jako je to dobrý.
0: Jasně, jasně, rozumím.
1: To auto bez problému řídím, no ovšem, teď se vyskytlo, že děti ležuje na kardiologii a na diabetologii, musím mít ještě k řidičáku pod nich papír, tak nevím, jak to bude v budoucnu vypadat, protože teď bojuju s lékařema, když říkám, když můžou jezdit feťáci a ti, co si píchají insulín, proč bych nemohla já, tím, že se mě hůř dýchá, že se mě hůř chodí, když k tomu kotníku, ale tu spojku dovedu i máčknout.
0: Jo.
1: A tak nevím, jak to v budoucnu bude.
0: No moc ale vám přeju samozřejmě hodně sil, abyste to všechno pěkně zvládala.
1: Další iniciativu chci chodit byla čtvrtí babičku do mateřské školky.
0: Ano.
1: A včera byl v humoriádě Pepa Fousek. Se svýma krásnýma veršema.
0: Jo.
1: Tak sám jeho knížky. A chodila bych, chtěla bych, jestli mi povíde. Chtěla bych chodit číst, že máme krásný domov důchodců na Novým Hradci. To je část Hradce Králové.
0: Ano, ano.
1: Chtěla bych to ještě babička nebo do nějakého prostě takového spolku.
0: Rozumím. No krásný nápad. Tak no, moc vám, paní Magdaleno, držím palce, budu muset poděkovat, protože se nám blíží půlnoc a už nějakou dobu povídáme. Každopádně přeju hlavně hodně zdraví, držte se a spoustu takovýchhle výtečných nápadů, jaké máte, protože ty určitě dávají spoustu energie do života, jak vám, tak i okolí, jo?
1: Ano, držte mi palce, ať mi to vyjde, ať nejsem k ničemu, prostě nesem.
0: Držím. Přesně tak, vy se s tím určitě poperete, protože slyším tu energii. Mějte se moc hezky, ať se vám daří, krásné dny. Naslyšenou, tolik paní Magdaléna z Královéhradecka, přejeme všechno dobré. No a jak jsem říkala, my se přiblížíme pomalu k půlnoci.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Daniel Hůlka, písnička Hej, už se to blíží. No blíží se půlnoc, je to tak, čas letí jako bláznivý, konec konců jako vždycky, nejenom v nočních linkách, však to znáte. No a než se přehoupneme s další muzikou do nového dne, kterým bude krásná sobota, poslední květnová sobota vlastně už, takhle to má ten za mě teda alespoň téměř, řekla bych, nejkrásnější měsíc v roce téměř spočítáno, tak se podíváme také do pošty, protože jste se hojně rozepsali, já za to děkuju samozřejmě mnohokrát. A třeba pan Michal Sedlák z Myšlína k našemu tématu dodává stručně, ale výstižně toto. Na Prahu 40 jsem si řekl, že jsem to konečně dokázal a můžu si dovolit činit svobodná kariérní rozhodnutí. Dělat jenom to, co považuji za smysluplné a nehledět na peníze, ale nebylo to zadarmo. Tak tolik Michal, tak Michale, ať se vám v životě daří a ať si užíváte právě všechny ty smysluplné aktivity a věci, které vás naplňují, které vás baví a přinášejí vám samozřejmě do života obohacení, spoustu radosti a zkrátka takového toho, co člověk třeba v průběhu pracovního života hledal a nenacházel. Každopádně děkuju moc a my pojedeme teďka se skupinou Cool and the Gang.

0: Tak se skupinou Cool and the Gang jsme se přehoupli do nového dne, kterým je sobota, s datem už 30. května, no a na prahu nového dne nám všem přeju, aby to byl den krásný, slunečný, víkendový, tak jak se patří a sluší, abychom si užili samozřejmě všichni podle svých představ a s radostí. Pokud vás čekají nějaké ty pracovní povinnosti, ať už ve vašich zaměstnáních, anebo na chatách a na chalupách, na zahrádkách, tak ať jde práce dobře od ruky a dílo se daří. No a co se týče noční linky, tak bude ještě až do jedné hodiny pokračovat naše povídání na téma, kdy jste si v životě řekli, zvládnul jsem to, dokázal jsem to. Vyřešili jste problém, komplikovanou situaci, zvládli jste třeba vážnou nemoc nebo jiný životní boj a kdy jste se postavili životu a poprali se s nepříjemnou situací. Mimochodem, co zvládne člověk sám, třeba bez pomoci druhých, a je pomocná ruka potřeba? Jsou ty situace, kdy musí člověk v životě zapojit všechny síly, které má, a prostě zabojovat. A určitě také samozřejmě nejenom, že musí, ale hlavně určitě chce, protože cítí, že to, v čem je, už nemá smysl třeba být a nenaplňuje ho to, odpoutat se od něčeho nefungujícího, zbytečného, něčeho, co je ztrátou času i energie, také chce určitě nutnou dávku odvahy. No a pokud je to vážná nemoc, tak odhodlání žít musí být určitě velké, no a pro zvládnutí složitých situací pomáhá i motivace. Budu se mít lépe, budu s někým, kdo za to stojí, budu si moci dělat, co chci a žít po svém a tak dále a tak dále. Však už víte, tak tolik a mnohem více na toto téma. Telefon k nám i teď na prahu nového dne 731 800 900. Pak máme také web rozhlas.cz/linka a máme i e-mail nocnilinka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou krásnou noc, hezký nový den a můžeme pokračovat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Tak tolik Marcela Holanová, jestli je na nebi Bůh. No a dovolala se k nám také paní Milada Střeboňská. Paní Milado, krásnou noc vám přeju.
1: Já nám podobně všem a nebojte, Bůh je, protože já mám s ním zkušenost, ale neumím si ho představit, jak vypadá fyzicky. Něco, je to něco dobrýho, neuvěřitelného, prostě neskutečného, co my nemůžeme vidět a dost dobře chápat, ale o tom dneska téma není.
0: Mm-hmm.
1: Já vám jenom chci říct, že to, že člověk je na ty strasti životní sám v mnoha případech, jsem se já přesvědčila mnohokrát a kdybych to měla vypočítávat, tak v mládí mi zemřelo dítě po porodu odpoledne, pak jsme nabourali, těžce jsem se zranila, měla jsem doma dvě děti. Když se to všechno jakoby zahojilo, vyřešilo, díky rehabilitákům a našim operatérům tady jsem zase začala chodit a fungovat tak, jako máma má a do práce a všechno, tak zase po dlouhých jakoby letech přišla rakovina, přišly, já nevím, operace břicha několika násobní a tak. Takže tyhle zdravotní problémy to asi má každý a je na tom, jak to člověk překoná. A samozřejmě, jak jste se ptali, potřebuje mít okolo sebe dobrý lidi v okolí. Mě třeba povzbudili spolužáci mých dětí, který mi do nemocnice napsali krásný dopisy malovaný, když naše děti chodili na základku. Takže díky paní učitelce mě to tak krásně povzbudilo. A nebo když jsem se potom vrátila z nemocnice, tak syn se naučil, jak mi masírovat nohy, tlačit body a tak, a takže jsme se rozchodili.
0: Jo.
1: Je to tak úžasná věc, že člověk má okolo sebe takovýhle lidi a
0: ano,
1: potom,
0: ano.
1: Když přijde něco takového, že třeba vám zestárnou rodiče, tak já jsem teda, jako mý rodiče zemřeli doma, u obou jsem byla.
0: Mm-hmm.
1: A maminku jsme pečovali, já nevím, téměř 2 roky.
0: Mm-hmm.
1: Víte, a potom, když ta rodina se rozpoltí v názoru, samozřejmě, že demokratický názor, každý máme z nás ty svoje názory a funguje to tak vlastně i v rodině. Takže já jsem byla zastánce toho, že ji nikam nedáme, že máme podmínky a čas na to jí teda dochovat až do smrti.
0: Ano,
1: no
0: ano.
1: A sourozenci byli jinýho názoru,
0: jo.
1: Takže před ní jsme to najevo nedávali, ale já jako díky tomu, že jsem byla nejstarší a postavila jsem si hlavu, tak jsme to dokázali. A to je můj takovej jakoby největší, jak by to řekla, počin. Že mám to čistý svědomí a takovou krásnou jakoby myšlenku, když na ní vzpomenu, že jsme se stihli všechno říct, všechno rozloučit, smířit se a právě k tomu nám taky dopomáhalo to něco, čemu my říkáme teda Bůh, jak zpívala paní Martinová, jo. Takže já jsem přesvědčená o tom, že člověk na to není sám, i když zrovna okolo sebe nemá živý lidi svoje blízký, jo. Takže kamkoliv na světě, a i to říkám dětem, když někam pojedete, byli byste, ocitli jste se v nesnázích, nebo jste nevěděli kudy kam, jděte do kostela a tam to zkuste poprosit a uvidíte. Nikdy mě to nesklamalo.
0: Tak říká se, že víra vlastně pomáhá v mnoha směrech a v mnoha věcech a že to je určitě důležitá věc v životě každého, kdo jak to tak má postaveno samozřejmě a máte určitě své zkušenosti, takže víte také, o čem mluvíte a já jsem moc ráda, že jste nám jak si představila tenhle ten svůj příběh a tak, takže přeju, držím palce i do dalšího.
1: Je to krásný, že to takhle můžu říct a že už teda teďkon mám v sobě takový síly a nadhled, že už při nebrečím, když to všechno zrekapituluju.
0: Jasně.
1: A přála bych každému v životě dojít takhle k tejletej, jako k tomuhle cíli, si to umět jakoby zhodnotit a brát to pozitivně, jo. Protože někdy jsem se cítila taková jakoby méně cená, tak jo, tak člověk si vyslechne různý kritiky a tak
0: ano,
1: na sebe.
0: Ano, ano.
1: Ale v podstatě máme každý svoji cenu a nějakou tu úlohu na světě má každý. No a záleží na tom teda, jak se s tím vyrovnáme a víte co, jak zase my třeba pomůžeme tomu okolí, jo, když vidíme, že je něco třeba. Já jsem tady měla sousedku výbornou ženskou, její manžel měl strašně těžký úraz, dostávali ho z toho a ona by měla mít svatozář, protože v podstatě se o něj stará teď, i když je hodně postižený, ale ten člověk žije. A my jsme jí byli oporou v tom, ona mi vždycky říká, ty jsi byla takovej můj přístav, kam já jsem si mohla. Takže tohle bych fakt přála každému, že jako opravdu Je to tak, no, to je život.
0: To je život, to je pravda. Každopádně moc děkuju, paní Melado. Přeju vám krásné dny. Zdravíme na Třeboňsko, do krásné oblasti jižních Čech a přeju hezké dny a hezký víkend. Děkuju moc krát.
1: Já vám taky. A mějte se moc hezky a buďte pořád veselí. A děkuju za tenhle pořad a za možnost zavolání.
0: Taky děkuju. Zase příště se budu těšit na slyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Petra Janů a pak, že je to hřích, tolik písnička a dovolal se k nám z Olomouce Robert. Roberte, krásnou noc přeju.
1: Dobrý večer.
0: Tak, zdravím vás.
1: Teďka k tématu.
0: Mm-hmm.
1: Nejhorší situace, která mě potkala v životě, už je to skoro 3 roky, bylo to v červenci 23.
0: Mm-hmm.
1: Tak se mě utopila manželka, že se ten moment zhroutil úplně svět.
0: Mm-hmm.
1: A tak jsem 3 týdny ležel v posteli a strašně jsem plakal, protože mě chybělo. Jako.
0: Rozumím.
1: Chybí mě pořád.
0: Mm.
1: No. A pak jsem jako přemýšlel a říkal, holku, ty si musíš najít holku, ty bez holky nepřežiješ.
0: Mm-hmm.
1: No a tak jsem začal hledat a našel jsem 3 děvčata a nebylo to ono, prostě oni byli na peníze, no, zlatokopky, ono se tak říká moderně, no a to je jedno. A teďka mám prima kamarádku, mám mu strašně rád, ona mě taky.
0: Mm-hmm.
1: Nejsme si teda ani jisté, jestli budeme vážné vztah, ale prostě necháváme všemu volné průběh a uvidíme.
0: Mm-hmm.
1: A je bezva, že prostě všechno si řekneme. Když potřebuji s někým pomoct, ona mi pomůže a i taky pomůžu, jedna na druhého jsme hodní.
0: Jo.
1: A já si té holky strašně vážím, jo. Ona mě učí odvaze, protože když někoho ztratíte, tak to je hodně těžká situace, ale kdo no, z nás nebyl nikdy na pohřbu, že?
0: No a co vás v ten nejtěžší moment vlastně tak jakoby postavilo na nohy? Byla to ta myšlenka, že je potřeba najít někoho dalšího, nebo najít si přátele, nebo najít si přítelkyni, nebo co to bylo za myšlenku? Hlavně tohleto?
1: Tak to mě hodně pomohlo, no. A neříkám, že jsem neplakal, i teďka třeba, když jdu na hřbitov, tak to víte, že brečím. Když někdo říká, že chlapi nebrečí, tak je co. Jako. To tak je prostě, no tak. Pořád mám manželku rád, jenom že to je těžký, no, to se těžko vysvětluje.
0: Takže zkrátka jste si řekl, že je potřeba jít dál a nějakým způsobem jste se pral z toho kraje s tou velmi smutnou a tragickou situací.
1: No, možná jsem se na to věřit si člověk a mě to pomáhá právě, jak řekla ta předchozí paní Věra.
0: Mm-hmm.
1: Protože tam je takové hezký přísloví v Biblii, že nestavili dům Hospodin darmo, se stavitelé namáhají. Tak jak říkali učedníci,
0: uh-huh.
1: Když se Ježíš ptal, tak on řekl, tam byla taková hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: A já to řeknu. V podstatě jde o to, že Ježíš se ptal, když mu bylo nejhůř, tak se ptal učednicku, jestli ho taky chce opustit. A víte, co mu řekli?
0: Uh-huh.
1: Ke komu bychom šli?
0: Jo.
1: To je moc hezká myšlenka.
0: Uh-huh.
1: Takže někdy to tak někdo má, jako že si řekne, no a co dál, jako.
0: Ano, ano.
1: A jinak teda, jako říkám, já si třeba vážím, že ta holka mě pohladí vlasy a mě to pomůže, jo, nebo třeba já jí koupím oplatky ke kafe, jo, to jsou úplně maličkosti, nebo třeba ona mě nafoukne myč, protože ví, že to nezvládnu, jo.
0: Jo.
1: A prostě jeden druhým uděláme radost.
0: Mm.
1: Ona taky zažila složitou situaci, protože se rozešla s klukem, teda manželi nebyli, ale on si našel jinou holku. A říkám, dívej se, oba to máme těžký, ale zkusíme být kamarádi, možná bude vážné, tak možná ne, ona to vidí podobně, takže v tomhle ještě jasno nemám, jestli bude vážné stav,
0: jasný.
1: Ale máme jasno v tom, že jsme kamarádi a to nás oba drží nad vodou.
0: A umíte se domluvit, tak to je důležitá věc. Dobře, no. Roberte, no tak vám přeju všechno dobré. No, povězte určitě.
1: Když nás tlačí čas jako všechny ostatní, tak pozdravujte Olina, jestli jim Paťák, pozdravujte paní Ludmilu z Brna, paní Vartičku z Krnova, na zkrátka všechny linkaře.
0: Dobře.
1: A ještě chci říct, že mám velkou radost. Dneska jsem v Žebykách vyhrál knížku a to se mě 5x nedařil.
0: Uh-huh.
1: A říkám, no nesmím hodit flintu do žit. A potom, když udělá člověk, tak to už se vzdá vždycky, když něco nepůjde. No. Tak prostě, to jak skládat uhlí. Když složíte uhlí, no tak je vám teplot. No.
0: To je pravda.
1: Tak jo.
0: Je třeba to nevzdávat. Mějte se hezky, Roberte, já děkuju. Já děkuju, mějte se krásně, ať se vám daří a krásné dny a zase někdy příště v noční lince. No a tentokrát je tu nachystán s písničkou Jaromír Nohavica.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
3: Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě,

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky.

Večer by zněla od Moise sem melodie dávno věká. Bylo by léto 1910.

0: a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Jaromír Nohavica a jeho Těšínská krátce před půl jednou. No a teď pozdravíme do Hradce Králové paní Boženku. Boženko, krásnou noc.
2: Já vám taky přeju krásnou noc a všechny zdravím, kdo
1: moc
2: ještě
1: děkuju.
2: Poslouchají.
1: Uh-huh.
2: A já vám chci říct můj příběh. Já pocházím z vesnice, kde byla cihelna.
1: Ano.
2: A můj muž jezdil na vojenské správě, ale když do cihelny, jako do podniku, dostali auto ve třesku, protože se hodně extedovalo, no tak přišel jako na, do té cihelny. Dali mu závodníka, jenomže ten pán už jako měl jít do důchodu a zdála se mu ta práce poměrně těžká, protože se jako vagónovalo a uhlí se prostě vozilo a můj muž mě říká, nechtěla by si se mnou jezdit a já jsem, no, měla jsem nejmladší dceru 6 měsíců, ale mamka říká, že mě ji pohlídá, tak jsem šla. No tak jsme prostě jezdili s tou V3S-kou, ta byla šikovná do toho, to po nějakých letech musela na garančku s ní a dali nám za to V5-ku. Tak s ní jsme taky jako jezdili a abych se dostala k tomu po 20 letech, nám přidělili návěs 12-metrovej. Teď já jsem viděla jen, mě byla vidět vršek hlavy, protože to bylo vysoký. Teď jsem na to neuměla vlíst a říkám, no ne, tohle já dělat nebudu, na tomhle jezdit nebudu. A já už předtím jsem nějakový zdravotní potíže a doktoři mě doporučovali změnu zaměstnání, tak jsem prostě to říkala manželovi a on říká, když nám to budou nakládat vysokozdvižnýma vozejkama a prostě už nebudeš mít takovou dřinu. No ale dálkový jízdy, já jsem říkala, já tohle dělat nebudu, prostě byla jsem ve městě s dcerou a tam na fotoateliéru byla cedule, že přijmou účetní.
1: Mm-hmm.
2: A tak dcera taky si myslela, že by jako si změnila zaměstnání, že by tam šla, jenže paní fotografka říká, víte co, já bych brala radši vás, než paní, protože ona má děti, že jo, a já potřebuju, aby tady prostě někdo byl, že jo, ta práce vyžaduje, aby jsme tady byli dvě. No tak já jsem prostě přišla domů a říkala jsem, že nastoupím jako do toho fotoateliéru.
1: Mm-hmm.
2: No můj muž říká, no prosím tě, to bys mě udělala a já jsem tam už byla jako dopálená už s tím návěsem, že jsem ho to nezvládla. Tak jsem prostě sebrala to potvrzení od doktora a poslala jsem to na podnik a oni se mnou rozvázali pracovní poměr a já jsem nastoupila do toho ateliéru. A ten můj mužský se mnou 14 dní nemluvil, že jsem ho nechala prostě... Tak mu přidělili závozníka, ale já už bych to bývala nezvládla.
1: Ano,
2: ten
1: dlouhý
2: vůz a ty dálkový cesty. No,
1: jo.
2: Někdy, když jsem byla v té práci v ateliéru a přišly nějaké takové chvilky, tak jsem si říkala, no bylo mě lepší u nákladňáku, no ale pak jsem se s tím zrovnala. Takže když jsem si to prosadila, že budu pryč, tak to bylo takhle.
1: Mm-hmm.
2: No.
1: Stejně velká poklona, paní Boženko, že jste to takhle zvládla s takovým velkým autem a takové dálky prostě jezdit a
2: no,
1: všechno
2: tak
1: to vyřizovat a tak.
2: ale ono nejhorší bylo, když se vagónovalo, víte, vagónovali jsme cihlí tašky a ještě jsme zasvozili uhlí zpátky. No, nádraží bylo asi 9 kilometrů, no a vagóny byly na 8 tisíc tašek a 4,5 tisíce cihel, to bylo metráků v ruce, co člověk jako měl. No, ale já jsem byla zvyklá dělat a můj muž taky, tak jako nám to vyhovovalo. My jsme si pomáhali a tak, ale no, to víte, že jsem byla někdy naštvaná. No. A sedla jsem si na motor a teďkon si to jako vyříkávám a muž seděl, nic, a najednou se otočila a říká, ty jsi něco říkala. A já jsem prostě pak zjistila, že on na to ucho neslyší. Mm-hmm. Takže on vůbec jako prostě mě nevnímal. Mm-hmm. Tak jsem si pak vymyslela, on neměl rád rýži, tak když jsme přijeli domů, tak jsem uvařila rýži a on mě vždycky říkal, co jsem provedl. A já říkám, že se s tebou nedomluvím v autě,
3: jo,
2: tak musíš vědět, že jsi něco provedl. No, tak to
3: Boženko,
2: asi nebudu.
3: Moc vám nezdržujete, moc vám děkuju samozřejmě a ať se vám daří v životě a taky přeju hodně zdraví, hezké dny, jo?
2: Děkuju, paní Tušková.
3: Zase příště se budu těšit. Taky krásné dny, naslyšenou, dobrou noc.
4: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Helena Vondráčková a písnička Zblížení. Tak, dohráli jsme, dospívali jsme a dovolal se k nám Jindra z Plzně. Krásnou noc, Jindro. Moc vás zdravím.
1: Já vás taky zdravím, nemůžu spát, tak poslouchám vaši linku. Už dříve jsem do ní psal v nějaké zpěvky, dneska volám.
0: Dobře, to jsem ráda.
1: Téma, jak jsem to zvládnul?
0: No, když jsem si v životě řekl, zvládnul jsem to, dokázal jsem to zkrátka, když jste třeba s něčím zabojoval, byl jste donucen zabojovat.
1: No, těch věcí bylo víc v životě, že je mi více přes 60, ale třeba jedna z těch prvních věcí, když jsem začal studovat vysokou školu dálkově v 35 letech a končil jsem ve 40 na 5 let a bylo to dálkově, nikoli v denní studium. To znamená při zaměstnání chodit, jako chodit do práce a po večerech, sobotách, nedělích se učit.
0: Jasně.
1: Takže jako to je dost věc náročná. Navíc jsem jezdil do Košic, protože jsem dělal leteckou školu, leteckou navigaci a přiblížení na přistání a takovýhle. A ono z Plzně do Košic, to není vůbec jednoduchá cesta.

0: špatně, prognóza špatná. Přesto jsme se oba jako do toho pustili a už je to 20 let a manželka přežil.
1: No tak to jsem ráda, že slyším příběh také s dobrým koncem a že to zkrátka, že jste to vybojovali, že jste zabojovali a nenechali jste jen tak věci, aby si s vámi dělali, co by chtěli, což je určitě důležitá věc. Určitě to stálo hodně úsilí.
0: No.
1: Samozřejmě ve zkratce se o tom špatně mluví. No.
0: To jsou takové věci, které ještě jako řeknu jednu věc. Potom, když mi bylo 50 let, začal jsem stavět dům. Manželka v invalidním důchodu, dvě děti na studiích. Přišel rok 2009, když je obecně nastala krize. No a já jsem si vzal úvěr na 4 miliony a hned do roka jsem ztratil zaměstnání. Takže taky taková rána, a co s tím, že jo? Jak si s tím poradit? No, zvládnul jsem to.
1: Zvládnul jste.
0: Pak jsem postavil, splatil. Jo, takže to jsou takové momenty, kdy člověk si musí říct, že to zvládne.
1: A že zkrátka bude pokračovat tak, v tom, co dělá. A že se s tím nějakým způsobem popere a ono by to bylo, aby to nešlo. To máte pravdu. Není to vždycky jednoduché, ale o to víc je to vzácnější pak ty výsledky.
0: Takový ty tři jako nejdůležitější věci, ono jich bylo víc, kterých jsem musel vládat.
1: Měl byste takovou obecnou radu třeba pro ostatní?
0: To se musí být situace.
1: Jindro,
0: takže takhle jsem vám to chtěl říct.
1: Měl byste nějakou obecnou radu pro ostatní třeba jak na to?
0: Nevzdat to. Já už jsem slyšel mockrát, to nejde. Od spousty v různých situacích a od spousty lidí, se kterýma jsem to řešil, tak říkal, to nejde. Jo. Ale to je pro mě výzva.
1: Jo.
0: To nejde. Ono to nejde. Oni mi řeknou důvody, to nejde.
1: Ano, ano. Jo.
0: Já řeknu, no, ale ono by to šlo, ale musí se chtít. No. A pak to všechno šlo.
1: Jo.
0: Jo. A když mi někdo řekne, to nejde, tak to mě jako vyburcuje. A řeknu si, no, nejde to, dobře, ale musím to zkusit. Všechny tyhle tři věci, co jsem říkal, byly náročný a každý mi říkal, to nejde, nemůžeš takhle studovat a dojíždět, nemůžeš jako vyléčit něco, co nejde, nemůžeš splatit, když nemáš, no nejde to. Ale ono se potom ukáže, že když člověk vytrvá, tak to jde.
1: Že se to nějak vybojuje. Dobře, Jindro, moc vám taky děkuju, ať se vám daří a přeju vám taky spoustu další energie a hodně elánu. Jo, naslyšenou. Dobrou noc.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Lenka Filipová a Norský dřevo. No a na telefonu teď máme paní Jiřinu ze Žďáru z Vysočiny. Krásnou ano, noc, ano. Jiřino, zdravím vás.
1: Taky krásnou, taky vás mám zdravím.
0: Děkuju.
1: A já jsem měla takový, já jsem se vdávala v 19 letech, protože tenkrát byla taková doba, že když už vám bylo přes 20 a byla jste vdána, tak to už tenkrát bylo hrozný. Mm. No ale to nechci jako říct. No a tak prostě jsem si našla manžela, nebo jsme se našli a on trochu jako na vojně nějak nastrnul a postanával nějak za dvěnama, no ale tenkrát jsme tomu vůbec jako ne, nějakou váhu, prostě jsme na to nemysleli, vzali jsme se jako všechno dobrý a když jsem byla v jiném stavu s třetím dítětem, synem, tak on byl v nemocnici, jako na té kontrole, a když jsem za ní měla, tak si mě pan primář zavolal a řekl mě prostě úplně prostě, prostě váš muž tady do dvou měsíců prostě nebude, je to špatný, má předčleniny a teď jsem za ní měla jít na pokoj a teď se tvářit, že se nic neděje.
0: Rozumím.
1: Prostě, no. A takže jsem to musela jako překonat, ale oni měli v rodině primáře v Brně a takže teda půjde tam, jenom, že to byl jeho sejda a on věděl, že je to špatný, tak ho nechtěl, ale zajistil nám v Hradci Králový, co začínala ta ledvina akorát, jako a takže tam byl, ale byl tam než 14 dní a když bylo mýmu tomu poslednímu chlapečkovi, 2 měsíce, tak muž zemřel.
0: Jako.
1: No a předtím byly ještě 2 holčičky, že jo? Takže ty byly 3, 2 roky, rok a takhle, že byly po roce. No takže já jsem musela do práce, takže jsem byla u našich. A takže, aby jsme se jako nějak uživili, no jenom, že mě bylo 24 let, že jo? Jako. Tak jsem si říkala, no nebudu sama. Tak jsem odpověděla na inzerát, jako, no a dopadlo to tak, že jsem fakt poznala hodnýho muže, a jenže on byl daleko, tak jsme se pak dohodli, no a do 3 měsíců na ten inzerát jsme se vzali, takže si umíte představit, jak potom to u nás vypadalo, než jsme se zžili, protože on měl taky 2 děti, já 3, takže když jsme se vzali, tak nás bylo hned 7, No, ale jako ten rok to trvalo, než prostě, jako jsme se tak nějak žili, než si děti zvykli a tak, ale bylo to jako všechno dobrý. Mm-hmm. Takže prostě to bylo další. A po třetí, když já jsem v 75, jsem prostě ochrnula, úplně ochrnula, vůbec jsem se nejela. A jenom prostě jako to prostě svou pílí, no prostě říkali, že nebudu. A manžel tam u mě seděl každý den, já jsem ani nevěděla, že tam je. No ale dostala jsem se z toho, začala jsem chodit a říkám, je to dobrý. No a já jsem přišla domů jako v únoru a manžel odešel v listopadu do nemocnice a zemřel. Takže já jsem zůstala zase sama, znova jsem ochrnula, ale znova jsem to přečkala, jako díky doktorům a díky mý pevný vůli. No, takže teďka žiju v pečovatelském domě, tady ve Žďáře, mám se tady dobře.
0: To je dobře.
1: Máme, je byt, normálně byt mám, takže když si s někým mluvím, když nechci, nemluvím.
0: Uděláte si svůj program.
1: Ale musí člověk prostě si říct, prostě nedá se nic dělat, je takový život. A v nemocnici jsem se seznámila, tam chodí pan kaplán s pejskem, jako a tak jsme si taky navázali jako přátelství a tak když jsme mluvili, tak já jsem říkala, prosím vás, a můžete mě vysvětlit, nikomu jsem nic neudělala, proč pro takovejhle život prostě mám samý ty. A on říkal, no, pár, koho pán Bůh miluje, toho prostě neštěstí mlhčevuje nebo těma starostí manou. ale musí se pořád paní Tuško jít dál, nedá se nic dělat.
0: Nedá se nic dělat, je třeba jít dál. Moc vám děkuju taky, paní Jiřino, za vaše slova. Jinak přeju všechno dobré, pevné zdraví,
1: taky,
0: v rámci
1: taky,
0: možností všechno dobré, tak a mějte se hezky, hezké
1: taky.
0: Dny.
1: Krásnou noc ještě, naschledanou.
0: Krásnou noc, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Václav Neckář a Massachusetts, jinak v originále samozřejmě také staří dobří Bee Gees. Tak přátelé, pojďme se podívat také do pošty. Paní Soňa píše, dobrý večer všem, kteří poslouchají, i vám, Jitko. V roce 2016 jsem přišla o nohu a dostala jsem protézu. Bylo to dobré, po venku jsem chodila s berlema, no a doma bez nich. Bydlel se mnou syn s rodinou, ale odstěhoval se a zůstala jsem v domě sama. A v roce 2019 mi řekli, že přijdu i o druhou nohu. Hodně jsem v nemocnici přemýšlela, jak vlastně vůbec budu žít, ale doma si udělám všechnu práci, jen na kterou dostanu. Už je to 7 let a můžu říci, holka, zvládáš to. Tak paní Soně, moc vám taky děkuju za upřímnost a přeju všechno dobré a hodně sila, energie do té nelehké situace. No a protože jsme téměř na konci naší noční linky víkendové páteční sobotní, tak je potřeba poděkovat vám všem za pozornost, nebo není potřeba, já bych ráda poděkovala za pozornost a za společnost vám všem a také za odvahu odvyprávět nelehké příběhy a velmi složité situace, které jste v životě prožili a se kterými jste se poprali zdárně a se kterými se možná stále ještě perete. Konec konců každý z nás valíme před sebou něco, co je potřeba vyřešit a zvládnout a většinou to zpravidla v životě nebývá, jenom jednou bývá to mnohokrát, tak nám všem přeju hodně energie a hodně zdaru a také hodně odvahy pro ty situace, abychom našli vždycky tu sílu a řekli si, to dám, to určitě zvládnu, to dokážu. No a pokud jdete spát, tak vám přeju krásné sny. Pokud jste se rozhodli, že budete bdít, tak vám nabízím třeba některé z dalších našich nočních pořadů. No a jinak Jitka Lukešová se loučí. Děkuju moc, dobrou noc a budu se těšit brzy naslyšenou.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Je tu čas se trochu omladit. To dokáže smích, také vzpomínky, které nás přenesou do doby, kdy jsme bývali mladší. A jeden komik, který to mládí, má i ve svém příjmení. O něm vám bude vyprávět Patrik Rozehnal. Narodil se 7. února roku 1942 v Praze. Chodil na průmyslovku a pak i na Vysokou školu ekonomickou. Mimochodem tu skončil s titulem inženýr.
2: A do roka to dotáhl až na pracovní zařazení samostatný odpovědný pacholek.
1: Vedle zaměstnání pracoval i v baru.
2: Začínal tam jako lepič tapet. Divím se, jak mohl tuto práci dělat.
1: No jak, vzal kýbl s lepidlem, štětku a lepil, co se bude hrát?
2: Zvířata neměl nikdy moc rád a choval se k ním někdy až nepřátelsky.
1: Tak každému nepřilnou, ale raději k lidem. Také se později oženil.
2: Tvrdil, že manželka je v podstatě cizí tlustý chlap, který ti leze na nervy.
1: Možná proto s ní v roce 1968 odjel do Francie.
2: Ale pak, to zas musím uznat, pustili na svobodu.
1: Následně Ivan Mládek nastoupil cestu do světa humoru a do Benjo Bandu.
2: Měl tam vynikající výsledky, spolupracovníci si jej tam vážili.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Tak tohle byli Děda Mládek Illegal Band, nikoliv Ivan Mládek, ale jen důkaz toho, jak humor a písničky Ivana Mládka žijí i mezi mladou generací.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Ivan Mládek, o kterém dnes budeme mluvit, se narodil 7. února 1942 v Praze. Absolvoval průmyslovou školu strojnickou, ale později i vysokou školu ekonomickou. Už během středoškolského studia se začal zajímat o jazz a v roce 1959 spolu založil studentský Dixieland Storyville Jazz. Od roku 1961 se snažil formovat první banjo bandy, ve kterých by se mohl víc realizovat jako solový banjista. Rodiče z toho velkou radost neměli, ale naštěstí mu nic neříkali.
2: Zkrátka, dělal jsem rodičům jen a jen radost. Jen v jednom jsem je rmoutil. Když jsem byl nemocen, nemohli mě nikdy dostat k lékaři. Doktoru jsem se bál jako čert kříže. Rodiče mě jednou odvedli na zdravotní středisko s bolestmi v břišní krajině. Ordinační hodiny měl toho dne Mudr Bém, známý břišní krajinář. Hned poznal, že mám prudce zanícené slepé střevo. Rozhodl se k okamžitému chirurgickému zákroku. Co se však nestalo? Průvan zabouchl jednoklikové dveře do ordinace, klíče zůstaly uvnitř a sestra byla právě někde pryč. Doktor Bem byl tak ducha přítomný, na nic nečekal a slepé střevo mi vyoperoval v čekárně bez použití jediného chirurgického nástroje, jen pomocí svých zubů a nechtů. Zachránil mi možná život, ale od té doby omdlévám strachy z pouhého očkování. Zrovna příští týden mám jít na povinnou injekci proti tetanu. Domluvím se asi jako ostatní s tím chramostou. Chramosta je muž, který za úplatu chodí na povinné očkování skoro za všechny obyvatele našeho městečka. Na injekce dochází v různých převlecích a parukách, vždy s jiným občanským průkazem. Neuvěřitelné je, že tam chodí i za ženy. Divím se, že si náš lékař ještě nevšiml, že píchá stále do toho samého zadku. Chlapa ze mě udělala až vojna. Narukoval jsem do Josefova a nebylo to tam špatné. Měl jsem tam výbornou zašívku. Všichni vojáci v kasárnách museli denně běhat 5 kilometrů, zatímco já jsem měl tu kliku, že jsem se dostal do nějaké speciální protitankové čety, ve které jsme běhali denně jen 100 metrů a cvičili skok do dálky na cíl s náloží v ruksaku. Na vojně jsem také podal jeden zlepšovací návrh. Vymyslel jsem, že by samopaly mohly být na elektrický proud. Byly by tiché a neznečišťovaly by ovzduší. Jedinou nevýhodou bylo, že by vojáci museli běhat jen rovně, jinak by se zamotávali do kabelů. Mohli by také postupovat na nepřítele do určité vzdálenosti, jinak by si vytáhli zástrčku ze zásuvky. Bylo mi jasné, že někteří vojáci musí dále až do týlu nepřítele. I na to jsem pamatoval. Rozvědčíci, průzkumníci by měli prodlužovačky. Své vynálezecké schopnosti jsem uplatnil i v Praze v jedné účtárně, kam jsem po vojně nastoupil. Jako první jsem podle známého účtu Má dáti dal zavedl nový účet Ukradli nám, ukradli jsme. Dále jsem vynalezl kancelářský psací stůl s lůžkovou úpravou. Vynalezl jsem výchovné trestné píchačky, které po 7. hodině raní dávají ránu 380 voltů. O sobě bych toho mohl napsat ještě mnoho, nerad bych se ale sebou příliš zaobíral.
0: Tak přidám některé informace já. V roce 1966 založil Old Time Trio, se kterým účinkoval na pravidelných jam sessionech v pražském poetickém klubu Viola a taky v rozšířené sestavě i ve studentském klubu Vltava. V té době také hrál na banjo s tehdy populárním triem KTO.
3: No, na některý se hraje v Benjo blbě, ale některý ještě víc blbě.
4: Proč máte Benjo, která se hraje blbě?
3: Tak samozřejmě asi nejlíp se hraje na elektrickou kytaru, to se ty struny šimrají tím trsátkem, když to tady to musíte pořádně jako vybrnknout, pořádně domáčknout, stačím trochu špatně domáčknout jedno pole, už vám ten to nezazní, že jo. Na ty elektrické kytaře stačí se dotknout, už to tam je, no. Je to docela jako, když to banjo je tvrdý, tak je to opravdu práce.
0: V roce 1968 ale odjel na půl roku do Francie, kde účinkoval v pařížských ruských klubech jako sólový hráč na balalajku. Když jsme u toho cestování, tady je jedna cestovatelská anekdota.
2: Český turista byl ve Španělsku, když se vrátil, tak potkal kamaráda, který se také do Španělska chystal a říkal mu, prosím tě, jdi tam takový malý hospůdky, je to přímo tam v Madridu vedle toho stadionu, co se pořádají ty bičí zápasy, a dej si tam, mají tam fantastický za dva pesos, normálně takhle veliký, víte co to jsou bičí žláze, že? Takhle veliký bičí žláze za dva pesos strašně dobře se najíš. Tak on tam potom, ten jeho kamarád šel, ale stalo to sice jenom dva pesos, ale byly to takový malinký dvě ty a on jako protestoval, že jo, kamarád tam byl, dostal takový velký bičí žláze, on říkal, to víte, někdy vyhraje Toreador, někdy bejk.
0: Ale zpátky do Československa. Ze začátku se Ivan Mládek pohyboval po nočních klubech, varieté a estrádách s banjistou Františkem Turkem. Pak vystupoval střídavě jako mandolinista v countryové skupině White Stars a taky jako banjista ve svém old-time triu. V roce 1970 na countryovém festivalu v pražské Lucerně slavil úspěch se svým trojbanjovým banjobandem, kterému sami organizátoři festivalu dali název Banjoband Ivana Mládka. A taky občas vystupoval se svými kamarády.
2: Vážení přátelé, já jsem si přivedl jako hosta Jiřího Kodeta, známého filmového zvukového herce. Vážení přátelé, Jiří Kodet je můj nejstarší kamarád. Jiří Kodet je výborný kamarád a častokrát mě v životě vytáhl trn. Uvedu příklady jeho nezištného kamarádství. Například už, když jsme chodili do školy spolu, tak se pamatuju, jak jsme psali písemnou práci. Mě v peře plnicím došel ingoust a Jirka si toho všiml, hnedka přiskočil do mé lavice a písemnou práci mi sám dopsal. Nebo jiný příklad. Jednou takhle už později jsme byli na honu spolu, honili jsme zajíce, teda stříleli jsme zajíce a já jsem střelil do zajíce a nějak špatně, protože jsem zajíce jenom zranil a chtěl jsem vypálit další ránu a rána nevyšla a zajíc šel po mně a Jirka si toho všimnul, přiskočil a svojí brokovnicí zajíce skolil. Nebo další příklad, jenom jsem byl na turné a dlouho a moje manželka byla chudák sama doma a Jirka, a to není dobrý příklad.
5: Ivan mě tady chválí a sám je daleko větší charakter než já. Já si myslím, že můj vztah k němu je daleko vřelejší než jeho vztah ke mně. Já už na škole jsem si ho velice vážil, protože on si o sobě nikdy nic nemyslel. On byl takový tichý, skromný a plachý a například v matematice, v češtině a... No tak to taky není. Ale například v tělocviku on vám už ve druhé třídě skákal do výšky takhle vysoko, přestože byl takhle malinký.
2: Se nepamatuju na to.
5: A nebo jaké uměl psát krásné básničky, opěvující naší přírodu. Já vám takovou jednu 30 let starou básničku přečtu. Já nevím, jestli si pamatuju.
2: Já už
5: si
2: to se nepamatuju, přečtí klidně.
5: Tenkrát si to se mnou vyměnil v roce 1950, jestli se nemýlím. 30. června v den vysvědčení za zmizí. Tak dovolíte, já vám ji přečtu. O nebezpečí hor. Lidé dělají kraviny, podceňují laviny. Respekt z horské služby nemývají, výstrám se potěuchle posmívají. 10 piv nejprve urazí, potom si lanovkou vyrazí. Pak se vydají do dály, na nohou jen sandály. Lavina se náhle utrhne, v sandálech ji nikdo nezdrhne. Kdo lavině nezdrhne, tomu nohy podtrhne. K koho lavina sebou sebere, ten se... No, tady už... No, tady už... Ivan jenom popisuje krásy přírody.
0: O tom, jak krásy přírody dokážou vzít za své, popisoval také ve slavné písni Jožin z Bážin. Tahle písnička prý vznikla na hospodskou zakázku. V roce 1977 prý za ním a jeho bandem přišel v hotelu Moskva v Gotwaldově, dnešním Zlíně, jistý Zdeněk Navrátil. Byl to také muzikant a jejich fanoušek, a tak se spolu trochu opili. Asi o půlnoci se mu svěřil, že má básničku o exhibicionistovi, který se kolem Gotwaldova občas vynoří z bažiny a obnažuje se kolem jdoucím zaměstnankyním místních obuvnických závodů. A že se mu říká Jožin z Bažin. No a když měl trochu upito, tak vyjádřil dost nesplnitelné přání, jestli prý Ivan Mládek nenapíše o Jožinovi písničku. Pokud ano, přiveze mu do Prahy demižon Slivovice. Pravda je taková, že v rozhlase ho s touhle písničkou vyhodili, ale jemu se ji přesto podařilo natočit. Tenkrát ve vydavatelství Panton. A vy si určitě všichni pamatujete. Nakonec zněla i v mnoha zahraničních dílech a taky třeba na koncertu Metaliky v Praze.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Humor, písničky a povídání Ivana Mládka se na vás řítí z vysílání Českého rozhlasu.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: V roce 1971 natáčel pro firmu Suprafon první svou skladbu Upírova píseň. A od roku 1973 pak pravidelně už natáčel pro Československý rozhlas. Ze začátku to byly jen instrumentální skladby. Později jeho první dadaistické a recesistické písničky slyšeli i naši posluchači. V tomto období také přijímá angažmá v estrádní skupině Mustangové, ale jeho písničky jsou koncem roku 75 natolik populární, že si může dovolit svůj banjo band profesionalizovat. A tak se s ním rozjel po československých pódiích. V té době už bylo třeba také spojit písně průvodním slovem. Možná tady se rodí komik Ivan Mládek, který později baví své posluchače třeba i anekdotami.
2: Potkal nějakého svého známého a byl tak dobře naladěný a on se ptal, jak se máš. Říkal, no mám dneska velký den, dneska mě vyšel první článek a on mu říká, ty jsi novinář. A ne, mám ta sebnici, že jo? Tak je. Tak je ten Ivan Ivánovič, že jo? Vytáhl z Volhy zlatou rybku a ona mu říkala, když mě pustíš, splním ti jedno přání. A on říká, počkej, zlatá rybka vždycky plní tři přání. A ona říká, no to víš, já jsem taková rybka třetí kategorie, já umím splnit jenom jedno přání. On se rozmyslel, ten Ivan, a říká, tak dobře. Prosím tě, abych si přál, rybko, aby v Čečně byl konečně mír, aby tam konečně přestalo krveprolívání, aby ruské vojska odešly z Čečenska, aby Čečna byla konečně samostatná. A ta rybka říkala, prosím tě, já jsem ti říkal, já jsem zlatá rybka třetí kategorie a tento neumím, to je strašně náročná věc, řekni mi prosím tě něco jednoduchého. A on se zamyslel a říkal, já prosím tě, já mám takovou nemoc hezkou manželku, jestli bys byla tak hodná a uděláme z ní trošičku hezčí. A ona mu říkala, a máš tady fotografii? A on říká, jo, tak takhle ukázala tu fotografii a ta rybka takhle na to koukala a říká, a cože jsi to chtěl v tom Čečensku, prosím tě. Scott si chtěl koupit whisky, takovou malou lahvičku a pořád nevěděl, jestli si ji má koupit nebo měl hrozně rád whisky a nakonec teda šel do záložny a šel si ji koupit, takovou tu skleněnou lahvičku, dal si tady do kapsy, vyšel z kramu a přejelo ho nákladní auto, je úplně rozmašírovaný, bezvědomí se probral ještě na té dlažbě a tady byl mokrý a šák se řekl, pro boha, ať je to krev, jo. Já jsem zrovna slyšel, se potkají dva policajti a jeden má zavázaný v obě uši a on se ptá, co se ti stalo, on říká, nic nevím, já jsem tak roztržitý, představ si, já jsem si takhle žehlil košily na žehlicím prkně a najednou zazvonil telefon a jsem si tu želičku přiložil na ucho a úplně jsem si seškvařil ucho, jo. On říkala, co se ti stalo s tím druhým uchem a to jsem volal pohotovost.
0: Své pořady začal Ivan Mládek psát i průvodní slovo. Později přidal scénky, monology a začínal ho čím dál víc zajímat humor jako takový. A těžiště jeho tvorby se stále víc přesouvalo z písniček na humoristickou beletrii. Tady je kousek jeho textu, nazvaného V taxíku.
3: Nějaký velký, vypulírovaný taxík se objevuje na mostě, svítí mu světélko, to znamená, že je volný. Mávám. Taxikář prudce dupne na brzdu a zastavuje. Lezu do taxíku, sedám si raději dozadu, jistota, jistota. Nikdy si nesedám na sedadlo smrti vedle řidiče. V případě havárie se vzadu vždycky nějak přežije. Výjimka byl snad jenom Ivo. Jeli někam autem, spadli do lomu a Ivo, přestože seděl vzadu, nepřežil. Asi proto, že držel v ruce demižon plný slivovice. Na pitvě se pak zjistilo, že řidič, ten také nepřežil, a Ivo dohromady měli v sobě víc promile alkoholu než demižon. Rozjíždíme se. Taxík jede neplynule, motor strašně řve. Zjistil jsem, čím to je. Taxikář je pěkný hromotluk a má tak velká chodidla, že pravou nohou sešlapuje současně plyn i brzdu. To auto musí ale dostávat zabrat. Stalo jistě taxikáře mnoho peněz. Zase ale něco vydělá, snad se mu to nějak vrátí. Hůř. Na tom byl Ota, který koupil nové auto, v zimě si ho dal na venkov do stodoly a nějací závistivci mu ho dali na špalky a spustili motor. Když si Ota na jaře pro auto přišel, jel ho ojeté. Taková škoda. Bylo to krásné hnědé MPčko pro 5 lidí. Protože jich doma bylo 6, musil Ota jednoho člena rodiny, tchýni, vozit v otevřeném postranním vozíku, který přidělal k autu na pravou stranu směrem do příkopu. Trochu jsem se zamyslel a vydá, jsme již na místě.

0: Komika Ivana Mládka zpropagoval také v 80. letech velmi populární pořad Možná přijde i kouzelník. Pan režisér Polák a další mu dali šanci, stejně jako průvodci pořadem Jiří Lábus, Oldřich Kaiser a Jiří Korn. Bavil hlavně svými znalostmi cizích jazyků a prim u něj vždycky hrála němčina.
1: Dobrý večer, než tady našemu příteli zahrajeme písničku v němčině, tak bych mu rád řekl o sobě pár slov, protože předpokládám, že mě asi nezná, aby věděl, kdo mu zpívá, že samozřejmě řeknu to, pokud mě to moje znalost němčiny dovolí, že. Ich bin Ivan Mládek. Ich bin aus Familie Hogofogo. Mein Vater ist große tschechische Sportmann. Hopsen do dálky. Hopsen 5 Meter und 20 Kilometer. Nein, Zentimeter. Ja. Ich bin Paco. Mein, jak se řekne strejda, jo. Mein Ujo, mein ist auch große tschechische Rekordmann. Schmacken 30 Bier und nicht Toiletten. das ist Kunst, ja. Ich schmacken nur ein Bier und 30 Mal Toiletten. mein Bruder ist große tschechische Wechselmann in eine kleine Banke. Mein Schwester ist... mein Schwester arbeitet in Hotel Alcron. Ich bin Musikant und Komponist. Ich mache große Kupe Song. Ich mache Jožins Bažin. Jožins Bažin, das ist Helmut von Seyreit. Ich mache... Verstehen? Ich mache... já mám boty z umělé hmoty. Das ist, ich habe Skrpaden aus Bakeliten. Ich mache Song 20 párátek. Das ist 20 Flachsenbeizer.

0: Tak to byla další písnička z pera Ivana Mládka. Do dnešního dne jich napsal více než 600 a některé z nich v podstatě zlidověly. Se svým banjo bandem odehrál tisíce představení v České a Slovenské republice, v Polsku, Německu, Švýcarsku, Belgii, Rakousku. To všechno stihne muž, o kterém si dnes vyprávíme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kromě všech hudebních a humoristických aktivit je Ivan Mládek také autorem patentu na Guitariano, tedy první sériově vyráběný keyboard pro kytaristy, který byl poprvé představen veřejnosti na Světové výstavě hudebních nástrojů v Anaheimu ve Spojených státech amerických v roce 2001. Zdá se, že popularitu si užíval v podstatě kdekoliv, i když občas měl i problémy, aby ho vlastně poznali, i když ho poznali. Jak se mi kdysi svěřil v jednom z našich pořadů.
2: Jsme jenom seděli u stolu takového louvatánského v hospodě, a to byly stoly asi u sebe, takže jsme seděli na jednom konci s kapelou a na konci druhém seděli dva dětkové, furt si něco šiškuje, čuměli po nás, jo. A jsme tam různě popíjeli, jedli a to, a najednou ten jeden dědek se osměl, starý, a šel ke mně a říká: dobrý den, prosím vás, my se tamhle s Františkem přeme, jo. On tvrdí, že to nejste. Já říkám, že jo. Helejte, že jste byl za války nasazený v Mandelu.
0: Jako humorista se v letech 80. realizoval i jako malíř a začal malovat oleje ve svém originálním antiperspektivním stylu. Po roce 89 se mu pak otevřely dveře do privátní televize Nova a 11 let pro ní jednou měsíčně psal a točil pravidelné hudebně zábavné pořady. Nejprve Chunder Country Show a pak Country Estrádu. Objevila se tam i scénka v režii Petra Buriana, konkurs na sekretářku.
3: Tady zatím je to hrůza teda, jo. Takovýhle konkurs na novou sekretářku jsem ještě nezažil. Zatím tady byla jedna ošklivější než druhá. To je hrůza.
4: To máte pravdu, ale zase na druhou stranu je známo, že čím ošklivější, tím pracovitější.
3: Tady chci radši hezkou línou jako veš, než nějakou ošklivou pracovitou.
4: Pojďte, nechte si zajít chuť, máte doma manželku.
3: To je vůl, tak si...
4: No ale hlejte se, co kdybychom vzali tu paní Petržílkovou, co tady byla před chvílí? Má maturitu, 25 let praxe, co byste chtěl víc?
3: Zlazeď, má dvě brady, se si toho nevšel.
4: A to je vám málo nebo moc?
3: Zas vám nestačí jedna brada na ženský, člověče. Mi to připadá, jako kdyby sem přišla hrbatá bába a vám bylo málo, že má jenom jeden hrb, člověče.
4: No ale stejně je lepší, než tu Petržilkovou nenajde.
3: No máte pravdu, asi nic lepšího neseženeme. Musíme se řídit příslovím lepší obluda v hrsti, než krasavice na střeše. Že?
4: Takže ji vezmeme, tu Petržilkovou?
3: No, sem vezmeme ty, co tam zbyly, a až sem jdou ještě ty, co jsou
4: zabezmeři. Tak další, slečno, pojďte.
3: Konečně pohledná žena. Vaše jméno, prosím.
5: Betty Plešivá.
3: Co jste to řekla? Co si to dovolujete? Co jste to řekla?
5: Betty Plešivá.
3: Jo, vy se jmenujete Betty Plešivá, jo. Pardon, já rozuměl ty kry plešivá. Mě to bylo, to bylo divné, že to... Pardon. Promiňte, pan personální si vás trochu přeměří, jo. Míry budou jedním z faktorů, podle kterých se budeme rozhodovat při výběru, jo. Vás dělejte, já se to nemůžu dívat.
4: Pane generální, on má přes prsa víc než do libastr.
3: Neměří se to přes ruksak, nemá ruksak nebo něco, nemá ani bradavec nějakou. Takže to je v pořádku, netřeba dalších otázek, děkujeme, my vám dáme vidět, vypadá to velice dobře, děkujeme.
4: Pěkný, co? Větší už by asi nebyly hezký,
3: ne,
4: že?
3: Ne, to ne, to je žádný příklad. Abnormálně velký prsa, to je, ani není hezký a taky to není praktický. Já mám jednu tetu, ta má abnormálně veliký prsa a jednou se skočila ze zápraží a přetrhla si na zádech kůže, že? To je akorát to.
0: To je humor Ivana Mládka. Ještě za socialismu ho občas musel hodně obhajovat. I ten, který skrýval ve svých písničkách, i když vlastně, jak on říkal, nikdy nic neskrýval. To jen soudruzi hledali různé jinotaje v jeho textech. A tak ho pobavili i výroky některých funkcionářů na

0: Kluk, která se mi přihodila včera ráno v nedaleké mléčné samoobsluze. Vystál jsem si frontu na sklenici mléka, mléko jsem si dal na bufetový stolek a šel jsem si vystát druhou frontu na chlebovou pochoutku. Když jsem se s chlebovou pochoutkou vracel ke stolku, mléko nikde. Obešel jsem všechny další stolky, ale mléko jsem už nenašel. Tak to byla příhoda o tom, jak jsem ztratil mléko.
1: Většinu slovních gagů a historek si Ivan Mládek vymýšlel sám. Sem tam přidal i nějakou skutečnou, kterou trochu vylepšil. Anekdoty ty pak musel mezi lidem pochytat. Ale snažil se bez nich obejít. Pase po nich totiž každý bavič. Často se stalo, že ulovil i nějakou dobrou anekdotu v zahraničí. Na pódiu ji pak odvyprávěl a dřív nebo později mu ji nějaký kolega nevědomky vyfoukl. To se nestávalo jen jemu, ale jakémukoliv jinému baviči. Anekdoty jsou totiž něco jako socialistické vlastnictví. Jsou majetkem všech.
2: Co je to smíšený pocit, když se vám tchýně zabije ve vašem úplně novém autě, že jo? Želva přišla na policii, že ji znásilnili. Jsem do vás znásilnil, no, dva slimáci. A můžete nám to teda nějak popsat? No, to nemůže, to byl takovej fofr, že jo? Pan docent pozval pana profesora na kávu k sobě domů a jdou takhle po schodech do bytu toho pana docenta a jdou kolem nějaké staré, obézní, ošklivé domovnice, která tam drbe schody, a když jdou kolem ní, tak ten pan docent jí takhle dá ruku pod sukně a se jdou dál, tím panem profesorem to cukne, že jo, protože tohle nečekal, no ale nic neříká, udrží se, popijou kávičku, že, podebatují o poezii, o estetice, o filozofii, pak jdou zase pryč, jdou někam do hospůdky, zase jdou kolem té domovnice a zase, když jdou kolem, tak zase ten pan docent takhle jí dá ruku pod sukně, ten profesor už to nedrží, pane docente, mě to u vás nějak nehraje, protože nemáte zapotřebí, proč tam dáváte vždycky. A jo, ona má dřevěnou nohu, já si tam dávám na hřebíček klíče. Tak se potkají dva prodavači biblí, jeden koktá, ten druhý se ptá, kolik z toho dneska prodal. A on říká, 150. A jsi dobrý Čeče, já dvě, jak to děláš? No, do domácí prodej. A myslím, že si vždycky řekneš, no, buď to si to kupte, nebo vám to přečtu. Kde ten pán v kupé sám přistoupí, taková hezká dáma, mu furt neví, jak by se s ní seznámil, že? A pak najde odvahu a ptá se jí, odkaď, prosím vás, jedete? A říká, no, jedu z vědecké konference. A říká, můžu se zeptat, prosím vás, z jaké konference? A říká, ze sexuologické konference. A on pozorně říká, já bych byl hrozně zvědavý, o čem ta konference pojednávala. A ona mu říká, no, my jsme bádali nad tím, v které zemi jsou nejvýkonnější milenci. Že? A on si zeptal, že můžete mi říct, jako k čemu jste dospěli. No, my jsme přišli na to, že úplně nejlepší milenci jsou v Maďarsku a hned za nima jsou to Indiáni. Říká, promiňte, já jsem se vám zapomněl představit, já jsem Ištvan Vinetů, že?
1: A je tu další písnička, kterou napsal a naspíval Ivan Mládek. Jmenuje se Dáša Nováková. V časopise Mladý svět se kdysi kvůli ní rozjela i neúprosná polemika. V polovině dopisů žádali pro Ivana Mládka zákaz činnosti, vazbu. Někteří vyhrožovali i vytržením jazyka, vypíchnutím očí nebo zabitím. Druhá polovina pisatelů byla nadšená. Nic lepšího si tedy Ivan Mládek s Benjo Bendem nemohli přát. Ne, že by po Lindě, Jezu a Prachovských skalách měli málo představení, ale po Dáše už prostě nevěděli, kam dřív skočit. No a tahle píseň to způsobila.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: vzdychla, to jsme to vymňoukli.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
2: Ivan Mládek se svým humorem nejvíce prosadil v pořadu Čundr Country Show, později s country estrádou, jak už jsem říkal. Objevil se ale také v pořadech Nikdo není dokonalý. Ve filmech jen zřídka. V malé roli, třeba v Kronice žhavého léta v roce 1973, nebo v Trháku o 7 let později. K jeho vlastním projektům patří třeba Siránův ostrov nebo Noha 22. Oba projekty byly vysílány na televizi Barrandov. Ve svém volném čase nejčastěji maluje, ale nerad dělá výstavy. Říká, že je s tím velká úmorná práce a pak stejně přijdou jenom kamarádi. I když na druhou stranu jeho obrazy se s úspěchem prodávají. Na svých cestách za vystoupením musí také jezdit autem. K tomu se teď dostaneme. O zabaveném řidičáku bude rozhodovat komise ve složení Ivan Mládek a Zdeněk Svěrák. Řidičem je Luděk Sobota, dlouholetý spolupracovník Ivana Mládka a velký kamarád.
3: Nebojte se, my vás neukousneme.
4: Vám byl zabaven řidičský průkaz, vidíte?
5: No ano, takovej růžovej, moc hezkej byl. Myslím, že ho držíte zrovna v ruce.
3: Poslyšte, jak to, že máte přilbu, vy jste přijel na motocyklu?
5: Ne, proč myslíte?
4: No, kolega vám právě říká, že máte přilbu, je mu to divné.
5: Ano, no to mám přilbu, to mám kvůli Steinerový.
3: Ona řídila ten motocykl?
5: Ne, ona bydlí u nás v baráku ve 3. patře a vždycky, když se napije, tak skáče z okna a vždycky na někoho skočí a to jí zachrání. No tak já radši chodím v přilbě.
4: Myslíte, pane řidiči, ano. Nesnažte se nám tady věšet nějaké bulíky na nosy?
5: Ano, ne, no ale jestli mě nevěříte, tak se běžte podívat k našemu baráku. Tam visí cedulka, pozor, padá Steinerova.
4: Veďte se, ten váš řidičský průkaz, ten ale vypadá.
5: Hezký.
4: Umaštěný celý.
5: No to je, jak jsem projel tou masnou.
3: Prosím vás, od čeho byste si to tam umastil?
5: No, já jsem totiž vjel rovnou pod pult.
4: A co je tohle, tomu vy říkáte kupon?
5: Ano.
4: Od čeho je tak zahnědlý?
5: No to je zahnědlý, já jsem si přes něj předsedil čaj.
4: Pojďte se, za co máte tuhletu dírku, ta jediná není zarezlá?
5: Pane komisaři, to je moje první dírka. A jak jistě dobře víte, první dírka nerezaví.
3: Prosím vás, za co vám to štípli?
5: To mě štípli za nečitelné číslo.
3: Pane řidiči, poslyšte, jak často si ho míjete?
5: No, vždycky, když se mi zablátí.
4: A za co máte tuhle tu dírku?
5: To mám za to, že jsem jel po rávkách, po prázdnej gumách.
3: Slyšte, máte vůbec k tomu autu nějaký vztah? Když nemáte vztah k autu, tak to auto nebude mít vztah potom k vám. Já třeba mám takový vztah k autu, že to auto pak má vztah ke mně.
4: Já taky, že? Ano.
3: Vždycky, když přijdu do garáže, tak to auto zavrtí výfukem.
4: My tady o vás máme hlášení, pane řidiči. Vám byl zabaven řidičský průkaz, protože vám vůbec nebrzdila ruční brzda u vašeho osobního automobilu Škoda 100 s postranním vozíkem. Jak nám to vysvětlíte?
5: No, to bylo tak, že právě mě zastavili příslušníci od vás a řekli, abych si zatáhl za ruční brzdu a pak do mě strčili.
3: No, co bylo dál?
5: Co?
3: Co bylo dál?
5: Normálně z kopce to jelo dobře. Já jsem zastavil až v tom řeznictví.
4: Myslím vás, to vás vůbec nenapadlo použít nožní brzdy?
5: No to ne. To abych si nikdy nedovolil. Takhle bych nešvindloval. Já na to nemám povahu prostě. Oni by, pane příslušníci, ale pěkně poznali, že jsem si vypomáhal nožní brzdou. Já když si někdy omylem vypomáhám nožní brzdou, jo, tak se mi někdy na zadku rozsvítí takový červený světýlka. takový reflektory má.
3: Víte, jaké to může mít nedozírné následky, když nezabrzdíte vozidlo na svahu? My jsme tady nedávno zrovna měli případ, jeden výtečník nezabrzdil na svahu kráčející rypadlo a tomu odešlo do rybníka, tam chvíli šlapalo vodu a pak se utopilo.
5: Ano, to je hezká příhoda.
4: Koho vy vlastně vozíte v tom postranním vozíku?
5: Tam vozím tchýni.
4: To vy asi nemáte příliš v lásce, co?
5: No, tak teďka už jsem si zvyk. Ale dřív běhala vedle auta pěšky.
3: Prosím vás, teď vám nemohla stačit.
5: No, trošku zdržovala. Ale na světlech nás vždycky doběhla.
3: Na
5: zelenou.
3: Na zelený, správně.
4: Pojďte sem, za co máte tuhle velikou dírku?
5: Kterou?
4: Tuhle.
5: To mám za znečišťování dálnice hnojem a hlínou.
3: Co se k tomu došlo?
5: No, já mám totiž na autě zahrádku.
3: No. Máte zahrádkářskou legitimaci?
5: No mám, já jsem ve svazu zahrádka.
4: No, tak, pane řidiči, dejte nám své papíry.
5: Na auto nebo na hlavu?
3: Dejte nám všechny, co máte, prosím vás.
5: Všechny, co máte. Tak tady mám, to je občanská, zahrádkářská, ČSTV, na hlavu. Tady mám papíry na záchod.
4: Pane řidiči, jsme rádi, že jsme první, kteří vám můžeme blahopřát. Dnešek je pro vás totiž slavnostní den. Od tohoto okamžiku přestáváte být motoristou a stáváte se chodcem. Blahopřeji vám.
5: Děkuji a také vám přeji mnoho zdaru ve vaší další práci se mnou. No. Děkuji. Prosím vás, kde je tady východ?
4: Vlevo. A jděte opatrně, prší tam.
5: Já si zapnu stěrače. Kde tady můžu vypustit volej?
2: To je pro dnešek všechno. Vyčerpali jsme ukázky přichystané na dnešek, ale už na příště chystám další. Ale zase s někým jiným. Dnes to byl Ivan Mládek. A od mikrofonu se loučí Patrik Rozehnal.